kláštera krásná vila. Teď pohár lásky spolu vypijeme do dna. Dám ti to nejlepší, co ve mně ještě zbylo. Jen nechoď do kláštera, buď tak hodná.

Vlaštovko, leď přes čínskou zeď, přes písek pouště Gobi. Oblétni zem, přileď až sem,

jim líp, zeptej se plameňáků, kdo závidí, nic nevidí z té krásy spod oblaků.

vlaštovko, leď rychle a teď. Nesu tři zlaté groše, první je můj, druhý je tvůj.

si kluci poprvé všimnou barvy dívčích očí, začínají verše psát a ty nikdo nesmí číst. Je to báječný a čistý svět,

když je klukům 15 let a potom najednou jsou jiní a svaly touží mít a s těmi, co jsou vinni, chtějí zápasit i knoflík jen čím schází, si přišívají hned.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Pochoutkový rok.
1: Hezký den vám všem přeje Patrik Rozehnal. Dál budeme slavit 10. narozeniny našeho pořadu a taky pro vás máme řadu překvapení ještě do konce roku. Jedno z nich jsme si pro vás připravili s cukrářem Josefem Maršálkem. Po letech práce, přátelství a společného vysílání jsme dali hlavy dohromady, ruce na vál a mysleli hlavně na vás, co by vám udělalo radost a pomohlo. A výsledek bude brzy na světě. Mluvit o něm budeme už dnes. Kromě toho nás čeká přípitek, veselé povídání s Naďou Konvalinkovou z Velkých oslav v Kostelci nad Orlicí a taky pečení dalšího sladkého receptu, který zařadí Ivan Vodochodský, mezi těch 630, které už brzy budou bojovat o titul desetiletí. Tak se bavte, ochutnávejte a slavte s námi.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Máme sraz s Ivanem Vodochodským. Já jsem teď v Přecíni a nakukuju. Je tu někde Ivan?
1: Ahoj, Ivane, ahoj.
2: Nazdar, že jsem brzk, čověče.
0: Pochodkový rok? Děláš rád jídlo jenom podle toho, co tě inspiruje z hlavy už ze zkušeností, anebo někdy i z psaného receptu, že by si třeba i o něj řekl?
2: No vůbec správně, jako častěji dělám to, co je v hlavě a vlastně improvizace, ale některé recepty, u kterých si nejsem jistý, nebo který někde zkouknu a chutnají mi, tak se najdu. Buď mi je kuchař dá, nebo se je najdu prostě někde na internetu a pak tu variantu udělám, jo. To je případ spousty věcí, které jsem se jako učil v poslední době, třeba fideu španělskou, což je obdoba paely.
0: Akorát z těstovin.
2: Akorát z těstovin a na to jsem teď velký machr na fidewa.
0: Fakt, já miluju.
2: Počkej, to je úplně, tak to musíme. No, kdybychom nevařili tady ty sladké blbosti, tak jsme mohli udělat fideu, že jo. Na fideu jsem teď velký machr a umím už i to, že důležitý u té fidewy i u paely, kromě toho, že tam máš kvalitní suroviny, je to dobře udělané, tak u fideu je důležitý, že se ti zježejí ty nudle vlastně.
0: A děláš jako... to, že dáváš noviny navrch, třeba to dělají právě ve Španělsku?
2: Ne, noviny nedávám, přikrývám to samozřejmě pokličkou nějakou nebo tak na chvilku, ale hlavně, aby tam byl sokarrat. A sokarrat je ta připečená vrstva, která je na spodku, která musí být ale hnědá, nesmí být černá. A to je umění se to vlastně naučit, na té velký třeba pánvy, pájelový, tak na tom to vychytat, aby to bylo dobrý, aby to nespálil, ale zároveň, aby ten sokarrat se udělal.
0: To už se zbíhají sliny úplně.
2: Mně se zbíhají sliny, protože se snažím odreagovat od toho sladkého, myslet na to masový, který mám ráda.
0: Budeme dělat dezert, vážení, ano, na tohle všechno zapomeňte. Marie Kráčmarová vyhrála v tom vůbec posledním pochoutkovém roce 2025, ocitla se na třetím místě díky porotě s dvoubarevnými tvarohovými řezy. Dělali jsme to v Klenici, což je kousek tady od vás.
2: Jo, kde je Klenice?
0: No, fakt, jo. Klenice je směrem od Hradce, když se jde na Jičín.
2: Aha. Jo, jasně. No. No, tak paní Marie, tak vás pozdravuju, pěkně vám děkuju za dnešní recept a já se pokusím o co nejmín zkazit a zkusím, aby se mi povedlo, protože jsem to, říkám to u všech těch sladkých věcí, v životě jsem to nedělal. A če mi 63 let, tak jsem v životě nedělal, že bych pekl nějaký perníky, buchty, prostě nikdy. Ano, jsem kuchař, ale nejsem cukrář ani pekař, jo.
0: A víš, že se říká, že chceš-li si udržet mozkovou stabilitu, prožívat život ještě dlouho jako vnímání času, tak je dobré se učit nové věci v tomhle věku?
2: Tak to já samozřejmě vím, to bych to dokončil, kdybychom to neskočili, jako, že jo. Takže já jsem rád, že si můžu rozšiřovat obzory, že si můžu odzkoušet věci, které jsem nikdy neodzkoušel. To jsem ostatně dělal celý život, proto jsem vystřídal taky 20 povolání. Prostě vždycky jsem si něco zkusil, zjistil jsem, že tudy vlak jede nebo tudy nejede, že jo. Leto. Myslím si, že po dnešku a po dalších pokusech, kdy dělám to sladké, budu mít takzvaně odfajfkováno, splněno, že jsem si to odzkoušel a že vím, že to nebude moje kolej. Ale uvidíme.
0: Já myslím, že si otevřeš cukrárnu.
2: No, tak to si vlastně, když si dneska otvírá kde kdo, že jo. Kde jaký je hejhula, tak co bych nemohl já, že jo. Ale co pak jsem blázen, otevřít si podniky koule u nohy, že jo. A já chci ještě přece cestovat, jezdit a tak.
0: Za malou chvíli se do toho pustíme a zjistíme, jaké vylepšení případně Ivan zvolil v případě dvoubarevných tvarhových řezů. Poslouchejte dál náš pochoutkový rok.
3: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Ivanem Vodochodským.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Začíná teď naplno naše pečení. Dvoubarevných tvarových řezů v pochoutkovém roce, v tom narozeninovém, kde se schází naši přátelé a odborníci z řad přátel pochoutkového roku. Je tu s námi Josef Maršálek, Vojta Vrtiška, Roman Paulus, Naďa Konvalinková, Jaroslav Sapík, dnes Ivan Vorochodský bude péct sladké. Marie Kráčmarová s ním vyhrála třetí místo v roce 2025, tak držme jí palce, ať to zaujme posluchače i tvé verzi. Je tam nějaké vylepšení?
2: No, vylepšení vůbec bude, že to zvládnu dokonce dodělat. Jako to si myslím, že bude to nejpodstatnější vylepšení toho receptu, ale uvidíme, třeba nás, mě to vždycky napadá v průběhu, takže uvidíme. Mám tady spousta ingrediencí, a nebo zachováme to, jak to vymyslela paní Marie, protože na fotkách a na videu to vypadalo moc hezky, ten recept.
1: Na těsto, co potřebujeme?
2: 750 g hladké mouky, 300 g povoleného másla, 3 žloutky, 300 g cukru, kypřící prášek do pečiva, 80 ml mléka, citronovou kůru z půlky citronu, čerstvou nebo sušenou, lžíci zakysané smetany, dvě vrchovaté lžíce kakaa a pak na pomazání těsta pikantní marmeládu. Na grém použijeme měkký tvaroh, tvarohu tak asi 750 g, prostě kolik budeme mít mouky, tolik tvarohu by mělo být, jo? Žloutek, 3 lžíce cukru, 1 vanilkový cukr, šťávu z půlky citronu a 3 lžíce rozinek namočených v rumu. A na polevu potom buď koupíme polevu připravenou, anebo si uděláme polevu z čokolády, lžíce másla, stuženého tuku a lžičky rumu necháme rozpustit a potom poleme. Ale to bude až po několika hodinách, když nám ty řezy, pokud se povedou, vychladnou.
1: Tak by se nepovedli.
2: No tak povedou se, protože jsi tady ty, že? A my jsme dohodli, že ty jsi známý pekař a cukrář, takže všechny věci, kde já budu v Ouskejch, přebíráš ty okamžitě.
0: Pochoutkový rok.
2: Tak mouka v robotu, přidáme kypřící prášek, přidáme cukr, tak, 3 žloutky, mléko a kůru s citronou, tak asi tak lžičku, aby jsme to ovonili. Tak lžičku zakysané smetany. Zakysané smetany a máslo z tuhle. Tak já bych to nejdřív možná promíchal teď, než tam dáme to máslo. Je to podobný postup jako při přípravě křehkého těsta, to znamená ty suché ingredience. Nejprve rozmícháme, dá se nám taková drobenka skoro a teď tam budeme přidávat máslo.
1: A s tím zase nesmíme pracovat příliš dlouho, zapracovávat do toho těsta, aby se nespařilo.
2: Fakt? To nevím ani.
1: Nesmí se příliš chtít docílit, aby to těsto bylo úplně hladoučké a přepracovat ho moc, protože pak by se zase cvrkávalo při pečení. Takže klidně, když se na krajích trhá nebo zůstává trošku jako dojem drobenkového, už je hotové nechat klidně odpočinout chvíli a pak ho zpracovat.
2: No vidíš, tak to je rada, za kterou ti děkuju, ale kterou už v životě nepoužiju, protože péct nebudu.
1: Tuto informaci si schováme a připomeneme za pár let Ivanu Vorochodskému v našem pořadu. Teď to těsto.
2: Takhle, vyndám si půlku, z toho udělám kouli a z druhé půlky to tam nechám, tam přisypu kakao.
1: Ano. Ty máš černé kakao. Bude to takový tmavý černošský dezert.
2: Já bych řekl afroamerický dezert, že to bude v tom případě. A
1: jihlavířský.
2: Nevím, jaký je rozdíl tam mezi černým kakaem a normálním kakaem.
1: Barvě.
2: Fakt, jo.
1: Tohle bude černý.
2: Dobře. Černý jak bota to kakao.
1: Jako uhlí z Ostravy.
2: Bo jsme vyfarali a dezert se bude jmenovat uhelný stardust. Kdybych já byl cukrářem a měl jeho sílu, udělal bych si těsto a pak do světa díru. No, takže tečko.
1: Vyvalovat. Tak Ivan už válí těsto, to tmavé, které přijde na spod, naprosto černé, mezi dvěma pečícími papíry, aby to šlo s nás, a pak to přeneseme tedy do plechu. Ivane, ty jsi šel šikovný.
2: Tak já mám tu vlastnost, jako když zase něco dělám, tak to chci dělat pořádně, jo, i když mi to nejde. Jo. Samozřejmě neplatí to u všeho, třeba například instalatérské práce nebo betonování, já něco všechno za něčeho přibíjení, to vůbec, jako to... To všechno zničím.
1: Kam vyhazuješ zbytečně udělaný beton?
2: Na kamarády.
1: Tak, teď to přeneseme do plechu.
2: A já to nechám na tom papíře. Jenom takhle dotlačíme do krajů. Ježiš, Patriku, já jsem tak šikovnej.
1: Paní Maruško, podívejte se. Šlo mu to nádherně.
2: Tam přijde marmeláda. Já jsem tady z lednice vytahal několik tajemných, roztodivných marmelád. Dáme ji do všech světových stran.
1: Teď si připravíme krém.
2: Tak dáme tam žloutky.
1: K tomu tvarohu.
2: Dáme tam cukr. Jeden vanilkový cukr. Podotýkám vanilkový, ne vanilínový. Šťáva, šup. Z půlky citrínu. No a dáme to tak promíchnout.
1: Metlou balonovou. Ty si navíc do toho tvarohového krému přidal ještě i zakysanou smetanu nebo crème fraîche.
2: Ano.
1: To získá jako ještě navíc kyselinku a chuť.
2: Jo, tak takovou tučnost ještě větší, než to má, že jo? No, tak 100 gramů třeba cca. Tak teď dáme na tu vrstvu, na ten hnědý základ, kde jsme dali vydatnou vrstvu marmelády, tak teď tam dáme vrstvu tvarohového krému.
1: Teď do toho ještě poházíme rozinky máčené v rumu.
2: Ta, ty jsou nasáklý, ale člověče, to je nádhera. Jo, žušmarja. Se budeme motat ještě na jipce. Ale my si musíme udělat tu druhou vrstvu těsta, kterým to potom přikrajeme, že jo?
1: Tak Ivan válí těsto.
2: Teď tam zkusíme přenést inteligentně tu vrstvu.
1: Krásně.
2: No a šoupneme to do trouby na 180 stupňů Celsia, vyhřáte na 45 minut. Pak to zkontrolujeme, uvidíme.
1: A mezi tím si připravíme asi čokoládovou polevu. Nebo s ní počkáme, až to vychladne?
2: No právě, až to vychladne.
1: No a odteď každé nedělní ráno u Vodochodských nějaký dobrý koláček domácí na plechu.
2: Budu stávat ve 3, prostě proč ne, že jo? Stejně už trpím stařeckou nespavostí. Já už chutnám, já jsem neodolal a výsledek naší práce společné, Patriku, jsem musel posoudit i jaksi chuťově. Hnědá plocha, bílá plocha, žlutá plocha, hnědá plocha.
1: No ty máš skoro černou, ty máš černé kakao.
2: Jo, černý kakao. Jak se to, myslím, povedlo, no, až se to trošku ještě nasákne. Má se to nasáknout tohle?
1: Jo, ono se to rozleží, takový druhý, třetí
2: fakt,
1: den.
2: Mm-hmm. Takže druhý, třetí den. Nicméně jsem rád, že jste mě opět posunuli v mém vedchém životě o kousek dál, že jsem byl donucen a rád donucen se naučit trošku té cukrařiny. Na to člověče, že by je třeba 60 dobrý, ne? Jakože, to ale neznamená, že od teďka budu pít, jako jo. Leda by Dáša chtěla.
1: Každopádně může to udělat. Najde recept na stránce pochoutkovirok.cz, najde tam i ten původní od Marie Kráčmarové, se kterým byla na třetím místě roku 2025.
2: A najde tam i ten můj, který se vlastně moc neliší. My jsme nedělali moc změn, protože jsem si nedovolil v případě tomto jaksi fantazírovat, ale myslím, že původní recept je fakt jako dobrý, dokonalý. No, takže přátelé, dobrou chuť.
1: Mějte se moc pěkně a nezapomeňte nás sledovat samozřejmě dál. Příště nás čeká ještě další recept roku 2025 a střídají se, vy to dobře víte, kolegové. Příště bude právě Naďa Konvalinková.
2: No.
1: A to se bude smát.
2: Co bude dělat?
1: Ivan, chodské koláče.
2: Je to jí přeju, teda nepřeju. Naděnko, to dělali tu, to je takový práce strašný, ale Naďa to udělá určitě skvěle. A ty budeš muset pomáhat, že?
1: Protože, jo, jo.
2: No, já to já vidím. No, takže Naděnko, držím ti palce.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Ivanem Vodochodským.

0: Potkáváme se s Josefem Maršálkem, to proto, že bychom vám rádi ještě v tomto čase a dostatečně dopředu předtím, než se tradičně potkáváme, v tom adventním čase dali o něčem vědět. Pepo, co to je?
1: Tak kromě toho, že jsme si pro vás i na tento rok připravili další 4 recepty, tak jsme se rozhodli všechny recepty za posledních 5 let plus ten letošní dát dohromady do knižní publikace společně s 26 Patrikovými recepty a vznikla moc hezká kniha.
0: Plná cukroví, vánočních dezertů, velkých věcí, malých, ale vždycky zvládnutelných doma.
1: Přesně tak, z nejvíc základních ingrediencí, které najdete v každém obchodě, nepotřebujete k tomu nic kromě válečku, nějakého kulatého třeba vykrajovátka, šikovných rukou a nějakého dobrého pomocníka, který bude tu a tam podsypávat a potom třeba odklízet nádobí.
0: A od této chvíle si tuhle kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala můžete v předprodeji exkluzivně pořídit i přes stránky pochoutkovýrok.cz. Proč by si měli pořídit už teď, posluchači, ti, co pečou?
1: Já si myslím, že nejhorší, co se vám může stát, že dostanete vánoční kuchařku pod vánoční stromeček. To už je prakticky po akci, přátelé, pojďme si říct, jak to doopravdy je. Takže vánoční kuchařku potřebujete právě teď, abyste z ní mohli péct, abyste mohli tvořit, abyste si dopřáli všechny ty recepty na klasiky, které dobře znáte, které jste si s námi za posledních několik let upekli. A myslím si, že tam najdete nejeden ze svých budoucích nejvíc oblíbených receptů.
0: Mimochodem v té kuchařce je dohromady 50 skvělých receptů na nejrůznější druhy cukroví, vánočky, dorty, záviny, štoly, chlebíčky a všechno sladké, co tak milujete. Ty to zakládáš všechno, my jsme si to ověřili za ta léta, že děláš recepty tak, abys nedokázal, že umíš tu vysokou cukrařinu, ale aby to zvládl i ten obyčejný člověk doma, co třeba s pečením začíná. Takže všechny ty recepty jsou takto udělatelné?
1: Všechny recepty jsou takto udělatelné, poněvadž já jsem se před mnoha a mnoha a mnoha lety rozhodl, že nebudu tvořit pro profesionální cukráře, na to jsou jiné, například školy odborné, nebo jiné akademie, že se budu orientovat na lidi, kteří chtějí, anebo pečou doma, anebo třeba začínají a najednou jim chybí souvislosti. Takže mají takový ten pocit, že jednou se mi to povedlo a podruhé ne. A velmi často, když neznají souvislosti, tak mají potom tendenci to svalovat na mouku, anebo na nekvalitní máslo, anebo že cukr už není, co to bývalo. Ale moje milá drobotina, tak takhle to právě vůbec není. Takže je to prostě jenom o těch postupech, o tom je dobře vysvětlit a ty suroviny, které používáme, tak je použít tak, jak se správně použít mají. Ale není to o tom, že by se tam udály během toho tvoření nějaké čáry máry a jednou to vyšlo a jednou ne.
0: Ty tam i vysvětluješ to, proč se může něco stát, zkazit, něco nevyjde, jak to třeba napravit ještě, pokud to lze v přípravě, anebo kdy začít raději znovu, nebo proč vám vyšly takovéhle tvary. Prostě prozrazuješ to zákulisí, to, jak to funguje.
1: Protože mě nezáleží na tom, jak já umím dobře upéct nebo neumím, ale to, jak se to podaří doma lidem, kteří pečou podle mých receptů z různých zdrojů a třeba z tohohle nového, z této nové kuchařky, tak pro mě je strašně důležité, aby se jim to podařilo. Pro mě je to alfa omega toho mého snažení, protože kdybych věděl, že ne, že jim to jedno vyjde a po druhé ne, tak tu práci nemůžu dělat.
0: Co tobě by udělalo radost po tom, co přijde knížka do rukou lidem, do knihkupectví, do regálu?
1: Tak já samozřejmě doufám a věřím v to, že ta kniha si najde takové pevné místo v jejich knihovničce. Určitě jsou tam kousky, které nemusí péct jenom jednou za rok, ať už je to kynutá bábovka, anebo třeba závin, ale u nás je vánočka v průměru jednou za 14 dní, za 3 týdny. Vánočka pro nás už dávno a nemyslím si, že my jsme výjimeční. Nemyslím si, že vánočka je v České republice něco, co lidi si dopřávají už jenom o Vánocích, tak je to výrobek, který zdomácněl, ale takových kousků je tam spoustu. Jsou tam různé řezy, které nemusí být taky jenom na Vánoce, ale dají se použít k různým jiným slavnostním okamžikům, anebo jenom k takovému malému mosání v televizi, když třeba dávají nějaký váš oblíbený pořad o pečení.
0: Je to pravda, protože svým způsobem vánočky tam jsou zhruba 4, budu-li do toho počítat i tvoji tvarhovou štolu, která se jí blíží. Tak já jsem se snažil taky doplnit ty recepty, zase tu skladbu těch tvých osvědčených, aby tam bylo zase buď to, co mám rád já, třeba v mé verzi, ale zase něco dalšího a nového. Takže dohromady 50 krásných receptů s fotografiemi, s přesným postupem, v naprosto nové unikátní podobě té kuchařky, taková exkluzivní verze, opravdu hezký dárek všem teď je ten nejvyšší čas je asi objednávat přes stránky pochoutkovirok.cz.
1: No protože, přátelé, ještě se může stát něco mnohem horšího, než ji dostat na Vánoce a to, že ji třeba nedostanete vůbec. Protože ji vyprodají knihkupci a nestihneme ji doskladnit. Takže rozhodně s nákupem neotálejte, to je jasný.
0: Doporučuji. Těšíš ty se, až když mi v roce až se prohlídneš, jaký máš vztah ke knížkám?
1: No, ke knížkám mám samozřejmě kladný vztah a vždycky jsem měl. Já jsem v té éře, kdy jsem chodil na gymnázium před 25 lety, tak jsem měl periodu, kdy jsem jich přečetl třeba 25 za měsíc knih. Takže ke knihám mám vřelý vztah a potom, když už se jedná o moje nebo společné knihy jako spoluautor, například s tebou, Patriku, tak to je jako, když se vám narodí mimino do rodiny, to je prostě nový člen domácnosti najednou a já mám vždycky takový ten posvátný vztah, takže já si tak jako vezmu do těch rukou a teď třeba několik týdnů ani nelistuju. Já jsem takový jako nadšený, teď tam to mimino a potom, až jsem v nějakém jako dobrém rozmaru, tak moc rád tu knihou prolistuju si.
0: Taky přejme, ať ti potká štěstí v domácnostech, ať lidem dělá radost, ať si tam najdou inspiraci pro sebe a obohatí tím ty recepty, které dělají doma už léta, tak jako třeba ty nebo já.
1: Tou knihou potěší svý blízké, kteří pečou nebo kteří by mohli péct a rozhodně, ať nám ji pořádně umastí. Ať nám ji umastí od másla, od čokolády, ať je prosypaná oříškama, ať lepí cukrem, protože kuchařka má být používaná a má být vonavá. Vánoční pečení s Josefem Maršálkem a Patrikem Rozehnalem doporučuje Josef Maršálek.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: V rámci oslav 10. narozenin si teď připomeneme i návštěvu na Dukonvalinkové na oslavách v Kostelci nad Orlicí. Takže přivítejme na Dukonvalinkovou.
1: Krásné odpoledne, všichni vás zdravím.
2: Jídlo a divadlo. Hraješ někde s jídlem? Jíš někde na jevišti? Něco naléváš? Konzumuješ?
1: No tak pravda je, že to je velmi nebezpečné. Člověk se nesmí, musí najíst před tím, aby se nechtěl najíst na tom jevišti, protože to potom může zaskočit, cokoliv prostě se stát, člověku se prostě stáhnou hlasivky a nemůže mluvit. Jo? Takže tam já opravdu jenom dělám jako, že jím a prostě spíš tak ochutnávám na špičku jazyka. Ale měla jsem několik představení, ve kterých se jedlo, ale teď zrovna v současné době nejím nic na jevišti.
2: Ani teď, ale my tady na jevišti cítíme tu vůni z těch stánků. No. Teď jsem zavanul nějaký guláš nebo něco, nemáš hlad?
1: Ještě ne, já jsem měla trému, co tady budeme povídat, takže...
2: To já s tebou trému nikdy nemám, co budeme povídat.
1: Tak ne, je to dobrý, ne?
2: Vůbec. Já jenom připomínám, že se tu setkáváme, protože si součástí poroty už od samého začátku v pořadu Pochoutkový rok vybíráte vlastně s kolegy recepty, co posluchači posílají, pak to, co jde do vysílání, každý rok vyberete první tři místa a z těch prvních tří míst a posluchačských cen letos budeme vybírat recept desetiletí. Bude to, si myslíš, ještě horší vlastně už z jednou vyhraných, oceněných, přebraných vybrat jeden sladký, jeden slaný? Co stojí za to?
1: No, tak

0: večer si řeknu, že si odpouštím.
1: Že jeden den udělí s těžkým svědomím cenu a pak to všechno odpustí.
0: To odpuštění je moc důležitý. Každý den si odpouštím, protože většinou člověk udělá spousty chyb a může i pohledem někomu ublížit, tak já večer si to odpouštím a poprosím odpuštění všem, kterým jsem za ten den třeba nechtěně ublížila.
1: Myslím tě, jak to vypadá? To si sedneš u toaletky před zrcadlo nebo
0: na záchodě,
1: nebo posteli?
0: Před spánkem zavřu oči a poprosím o odpuštění všechny, kterým jsem ublížila a poděkuju a potom odpustím sama sobě. Takhle jenom jednou větou to stačí.
1: A funguje to?
0: No doufám, no určitě to funguje.
1: S jakým pocitem se probouzíš nejčastěji? Myslíš už na tak, jídlo, nebo ne?
0: Na snídaní. Ne, tak já ráno nemám moc hlad, já se jako vlastně do snídaní nutím.
1: Ty si bereš do postele večer.
0: No tak většinou musím něco malého sníst, potom představím, když jsem vlastně snědla jenom polívku v 6 hodin, víš, takže to něco malého musím, no ale, tak, ale ráno fakt
1: takže
0: jako se probouzím.
1: Takže půlku kuřete, drobíš si do postele?
0: Co? No drobím. No, to je strašný zlozvyk, ale drobím.
1: Odpust si to dneska večer.
0: Já si dneska odpustím a bude dobře.
1: Naďo, seš připravena na to, když máme 10. rok, že pojedeme dál, že budeme vybírat další recepty? Baví tě to pořád?
0: Tak mě to baví moc, ale říkám si, jelikož už 10 let všichni posílají recepty, jestli ještě bude z čeho brát, rozumíš?
1: Já nevím.
0: Nové recepty, co myslíte?
1: Budete nám posílat recepty ještě? Určitě, tady zní. Naďa ráda je ochutnává.
0: Já jsem zvědavá, protože si myslím, že už se poslalo všechno, některé se i skoro opakovaly, že jo. Nedávno jsem zjistila, že nemám váleček, protože jsem ho převezla na chalupu a teď jsme měli prostě těsto váleta, tak jsem zavolala sousedce a ona říká, no hele, já jsem pryč, já jsem na chalupě. No takže, co se dalo dělat, ale říká, máš moje klíče a tak nás nanavigovala s Patrikem, jsme prohledávali kuchyň, aby jsme našli váleček.
1: Já jsem si připadala jako zloděj, řeknu vám. Že nám řekli, že to je nahoře vpravo, nakonec to bylo nahoře vlevo.
0: Vlevo,
1: takže jsme v celou kuchyň s velkými skřínkami až nahoře se štafličkami brali, já jsem to tam vyndával věci. Prý je to až vzadu, takže jsme přerovnali celou kuchyň a připadal jsem si jak zloděj.
0: No.
1: Když jsme konečně po 20 minutách našli ten váleček, uválili jsme to těsto, které jsme potřebovali, tak pak, když jsem u Nadi v kuchyni otevřel druhý šuplík, říkám, Nadio, kdy ty tady ten váleček máš?
0: Já jsem zjistila, že mám ještě takový ten druhý váleček, ten naplněný vodou.
1: Takhle to s námi válí Naďa Konvalinková. Už 10 let i s vámi ve vysílání. Jsem rád, že přijela Naďa Konvalinková.
0: Děkuju, že jste přišli. Mám radost. Děkuju.
2: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Tak jako vždy ani dnes nebude v našem vysílání chybět rada z etikety. O naši dobrou výchovu a bezchybné chování u stolu se stará mistr bontonu Ladislav Špaček, jinak taky bývalý tiskový mluvčí Václava Havla. Napsal už řadu knížek na tohle téma a určitě bude vědět, jak vlastně pronášet třeba takový přípitek, když už slavíme.
1: Přípitkem zahajujeme nějaké slavnostní události, například slavnostní večeři na počest významného hosta. Hostitel by měl vždycky pronést přípitek, je-li to muž nebo žena, je lhostejno, ale důležité je, aby ten člověk uměl hovořit spatra, aby ten přípitek nečetl, čtou se jenom státní přípitky na státních večeřích, protože to jsou politické dokumenty a tam záleží na každém slově. Přípitek se tedy pronáší spatra a neměl by trvat déle než 2, maximálně 3 minuty. Přípitek by měl být vtipný, protože hosté nepřijeli na konferenci, těší se na společnou přátelskou večeři a ten přípitek, jeho vtip, jeho odlehčenost by měl předznamenat to přátelské posezení, které nás teďka večer čeká.
0: A má na to nějak upozornit, na ten přípitek dotyčný?
1: Můžeme zacinkat na prázdnou číši a tím sklidnit auditorium, postavit se a začít hovořit. Všichni zmlknou a sledují. Poté, co přípitek skončí, pozvedneme číš, hosté povstanou, zvednou číše, gestem, symbolickým gestem, naznačíme přípitek, společně si připijeme, usedáme a můžeme začít servírovat první chod. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Na závěr nás čeká ještě soutěž. Nezapomeňte na to, že máme pro vás i knižní kuchařku Sladké Česko. Je stále v prodeji a k dostání. Můžete si i objednat přes telefon 724 819 319 a nebo ji vyhrát tady u nás v pořadu. Minule jsem se ptal, jak nazval Vojtěch Vrtiška svou jablečnou náplň do tiramisu. Polívké nebo kompoté? Z jablek nám tehdy udělal kompoté. Díky téhle správné odpovědi a tomu, že byli vylosováni počítačem, vyhrávají
1: Ludmila Bártová z Tisu u Chotěboře, Anna Kůrková z Pusté Polomy a Jan Jung z Holíšova.
0: To jsou tři naši výherci dnešního kola. A další vyhlašuju na příští týden. Máte šanci odpovídat na otázku, jaké kakao přidal do tmavého těsta Ivan Vodochodský. Za A bílé nebo za B černé? Jaké kakao přidal do tmavého těsta na dvoubarevné tvarohové řezy Ivan Vodochodský? Pokud si myslíte, že tam přidával bílé kakao, pošlete SMS-ku pochoutky mezera A, mezera, vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 011 04. Pokud jste přesvědčeni a zaslechli jste, že přidal kakao černé do toho tmavého těsta, pošlete SMS-ku pochoutky mezera B, mezera, vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 011 04. Pokud jsem na vás byl moc rychlý, tak nevadí, otázku, pravidla a všechno potřebné najdete i na webu pochoutkovirok.cz. A taky máte dost času, posílat SMSky můžete do půlnoci z úterý na středu a výherce oznámíme v příštím vydání pochoutkového roku. Tak do toho, držím vám palce a když už jsme u těch kuchařek, nezapomeňte si včas taky objednat tu naši nejnovější kuchařku, která už se pro vás tiskne, ale vy si ji už teď můžete objednat. Vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala z vydavatelství Radioservis. Nesmí vám chybět 50 skvělých receptů, fíglů na to, aby se vám cukroví a vánoční dezerty povedly. Ke kuchařce se dostanete nejlépe přes stránky pochoutkovirok.cz. A já se těším zase příští týden. Mějte se krásně, podzimně, chutně a rozhlasově.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Utajené poklady regionů s Markétou Ševčíkovou.
1: Příjemný a především přínosný poslech, milí přátelé. Začíná další díl pátrání po utajených pokladech regionů. Dnes se spolu vydáme do města, které se kdysi dávno jmenovalo Kremzir. Ve středověku tady byl brod přes řeku Moravu a křižovatka Jantarové a Solné stezky. Dnes se mu přezdívá Hanácké Atény a z toho je jasné, že se vydáváme do Kroměříže. Mimochodem, toto jméno vzniklo přesmyčkou středověkého názvu Kroměžir, tedy Kroměžirův majetek. První písemná zmínka o Kroměříži pochází z roku 1110, ovšem město samotné bylo založeno olomouckým biskupem Brunem ze Schauenberku kolem roku 1263. Významní muži církve byli vůbec pro toto město zásadní a především pak jeden z nich. A díky jeho dílu nás kroměřížský arcibiskupský zámek a dvě zahrady v roce 1998 dostali na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Tak se teď podíváme, co za poklady ukrývají.

A mým prvním průvodcem po Kroměříži bude muž, který se o zápis tohoto města na seznam UNESCO velmi významně zasloužil. Historik umění, který teď řídí Muzeum umění v Olomouci. Ovšem velká část jeho srdce zůstává v Kroměříži a napsal o ní řadu knih.

0: Ondřej Zatloukal je muž, s nímž jsme usedli na kroměřížském zámku a nesedíme tady společně vůbec náhodou, protože právě vy, ač jste ředitel Muzea umění v Olomouci, víte o zdejších zahradách a zámku naprosto vše, protože jste měl částečně na starosti jejich rekonstrukci a zároveň víte vše i o jejich vstupu do UNESCO. Dobrý den.
1: Dobrý den a děkuji za krásný představení.
0: Pane Ondřeji, začněme lapidární otázkou. Jak je možné, že právě Kroměříž a zdejší zámek a dvě zahrady se tak snadno a tak rychle na seznam světového kulturního dědictví vůbec dostali?
1: Kroměřížský zámecký areál má a měl několikero štěstí. Za prvé, co se týče svých mecenášů vlastníků, čímž bylo Olomoucké biskupství dnes arcibiskupství, má tu výhodu, že se nemění majitel tohoto areálu, což samozřejmě sebou nese kontinuitu, navazování na to, co vybudovali vaši předkové, a také akumulaci určitého bohatství. To bohatství je další fenomén kroměřížského areálu, což jsou umělecké sbírky, které kontinuálně jsou tvořeny od 16. století až do dnešní doby. Zahrnují mimořádná díla starého umění. Na zámku je uloženo přes 100 000 sbírkových předmětů. Je to jedna z největších a z nejcennějších sbírek starého umění na evropském kontinentu. A zároveň velká část těchto sbírek je orientována právě k architektuře a k zahradnímu umění. Další specifikum zámeckého areálu jsou obě polohy, ty nejzákladnější polohy v zahradní architektuře. Ta jedna je geometrická a vychází, řekněme, z té renesanční a později z barokní představy geometrizace světa. A ta druhá je přírodně krajinářská, vycházející z toho prostředí anglického. A ještě mezi tím samozřejmě nějaká poloha francouzského parku. Takže vlastně celý ten areál je opravdu jako reprezentativní vzorek tohoto evropského směřování a evropského fenoménu. A ještě k tomu přidám tu poslední třešničku na dortu. Vlastně nejvýznamnější z toho celého areálu pro zahradní umění je květná zahrada. A ta je skutečně z toho evropského a možná i světového měřítka jedinečná v tom, že se zachovala jako jediná tohoto typu, kde se kombinuje několikero základních evropských škol. Jedna je italská, druhá je holandská a třetí je francouzská.
0: Vy jste mi připravil tady řadu map a nákresů, kde ty zahrady krásně vidíme, tak jsme na zámku, začněme pod zámeckou zahradou. Ona vznikala někdy od 15. století. Kdo přišel s ideou stvořit takovou to krásnou vlastně umělou krajinu?
1: Máte pravdu, dnes je podzámecká zahrada přírodně krajinářským parkem z 19. století, ale pochází z renesančního období, kdy ten zámek vypadal trošku jinak, ale samozřejmě při zámku vždy bylo zapotřebí mít nějaký reprezentativní parter, se tomu říká. Část toho parku sloužila pro kuchyni vlastně jako zelinářská zahrada a část byla formálně upravená takový menší parter. Jo. Ale samozřejmě přišla 30letá válka, Kroměříž a zámecký areál byl silně poškozen a po 30leté válce měla Morava celá vlastně velké štěstí, protože na biskupský stolec usedl velmi osvícený mecenáš, který přišel ze Salzburku, což byl biskup Liechtenstein z Kastelkornu. Tento muž patřil jako k nejvýznamnějším a také k nejvzdělanějším osobnostem středoevropského prostoru. Měl špičkové vzdělání v mnoha oborech a dnešními slovy vlastně působil v salzburském arcibiskupství jako takový ministr financí. Salzburské arcibiskupství bylo nejbohatší arcibiskupství v Evropě. To si musíme uvědomit, že mimořádně naakumulované bohatství, které mimo jiné bylo použito na nejvelkorysejší architektonické projekty, nakupování uměleckých sbírek a tak dále. No a biskup si pozval vynikající italské architekty Filiberta Lucchese nejprve a později i Giovanni Pietro Tencalu a svěřil jim návrh přebudování zámku, jakýsi italský typ opevněného paláce, ale z věží, takže zámku, což povyšuje palác, na zámek povyšuje právě věž a k tomu samozřejmě obě zahrady.
0: Já jsem přemýšlela nad tím, jestli byli tehdy podobní muži a konkrétně tento arcibiskup, tak posedlí uměním, nebo jestli to byl tehdy trend, nebo společenská povinnost, nebo byly to skutečně natolik silně muzické osobnosti, že je to zajímalo?
1: Všechno v jednom. Za prvé, samozřejmě v určité společnosti bylo dobrým zvykem být orientována o těchto věcech hovořit. V jeho osobě se propojovala vášeň s obrovskou znalostí různých oborů a určitou odvahou. Si musíme uvědomit, že jsme v období druhé poloviny 17. století, kdy mimořádně silné téma vlastně je vznik nových věd, prosím, jako starý svět se zbortil, ten středověký aristotelský. A vzniká úplně nový, prosím, svět. Jako jo. Svět nových oborů, matematiky, fyziky, astronomie a tak dál. Knihovna je plná tady těchto oborů a některé z témat velmi úplně zásadní, které opravdu proměňují evropské myšlení, je zakotveno v těch architektonických dílech samotného biskupa. Téma proměny například, která vychází z jednoho z nejslavnějších děl antických od Ovidia, tak celý ten areál je vlastně protkaný tady tímto tématem proměny a stálosti, takové té konfrontace, co je vlastně stále a co je ve světě a v životě proměnné. Ten areál vlastně pořád přináší další a další možnosti výkladu, přináší nové objevy. Mimo jiné se v těch podzemních prostorách salí terény zámecké, kde jsou dvě jeskyně a je tam takový zvláštní svět, kde se odehrává ta konfrontace stálosti a proměny ve světě. Tak jsme objevili v posledních měsících, že celé ty jeskyně jsou vytvořeny z polodrahokamů, takže zářily úplně neuvěřitelným způsobem, nepředstavitelným. Jsou tam tuny polodrahokamů, které biskup nechával na svém panství vylámat a dovést do Kroměříže. Takové jeskyně, umělé jeskyně, groty se tomu říká v Evropě, nikde nenajdete. To je naprostý vrchol tohoto fenoménu. Na to vše je ukryto tady právě v Kroměříži.
0: Které místo v té květné zahradě, nebo případně v podzámecké, nebo tady na zámku, je vám a vašemu srdci nejmilejší?
1: Nejmilejší jsou právě ty prostory salí terény a těch umělých jeskyní, protože tam úplně nejvíc cítím tu hloubku toho sdělení, ten propad do opravdu jako k těm evropským kořenům, k antice, k Egyptu a tady k těmto věcem, k tomu hermetismu a na druhé straně k těm antickým mýtům, ale zároveň samozřejmě i k tomu křesťanskému, tak tam to cítím úplně nejvíc. A propojuje se mi to vlastně s tím ikonickým dílem, které olomoucký biskup zakoupil, což je Ticianův obraz Apollo a Marsyas, vlastně, který taky hovoří o proměnách a je to jakýsi odkaz té evropské intelektuální debaty na toto téma. Tam Tizian na konci života vlastně opravdu vytvořil tento intelektuální odkaz a biskup Castelcorn v architektuře v zámeckém areálu provedl úplně něco podobného.
0: S ředitelem Muzea umění v Olomouci Ondřejem Zatloukalem jsem se rozloučila, opustila arcibiskupský zámek a zamířila do Libosadu, tedy květné zahrady v Kroměříži. A tam už na mě čekal její kastelán Zdeněk Novák.

0: A teď si, pane Zdeňku, zkusme popsat, kde se nacházíme teď. My už tady vidíme část takové té vysoké špalírové výsadby. Zároveň jsme tady obklopeni teď bylinovými záhony, což ale asi není úplně typické, takže ve které části zahrady se nacházíme teď?
1: Květnou zahradu můžeme rozdělit do určitých, řekněme, kabinetů, z nichž se nacházíme aktuálně v holandské zahradě. Holandská proto, protože je typická jarní výsadbou cibulovin a poté, co tulipány a narcisy odrostou, tak jsme nahradili tuto výsadbu léčivkami.
0: My se teď tady z té zahrady holandského typu přesuneme do dalšího, úplně asi jiného biotopu a budeme zase pořád procházet těmi špalíry. Ty vysoké špalírové výsadby a ty stěny, ty jsou asi typické pro celou květnou zahradu, že ano?
1: Špalíry nebo habrové stěny jsou opravdu jedním z nejtypičtějších rysů květné zahrady. Máme prokázáno, že některé stromy jsou opravdu ještě původní a je jich v celé zahradě asi 8 kilometrů a samozřejmě je nutné o ně pečovat.
0: Je pravda, že to působí celé velmi impozantně. Kam se posuneme teď, pane Zdeňku?
1: Teď se podíváme přes pomerančovou zahradu a zahneme doleva ke kolonádě.
0: A na to se těším, protože ta kolonáda je rovněž velmi unikátní, takže se teď kolem toho krásně zurčícího Neptuna posuneme dál.

0: úžasnou oranžerii a tou pomerančovou zahradou až sem, kde každého, kdo sem vstoupí, úplně ohromí rozměr té kolonády. Ona tady, ta kolonáda, má 244 metrů a v každém tom výklenku je nějaká slavná postava antiky. My tady stojíme tedy u Herkula. Kolik vlastně tady je těch krásných antických soch?
1: Celkem se v kolonádě nachází 44 soch, které vytvářel sochař Mandík v roce 1671.
0: Vy jste mi říkal, že nemůžeme minout pohled na celou zahradu ze střechy této kolonády. Tak tam se vypravíme asi teď?
1: Přesně tak. Věřím tomu, že zažijete asi nejkrásnější pohled na květnou zahradu, obzvláště v současné době, kdy květná zahrada prožívá asi své nejkrásnější období, jak v květu, tak i v údržbě.

0: No a my už jsme vystoupali po tom strmém, točitém schodišti nahoru, ale upřímně řečeno vystoupat na střechu té krásné kolonády opravdu mělo smysl, protože teď konečně vidíme, v čem tkví a spočívá půvab celé květné zahrady v Kroměříži.
1: Máte pravdu, máme před sebou ty nejnádhernější broderie, tvořené ornamenty z buxusu, z krušpánků a jsou vysázeny různými barevnými kombinacemi letniček. No a každá ta špice reprezentuje určitou barevnou škálu a je jich tady celkem 9 s tím, že končí rotundou a otevírá se vám potom pohled i do dalších částí květné zahrady s tím, že úplně vzadu můžete vidět vtáčnici a pohled na oba dva skleníky.
0: Tak ještě trošku popišme posluchačům, co je tady pod námi. Ta rotunda tvoří vlastně takový střed, ke kterému se všechny ty nádherně vysazené záhony zbíhají. A ty záhony jsou opravdu jak takové krásně vyšívané barevné koberce. Těch buxusů je tady bezpočet, mají nejrůznější tvary a také jsou tady velmi zajímavé kašny.
1: Květná zahrada měla celý svůj vodní systém, ne úplně dneska zmapovatelný, protože je uložen pod celokvětnou zahradou a ani archeologové dnes nemají úplně přehled, kudy vedly původní rozvody. No a rotunda byla vystavena taky v té druhé polovině 17. století podle projektu Giovanni Pietra Tenkali. Sejdeme po schodišti zpátky do květnice a po nějakých 100 metrech se objevíme v krásné barokní rotundě.
0: No a my jsme teď vstoupili do toho, co činí kroměřížskou květnou zahradu tak unikátní. Vstoupili jsme do té rotundy a ta rotunda je opravdu dechu zbavující, co se týče freskové výzdoby, co se týče štukaterské výzdoby, co se týče soch a také těch umělých jeskyní, do nichž já tady vidím ze všech těch stran. Vy jste říkal, ale že tady předáme slovo jednou z vašich podřízených.
1: Přesně tak. Já bych poprosil Honzu Vaňka, aby nám něco o rotundě řekl.
0: Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Tak si zkusme vysvětlit, v čem je ta rotunda tak unikátní a výjimečná.
2: Dle mého názoru je rotunda velice výjimečná v tom směru, že dříve byla založena na velmi bohaté vodní koncepci. Dříve se totiž v rotundě nacházelo 2300 vodních trysek, které byly nahodile rozmístěny po zdech, úst chrličů nebo jenom tak ve stropě. A právě tady tento vodovodní systém, řekněme, byl poháněn vztlakovým mechanismem, který již v druhé polovině 17. století dokázal velmi vydatně fungovat a z trysky vytryskovali do výšin třeba až 7 metrů. A to všechno tvořilo takovou vodní koncepci, hrálo to takovou vodní atmosférou a to je třeba dle mého názoru nejzajímavější věc, která není na první pohled, když člověk vejde, vůbec vidět.
0: Ještě mi řekněte něco o těch grotách, o těch umělých jeskyních.
2: Groty to jsou místa, které se objevily již ve starověku a tehdy sloužily jako takovým kultem mystérií. Znovu byste objevili v době rané renesance, kdy slouží jako takový doplňující prvek. A rozdělovali svět přírodní od světa umělého, tím umělý se myslí ten architekturizovaný, a to z toho důvodu, že prostě lidé zvládli takhle napodobit umělé jeskyni.
0: Ano, a v nich jsou také velmi bohaté štukaterské, sochařské výzdoby, jsou tam různí fauni, satyrové, takže pořád se vracíme trošku do té antiky. No a teď mi ještě řekněte poslední věc. Tady stojíme u obrovského Foucaultova kivadla.
2: Ten závěs, na kterém je zavěšeno, je dlouhý 22,35 metrů a je tady právě od toho, aby demonstrovalo rotaci kolem zemské osy.
0: Takže tady je to nejenom smysly potěšující, ale zároveň edukativní a provedl nás tady velmi rychlostně Jan Vaněk. Díky, naslyšenou.
2: Děkuju.
0: A pane Zdeňku, kam povedou naše kroky nyní?
1: Uvolníme místo rotundy dalším návštěvníkům a přesuneme se směrem k pstružím rybníkům.
0: Kterou část květné zahrady máte v nejraději vy?
1: Nejkrásnější je asi to, že do ní každé ráno můžu vstoupit, že se můžu podívat, co se podařilo našim zahradníkům a to, co asi nejvíc miluju, to je ten kontrast toho důsledného uspořádání a určité možnosti dát zahradě trošku volnější styl a ukázat to, že nejsme tady sami, a konfrontovat to, co vytváříme my jako lidé, s tím, co vytváří příroda.
0: Opouštím Libosad, vracím se k zámku a podzámecké zahradě a kochám se krásou města. A těší mě, že najednou potkávám muže, který může do našeho pátrání vnést úplně nový obzor. Hudebního skladatele, malíře a právníka, profesora Vladimíra France. My jsme tady usedli v krásném tichém místě, takže si budeme moci o Kroměříži a jejich kouzlech povídat v naprosté tichosti, protože ono je tady pořád hodně turistů. My, když jsme sem přicházeli, tak vy jste měl tolik asociací, které se týkaly umění a umělců spojených s Kroměříží, že mi až přicházel zrak. Ale začneme osobně. Když se vysloví Kroměříž, tak co to ve vás vyvolá?
3: Krásné staré město. Uprostřed lužního lesa při řece Moravě, město, které samozřejmě tvarovaly dějiny, to znamená od gotiky vys kostel svatého Mořice nebo baroka, ať už je to zámek, krásný barokní kostel. Vybaví se mi kazatel Jan Milíč z Kroměříže, vybaví se mi Václav Talich, samozřejmě Max Švabinský, který zejména v zahradách byl jeho první kontakt s přírodou, proto tak rád maloval různé květiny, rostliny a říkal, přírodu obdivuji vždy a všude. Je to také město, kde se narodil Karel Kryl. Také neblahá postava Alexej Čepičky, ministra obrany z temných dob.
0: Ale měli bychom asi zaploutit do hlubší historie. Vy jste hudebník a tady místní konzervatoř nese název po jednom slavném hudebníkovi Vejvanovském.
3: Ano, Pavel Josef Vejvanovský, který se narodil podobně jako Hana Zagorová v Hlučíně, nicméně zakotvil v Kroměříži jako trubač, proto jeho tvorba jsou hlavně ty takzvané sonáty kjezy, což je většinou varhany plus nějaké žestě. A jsou to krásné věci.
0: Já vás vím, že vy máte encyklopedické znalosti botaniky a nejen botaniky, tak právě proto se vás musím zeptat na ty dvě zahrady. Když sem vstoupíte jako muž, který ví, co vše kolem něj kvete, roste a zároveň jste umělec, jste malíř, jste hudebník, skladatel, tak co to ve vás evokuje tady celé to prostředí? Ona, ta Hana, když to vezmeme jaksi z takového geomorfologického hlediska, není úplně atraktivní terén, ale vy jste mi říkal, že to vlastně máte rád?
3: Hana je atraktivní terén z hlediska řeky Moravy, která jen co vyteče z jeseníků, vytváří lužní les, protože přináší to tu hlínu z těch hor a od Litovle, kde jsou různé kanály, samozřejmě přes Olomouc, přes Dub na Moravě s nádherným kostelem a varhanami, Tovačov, Chropiny, kde se narodil Emil Fila na nádraží. Až po tu Kroměříž. A ten lužní les je úžasný, protože na jaře tam samozřejmě ty koberce, těch ladoněk, dymnivek, všude. Teď tam jsou nízké vrby, na nich jsou čapí hnízda, kam vy můžete těm čápům takzka nahlédnout do domácnosti. Je to taková vlastně džungle tam. To je všechno úplně magické. A přitom je to rovina, která je ale lemována. Na severu je vidět ještě hrubý jeseník, nízký jeseník, pak jsou vidět hostinské vrchy na východě. Čili je to kraj, který má tu mez zároveň, což je strašně důležité.

0: Vy sám jste hudební skladatel, sám jste malíř, tak dokázal byste specifikovat, jakou vůni, chuť, jaký pocit ve vás tady to místo vyvolává vždycky, když sem přijedete?
1: Je to taková plnost, to je dáno i tou Hanou. Člověk má takový pocit, tady je mi dobře, tady jsem doma. No nakonec moje babička se narodila v Kroměříži, protože pradědeček byl advokát, který byl i spolupracovníkem poté TG Masaryka, který jej potom požádal, aby šel do Nového Jičína, protože Nový Jičín byl taková bašta němectví. A ten pradědeček vlastně tam dělal takovou osvětovou práci ve smyslu českého národa. Také jeho syn v tom pokračoval a skončil v Mauthausenu. Čili to jsou takové věci, takže i toto je tak spojeno taky vlastně s Kroměříží.
0: Které místo tady v Kroměříži vy máte nejraději, Vladimíre?
1: Já mám rád to návrší směrem k Barborce, protože odtamtud se otevírá pohled na celou Kroměříž s tím pozadím těch pro Hanou hraničních vrchů ze všech stran. O tam taky vidět i svatý kopeček nad Olomoucí a tak dále a tak dále.
0: A profesor Vladimír Franc je muž, který naše putování po hanáckých Aténách pozvolna uzavírá. Je neskutečné, že město, které leží na Moravě a má něco málo přes 27 tisíc obyvatel, nabízí tolik neuvěřitelných pokladů, které nikde jinde ve světě nenajdete. Ovšem nebylo by jich, kdyby nebylo osvícených mužů minulosti a také obrovského množství investovaných peněz. Jinak by se tu nenatočilo přes 30 filmů, včetně Amadea, seriálů jako je Marie Terezie a Já Matony, nebo pohádek jako například Peklo s princeznou. Takže se do Kroměříže určitě vypravte, nadechněte se a uvědomte si, jak jsou obě zahrady i zámek neuvěřitelné a magické. A zkuste v nich najít něco nového a objevného. Od toho ostatně naše pátrání po utajených pokladech regionů jsou. Krásný týden plný nových objevů vám přeje Markéta Ševčíková.
2: Všechny díly utajených pokladů regionů si můžete poslechnout v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Vítám vás u poslechu dalšího dílu pořadu Cesta k uzdravení. Zdraví vám přeje Kateřina Dvořáková a z režie Lenka Čurdová a Martina Coufalová. Dnes se zaměříme na problém, který v Česku trápí obrovské množství lidí. Začíná nenápadně občasným krvácením dásní při čištění zubů. Pokud se ale neřeší, může skončit až ztrátou zdravého chrupu. Naším dnešním tématem je pokročilá parodontitída, tichý nepřítel, který dokáže zničit i zdravý chrup, a také zubní implantáty. Své o tom ví pacient Petr, který přišel sdílet svůj příběh moderní zubní medicíny. Trpěl silným krvácením dásní a extrémní vyklavostí zubů. Zachránit situaci v takto pokročilém stádiu vyžaduje naprosto špičkovou medicínu a chirurga s pevnou rukou. Proto dnes ve studiu přivítám jednoho z nejvyhledávanějších specialistů u nás, pana doktora Jana Šmída z pražské kliniky Hesire.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Silné krvácení dásní a extrémní vyklavost zubů. To je trápení, nebo bylo trápení, pana Petra. Přeji vám hezký den, pane Petře, a děkuji, že jste se s námi přišel podělit o váš příběh.
2: Dobrý den, těší mě, že jsem tady.
1: Také ve studiu vítám pana doktora Jana Šmída.
3: Hezký den.
1: A vás se rovnou zeptám, jak zní přesná diagnóza Petra. S čím za vámi přišel?
3: Pan Petr přišel se dvěmi obtížemi a jedna z nich byla vyklavá levá horní jednička, která vyputovala ze své původní pozice, a druhým důvodem bylo krvácení dásní a jejich pohyblivost zubů.
1: Dá se to vše shrnout do jednoho slova parodontóza?
3: Přesně tak. Lidový název je parodontóza a odborně ji říkáme parodontitida, což je chronický zánět závěsného aparátu zubu.
1: Je to důsledek toho, že problém třeba s tou krvácivostí dásní neřešíme?
3: Ano, přesně tak.
1: Jak poznám rozdíl mezi běžným podrážděním dásní a začínající parodontitidou?
3: To běžné podráždění se stane při čištění mezizubním kartáčkem nebo při nějakém jiném traumatu, kdy může být ta dáseň citlivá, ale neměla by nějak výrazně krvácet. Taková citlivost většinou odezní během pár dní a už se znova v tom daném místě neopakuje. Až potom po dalším traumatu případně. Když to krvácení, které je způsobeno parodontitidou, je chronické, trvá dlouho, nelepší se, může se časem zhoršovat a nemá to tendenci se vylepšit po určitých dnech.
1: Přejdu k vám, Petře. Otázka asi by napadla každého, kdo o tom takhle přemýšlí. A sice, jak dlouho vás trápilo krvácení z dásní? A proč jste to neřešil?
2: Já jsem poměrně dlouhou dobu bydlel v zahraničí a myslím si, že celou tu dobu jsem neměl pravidelný kontakt vlastně se zubním lékařem. A tím pádem si myslím, že to bylo přibližně 15 let třeba.
1: Jak se parodontóza, pane doktore Šmíde, vyšetřuje? Jak se diagnostikuje?
3: Parodontózu si vyšetřujeme při vizuální kontrole, ke které používáme mimo jiné operační mikroskop, což je zařízení, které nám umožňuje vidět vše ve větším detailu, a používáme takzvanou parodontální sondu. A tou parodontální sondou se kolem zubu dostáváme ke kosti a zjišťujeme, jestli tam jsou takzvané parodontální choboty. Podle hloubky té sondáže si uděláme obraz o tom, jak to onemocnění je pokročilé.
1: Vy jste toto vyšetření, Petře, absolvoval. Je bolestivé?
2: Já myslím, že to ani bolestivé moc nebylo, ale už si to upřímně nepamatuju, protože je to minimálně 2 roky, co se léčím u pana doktora.
1: Evidentně, pane doktore, u vás probíhá veškerá vyšetření nebolestivě, když pan Petr si to nepamatuje, což je samozřejmě výsledek vaší dobré práce. Může správná hygiena a prevence zabránit parodontóze, nebo jde třeba i o nějakou genetickou predispozici?
3: Ta parodontitida je, řekněme, multifaktoriální onemocnění, kde hrajou roli různé faktory, ale tím nejhlavnějším je právě ona dentální hygiena. To je ten nejdůležitější faktor, který naštěstí můžeme také nejlíp ovlivnit.
1: Vrátím se k vám, Petře. Zeptám se vás na dentální hygienu před a po. Myslím si, že teď je člověk už velice edukovaný i díky tomu, že jste prošel náročnou léčbou, ale dbal jste na dentální hygienu?
2: Asi jenom částečně, protože jsem si samozřejmě čistil zuby jako každý. Nicméně jsem používal standardní kartáček, teďko na základě vlastně doporučení pana doktora a hygienistky používám třeba elektrický kartáček, který je mnohem efektivnější. Dále používám teďkon mezizubní kartáčky, které jsem nikdy předtím nepoužíval. Občas jsem používal niť. Zuby jsem si čistil jednou, maximálně 2x denně. Teď je to mnohem častější, musím říct.

0: Cesta k uzdravení.
1: Zazněly tady za mě dvě důležité věci. Elektrický kartáček a čistil jsem si zuby jednou, maximálně dvakrát denně. Elektrický kartáček, v čem je lepší podle vás, pane doktore?
2: Já si úplně nemyslím, že elektrický kartáček je lepší než ten manuální. Nicméně může to být velmi dobrá pomůcka, každému vyhovuje něco jiného, ale co je to nejdůležitější, co pan Petr zmínil, to je mezizubní kartáček, který je ten, řekněme, game changer v léčbě té parodontitidy.
1: Čištění zubů, kolikrát denně byste doporučil? A znám i lidi, kteří si po každém vypití šálku kávy jdou vyčistit zuby. To znamená, když jich vypijou 6 denně, tak si je vyčistí 6krát. K tomu ráno a pak ještě večer.
2: Za mě úplně bohatě dostačuje 2krát denně, ale vyčistit to pořádně, minimálně to jedno čištění by mělo být s mezizubními kartáčky a ideálně to večerní.
1: A jak je to vlastně se zubním plakem? Ohrožuje naše zuby v průběhu dne?
2: Rozhodně. Zubní plak je takový, řeknu, hlavní strůjce všech těch obtíží, které v ústní dutině máme. To jsou v podstatě bakterie, které tvoří biofilm na povrchu zubu a to je to, co my odstraňujeme a co musíme z těch zubů 2krát denně odstranit.
1: Jak může neléčená parodontitida ohrozit naše srdce, cévy a vůbec imunitní systém a vůbec stav našich zubů? Jak úzce souvisí s naší imunitou?
2: Ta souvislost je velmi úzká a opravdu se ukazuje, že parodontitida ovlivňuje nejenom to zubní zdraví, ale nemoci typu diabetes, vysoký krevní tlak. Jsou to všechny tyhle ty civilizační onemocnění. Má na to opravdu velký vliv nejenom parodontitida, což už je teda jako nějaký pokročilý problém, ale dokonce se ukazuje, že i zánět dásní, který ještě nepostihl tu kost, ale postihl jenom dáseň, způsobuje to, že může vzniknout třeba i mrtvice.
1: Věděl jste, pane Petře, že zdravé zuby, zdravý chrup ovlivňují naši imunitu?
3: Upřímně nevěděl jsem o tom, je to zajímavý, o čem se tady bavíme dneska.
1: Já se ptám i proto, že vy jste vlastně pana doktora Šmída navštívil už v nějakém stádiu onemocnění. Pojďme ještě jednou připomenout, s čím za vámi Petr přišel, nebo co jste primárně řešili a co následně.
2: Tak ten hlavní a primární důvod byla právě ona jednička, která už působila i estetický problém a byla v podstatě zcela vyloučena z kosti a držela už jenom v dásni.
1: To znamená, abychom si to řekli laicky, přední zub se kýval, pane Petrovi.
2: Tak.
1: Šlo o náročnou péči a léčbu?
2: Ano, protože nahradit zub v estetické zóně, je to, jak už jste zmínila, horní přední zub, kde je estetika alfa a omega, tak tady se opravdu dostáváme k těm nejsložitějším zákrokům, které ta moderní stomatologie nabízí. Takže ano, ta náhrada takovéhle jedničky byla na škále složitosti od 0 do 10 až podle mě někde 9-10.
1: Až takhle. Co jste primárně museli u Petra vyřešit?
2: My jsme nejdřív začali s tím, že jsme museli léčit tu parodontitidu. Nejdřív byla nějaká úvodní návštěva, kdy se udělala taková edukace, vyberou se mezizubní kartáčky a naučíme pacienta čistit doma. To je takový to gro, to hlavní, protože bez té domácí péče by nikdy nefungovala léčba parodontitidy, takže se nastaví nějaká domácí péče a v podstatě celá léčba probíhala u dentální hygienistky, která musí pečlivě očistit povrchy všech kořenů, všech zubů, kde

0: je nějaký problém. Takže ona si to všechno ještě znovu vyšetří, najde si, kde jsou ty parodontální choboty, jak jsou hluboké, a potom se v lokální anestezii, což je takový místní znecitlivění, provádí očištění povrchu kořenů zubů. A potom pomocí těchto návštěv a ještě nějaké určitě kontroly jsme se dostali do nějakého stavu, kdy už bylo možné se věnovat té jedničce.
1: Vy jste tady hovořil o chobotech, co to je?
0: Parodontální chobot je taková kapsa kolem zubů, kdy ta parodontitida způsobuje úbytek kosti, protože zub nám drží v kosti čelistní, a jakmile je tam ten chronický zánět, tak kost začne ubývat. A tím my se dostaneme tou vyšetřovací parodontální sondou takzvanou hloubš, než by měl ideálně ten okraj kosti být. Takže parodontální chobot je taková, řekněme, kapsa kolem zubu.
2: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou.

0: Cesta k uzdravení.
1: Petr teda byl vyléčený z parodontitidy.
2: Dá se říct, ono v podstatě vyléčit parodontitidu už nelze, ale lze zastavit její progres. Takže cílem u té léčby je zastavit ten postup a určitě pár míst, kde se podaří i ta kost zase obnovit. Ale není dobrý si myslet, že když mám nějakou víc pokročilou parodontitidu, že zase dostaneme tu kost úplně do původního stavu, to už většinou není možné. My jsme nahrazovali tu jedničku a tam bylo té kosti tak málo, že by nebylo možné zavést zubní implantát bez toho, aniž bychom tam kost obnovili. Takže tam jsme použili speciální zákrok, kterému se říká okamžitá nebo imediátní implantace, kdy ten zub, který už nelze použít, který se vyklá a je potřeba ho vytrhnout, tak ho vytrhneme, zavedeme zubní implantát místo toho zubu a rovnou přitom doplníme kost.
1: V jednom zákroku.
2: V jednom zákroku a dokonce tady jsme to udělali tak, že ta korunka toho vlastního zubu, která nebyla poškozená, tak jsme ji použili a já jsem ji v podstatě během toho jednoho zákroku zpracoval a namontoval rovnou na ten zavedený implantát. Je to takový kouzelný zákrok, řekněme. Když si představíte zub, který má nějakou korunkovou část a kořen, tak já ten zub vyndám, uříznu si tu korunkovou část, zavedu ten zubní implantát, doplníme kost, kterou si odebereme někde v místě horních osmiček. To je velmi důležitý, kde tu kost odebíráme.
1: Stále jsme v jednom zákroku.
2: Jsme pořád v jednom zákroku a v jedné návštěvě.
1: Petr při plném vědomí.
2: Tak, jenom v lokálním znecitlivění. Takže doplnili jsme kost a zavedli jsme implantát a potom na ten implantát se dává takový dílek a na ten dílek já si připevním tu uříznutou korunku. Takže během jednoho zákroku, aniž bych potřeboval tu dáseň jakkoliv v tom místě řezat, si ten zub vrátíme na jeho původní ideální místo a použijeme ještě tu vlastní korunku.
1: A pacient odchází se zdravým úplným chrupem?
2: Dalo by se říct, no. Je to zhruba takový hodinu a půl až dvě hodiny zákrok, kdy se uděje tohleto všechno v jedné návštěvě. Vnímám to opravdu jako přelomovou věc. Ono to potom samozřejmě nekončí tím, že se udělá tenhle jeden zákrok, ale ještě se musí ta korunka vyměnit za laboratorní korunku, takže se to hojí nějaké měsíce a potom případně se ještě upravuje takzvaná růžová estetika, protože tam chceme třeba vylepšit ještě trošku dáseň, což jsem zrovna u pana Petra dělal, takže jsme ještě udělali vylepšení dásně a potom jsme teprve přistoupili k výrobě té definitivní korunky, která se vyrábí v laboratoři. A nějaký šikovný laborant, který vyrobí tu korunku tak, aby esteticky zapadla do toho úsměvu.
1: Jak dlouho celý tento proces uzdravení a vlastně i návratu k estetice trval, pane doktore?
2: No, myslím si, že s tou jedničkou jsme si hráli s tím vším hojením určitě třeba 3/4 roku.
1: A jak se dneska rád smějete, že jo, pane Petře?
3: Jo, určitě. V ten moment vlastně, když jsem navštěvoval pana doktora poprvé, já jsem měl opravdu problém, že jsem se nemohl smát, já jsem si musel zakrývat pusu. Vypadalo to opravdu hrozně. V současné době lidi ani nepoznají, který ten implantát nebo ten zub je umělý, takže fantastický.
1: Taky jste to na mě zkusil. Kdybyste teďka mohl panu doktorovi Šmídovi poděkovat, co byste mu řekl?
3: Já bych mu poděkoval, že de facto mi zachránil zuby. Já jsem tam přišel pravděpodobně za minutu 12. A díky jeho práci a vlastně toho, jak mě ved, tak si myslím, že v současné době mám zuby de facto v pořádku, jinak já už jsem mohl být bez zubu. A ta estetická část, jsme se o tom bavili tady, on to není vůbec poznat, on má opravdu zlatý ruce a říká to o něm spoustu pacientů, aniž by on o tom věděl, takže moc krát vám děkuju.
2: Já děkuju za důvěru, ale ještě bych chtěl jenom říct k tomu, že ta výroba takovýhleho jednoho zubu je extrémně složitá, že když se dělá třeba celý přední úsek nebo všechny zuby najednou, tak ta estetika se trefuje snadno, ale tady ten můj laborant, který se jmenuje Dan Černý, opravdu jako musel odvíct kus práce, protože on potřeboval udělat korunku v podstatě podle toho vlastního zubu, což je vždycky to nejnáročnější.
1: Zavání to uměním. Myslím si, že ta synergie mezi vámi, zubním lékařem, chirurgem a laborantem je velice důležitá a vy jste našel skvělého kolegu. A já vlastně teď vidím jeho práci a můžu jenom tleskat.
2: Děkuju.
1: Já vám děkuju za návštěvu u nás ve studiu. Pane Petře, nestrácejte úsměv, moc vám sluší.
3: Děkuju.
1: A pane doktore, vám samé spokojené pacienty.
2: Já moc děkuju za pozvání.
1: Naschledanou.
3: Naschledanou.
2: Naschledanou.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

0: Je 5 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Výčapy na Třebíčsku mají podle restaurátorů sochu od zkušeného barokního umělce. Kvůli volbám do státní dumy posilují policisté v Praze hlídky u ruské ambasády. Hokejisté Jihlavy podtrhli nepovedený start soutěže prohrou s posledním Chomutovem. A neděle bude zpočátku slunečná, později přibude oblačnosti a k večeru zaprší, teploty do 22 stupňů. Dobré ráno u zpráv přeje Jakub Diviš. Sochu svatého Floriana z Výčap na Třebíčsku opravují restaurátoři. Ve svém jihlavském ateliéru z ní momentálně odstraňují porost a nečistoty. Vápencová skulptura z poloviny 18. století je nejstarší památkou obce. Autor díla je neznámý, podle propracovaného a detailního rukopisu ale musel být sochař zkušený. Myslí si to jeden z restaurátorů Otakar Marcin.
2: Ta úroveň zpracování je velmi vysoká. A když se vezmeme, jak jsou ty detaily zpracované, jakým způsobem vystupují z té základní hmoty, přitom nikde nedošlo k tomu, že by tyhle ty vystupující části byly odlomené už při výrobě, což neumí každý kamenník nebo sochař takhle zpracovat.
0: Kompletní opravu sochy a jejího podstavce bude mít restaurátorský ateliér hotové do konce roku. Policisté na dnešek posílili hlídky u ruského velvyslanectví v Praze. Od 8 do 20 hodin je tam otevřená volební místnost pro Rusy žijící v Česku. Můžou tam odevzdat hlas v parlamentních volbách. Zajištění bezpečnosti v době voleb je podle mluvčího ochranné služby policie Tomáše Procházky běžné, neočekává nestandardní situaci.
3: Jsme ale připraveni výkon služby kdykoliv posílit tak, abychom plně zajistili bezpečnost i veřejný pořádek. Konkrétní taktické postupy ani počty nasazených policistů z bezpečnostních důvodů nekomentujeme.
0: O posílení bezpečnosti požádalo česko-ruské ministerstvo zahraničí letos v srpnu kvůli možným protestům a demonstracím. Kromě Česka je očekává taky třeba v Pobaltí, v Polsku nebo v Nizozemsku. Americká armáda zaútočila v Karibiku na plavidlo, které se podle ní podílelo na pašování drog. Zabila přitom 4 lidi. Jde o další z řady útoků na skupiny, které administrativa prezidenta Donalda Trumpa označuje za narkoteroristy. Americké jednotky už při těchto operacích v Karibiku a ve východním Tichomoří od loňského září zabily přes 220 lidí. Sport. 3. prohru z 5 zápasů nové prvoligové sezóny zapsali hokejisté Dukly Jihlava. Na domácím ledě podlehli do té doby poslednímu Chomutovu 2-4. Jihlava sice měla výraznou převahu a soupeře dvojnásobně přestřílela, v zápase ale jen dotahovala náskok soupeře. Trefy Vojtěcha Rajdla a Tomáše Harkabuse na body nestačily. Podle prvního střelce tým svazuje nervozita v zakončení, pokračuje Vojtěch Rajdl.
4: Občas bychom to potřebovali zjednodušit a ta jedna přihrávka je tam navíc, než by měla to finální řešení, by mělo možná vypadat jinak a je to možná nějakou tou výsledkovou nepohodou, je to možné.
0: Nevedlo se ani horácké Slávii Třebíč, která prohrála v Přerově 2-5 a v tabulce jí patří 7. místo. Jihlava je 12. Počasí. Havlíčkův Brod 9 stupňů, Telč 10 a Košetice 12, to jsou aktuální teploty na Vysočině. Nedělní ráno v kraji je převážně jasné, ve nejnižších polohách mohou být i mlhy. Během dne přibude oblačnosti a k večeru se přidá déšť nebo přehánky. V noci budou srážky a postupně i oblačnost ubývat a nejvyšší teploty dnes dosáhnou na 19 až 22 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Na silnicích v kraji teď jezdíte bez nehod, volně průjezdná je i dálnice D1. Mějte bezpečnou jízdu, to vám přeje Český rozhlas Vysočina.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Kolik let uplynulo od prvního přímého přenosu reportáže Československého rozhlasu z letadla a kdy se konal první ročník filmového festivalu ve francouzském letovisku Cannes? I to uslyšíte už za pár minut v kalendáriu.
1: Dobré ráno s Lidií Jakubičkovou.

0: Na Českém rozhlasu Vysočina dospívala Jana Krotochvílová, je 5 hodin 10 minut k tomu a na řadu přichází teď kalendárium. Kdo má dneska svátek?
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes,
2: neděle 20. září. Svátek má Oleg. To je jméno skandinávského původu a znamená svatý, spásu přinášející nebo silný zdraví. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Československý rozhlas vysílal první přímý přenos reportáže z letadla přesně před 95 lety v roce 1931. První ročník filmového festivalu ve francouzském letovisku Cannes se konal přesně před 80 lety v roce 1946. Dnes je festival jednou z největších filmových přehlídek světa. První díl výtečného seriálu podle románu Roberta Gravese Já, Claudius, vysílala britská BBC přesně před 50 lety.
3: Já, Tiberius Claudius Drusus, z rodu vznešeného.
2: Před 50 lety v roce 1976 také zemřel československý prezident, armádní generál Ludvík Svoboda. V anketě Největší Čech obsadil 72. místo.
4: Vítáme vás! Frank Lambert, my jsme se už neviděli.
2: První díl seriálu Krok za krokem vysílala americká televize ABC před 35 lety v roce 1991.
5: Mami, ten hňup mi dal do skřínky krysu.
6: Když jsem jí tam dával, tak byla živá.
7: Výborně, tak vy dva už se znáte.
2: Fosterovi a Lambertovi bavili svoje diváky 7 let ve 160 epizodách. Denně míjí malý motorest u Lípy ve Svinišťanech na hlavní tepně z Hradce Králové do Náchoda tisíce aut. Právě zde se začala psát novodobá historie malého pivovarnictví v České republice. A to před 35 lety v roce 1991. Kulatých 50 má dneska bývalý hokejista.
8: Bojčík, Hlaváč, Backhand, go!
2: Dvojnásobný mistr světa Jan Hlaváč a já přeju hezkou neděli.
9: Dobré ráno s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Je 5 hodin 17 minut, k tomu ladíte Český rozhlas Vysočina. Dobré ráno. Vyrazit dnes můžete třeba na kachní derby. Kam a co si pod tím představit, to uslyšíte za pár minut.
1: Počasí.
0: A pojďme se podívat, jak to vypadá s teplotami na Vysočině. Ty se teď pohybují mezi 7 a 14 stupni. V Jihlavě Hruškových dvorech je právě 7 stupňů, v Dukovanech 12 a v Bystřici nad Pernštejnem 8. Ráno bude ještě většinou polojasné s malou možností údolních mlh. V průběhu dopoledne pak bude postupně oblačno a oblačnost může být i průsvitná. Odpoledne se bude od severozápadu zatahovat, tak večeru se přidá déšť nebo přehánky. V noci pak budou srážky postupně i oblačnost opět od severozápadu ubývat. Nejvyšší teploty naměříme mezi 19 a 22 stupni. Na jihovýchodě kraje může být místy kolem 23. A zpočátku povane slabý, během dne mírný západní vítr, který se bude večer měnit na severozápadní.
1: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Bude 17:30 a vy ladíte Český rozhlas Vysočina. Přejeme vám hezké vstávání a já tu pro vás mám také tip, jak využít neděli. Jásenka, rekreační středisko Zubří na Žďársku, zvedne na recesistickou, ale současně i charitativní akci Kachní derby. A co je úkolem? To je v časovém limitu pozbírat cíkou co nejvíce gumových kachniček z hladiny rybníčku a dopravit je do předem připravených boxů. Veškeré vybavení bude na místě k dispozici, soutěží se ve třech kategoriích, jak v té dětské, tak v soutěži týmu i v hlavní kategorii freestyle. Doprovodnou soutěží je dokonce letos závod rychlovarných konvic. Závodí se pochopitelně s vlastní konvicí, to určitě bude také zajímavé. Vstup je zdarma a registrace závodníků je od 13 hodin na místě. A když už jsme zmiňovali, že jde o charitu, akce podpoří Centrum hrané péče EDA, tak si to určitě nenechte ujít. Od starých mistrů k současnosti, tak to je název koncertu festivalu Varhaní Vysočina. Tentokrát jste zváni také do kostela v Bobrové, kde brněnská varhanice Hana Bartošová představí pestrý program zahrnující staré mistry, včetně Johanna Sebastiana Bacha nebo jubilanta Wolfganga Amadea Mozarta, ale zahraje také soudobé autory, včetně Bohu Slava Martinů nebo Zdeňka Ploláníka. Vstupné na koncert je dobrovolné a začíná se v 17 hodin. A ještě jeden tip pro vás mám, a to je synagoga v Nové Cerekvi, která také nabízí koncert. Koncertuje zde Lumen Pacov, který přiveze harmonii hlasů v pestrém repertoáru od klasických mistrů až po současné skladby. Vstupné je dobrovolné a začátek bude v 19 hodin. Všechny tipy na neděli najdete v tipech na víkend na naše webu vysočina.rozhlas.cz, tak se tam podívejte.
1: Víkend s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Ladíte Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje a připraveny jsou teď aktuální zprávy a Jakub Děš.
1: 5:30.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO se dnes dopoledne sejde s předsedou motoristů Petrem Macinkou kvůli návrhu státního rozpočtu na příští rok. Babiš to včera řekl v televizi Prima. Jednání s motoristy chce stihnout před zítřejším schvalováním státního rozpočtu vládou a odletem Macinky do Spojených států. Podle Babiše chce část vládní koalice dát příští rok víc peněz do školství. S navýšením motoristé nesouhlasí. Ministerstvo financí navrhlo schodek 389 miliard korun. Macinka v týdnu řekl, že by mohl o jednotky miliard klesnout. Úspory by se ale podle něj neměly dotknout výdajů na obranu. Státní zdravotní ústav letos zaznamenal už přes 10,5 tisíce případů lymské boreliózy. Za stejné období loni jich bylo asi 5700. Čísla výrazně ovlivňuje nový systém včasného varování, do kterého začaly případy automaticky hlásit i praktičtí lékaři. Podle odborníků ale nákaz přibývá i kvůli prodlužující se sezóně klíšťat. První street food festival dnes pořádá Kamenice nad Lipou. Na tamním Sokoláku u kulturního domu začíná v 10 hodin dopoledne. Kromě gastronomického zážitku se návštěvníci mohou těšit i na živou hudbu. Obyvatelé Berlína a východoněmecké spolkové země Mecklenbursko-přední Pomořansko dnes volí poslance zemských sněmů. Neúspěch strany CDU by mohl oslabit pozici kancléře Friedricha Merce, který se už teď potýká s rekordní neoblíbeností i slábnoucí podporou uvnitř vlastní strany. Předsednictvo křesťanských demokratů se už večer sejde, aby vyhodnotilo výsledky voleb a Mercovu budoucnost. Přinášíme i výsledek včerejšího utkání třebíčských baseballistů. Ti udělali další krok k setrvání v nejvyšší soutěži i v příští sezóně. V barážové skupině o udržení totiž porazili Ostravu 8-4 a zvítězili po třetí za sebou. Týmu z Vysočiny se povedla hlavně druhá směna, ve které skóroval 4 body. Další utkání odehrají baseballisté Třebíče opět proti Ostravě, tentokrát ale na stadionu soupeře. Duel začne ve 13 hodin. A raní nebe nad Vysočinou je zatím jasné, během dne ale přibude mraků a k večeru se přidá déšť nebo přehánky. V noci pak budou srážky, postupně i oblačnost ubývat a nejvyšší teploty dnes 19 až 22 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Nehody v kraji teď krátce po 17:30 hlášené nemáme. Bez větších komplikací projedete i po dálnici D1. Hezké ráno.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Pálavou se šíří další nepůvodní druh opuncie hnědoostná. Kaktusu se s červenými jedlými plody daří, ale do naší přírody nepatří. Vytlačuje třeba kosatce nebo vějouku. Jak se tomu snaží bránit ochranáři, uslyšíte za moment.

0: do rukou berou nářadí a kaktus ze stepí odstraňují.
1: Je to takový koláč, dá se říct, toho puncie, který jde, takový trs, který jde z jednoho oddenku a stačí opravdu podebrat jenom tady, dostat se k tomu základnímu oddenku a teď vlastně držím na rukavici, protože je to opravdu ostré, celý ten trs.
2: František Foltýn z HKO Pálava vytrhává v pavlovských kopcích opuncí hnědoostnou. A protože je to kaktus, potřebuje rukavice.
1: Ty mám plnou rukavici trnů, které jsou vlastně, dělají takové pouzdro kolem těch semínek. Jo? Takže i ta likvidace může být jako bolestivá, pokud člověk nemá dostatečné vybavení. Pořádné rukavice, nejlépe svářecké rukavice a i s vnitřním kožichem.
2: Pálava opunci vyhovuje natolik, že kvete, plodí a začíná se šířit. A ochranáři teď zjišťují, kde všude už roste.
3: Opunci je hnědoostná, která se vyskytuje na Děvíně a teď bohužel nově i na Tabulové a na Svatém Kopečku. Je sice na první pohled velmi pěkný kaktus, ale do naší přírody v žádném případě nepatří.
2: Upřesňuje vedoucí HKO Pálava Jiří Kmet. Jedná se o invazní rostlinu původem ze Severní Ameriky.
3: Na svazích Děvína opuncie hnědoostná vytlačuje mimo jiné původní vegetaci, například velmi známé a na jaře obdivované kosatce nízké, anebo violku nejmenší, která se vyskytuje na Děvíně jako na jediném místě v České republice.
2: Opuncii je při likvidaci potřeba vytáhnout ze země celou, i z kořínky, ze kterých by mohla znovu vyrůst. Má ale ještě jeden způsob, jak se ochranářům vrátit, ptačím trusem.
3: Kvete v jarním období a právě v září vytváří takové červeně zbarvené plody, jejichž semena můžou pozřít ptáci a rozšiřovat je potom do okolí, což je ten největší problém pro nás.
2: Opuncie hnědoostná má ráda stepní oblasti. V Česku roste například taky v Národní přírodní rezervaci Mohelenská hadcová step na Vysočině. Sklentnice, Aneška Hlávková, Český rozhlas.

0: Vidíte Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Jaký brouk v Česku je nejvzácnější? Tak odpověď na toto dostanete už za pár minut v naší rubrice Co v učebnicích nebylo. Tak si na to určitě počkejte.
1: Počasí.
0: A teď se pojďme podívat, jak to také vypadá s teplotami a počasím na Vysočině. Ty se nám teď pohybují nejčastěji mezi 7 a 14 stupni Celsia. Já už se dívám do Velkého Meziříčí, tam je právě 7 stupňů, Telč, Kostelní, Myslová 10 stupňů a Libice nad Doubravou také 10 stupňů Celsia. Ráno bude ještě většinou polojasné s malou možností údolních mlh. V průběhu dopoledne pak ale přibude oblačnost, která může být ale průsvitná odpoledne, se pak dokonce zatáhne a k večeru přidá také déšť nebo přehánky. V noci pak budou srážky a oblačnost postupně od severozápadu ubývat. Co se týče těch denních teplot, tak ty naměříme dnes mezi 19 a 22 stupni. Na jihovýchodě kraje může být místy kolem 23 a zpočátku povane slabý během dne mírný západní vítr, který se bude večer měnit na severozápadní.
1: Český rozhlas Vysočina, písně.

0: Vám je Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Přejeme vám dobré ráno, hezké vstávání v neděli 20. září. A jaký brouk v Česku je nejvzácnější, to nám teď poví Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že nejvzácnější brouk Česka žije na soutoku Moravy a Dyje? V chráněné krajinné oblasti Soutok vědci poměrně nedávno potvrdili výskyt leskáčka dubového, kterého považují za nejvzácnějšího brouka naší země. Naposledy byla jeho přítomnost zdokumentovaná v roce 1911 ve Střelicích u Brna, znovu pak až v roce 2022 nedaleko zámečku Pohansko. Leskáček dubový je drobný brouček zlatavé barvy, dlouhý zhruba 1 cm. Žije pod kůrou starých dubů, v chodbičkách kůrovců, které požírá. Je tedy rozhodně užitečný. V oblasti Soutoku přežil tento brouk vlastně díky zásahům člověka. Dřívější majitelé území Lichtenštejnové se při rozsáhlých krajinářských úpravách na přelomu 19. a 20. století rozhodli zachovat letité duby a mnoho z nich přežilo až do současnosti. Takzvané staroduby sice postupně odumírají, ale v posledních letech se lesníci o jejich populaci starají tak, že postupně přirůstají. A právě pod kůrou starodubů vzácný leskáček žije.
1: Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Jihlavský dopravní podnik pořádá retroden. Kabinet bude schvalovat nové statuty rad vlády. Soud v Iráku by dnes měl začít projednávat případ francouzských občanů, kteří se připojili k Islámskému státu. A počasí, neděle bude zpočátku slunečná, později přibude oblačnosti a k večeru zaprší, teploty do 22 stupňů. Zprávy a Jakub Diviš, vítejte. Tradiční retroden dnes pořádá dopravní podnik města Jihlavy. Areál na Brtnické ulici otevře v 10 hodin dopoledne. K vidění tam mimo jiné budou nedávno pořízené nové moderní autobusy. Po celý den taky budou cestující po městě vozit historické stroje, přibližuje tiskový mluvčí magistrátu města Radovan Daněk.
2: Jezdit na retrolinkách budou trolejbusy Škoda 9TR z roku 1980, dva trolejbusy 14TR z let 91 a 95 a pak také kloubový trolejbus 15TR z roku 1992.
1: Rady vlády budou mít pravděpodobně nové statuty. Ministři je budou schvalovat na svém pondělním zasedání. Nově se v nich objeví například věta, že ve své činnosti zohledňují závazky vyplývající z programového prohlášení vlády. Jde o další změnu ve fungování poradních a pracovních orgánů kabinetu po červencovém přesunu úředníků na jednotlivá ministerstva. Někteří odborníci v tom vidí další oslabení. Podle vládní zmocněnkyně pro lidská práva Taťány Malé z hnutí ANO je na vyhodnocení ještě brzy.
3: Nastavujeme si nějak to fungování a ten chod. Ta práce na těch různých tématech se určitě nějak nezastavila. Proběhly veřejné výzvy k doplnění členů rad, protože někteří rezignovali, některým skončili ty mandáty. Ty rady prostě budou dále funkční a věnovat se těm tématům, které jsou potřeba.
1: V Iráku by dnes měl začít soud se šesti francouzskými občany, kteří jsou podezřelí z příslušnosti k Islámskému státu. Píše o tom francouzský deník Le Monde i některá irácká média. Obžalovaným z terorismu v Iráku hrozí trest smrti.
4: V iráckých věznicích čeká na soud dohromady asi 50 Francouzů podezřelých z toho, že se přidali k teroristické organizaci Islámský stát. Jsou mezi nimi i tři mladí dospělí, které původně do Sýrie odvezli jejich rodiče, když byli ještě nezletilí. Francouzská vláda podle deníku Le Monde odmítla své občany repatriovat zpět do Francie. Podle Paříže je Irák suverénní zemí schopnou stíhat jednotlivce za zločiny spáchané na svém území. Irácké soudy už v roce 2019 odsoudily 11 francouzských džihadistů k trestu smrti. Ten jim byl později změněný na doživotí. Z Blízkého východu Jana Karasová, Český rozhlas. Sport.
1: Čeští tenisté prošli na finálový turnaj Davisova poháru. Američany totiž v kvalifikaci porazili 3-2 na zápasy. Češi v závěrečných dvou hrách otočili vývoj utkání. Jakub Menšík nejdříve ve třech sadách zdolal Sheltona, Jiří Lehečka si pak ve dvou setech poradil s Tienem. Finále Davisova poháru se bude hrát v listopadu v Itálii. Počasí. V Přibyslavi je 12 stupňů, v Humpolce 11. Nedělní ráno je v kraji převážně jasné, v nižších polohách mohou být i mlhy. Během dne přibyde oblačnosti a k večeru se přidá déšť nebo přehánky. V noci budou srážky, postupně i oblačnost ubývat a nejvyšší teploty dnes dosáhnou na 19 až 22 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Řidiči v Třebíči teď aktuálně počítejte s komplikacemi v ulicích Tomáše Bati, Koželušská a doktora Antonína Hobzy. To je průtah od Stařečky podél potoka až k Borovině. Z důvodu blíže nespecifikované mimořádné události složky IZS tuto cestu v délce necelých 2 kilometrů zcela uzavřely. Vezměte omezení v potaz a mějte šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Ano, šťastnou cestu, pokud někam právě teď míříte a zůstavíte s námi nadále. Za chvíli pro vás budeme mít totiž řidičskou abecedu. Až do konce září vám každý den radíme, jak se na silnici chovat v situacích, ve kterých řidiči často chybují. Takže za 7 minut jsme zpátky.
0: Dobré ráno s Lidií Jakubičkovou.

0: 6 hodin, 13 minut, to je aktuální čas a s vámi je dobré nedělní ráno Českého rozhlasu Vysočina. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Až do konce září vám každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. A dnes si povíme něco o jízdě v levém pruhu mimo obec. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Pravidlo o povinnosti jezdit mimo obec v pravém jízdním pruhu zná z autoškoly každý. Jenže co dělat v situaci, kdy značky nad silnicí nebo u krajnice v každém pruhu ukazují něco jiného? Když je v pravém pruhu snížená rychlost například na 80 km za hodinu a v levém není. Smí řidič jet v levém pruhu rychleji na prázdné silnici? Jak to je, vysvětluje plukovník Jan Straka.
3: Ta rychlost anebo ta dopravní značka, která je umístěná nad konkrétním jízdním pruhem, tak upravuje provoz v tom konkrétním jízdním pruhu. To znamená, pokud pojedu v levém jízdním pruhu, kde je ta rychlost třeba vyšší, tak samozřejmě tou rychlostí jet můžu.
2: Plukovník Straka současně dodává, jaká jsou rizika.
3: Druhou otázkou je to, že jsem v tu chvíli mimo obec a jsem v levém jízdním pruhu, kde bych být neměl. Tam samozřejmě můžu být odpovědný za nějaký přestupek právě jízdy v levém jízdním pruhu místo v pravém.
2: A mám tedy právo jet v tom levém pruhu?
3: Pakliže jedu v levém pruhu, mám právo, ale dělám jiný přestupek.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: Zítra si povíme o tom, jak správně používat blinkry. Tak si to také nenechte ujít a za pár chvil přidáme také informace o počasí.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Posloucháte Český rozhlas Vysočina, dobré ráno. Výčapy na Třebícku dočasně přišly o jednu ze svých památek. Sochu z poloviny 18. století opravují restaurátoři v jihlavském ateliéru a objevili přitom jednu historickou zajímavost. A i té se budeme věnovat za moment v naší reportáži, tak určitě vydržte. A teď přidám ještě také aktuální informace o teplotách na Vysočině.
1: Počasí.
0: Takže teploty 7 až 13 stupňů máme aktuálně. Havlíčkův Brod 9, Náměšť nad Oslavou Sedlec 13 a Počátky 8 stupňů. Ráno bude většinou polojasné, místy se také ještě objeví mlhy, v průběhu dopoledne pak bude oblačno. Odpoledne se ale zatáhne a k večeru se přidá déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty naměříme mezi 19 a 22 stupni, na jihovýchodě kraje by mohlo být 23 a zpočátku povane slabý, během dne mírný západní vítr, který se bude večer měnit na severozápadní.
1: V nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
2: Juta, já už vím.
1: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
2: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
1: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
3: Co by jsme to nestihli?
1: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
3: Na blbosti, jo?
1: Těší se Patrik Rozehnal.
3: Krasavče!

0: Marek Ztracený na Českém rozhlasu Vysočina. Blíží se půl sedmá. Nejstarší památka Víčap na Třebícku je dočasně v Jihlavě. V tamním ateliéru na ní pracují restaurátoři. Než se pustí do větších oprav vzácné skulptury, musí sochu svatého Floriana nejdřív poctivě očistit.
1: Mohu si to vyzkoušet? Děkuji. Klasický kartáček do koupelny, když ji čistím.
2: Tak to bylo se zarostlý rošeníkem. Tady jsou ještě vidět stopy, takový černý skvrnky. Ty tam zůstaly, ty mi nejdou zatím vyčistit.
1: Restaurátorka Dita Machová musí postupovat opatrně, aby zachovala strukturu kamene.
2: A ještě taková jako věc. Jsem si vzala vlastně kartáček sonický, protože on tak jako jemně čistí. Aha. A tím se dělají dobře ty záhyby. To jsem si jako vyzkoušela, že to je dobrý, že když jsou ty lišejníky právě tady v těch záhybech, tak mi to hezky vyčistí a nemusím se bát, že to zničím.
1: Mohla byste mi tu sochu popsat, prosím?
2: Na hlavě má helmu, protože je to voják, v ruce drží praporec. A v druhý ruce má vědro s vodou a z toho vědra se vlastně teče prout vody na hořící dům, což je vlastně symbol toho svatého Floriana. Má vysoký vojenský motyl na nohách.
1: Jaký byl vlastně převoz? Byl v pořádku?
2: Ten proběhl úplně skvěle, protože jsme se báli, že by jak ta socha je taková rozevlátá, takže dojde k nějakému ulomení něčeho, ale naštěstí svatý Florian přijel úplně bez poskvrnky a dokonce na helmě zůstala i holubinec od holuba, který se neodloupl po cestě.
1: Autor díla z roku 1754 je neznámý. Podle druhého restaurátora Otakara Marcina byl ale velmi zkušený.
3: Ta úroveň zpracování je velmi vysoká. A když se vezmeme, jak jsou ty detaily zpracované, jakým způsobem vystupují z té základní hmoty, přitom nikde nedošlo k tomu, že by tyhle ty vystupující části byly odlomené už při výrobě, což neumí každý kamenník nebo sochař takhle zpracovat.
1: V obci zůstal podstavec, taky ho budete opravovat nebo ten zůstává?
3: Budeme ho opravovat, chystáme se na to v průběhu příštího týdne.
1: Socha svatého Floriana se do Víčap vrátí ještě do konce roku. Podle restaurátorů jsou podobná barokní sochařská díla na Vysočině k vidění i v Tasově, Polné a Jihlavě. Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Život.

0: Amatéři Českého rozhlasu Vysočina jsou s vámi všude, kde se děje něco zajímavého.
1: Výtěžek z dnešního večerního zápasu získá hematologicko-transfuzní oddělení. Brodskou nemocnici navštíví basketbalistky ve čtvrtek. Z Havlíčkova Brodu, Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
0: Hlásíme se vám z celé Vysočiny, z míst, kde žijete.
2: Jsme na poli, to je daleko Košetic na Pelhřimovsku. Tamhle vzadu nám jede.
3: Bramborový kombajn nám jede. Praší se od něj, takže je vidět, že je sucho.
4: Milan Soldán, Český rozhlas.
0: Jsme jediné rádio s týmem reportérů na Vysočině. Český rozhlas Vysočina, žijeme tu s vámi.
5: Jsou tu také aktuální zprávy a přináší je Jakub Diviš.
0: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
6: ODS chce při projednávání rozpočtu v poslanecké sněmovně navrhnout obnovení prvních třech dnů nemoci bez nemocenské. V debatě v televizi Nova to řekl její předseda Martin Kupka. Ministr zahraničí a předseda motoristů Petr Macinka v diskuzi řekl, že nebude hlasovat proti. Obnovení tzv. Karenční doby neprosadil v uplynulém týdnu při koaličních jednáních se zástupci ANO a SPD. Vláda bude návrh státního rozpočtu schvalovat v pondělí, sněmovně ho pak musí předložit do konce září. Filharmonie Brno dnes slavnostním koncertem zahajuje svou 71. sezónu. V Janáčkově divadle zazní romantická díla Césara Franka a Johannese Brahmse pod vedením bývalého šéfdirigenta orchestru Petra Artrichtera. Sloganem nadcházejících měsíců je Všechny cesty vedou do Brna. Prezident Petr Pavel dnes odletí do Spojených států na valné shromáždění OSN. S národním projevem tam vystoupí ve středu. Shromáždění se zúčastní i ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Oba politiky čekají taky bilaterální jednání se státníky z dalších zemí. U příležitosti 25. výročí v New Yorku zároveň uctí památku obětí teroristických útoků z 11. září. Automobilka Volkswagen snížila odhad ziskové marže na maximálně 1%. Dřív očekávala, že se bude letošní zisk pohybovat mezi 4 a 5,5%. Důvodem poklesu jsou miliardové odpisy v souvislosti s dceřinou společností Porsche, dále taky slabé obchodní výsledky v Číně a další náklady na restrukturalizaci podniku. Házenkáři Nového Veselí vedou neúplnou tabulku nejvyšší soutěže. Ve třetím kole šance extraligy totiž doma porazili Jičín 27-23 a v novém ročníku tak ještě nestratili ani bod. V příštím utkání nastoupí Novoveselští na palubovce obhájců titulu z Plzně. Hrát se bude v neděli 27. září. Ve Žďáře nad Sázavou je právě 7 stupňů, v Dukovanech 12. Během dne postupně přibyde oblačnosti a k večeru se přidá déšť nebo přeháněky. V noci pak srážky postupně i oblačnost ubyde a nejvyšší teploty dosáhnou na 19 až 22 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
6: Řidiči v Třebíči teď aktuálně počítejte s komplikacemi v ulicích Tomáše Bati, Koželušská a doktora Antonína Hobzy. To je průtah od Stařečky podél potoka až k Borovině. Z důvodu mimořádné události tam složky IZS tuto cestu zcela uzavřely.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Jsou vysocí zhruba 1,30 m, chodí po dvou, vidí vás a odpoví vám. Kdy se stanou humanoidní roboti lidskými společníky, tak to se dozvíte už za 6 minut v našem vysílání. Hezké ráno.

0: 6 hodin 40 minut ladíte Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. A my se vrátíme teď k humanoidním robotům, kteří umí chodit, mluvit, běhat, tancovat a možná brzy budou moct nahradit například dělníky v továrnách. Jejich využití představili výzkumníci na Vysoké škole Polytechnické v Jihlavě.
1: Dobrý den, zdravím diváky a posluchače.
2: Martin Krček rozpohyboval robota jménem Senty.
3: Jde doleva, doprava, jo, uvidím diváky, zamávám.
2: Hrozně dupe.
3: Ano, dupe. A my jsme mu ještě dali vlastně tady boty.

0: druhý humanoidní robot. Jmenuje se Karel, běží v ústrety Sentimu. Běhá docela rychle. Za kolik dá stovku?
1: To
0: předseda České IT akademie Michal Kalista vidí použití humanoidních robotů zatím spíš v továrnách a průmyslu, než jako domácích společníků a pomocníků.
2: Humanoidní robotika dneska ještě zdaleka není tak, aby jsme ji mohli pustit do nekontrolovaného prostředí. Ale v průmyslu, kde je kontrolované prostředí, nemůžete tam šlápnout na psa, na dítě, tak tam to smysl dává.
0: V současné chvíli má Česká IT akademie zhruba 10 zákazníků, kterým pomáhá implementovat humanoidní roboty do výroby. Cílem je plně autonomní provoz. František Jirků, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i na Jihlavsku. Český rozhlas Vysočina, rádio

0: 6 hodin 45 minut ladíte dobré nedělní ráno Českého rozhlasu Vysočina, doznívají Kors a my se teď přesouváme k našim meteorologům, kteří vědí, jak bude.
1: Počasí.
0: Jak bude s naprostou přesností, to nám poví meteoroložka Bára Kučerová. Přeji také dobré ráno.
2: Pěkné ráno.
0: Jak to vypadá aktuálně na Vysočině?
2: A budíme se do rána teď již oblačného, byť ještě v těch brzších ranních hodinách mohlo být té oblačnosti méně. A teploty se teď nejčastěji pohybují mezi zhruba 7 a 11 stupni Celsia.
0: A jak to bude vypadat dál potom dopoledne a odpoledne?
2: A oblačnost postupně přibude, už v průběhu dopoledne bude té oblačnosti ještě trošičku více, ale ta oblačnost může být

0: být i trošku průsvitná a odpoledne se potom bude od severozápadu zatahovat, tak večeru se k tomu přidá déšť nebo přehánky. Dnešní teploty maximální mezi 19 a 22 stupni Celsia, na jihovýchodě kraje místy kolem 23 stupňů Celsia a k tomu bude teď ještě foukat slabý, ale během dne potom mírný západní vítr s rychlostmi asi okolo 25 km hodině a večer se bude měnit na severozápadní a můžou se také objevit v průběhu dne nárazy kolem 55 km v hodině.
1: Jaká je biopředpověď na dnešek?
0: A ta je na stupni číslo 1, tedy mírná zátěž.
1: Pojďme se podívat také na začátek následujícího týdne, jak bude v pondělí.
0: Zítřek začne vlastně podobným ránem, jako bylo to dnešní, nebo je to dnešní. Ona ta fronta, která začne přecházet teď v těch večerních hodinách, přejde docela rychle a už po půlnoci se za ní postupně udělá i k jasnu, i jasná obloha, takže zítřejší ráno zase slunečné a teploty mezi 9 a 6 stupni Celsia. A potom zítřek čekáme hlavně s proměnlivou oblačností, odpoledne a večer se opět mohou objevit přehánky a to spíše v severní a nebo hlavně v severní a východní polovině kraje. A zítřejší teploty se budou pohybovat mezi 13 a 16 stupni Celsia. K tomu bude vát mírný, ale přes den až čerstvý severozápadní vítr s rychlostmi i ke 35 km v hodině a místy stále s nárazy kolem těch 55 km v hodině. Takže zítřejší pocitová teplota se od té, kterou bude ukazovat teploměr, může lišit i o více než 5 stupňů Celsia, takže zítřek bude oproti tomu dnešku poměrně chladný.
1: Říká Bára Kučerová z Českého hydrometeorologického ústavu. Děkuji vám za ně, mějte se hezky, hezký den.
0: Hezký den i vám, naslyšenou.
2: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
3: Nelidský je můj osud spíš, nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak si šeptám potají.

0: Dedo, řekni fór.
1: Hleďte, sousede, víte, měl byste zatahovat závěsy. A proč jako? No, když se třeba milujete se svou ženou, včera jste byli krásně vidět. No, vidíte. A tak to vznikají ty drby a ty pomluvy. Já jsem včera vůbec nebyl doma.
0: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.

Jeden den, dvě místa a desítky zážitků pro celou rodinu. To nabízí Ovčí den a křest mláďat 2026. Kde? Chaloupky Kněžice a Chaloupky Zašovice, tam se můžete podívat. Chaloupky Kněžice nabízí jarmark, tvořivé dílny a workshopy. Také uvidíte nebo se dobře pobavíte jako celá rodina při dudáckém koncertu s hudebním workshopem. K dostání navíc budou speciality ze skopového masa, brindzy a mléčné výrobku na místě. A Chaloupky Zašovice co nabízí? Můžete se zúčastnit stříhání ovcí, bude se tam také tedy křtít mláďata a budou se i vybírat jména. Bude i na místě i krmení zvířat na farmě, výroba sýra, spřádání vlny, simulátor dojení a dílničky pro děti. To všechno dnes v čase mezi 10. a 16. hodinou. Tak určitě zavítejte. S vámi je Český rozhlas Vysočina a za chvíli to budou také informace o počasí. O počasí taky přidáváme zprávy s Jakubem Divišem.

0: 7 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Kvůli volbám do státní dumy posilují policisté v Praze hlídky u ruské ambasády. 4 lidé zemřeli při útoku americké armády na plavidlo v Karibiku, údajně se podílelo na pašování drog. Hokejisté Jihlavy prohráli v 5. kole Maxa ligy s Chomutovem a druhý zápas po sobě jsou bez bodů. A neděle bude zpočátku slunečná, později přibude oblačnosti a k večeru zaprší, teploty do 22 stupňů. U zpráv vás vítá a dobré jitro přeje Jakub Diviš. Policisté na dnešek posílili hlídky u ruského velvyslanectví v Praze. Od 8 do 20 hodin je tam otevřená volební místnost pro Rusy žijící v Česku. Můžou tam odevzdat hlas v parlamentních volbách. Zajištění bezpečnosti v době voleb je podle mluvčího ochranné služby policie Tomáše Procházky běžné, neočekává nestandardní situaci.
2: Jsme ale připraveni výkon služby kdykoliv posílit tak, abychom plně zajistili bezpečnost i veřejný pořádek. Konkrétní taktické postupy ani počty nasazených policistů z bezpečnostních důvodů nekomentujeme.
0: O posílení bezpečnosti požádalo česko-ruské ministerstvo zahraničí letos v srpnu kvůli možným protestům a demonstracím. Kromě Česka je očekává taky třeba v Pobaltí, Polsku nebo v Nizozemsku. Sochu svatého Floriana z Výčap na Třebíčsku opravují restaurátoři. Ve svém jihlavském ateliéru z ní momentálně odstraňují porost a nečistoty. Vápencová skulptura z poloviny 18. století je nejstarší památkou obce. Autor díla je neznámý, podle propracovaného a detailního rukopisu, ale musel být sochař zkušený. Myslí si to jeden z restaurátorů Otakar Marcin.
3: Ta úroveň zpracování je velmi vysoká. A když se vezmeme, jak jsou ty detaily zpracované, jakým způsobem vystupují z té základní hmoty, přitom nikde nedošlo k tomu, že by tyhle ty vystupující části byly odlomené už při výrobě, což neumí každý kamenník nebo sochař takhle zpracovat.
0: Kompletní opravu sochy a jejího podstavce bude mít restaurátorský ateliér hotové do konce roku. Americká armáda zaútočila v Karibiku na plavidlo, které se podle ní podílelo na pašování drog. Zabila přitom 4 lidi. Jde o další z řady útoků na skupiny, které administrativa prezidenta Donalda Trumpa označuje za narkoteroristy. Americké jednotky už při těchto operacích v Karibiku a východním Tichomoří od loňského září zabily přes 220 lidí. Sport. Hokejisté Jihlavy nezvládli souboj s Chomutovem a v 5. kole Maxa ligy prohráli 2-4 a nedařilo se ani Třebíči, na ledě Přerova podlehla 2-5.
4: Horácká Slavia ani jednu z obrovských šancí nevyužila a doplatila na nízkou produktivitu. Přerov vstupoval do druhé a třetí třetiny s jednobrankovým vedením a zásluhou 2 gólů Petra Mrázka dovedl utkání nad Třebíčí do vítězného konce. Spoustu šancí zahodili také hokejisté Jihlavy. Dukla je tak druhý zápas po sobě bez zisku bodů. Tereza Cedidlová, Český rozhlas. Počasí.
0: V Bystřici nad Pernštejnem teď mají 8 stupňů, v Telči 10. Během dne bude na Vysočině postupně přibývat oblačnosti a k večeru se přidá i déšť nebo přeháňky. V noci pak srážky postupně ubydou a nejvyšší teploty dnes dosáhnou na 19 až 22 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Nehody v kraji momentálně hlášené nemáme, volně průjezdná je i dálnice D1. Připomínáme ale mimořádnou uzavírku průjezdu od Boroviny na Stařečku v Třebíči podél Stařeckého potoka.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Krok za krokem, kdo by neznal tento americký televizní seriál, který poprvé odvysílala stanice ABC od 20. září roku 1991. Připomeneme si ho také v kalendáři už za pár minut.

0: Na Českém rozhlasu Vysočina dozněl Petr Spálený. Je 7 hodin 11 minut a my se přesouváme s Petrem Jungmannem do kalendária a vyštracháme události a zajímavosti, které se vztahují k 20. září.
1: Zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Neděle 20. září. Svátek má Olek. To je jméno skandinávského původu a znamená svatý, spásu přinášející nebo silný zdraví. Tady je Petr Jungmann. Hezký den. Československý rozhlas vysílal první přímý přenos reportáže z letadla přesně před 95 lety v roce 1931. První ročník filmového festivalu ve francouzském letovisku Cannes se konal přesně před 80 lety v roce 1946. Dnes je festival jednou z největších filmových přehlídek světa. První díl výtečného seriálu podle románu Roberta Gravese Já Claudius vysílala britská BBC přesně před 50 lety.
4: Já Tiberius Claudius Drusus z rodu vznešeného.
3: Před 50 lety v roce 1976 také zemřel československý prezident, armádní generál Ludvík Svoboda. V anketě Největší Čech obsadil 72. místo.
5: Vítáme vás, Frank Lampert. My jsme se už neviděli.
3: První díl seriálu Krok za krokem vysílala americká televize ABC před 35 lety v roce 1991.
6: Mami, ten hňup mi dal do skřínky krysu.
7: Když jsem jí tam dával, tak byla živá.
8: Výborně, tak vy dva už se znáte.
3: Fosterovi a Lambertovi bavili svoje diváky 7 let ve 160 epizodách. Denně míjí malý motorest u Lípy ve Svinišťanech na hlavní tepně z Hradce Králové do Náchoda tisíce aut. Právě zde se začala psát novodobá historie malého pivovarnictví v České republice. A to před 35 lety v roce 1991. Kulatých 50 má dneska bývalý hokejista.
9: Bojčík, Hlaváč, Backhand, go!
3: Dvojnásobný mistr světa Jan Hlaváč a já přeju hezkou neděli.
10: Dobré ráno s Českým rozhlasem Vysočina.

0: 7 hodin 18 minut k tomu. Dobré ráno vám přejeme z Českého rozhlasu Vysočina. Poznali byste Jana Lucemburského, Václava IV. Nebo Jiřího z Poděbrad, kdybyste je potkali? Lidé v Havlíčkově Brodě mohli rozpoznávat 20 českých panovníků při oslavách města. A jak jim to šlo, to se dozvíte za chvíli.
1: Počasí.
0: Já už tady zase po očku sleduji vývoj teplot na Vysočině, takže aktuálně 7 až 13 stupňů, Brtnice 11, stejně také v Přibyslavi 11 stupňů a Žďár nad Sázavou 12. Ráno bude většinou polojasné, místy s mlhou, v průběhu dopoledne pak bude oblačno. Odpoledne se má zatáhnout, tak večeru se přidá déšť nebo přehánky. Nejvyšší teplost je dnes mezi 19 a 22 stupni, na jihovýchodě kraje může být místy kolem 23. Zpočátku povane slabý, během dne mírný západní vítr, který se pak bude večer měnit na severozápadní. Tak to tedy vypadá z předpovědí počasí na neděli.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: A s takovýmhle elánem bychom měli vstávat do každého rána. Všechno bude fajn a Žentour na Českém rozhlasu Vysočina krátce před 7:30. Havlíčkův Brod oslavil 770 let od první písemné zmínky o městě. Lidé se v ulicích mohli potkat s 20 českými panovníky, kteří prošli městem v průvodu králů a pro řadu návštěvníků udělali i malý kvíz, když typovali, kdo je kdo.
1: Dámy a pánové, a průvod králů se pomalu chystá.
2: Paní Renata z Pardubic si na mobil natáčí několik českých vládců v družném rozhovoru, v jakém by se v historii nikdy nepotkali.
3: No to je Jan Lucemburský,
2: ano.
3: Tady je Václav IV.
2: Ano.
3: A teďka tohle je Jan Jiří z Poděbrad.
2: Výborně. Ale jste ulovila i další krále?
3: No všechny tady, co tady byli, jsem už si ulovila. Ale Václav IV. Musím říct, mě nesedí jako figura.
2: Já jsem to si ho zajímá.
3: Protože víte, proč jako já si já pocit, že zemřel hodně mladý.
4: Byl jsem 41 let na trůně.
2: Jaroslav Aleš Krajíček v kostýmu Václava IV.
4: To je taková postava, s kterou nějakým způsobem už leta, řekněme, cítím.
5: Tak tam je postava.
4: A na Karlštejně je víceméně ve stejném tom. A to byl obraz, který se mi už v dětství líbil. A tak nějak jsem se po letech úplně s tou postavou ztotožnil a pak jsem se teda vyřešil kostým a řešíme to v průvodu králů.
2: Jiří z Poděbrad je támhle. Úbor Jiřího z Poděbrad na sebe oblékl Jiří Brabec, který společně s partou kamarádů celou akci vymyslel.
6: Když se bavíme s lidmi, tak ty lidi mají to povědomí o české historii bídný, opravdu bídný. Uděláme průvod králu a pořád jsme si povídali, rozdělili se role, ten bude ten, ten bude ten.
2: Příprava některých kostýmů, aby byly co nejblíž dobové realitě, zabrala protagonistům i 10 let. František Jirků, Český rozhlas.
7: Jsme s vámi i na Havlíčkobrodsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: S vámi je Český rozhlas Vysočina a přidáváme teď také aktuální zprávy. Ve studiu je Jakub Diviš.
1: Je 7:30.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO se dnes dopoledne sejde s předsedou motoristů Petrem Macinkou kvůli návrhu státního rozpočtu na příští rok. Babiš to včera řekl v televizi Prima. Jednání s motoristy chce stihnout před zítřejším schvalováním státního rozpočtu vládou a odletem Macinky do Spojených států. Podle Babiše chce část vládní koalice dát příští rok víc peněz do školství. S navýšením motoristé nesouhlasí. Ministerstvo financí navrhlo schodek 389 miliard korun. Macinka v týdnu řekl, že by mohl o jednotky miliard klesnout. Úspory by se ale podle něj neměly dotknout výdajů na obranu. Státní zdravotní ústav letos zaznamenal už přes 10,5 tisíce případů lymské boreliózy. Za stejné období loni jich bylo asi 5700. Čísla výrazně ovlivňuje nový systém včasného varování, do kterého začaly případy automaticky hlásit i praktičtí lékaři. Podle odborníků ale nákaz přibývá i kvůli prodlužující se sezóně klíšťat. První street food festival dnes pořádá Kamenice nad Lipou. Na tamním Sokoláku u kulturního domu začíná v 10 hodin dopoledne. Kromě gastronomického zážitku se návštěvníci mohou těšit i na živou hudbu. Obyvatelé Berlína a východoněmecké spolkové země Mecklenbursko-přední Pomořansko dnes volí poslance zemských sněmů. Neúspěch strany CDU by mohl oslabit pozici kancléře Friedricha Merce, který se už teď potýká s rekordní neoblíbeností i slábnoucí podporou uvnitř vlastní strany. Předsednictvo křesťanských demokratů se už večer sejde, aby vyhodnotilo výsledky voleb a Mercovu budoucnost. Přinášíme i výsledek včerejšího utkání třebíčských baseballistů. Ti porazili v posledním domácím utkání sezóny Ostravu 8-4. Úspěšnou nadstavbu o setrvání v extralize uzavřou Třebíč Nuklear se dnes od 13 hodin opět proti Ostravě, tentokrát už ale na stadionu soupeře. A přidáme ještě předpověď počasí. Během dne na Vysočině přibude mraků a k večeru se přidá déšť nebo přehánky. V noci budou srážky a postupně její oblačnost ubývat a nejvyšší teploty dnes dosáhnou 19 až 22, na jihovýchodě kraje až 23 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Připomínáme uzavírku silnice na Pelhřimovsku mezi obcemi Kaliště a Podivice. Z důvodu stavebních prací tudy neprojedete až do pátku.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A za 7 minut bude řeč v našem vysílání také o rekordních obrazech i o jednom vyšívaném. A do té doby přejeme nerušený poslech Českého rozhlasu Vysočina rádia vašeho kraje.

Ladíte Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje, 7 hodin 40 minut. Dnes se mělo uskutečnit v Pelhřimově interaktivní prohlídkové představení Dědečku vyprávějí před zámkem pánů Zříčan, ale bohužel prohlídky jsou zrušené, tak si to odškrtněte. Ale třeba Jasenka, rekreační středisko Zubří na Žďársku, zve dneska na recesistickou, ale současně i charitativní akci Kachní derby. A to zní dobře, ne? Úkolem je v časovém limitu posbírat síťkou co nejvíce gumových kachniček z hladiny rybníčku a dopravit je do předem připravených boxů. Veškeré vybavení bude na místě k dispozici, tak to nemusíte tahat sebou. Soutěžit se bude v kategoriích dětská soutěž, soutěž týmů a hlavní kategorie free

Metrový obraz Poslední večeře páně s milionem stehů je nově v Pelhřimovském muzeu rekordů. V expozici českých nej je k vidění hned několik obrazů, nad kterými zůstává rozum stát. Obraz malovaný hlavou či obraz nejmenší malířky v České republice. Rozměry nejmenšího akvarelu se tu měří v milimetrech a na největším obraze ze sirek na světě se počet použitých zápalek počítá na vyšší 10 000. Nyní muzeum získalo nevídaný obraz textilní. Petr Volna ze slovenské obce Podhradie si za svůj obor zvolil vyšívání. Nedivme se tomu, že chlap vyšívá. Petrovi nic jiného totiž nezbylo. Osud se s ním nemazlil. Po těžkém úraze byl dlouhé měsíce upoután, nehybný, na lůžko. To, co ho drželo při životě, byla rodina a později jehla a bavlnky. Našel si činnost, při které žil, která se stala motorem jeho života. Rekordman vyšil unikátní obří obraz podle úplně drobné předlohy, kterou mu byla pohlednice s vyobrazením Poslední večeře páně od neznámého autora. Ta v Rekordmanově provedení má rozměry 194 x 134 cm a je vyšita, všimněme si samé jedničky, 1 111 111 křížovými stehy. Je to 871 sloupců krát 1276 řad. Ke zhotovení obrazu spotřeboval autor 2000 balení 6-pramenných 8-metrových bavlnek, které si rozdělil na 2 prameny, což je dohromady 48 kilometrů bavlnek. Práce na obraze trvala 10 000 hodin a i díky tomu, ale především pro rekordní rozměry a také z důvodu dokonalosti provedení, byl obraz, ač je jeho autor Slovák, právem zařazen do expozice Zlaté české ručičky Muzea rekordů v Pelhřimově. Přijďte se podívat. Právě odtud vám dobrý den přeje Miroslav Marek.

0: Vaším společníkem je Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Tisíce návštěvníků přijeli na národní výstavu Dne českého strakatého skotu v Radešinské Svratce na Žďársku a nejvíce lákala soutěž Mis našeho chovu, Mis kráva. Letos pořadatelé zaznamenali rekordní účast plemenic, které chovatelé do soutěže přihlásili a jen v kategorii prvotelek, tedy krav po prvním otelení, jich bylo přes 70 a celkově 120 plemenic z téměř 50 podniků, neuvěřitelné. No ale proč o tom mluvím? My už jsme se o tom samozřejmě v našem vysílání bavili v týdnu, ale za chvíli vyspovídáme také naše makovičky a zeptáme se jich, jak se dělá mléko.
1: Počasí.
0: A teď se ještě podívám v rychlosti, jak to vypadá s teplotami na Vysočině. Ty se aktuálně pohybují stále mezi 7 a 13 stupni nejčastěji. Humpolec 13 stupňů, Třebíč také 13 a Nové Město na Moravě 12 stupňů. Ráno bude většinou polojasné, místy se vyskytnou ještě mlhy. V průběhu dopoledne pak bude oblačno. Odpoledne se začne dokonce zatahovat a k večeru se přidá déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty naměříme dnes mezi 19 a 22 stupni, na jihovýchodě kraje může být místy kolem 23. A zpočátku povane slabý, během dne mírný západní vítr, který se bude večer měnit na severozápadní.
1: Stopy, fakta, tajemství. Objevujte s námi dramatické osudy a tajemné příběhy každý víkendový podvečer.
2: V nedělním dílu poznáte tři lidi, kteří se nikdy nepotkali. Polského vojáka, skotského letce a tříletou anglickou dívenku Rosemary. Spojili je první tři zářijové dny roku 1939. Začátek apokalypsy, která během šesti let pohltila 71 milionů lidí.
1: Poslouchejte dnes po 17. hodině. Víkend s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Jak se dělá mléko? I na to se ptala našich nejmenších Irena Šarůnová.
1: Kde se bere mléko?
2: Třeba se kupuje v obchodě.
3: O krabičky.
1: Kde ho ta krabička má?
3: Oni to mléko dávají z vemínka. To je takové jako růžové, který má u zadečku.
4: Tam má krabička takový dvě tyčky a tam se zatomačka a ono to z toho vytéká.
5: Přijdou k té krabičce a dojí, mají nějaký kyblík nebo něco a do toho to mléko nateče a pak to pošlou do nějakého auta mezi ty ostatní mléka a ono to pak dojede do obchodu a pak se to může každý koupit.
6: Makovičky. Dobré ráno s Českým rozhlasem Vysočina.

0: dnes večer v České televizi. ČT1. Smyčka kolem šéfa bandy, která umučila českého pachatele, se utahuje. Premiérová řada minisérie Docent. ČT2. Pravda o zločinu je skrytá v předivu vztahů, tajemství a křivd. Romy Schneiderová a Lino Ventura ve filmu Svědek. A ČT Art. Zlatá éra divadla skončila a soubor se rozpadl, ale místo předpovídaného krachu přichází Jonáš a Tingle Tangle. Dokumentární cyklus, Semafor a tak dále. Nedělní večer s Českou televizí.
1: 8 hodin.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Jihlavský dopravní podnik pořádá retroden. Na Pálavě se šíří nepůvodní kaktus opuncie, ohrožuje místní rostliny. Rusko zaútočilo na obchodní dům v ukrajinském Dnipru a počasí během dne přibude oblačnosti a k večeru zaprší, teploty do 22 stupňů. Na řadě jsou zprávy, dobrý poslech přeje Jakub Diviš. Tradiční retroden dnes pořádá dopravní podnik města Jihlavy. Areál na Brtnické ulici otevře v 10 hodin dopoledne. K vidění tam mimo jiné budou nedávno pořízené nové moderní autobusy. Po celý den taky budou cestující po městě vozit historické stroje, přibližuje tiskový mluvčí magistrátu města Jihlava Radovan Daněk.
3: Jezdit na retrolinkách budou trolejbusy Škoda 9TR z roku 1980, dva trolejbusy 14TR z let 91 a 95 a pak také kloubový trolejbus 15TR z roku 1992.
1: V chráněné krajinné oblasti Pálava se šíří nepůvodní kaktus. Opunci hnědoostnou ochranáři nově zaznamenali na svatém kopečku u Mikulova. Rostlina pochází ze Severní Ameriky a vyhovují jí teplejší a suší podmínky. Vytvářením souvislých porostů ale invazní rostlina vytlačuje původní vegetaci. Ochranáři ji proto z chráněných území odstraňují, upřesňuje vedoucí zprávy HKO Pálava Jiří Kmet.
4: Opuncie hnědoostná, která se vyskytuje na Děvíně a teď bohužel nově i na Tabulové a na Svatém kopečku, je sice na první pohled velmi pěkný kaktus, ale do naší přírody v žádném případě nepatří a vytlačuje třeba naše netřesky nebo rozchodníky, což jsou původní sukulenty těch pálavských stepí.
1: Rusko ze vzduchu udeřilo na ukrajinské Dnipro. Jeden z proudových dronů zasáhl obchodní dům, který začal hořet. Dniprovské úřady informovaly o 4 zraněných.
5: Hasiči bojovali s požárem velkého nákupního centra Nový kontinent do pozdních večerních hodin. Centrum je téměř úplně zničené a část konstrukce se podle záběru záchranné služby zřítila. V době vzdušného poplachu se velké obchodní domy povinně zavírají a proto mezi zraněnými nejsou nakupující. Podle Dnipropetrovské oblastní vojenské zprávy Rusko včera na oblast zaútočilo asi 40krát. Cílem byla i obchodní infrastruktura v Krivém Rihu, oznámili tamní úřady. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Český rozhlas.
2: Sport.
1: Čeští tenisté prošli na finálový turnaj Davisova poháru. Američany totiž v kvalifikaci porazili 3-2 na zápasy. Češi v závěrečných dvou hrách otočili vývoj utkání. Jakub Menšík nejdřív ve třech sadách zdolal Sheltona, Jiří Lehečka si pak ve dvou setech poradil s Tienem. Finále Davisova poháru se bude hrát v listopadu v Itálii. A hokejisté Jihlavy nezvládli souboj s Chomutovem a v pátém kole Maxa ligy prohráli 2-4. Nedařilo se ani Třebíči, ta na ledě Přerova podlehla 2-5.
2: Počasí.
1: V Polné nebo v Libici nad Doubravou je teď 10 stupňů, v Počátkách 8. Nedělní ráno je v kraji převážně polojasné nebo oblačné, během dne přibyde oblačnosti a k večeru se přidá déšť nebo přehánky. V noci budou srážky a postupně i oblačnost ubývat a nejvyšší teploty dnes dosáhnou na 19 až 22 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Na silnici z Havlíčkova Brodu do Jihlavy u Skřivánku se stala nehoda osobního auta a cyklisty a na místě jsou složky integrovaného záchranného systému.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Proč velebit něco tak obyčejného, jako je zelí? Mnoho důvodů přineseme za moment v rozhlasovém sloupku.

0: 8 hodin, 10 minut, ladíte Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. A dnešní rozhlasový sloupek napsal herec Zdeněk Drišl. Možná ovlivní i váš nedělní jídelníček. Mě to připomnělo, že už bych to zelí od maminky z té lednice taky měla vytáhnout.
1: Rozhlasový sloupek.
2: Podzimkem mizí úroda z polí. Vyorávají se brambory, ale také se sklízí symbol zdravé stravy zelí. Naše nejběžnější zelenina s minimem kalorií, bohatá na vitamíny a minerální látky, kterou můžeme konzumovat v nejrůznějších úpravách a vždycky jí byla na trhu hojnost k dostání za pár korun. Už císař Josef II. Vydal dekret, aby se zelí pěstovalo jako prostředek ku zlepšení zdraví. U nás doma byla sklizeň zelí spojená se zvyklostí, kterou hlavně dodržoval tatínek mé ženy. Dělalo se kysané zelí. Muselo se řádně naložit, nechat vykvasit, aby jej byla hojnost přes celou zimu až do jara. Byl to vždycky velký obřad. Vyndat ze sklepa kamenový hrnec, zelňák, hlávky zelí na kruhátku nakrouhat, což byla docela makačka, nasypat do zelňáku, promíchat se solí a s kmínem a potom řádně vší silou upěchovat, protože vzduch musel pryč, aby všechna ta práce nepřišla ke zmaru. Děda měl za tím účelem vyrobený takový tlouk, špalek, co měl po stranách dvě tyčky a tím to upěchoval. Někdy i jen tak pěstí. On, děda, jako bývalý mašinfíra, měl pořádnou páru. Dosud se to šlapávalo, ale nám ten vrchovatý kameňák vždycky vystačil. Pak už nechat pořádně vykvasit a několik týdnů počkat na první ochutnávku. Většina lidí si dnes koupí kysané zelí v igelitovém pytlíku v supermarketu. Jenomže to domácí, které si upravíte podle vlastní chuti, se s tím kupovaným nedá porovnat. Jako kdyby se do něj promítla všechna ta dřina, co kvašení předchází. V dětství jsme měli v zimě kvašené zelí na stole několikrát do týdne. Vařené při nedělním obědě k masu, ukryté třeba v bramborových knedlících, na syrovo jako salát. V chudých rodinách bývávalo dokonce hlavním jídlem. I taková zelná polévka, zelňačka, ochucená kousky domácí klobásky náramně chutnala. A což klasika, potom vepřo, knedlo, zelo nebo příloha k dozlatová upečené kachničce. Nemáte už chuť? Kysané zelí pojídali už staří Řekové i Římané, v Číně je dávali dělníkům při stavbě slavné čínské zdi, v renesanci se podávalo námořníkům proti kurdějím, mořeplavec James Cook je nechával servírovat důstojníkům jako delikatesu. Dle Matiolio Herbáře bylo lze podle zelí možné předpovídat i počasí, dokonce kolik bude mít žena dětí. Ale věřte tomu, zelí na nás vykoukne všude. Vždyť ono se i zpívá. Není zelí jako zelí, některý je zelíčko, některý je nemaštěný, některý jen maličko.
1: Víkend s Českým rozhlasem Vysočina.

0: vysíláváte s Českým rozhlasem Vysočina, rádiem vašeho kraje. Přejeme vám samozřejmě pohodovou neděli a Výčapy na Třebíčsku dočasně přišli o jednu ze svých památek. Sochu z poloviny 18. století opravují restaurátoři v jihlavském ateliéru a objevili přitom i jednu historickou zajímavost a o té si budeme povídat už za 5 minut, tak si na to určitě počkejte.
1: Počasí.
0: Ano, já se podívám, jak to vypadá teď aktuálně také s teplotami na Vysočině. Ty se pohybují v rozmezí mezi 8 a 15 stupni nejčastěji. A dívám se teď také do větrného Jeníkova. Tam je 12, Světlá nad Sázavou 13 a třeba Náměšť nad Oslavou. Pojďme se mrknout, kolik tam je. 14 stupňů. Ráno bude většinou polojasné, místy se mohou ještě objevit i mlhy. V průběhu dopoledne pak bude oblačno, odpoledne se začne zatahovat a k večeru se přidá déšť nebo přehánky. Ty nejvyšší teploty dnes naměříme mezi 19 a 22 stupni, na jihovýchodě kraje může být místy kolem 23 a zpočátku pované slabý, během dne mírný západní vítr, který se bude večer měnit na severozápadní.
1: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.

0: Na Českém rozhlasu Vysočina to byla Jana Chládková, je 8 hodin 23 minut a my se teď přesouváme k jedné soše. Nejstarší památka výčap na Třebícku je dočasně v Jihlavě. V tamním ateliéru na ní pracují restaurátoři. Než se pustí do větších oprav této vzácné skulptury, musí sochu svatého Floriana nejdřív poctivě očistit.
1: Mohu si to vyzkoušet? Děkuji. Klasický kartáček do koupelny, když ji čistím.
2: To bylo celý zarostlý rošeníkem. Tady jsou ještě vidět stopy, takový černý skvrnky. Ty tam zůstaly, ty mi nejdou zatím vyčistit.
1: Restaurátorka Dita Machová musí postupovat opatrně, aby zachovala strukturu kamene.
2: A ještě taková jako věc. Jsem si vzala vlastně kartáček sonický, protože on tak jako jemně čistí. Aha. A tím se dělají dobře ty záhyby. To jsem si jako vyzkoušela, že to je dobrý, že když jsou ty lišejníky právě tady v těch záhybech, tak mi to hezky vyčistí a nemusím se bát, že to zničím.
1: Mohla byste mi tu sochu popsat, prosím?
2: Na hlavě má helmu, protože je to voják, v ruce drží praporec a v druhé ruce má vědro s vodou a z toho vědra se vlastně teče prout vody na hořící dům, což je vlastně symbol toho svatého Floriana. Má vysoký vojenský motyl na nohách.
1: Jaký byl vlastně převoz? Byl v pořádku?
2: Ten proběhl úplně skvěle, protože jsme se báli, že by jak ta socha je taková rozevlátá, takže dojde k nějakému ulomení něčeho, ale naštěstí svatý Florian přijel úplně bez poskvrnky a dokonce na helmě zůstala i holubinec od holuba, který se neodloupl po cestě.
1: Autor díla z roku 1754 je neznámý. Podle druhého restaurátora Otakara Marcina byl ale velmi zkušený.
3: Ta úroveň zpracování je velmi vysoká. A když se vezmeme, jak jsou ty detaily zpracované, jakým způsobem vystupují z té základní hmoty, přitom nikde nedošlo k tomu, že by tyhle ty vystupující části byly odlomené už při výrobě, což neumí každý kamenník nebo sochař takhle zpracovat.
1: V obci zůstal podstavec, taky ho budete opravovat nebo ten zůstává?
3: Budeme ho opravovat, chystáme se na to v průběhu příštího týdne.
1: Socha svatého Floriana se do výčap vrátí ještě do konce roku. Podle restaurátorů jsou podobná barokní sochařská díla na Vysočině k vidění i v Tasově, Polné a Jihlavě. Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Pavelka uhelné sklady. Dobrý den.
1: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
0: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
1: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce září i pro východní Čechy a Vysočinu.
2: Jsou tu aktuální zprávy a přináší je Jakub Diviš.
3: Osm hodin, 30 minut.
4: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
3: ODS chce při projednávání rozpočtu v poslanecké sněmovně navrhnout obnovení prvních třech dnů nemoci bez nemocenské. V debatě v televizi Nova to řekl její předseda Martin Kupka. Ministr zahraničí a předseda motoristů Petr Macinka v diskuzi řekl, že nebude hlasovat proti. Obnovení takzvané karenční doby neprosadil v uplynulém týdnu při koaličních jednáních se zástupci ANO a SPD. Filharmonie Brno dnes slavnostním koncertem zahajuje svou 71. sezónu. V Janáčkově divadle zazní romantická díla Césara Franka a Johannese Brahmse pod vedením bývalého šéfdirigenta orchestru Petra Altrichtera. Sloganem nadcházejících měsíců je Všechny cesty vedou do Brna. Prezident Petr Pavel dnes odletí do Spojených států na valné shromáždění OSN. S národním projevem tam vystoupí ve středu. Shromáždění se zúčastní i ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Oba politiky čekají taky bilaterální jednání se státníky z dalších zemí. U příležitosti 25. výročí v New Yorku zároveň uctí památku obětí teroristických útoků z 11. září. Automobilka Volkswagen snížila odhad ziskové marže na maximálně 1%. Dřív očekávala, že se bude letošní zisk pohybovat mezi 4 a 5,5%. Důvodem poklesu jsou miliardové odpisy v souvislosti s dceřinou společností Porsche. Dále taky slabé obchodní výsledky v Číně a další náklady na restrukturalizaci podniku. A hraná prohlídka Pelřimova pro děti s názvem Dědečku vyprávěj je dnes ve všech třech plánovaných časech zrušena. Kulturní zařízení města o tom informovalo na svém webu. Házenkáři Nového Veselí vedou neúplnou tabulku nejvyšší soutěže. Ve třetím kole šance extraligy totiž doma porazili Jičín 27-23 a v novém ročníku ještě nestratili ani bod. V příštím utkání nastoupí novoveselští na palubovce obhájců titulů z Plzně. Hrát se bude v neděli 27. září. A hokejisté Jihlavy nezvládli souboj s Chomutovem a v pátém kole Maxaligy prohráli 2-4. Nedařilo se ani Třebíči, na ledě Přerova podlehla 2-5. Na řadě je počasí, během dne postupně přibyde oblačnosti a k večeru se přidá déšť nebo přehánky. V noci budou srážky a postupně i oblačnost ubývat a nejvyšší teploty dnes dosáhnou na 19 až 22 stupňů.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
3: Na D1 ve směru z Prahy do Brna se dnes od Jihlavy až po Velké Meziříčí budou pohybovat silničáři v odstavném pruhu. Počítejte s tím a jeďte opatrně.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Pálavou se šíří další nepůvodní druh opuncie hnědoostná. Kaktusu s červenými jedlými plody se tam daří, ale do naší přírody nepatří. Vytlačuje třeba kosatce nebo violku. Jak se tomu snaží bránit ochranáři, uslyšíte za moment v reportáži.

0: Na první pohled pěkný kaktus. Na konci leta navíc s výraznými červenými plody. Opuncie hnědoostná pochází ze Severní Ameriky, teď se ale šíří i na Pálavě a vytlačuje tamní vzácné rostliny. Ochranáři proto nasazují rukavice, do rukou berou nářadí a kaktus ze stepí odstraňují. Více už přidáváme v reportáži Českého rozhlasu Vysočina.
1: Je to takový koláč, dá se říct, toho opuncie, který jde, takový trs, který jde z jednoho oddenku a stačí opravdu podebrat jenom tady, dostat se k tomu základnímu oddenku a teď vlastně držím na rukavici, protože je to opravdu ostré, celý ten trs.
2: František Foltýn z HKO Pálava vytrhává v pavlovských kopcích opuncí hnědoostnou a protože je to kaktus, potřebuje rukavice.
1: Ty mám plnou rukavici trnů, které jsou vlastně, dělají takové pouzdro kolem těch semínek. Jo. Takže i ta likvidace může být jako bolestivá, pokud člověk nemá dostatečné vybavení. Pořádné rukavice, nejlépe svářecké rukavice a i s vnitřním kožichem.
2: Pálava opunci vyhovuje natolik, že kvete, plodí a začíná se šířit. A ochranáři teď zjišťují, kde všude už roste.
3: Opunci je hnědoostná, která se vyskytuje na Děvíně a teď bohužel nově i na Tabulové a na Svatém Kopečku. Je sice na první pohled velmi pěkný kaktus, ale do naší přírody v žádném případě nepatří.
2: Upřesňuje vedoucí HKO Pálava Jiří Kmet. Jedná se o invazní rostlinu původem ze Severní Ameriky.
3: Na svazích Děvína opuncie hnědoostná

0: do okolí, což je ten největší problém pro nás.
1: Opuncie hnědoostná má ráda stepní oblasti. V Česku roste například taky v Národní přírodní rezervaci Mohelenská hadcová stepna Vysočině. Sklentnice, Aneška Hlávková, Český rozhlas.

0: 8 hodin 46 minut ladíte Český rozhlas Vysočina. Za okny to venku vypadá teď poměrně krásně po ránu a jak se nám to zkazí během dne, to už nám poví meteoroložka Andrea Kvapilová.
1: Počasí.
0: Já vám přeji dobré ráno.
2: Hezké ráno.
0: Pojďme se tedy podívat nejprve, jak to vypadá aktuálně na Vysočině s počasím a teplotami.
2: Ano, teďka ráno je většinou hezké, máme převážně polojasno, teploty se nám pohybují nejčastěji od 15 do 11 stupňů v údolích až k 10 stupňům. Vítr ten nám vane převážně slabý, proměnlivý do 15 km za hodinu.
0: Jak se nám počasí změní během dne?
2: Tak postupně se nám začne obloha zatahovat, v průběhu dopoledne čekáme spíše už oblačno, ale ta oblačno

0: Stále ještě může být taková průsvitná, ale odpoledne už od severozápadu čekáme zataženou oblohu a k večeru se tomu ještě přidá déšť nebo přehánky, ty nejvyšší teploty od 19 do 22 stupňů, ale na jihovýchodě kraje čekáme, že mohou teploty vystoupat ještě kolem 23 stupňů. Vítr nám k tomu bude vát z začátku slabý, proměnlivý, během dne potom bude mírný, západní do 25 km za hodinu, večer se nám začne měnit na severozápad. A také se místy mohou vyskytnout nárazy kolem 55 km za hodinu.
1: Mm-hmm. Jaká je biopředpověď na dnešek?
0: Ta je příznivá, stupeň číslo 1, což je mírná zátěž.
1: A jak bude vypadat pondělí? Bude také deštivé?
0: Tak ta první část noci, tam čekáme velkou oblačnost a na většině území přehánky nebo déšť. Po té půlnoci by potom srážky už měly začít opouštět území kraje a postupně by se měla oblačnost ubývat až na některých místech do vyjasnění, ale to ráno bude chladné, tam ty nejnižší teploty od 9 do 6 stupňů a ten den bude s takovou proměnlivější oblačností, jenom ještě ráno a zpočátku dopoledne tam čekáme spíše jasno nebo skoro jasno a odpoledne a večer se hlavně v té severní a východní polovině kraje mohou vyskytnout přehánky. Ty nejvyšší teploty od 13 do 16 stupňů, ale pocitově nám to úplně nepřijde, protože přes den nám začne vát vítr čerstvý, severozápadní do 30 km za hodinu a v nárazech může dosáhnout rychlosti kolem 55 km za hodinu a večer alespoň vítr začne částečně slábnout.
1: Takže bude chladněji. Až jsem se z toho oklepala.
0: Ano, chladněji a větrno.
1: Říká Andrea Kvapilová z Českého hydrometeorologického ústavu. Já vám děkuji za informace o počasí. Mějte se hezky a naslyšenou.
0: Děkuji, hezky den, naslyšenou.
1: A vy, milí posluchači, určitě zůstávejte s námi i nadále. Po 9. hodině otevřeme příběhy z Vysočiny.
2: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Lado, řekni fór.
1: Hele, psycholog mi řekl, jo, napiš dopis člověku, který tě naštval a spal ho. Mám hotovo. Ale co teď s tím dopisem?
0: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.

0: je 9 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Ministři mají schvalovat nové statuty rad vlády. Do dnů otevřených ateliérů se na Vysočině zapojí přes 130 umělců. Soud v Iráku by dnes měl začít projednávat případ francouzských občanů, kteří se připojili k Islámskému státu. A neděle bude zpočátku slunečná, později přibude oblačnosti a k večeru zaprší. Teploty do 22 stupňů. Zprávy a Jakub Diviš, vítejte u nich. Rady vlády pravděpodobně čekají další změny. Kabinet má na svém pravidelném pondělním jednání schvalovat jejich nové statuty. Pokud budou odsouhlaseny, tak budou tyto poradní a pracovní orgány vlády ve své činnosti muset zohledňovat programová prohlášení. To kritizuje například Barbora Urbanová z Hnutí STAN, která zatím vidí další oslabení jejich činnosti.
2: Je to další důkaz toho, že se tady boří systém a nevytváří tak, aby byl nezávislý od toho, co si myslí vláda. My jako politici máme usilovat o systém, který bude fungovat i bez nás, který bude fungovat i bez toho, že by nějaký politik bouchnul do stolu a řekl, tohle je pro mě priorita.
0: Podle ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce za ANO nové ustanovení nijak nebrání tomu, aby členové rad formulovali odlišná stanoviska nebo upozorňovali na odborná rizika, která se od postoje vlády liší. Dny otevřených ateliérů letos na Vysočině představí víc umělců než před rokem. Do aktuálního ročníku se jich přihlásilo 131. Návštěvníky k sobě do pracoven pozvou tradičně první říjnový víkend.
3: Loni bylo přístupných celkem 123 uměleckých dílen, které navštívilo dohromady zhruba 12 000 lidí. Letošní 16. ročník nabídne 3. a 4. října volný vstup do malířských či fotografických ateliérů, zahrad či dílen zaměřených na drobnou uměleckou tvorbu po celé Vysočině. Veronika Bartes-Vohralíková, Český rozhlas.
0: V Iráku by dnes měl začít soud se 6 francouzskými občany, kteří jsou podezřelí z příslušnosti k Islámskému státu. Píše o tom francouzský deník Le Monde i některá irácká média. Obžalovaným z terorismu v Iráku hrozí trest smrti.
4: V iráckých věznicích čeká na soud dohromady asi 50 Francouzů podezřelých z toho, že se přidali k teroristické organizaci Islámský stát. Jsou mezi nimi i 3 mladí dospělí, které původně do Sýrie odvezli jejich rodiče, když byli ještě nezletilí. Francouzská vláda podle deníku Le Monde odmítla své občany repatriovat zpět do Francie. Podle Paříže je Irák suverénní zemí schopnou stíhat jednotlivce za zločiny spáchané na svém území. Irácké soudy už v roce 2019 odsoudily 11 francouzských džihadistů k trestu smrti. Ten jim byl později změněný na doživotí. Z Blízkého východu Jana Karasová, Český rozhlas.
1: Sport.
0: Fotbalisté Liberce v 9. kole šance ligy nevyužili šancí jít na první místo tabulky před Slávii. Na hřišti Artisu Brno remizovali 0-0. Slovan po zásahu videorozhodčího přišel o 1 gól, moc jiných šancí si ale nevypracoval, připouští záložník Matěj Mikulenka.
5: Kromě ty golovky si myslím, že jsme se do ničeho nedostali, jakoby toho offsideu, ale bohužel jako myslím, že tam nám chybělo asi víc proběhu, možná víc jakoby akční v té útočné třetině, toho možná nějaká rozdílová akce nám chyběla, určitě Artis taky bránil skvěle, jako, ale myslím si, že na nás je, aby jsme si vytvořili více šancí.
0: Mladá Boleslav porazila Zbrojovku Brno 2-0, Pardubice Bohemiance 2-1 a Slovácko remizovalo s Baníkem Ostrava 2-2.
1: Počasí.
0: Ve Velkém Meziříčí nebo v Telči teď rtuť teploměru ukazuje 10 stupňů, v Třebíči 14. Nedělní ráno je v kraji převážně polojasné, během dne ale přibyde oblačnosti a k večeru se přidá déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty dnes 19 až 22 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Silnicemi Vysočiny teď projedete bez větších komplikací. Plynulá je i dálnice D1. Mějte bezpečnou cestu, to vám přeje Český rozhlas Vysočina.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Bojíte se tmy? Pak by noční prohlídka nové knihovny ve Velkém Meziříčí nebyla nic pro vás. Ovšem, my jsme tam byli, bylo to perfektní a už za pár minut vás tam vezmeme v našem prvním příběhu z Vysočiny.
1: Dobré dopoledne s Lidií Jakubičkovou.

0: Příběhy z Vysočiny. O místech, lidech a událostech z kraje, kde žijeme.
1: V úplné tmě, vyzbrojení jen baterkami a dobrou náladou si mohli návštěvníci projít zrekonstruovanou knihovnu ve Velkém Meziříčí. Baterky se rozsvítily vždy jen v místě, kde byli připraveni zaměstnanci a přátelé knihovny na svých pozicích, aby představili svou práci a novotou vonící prostory. U nočních prohlídek, které vymyslela, zorganizovala a provázela jimi sama ředitelka knihovny Ivana Vaňková, byla spousta legrace a také my s mikrofonem.
2: Já vás tady všechny vítám a poprosím vás, abyste odložili své mobilní telefony a připravili si naopak své nemobilní baterky. Přišli jste na netradiční zážitek mírně děsivého charakteru na procházku noční knihovnou. Dobře, odvážní lidé. Pojďte za mnou, jenom za hlasem. Tady hned za růže, sejdeme se u výklučního. I tady se něco málo může dít.
3: Máte tuto moc hezké rád, aby si to zpříjemnila půjčením knihy.
2: Ano.
3: Kartičku mám už v mobilu. Prosím vás, já jenom na chviličku vyruším, než si půjčíte tu knihu. Já bych si jednu krásnou chtěla zarezervovat.
2: Tak vás poprosím ke kolegyni tam k infobodu. Rovně takhle.
3: Dobře, děkuji.
4: To dneska máte teda úplně plno.
5: Co děláte tady, blbnete?
2: Já tady neblbnu, mladíku, já jsem tady v práci.
5: Prosím vás, jste teda tady. To barevné značení, já teda na to pořád koukám. A jsem z toho zmatený jak Maďar v kukuřici, co tím chtěl jako básník říct. Tady těma naťuplíkama.
2: Víte, ono je to tak. My jsme všechny vyčleněné celky, jako třeba detektivky, lovecké příběhy nebo životopisy, zařadili podle autorů mezi všechny ostatní knihy. A ty tečky pomáhají objevit žánr. Takže černá, jak říkám, jsou detektivky. Jaká tečka je která, najdete u výpůjčního pultu v takovém základním soupisu anebo na našem webu, jak budete potřebovat. A co vlastně potřebujete?
5: To je jako intelektuální, jo, teda.
2: Detektivka je vždycky intelektuální. No a nyní opouštíme prostory pro veřejnost. A půjdeme se podívat tam, kam vy se podíváte pouze v okamžiku, když uděláte nějaký průšvih a musíte k ředitelce na kobereček. Následuje tedy část pro persona.
6: V podobném duchu prohlídka pokračuje po dalších částech knihovny, včetně dětského oddělení, půjčovny her, katalogizace nebo balení knížek, až se skupina dostane na místo, které v knihovně obvykle nenajdeme.
2: Myslím, že jste ještě neviděli knihovnu, která má své vlastní divadlo. Někdy tady budou i nějací herci, no tak si na ně posvítíme.
7: Tak prosím vás, jsme všichni, můžeme začít?
8: No, ještě tady Selin, Milan a...
7: Čo? OK, začneme bez nich.
9: Ještě mě zaskočí, jo?
8: Ale já nemám pořád ten scénář.
10: Hele, já ho asi mám.
2: Tak, a my půjdeme raději dál. Druhým prostorem, na který může být město hrdé, je pochopitelně zahrada. Je to konec naší prohlídky, tak ji pojďme ještě rychle proběhnout.

0: je naše nejodvážnější skupinka, protože jediní tady mrznou.
1: A jak hodnotí ředitelka knihovny Ivana Vaňková novou budovu?
2: Konečně má velké meziříčí knihovnu, jakou mít má. Takovou, kde nám bude umožněno dělat všechny aktivity, jak se u knihoven tohoto století sluší a patří.
1: Z velkého meziříčí Dáša Kubíková, Český rozhlas.
3: Fotografie z noční prohlídky i celý příběh najdete na našem webu vysočina.rozhlas.cz.
4: Jsme s vámi i na Velkomeziříčsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
3: A pojďme dál. Stanislav Dědič z Častrova měl kdysi sen opravit nějakou starou roubenku. Po letech se mu sen splnil. Místo roubenky se ale pustil přímo do fary v rodné obci. Uslyšíte ho za chvíli v dalším dnešním příběhu z Vysočiny.

Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

0: Vysočiny.
1: Fara u kostela svatého Mikuláše v Častrově na Pelhřimovsku stojí už 200 let a je možné říct, že teď vstala z mrtvých. Má novou šindelovou střechu, omítky nejsou opadané a všechny tři komíny jsou bílé jako sníh. Ten zázrak způsobil nový majitel Stanislav Dědič, který nás farou provedl od sklepa po půdu.
2: Fara byla postavena v roce 1826 za tehdejšího faráře Martina Luska.
3: Co vás vedlo k tomu, že jste koupil starou faru?
2: Kolem téhletý fary jsem jezdil vlastně, protože jsem tady rodák, denně a teď člověk viděl, jak pomalu chátrají. Rozpadají se komíny, střecha je děravá a zjistil jsem vlastně na stránkách Českobudějovického biskupství, že faru prodávají. Tak jsme začali vyjednávat a nakonec jsme se dohodli.
3: Když jste kopal do těch zdí, vypadlo někde něco zajímavého?
2: Ve sklepě jsem viděl, že je tam nějaká prasklinka, tak jsem vzal zbíječku a nakonec tam byly zazděny dveře a tradovalo se, že z fary na Barborku, což je tady 2 kilometry hájovna, že je podzemní chodba, ale po metru jsem zjistil, že jsou tam schody. Schodby do sklepa, asi tam šlo vlhko, takže to zazděli.
3: Teď jsme v jaké místnosti?
2: Tomu říkali sál, přijímací místnost, kdy pan farář měl své hosty.
3: Zůstal tady nějaký inventář?
2: Akorát 3 skříně, které jsou na půdě. Tady měl pan farář ložnici, ten měl takovou krátkou postel.
3: Takové malinké.
2: Která zasahovala vlastně do dveří. Zvenku, jak se topilo, tak tyhle zdi se vlastně nahřály a bylo tady krásný teplo. Což jsem znovu zrekonstruoval ze šamotových cihel, protože to bylo celý rozpadlý.
3: Vy z toho teď tady děláte takové muzeum.
2: Když tady byl pan farář Fabián, který jsem přišel ze Křtěnou a od Temelína, tak přišel se svojí kuchařkou a ta se stala vlastně mojí prababičkou.
3: Další důvod, proč jste do té fary šel.
2: S tím příbuzenstvem se do dneška stýkáme a ta Mařenka volala, že mají na půdě ještě po panu farářovi knížky, tak jsme tam proto dojeli a ty knížky se vlastně vrátily po 110 letech.
3: To jsou ony. Obrana víry, potom základní, zákonové, státní. Jirásek je tady. A ze sálu se půjdeme podívat kam?
2: To byla taková malá místnost, když jsme ministrovali, tak tady byl kalich, monstrance, takový skládek.
3: Ta fara je opravdu velká. Vstupujeme do ložnice.
2: Byla to kuchyně, ta rohová nika byla celá začouzená, tam byl průduch do vedlejšího komína a vedle, kde je dneska koupelna, tak tam byla černá kuchyně.
3: Otevíráme dveře do sklepa.
2: Tohle byl dřív sklep na brambory, na ovoce.
3: Chodbičkou jsme prošli do vinného sklípku. Tamhle na zdi je nějaký starý portrét otrhaný.
2: To bylo taky doma na půdě. Moje babička říkala, že je to teta z Ameriky.
3: Prohlídku fary zakončíme na dvoře. Říkal jste, že spoustu práce jste si udělal sám, ale přece jenom jsme na vesnici.
2: Jsem potřeboval dát třeba 8-metrový trámy na půdu, tak jsem volal kamarádům během půl hodiny. Tady bylo 10-12 chlapů. Pak jsme si sedli a 2 hodiny jsme povídali a toho si člověk váží.
3: Z Častrova Irena Šarounová, Český rozhlas.
0: Jsme s vámi i na Pelhřimovsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: A jak fungují bateriová úložiště energie a kde na Vysočině stojí to největší? Také uslyšíte za 6 minut. Zůstaňte s námi.

0: Příběhy z Vysočiny. O místech, lidech a událostech z kraje, kde žijeme.
1: Na malé oplocené ploše kousek od dálnice D1 u Velké Býteše vyrostla zásobárna elektrické energie. Bateriová úložiště pomáhají vyrovnávat výkyvy v energetické soustavě a v případě úplného výpadku energie, takzvaného blackoutu, jsou nepostradatelné při rychlé obnově dodávek proudu. V tom zatím největším úložišti na Vysočině funguje od letošního roku 6 kontejnerů s kapacitou 27 MWh. Pochopit toto zařízení se vydala redaktorka Dáša Kubíková.
2: Bateriové úložiště, co to přesně je, vysvětlí pan Ivo Apfel, specialista na baterie. Jaké baterie tady jsou a k čemu slouží?
3: Každý z nás baterie používá a stejně tak mnozí mají doma powerbanku. To je něco, kde máte uloženou energii, kterou když ji pak potřebujete na dobití třeba toho mobilního telefonu na cestách, tak vám tu energii vydá. No a tohle bateriové úložiště je vlastně stejně jako powerbanka tím úložištěm, akorát v mnohem větším měřítku.
2: A z čeho tu energii jako nakumuluje?
3: Zrovna to, u kterého tady stojíme ve Velké Býteši, tak jen a pouze z té energetické sítě. To znamená, vy jste sítě stejně jako řeknu doma ze zásuvky, ale samozřejmě mnohem většíma kabelama ve větším měřítku, tu energii nabijete a pak, když bude potřeba, tak se zase vybije. No a je důležité ji vlastně řídit s nějakou logikou, takže vědět, kdy nabít a kdy vybít. A to děláte buď to podle toho, jaké jsou zrovna ceny elektřiny v tom daném okamžiku, a to je jedna možnost. Ta druhá a pro nás všechny důležitější je, že v energetické soustavě, v té síti, v těch kabelech napříč republikou cik-cak, by měla být ideálně rovnováha mezi elektřinou, kterou potřebujeme, tou odebíranou, a elektřinou, která se někde vyrábí v teplárnách, v elektrárnách, fotovoltaická elektrárna. Ale ona tam, ta rovnováha, nikdy není. A ta baterka je v tomhle naprosto ideální, protože za prvé je extrémně rychlá. Ona dokáže zareagovat během vteřiny. To znamená, reaguje na povely, teď se nabíjej, teď se vybíjej. No a začíná se nabíjet ze sítě ve chvíli, kdy v síti je té energie moc. Kdyby to ten provozovatel neuřídil, tak se stane takzvaný blackout. Všechno vypadne, všechno zhasne.
2: Na to jsem se právě chtěla zeptat. Co když není energie najednou nikde?
3: No tak vy tou baterií ji dokážete dodat. To znamená, i v případě, že vypadne vám někde elektřina, řekněme, 10 000ové město a nejbližší okolí. Je to takový jakoby úzel menší. A pokud takovéhle úložiště bude v tu chvíli někde poblíž, v dosahu, tak vám vlastně dokáže s tím výpadkem pomoci alespoň na to nejnutnější, co potřebujeme. A to nejnutnější pro takové město je často čistička odpadních vod, aby nám alespoň prostě někde fungovaly výtahy a lidi se tam nezasekli. Tohle všechno lze do detailu vlastně namyslet, proto je ideálně, aby těch baterií bylo co nejvíce a ideálně tam, kde třeba jsou zrovna ty spotřeby.
2: Tady je těch úložišť bateriových 6.
3: My vlastně říkáme, že je to úložiště jedno, ale ano, je to složeno ze 6 bateriových kontajnerů. Aby jsme získali tu kapacitu, která je tady, to je 27 MWh, to nedáte do jednoho kontajneru. Tak proto je jich tady 6.
2: My jsme u Velké Býteši, takže kdyby v Býteši byl blackout, tak na jak dlouho by to tady pomohlo?
3: To je podmíněno několika věcmi. Zrovna co s tou baterií ten obchodník, takzvaný agregátor, bude dělat. Pokud tu baterii použije na ty, říká se tomu, služby výkonové rovnováhy. A to je přesně to, kdy ta baterka slouží na to, aby vyrovnávala tu síť. A kdyby ten blackout nastal, tak si troufnu říci, že ty nejbližší budovy a objekty okolo by vlastně mohly být díky té baterii funkční a bez výpadku.
2: Z Velké Býteše Dáša Kubíková, Český rozhlas.
0: Jsme s vámi i na Velkobýtešsku.
1: 14 továrních hal a v nich 30 000 m² plochy pro výrobu. Tak obrovský je areál bývalé textilní továrny na Brunce u Humpolce. Kdo tam podnikal a jak to tam vypadá dnes, i to uslyšíte. Jen vydržte.

0: Vysočiny.
1: Humpolec je známý bohatou historií textilní výroby. Už v polovině 19. století bylo ve městě přes 400 soukenických dílen a Humpolci se přezdívalo český Manchester. Úspěchy ve výrobě a výzvou

0: postupně, tak jak se dařilo, tak se přistavila jedna hala za druhou. Pojďte dál.
1: A my se půjdeme podívat do zámku nebo do továrny. Mně přijde, že se to tady všechno tak nějak vzájemně propojuje.
0: Dveře vedou ze zámku přímo do tovární haly.
1: Vstoupáme do patra zámečku po dřevěných schodech.
0: Tady si to Joklové připravili jako sídlo firmy a pro bydlení v roce 1911.
1: Vy tady teď bydlíte, vy to teď tady máte pod kontrolou.
0: Ano, pracovna továrníka pořád slouží stejně.
1: Největší rozkvět byl za první republiky, ale přece jenom války bývají pro textilní výrobu někdy i možností si vydělat.
0: Za první války jsme vyráběli pro CK císařství, pro armádu. Měli jsme velké zakázky jako celý Humpolec díky Emerichu dítěti, který ušil oblek pro císaře pána tím, že ostříhal ovci až do obleku vše stihnul za 11 hodin. Dodnes je to světový rekord.
1: Emerich dítě byl továrník z Humpolce.
0: Konkurence, Brunky.
1: Ale zařídil práci
0: pro celý Humpolec.
1: Za druhé světové války už takové zakázky nebyly.
0: Byl nedostatek materiálu, ze kterého by se vyrábělo, a tak se částečně přešlo na marmelády. Ty švestky, co jste tady viděla, a jiné věci, tak to zužitkovali do marmelád a prodávali.
1: Přecházíme ven do areálu.
0: Před vámi je nejstarší tovární hala z roku 1880.
1: Textilní výroba tady skončila v roce 2003. A vy, když jste ten areál přebírali, tak tady ještě byly stroje a látky?
0: Jenom čisté budovy.
1: Přišel za námi správce pan Miroslav Peterka. Vy jste tady od svých 17 let.
2: Byl jsem po vyučení jako seřizovač a několik let jsem působil, když ta fabrika měla, vyráběly si tady látky. Potom skončila v konkurzu a hledala se další náplň tohoto areálu.
1: A koupili to i s vámi. A máte teď od všeho klíče jako správce.
2: Ano.
1: My se teď půjdeme podívat do hlavní rozvodny. Tady je ciferníku.
0: 80% je odpojeno, protože stroje už tady nejsou.
2: Odtud se řídila celá výroba. Hlavní elektrika do toho areálu šla sem do této rozvodny a z této rozvodny to šlo do ostatních budov a do ostatních provozů. Tady vidíte třeba ještě starý popisky, barevná, úpravná. A jestli si vzpomene ještě hodně, ty starší lidi platili regulační stupně. Kdy ráno v rádiu jsme slyšeli, dnes platí regulační stupeň číslo 4, tak ten rozvodník už věděl, že se bude odpojovat třeba nějaká určitá část těch strojů.
1: Já si to pamatuju a nevěděla jsem, k čemu to je. Tak jste mi to po těch desítkách let vysvětlil. Procházíme areálem kolem hal, před námi vysoký tovární komín. Já jsem slyšela dokonce, že byste tady do budoucna chtěli postavit rozhlednu.
0: Ano, je to náš sen.
1: Z Brunky Irena Šarounová, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i na Humpolecku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
4: A včera prošel Třeští průvod z jedné akce na jinou. Zjednorožnění do cihelny. A právě o cihelně bude náš dnešní závěrečný příběh už za chvíli.

0: Příběhy z Vysočiny.
1: V Třešti se v sobotu odehrál rodinný festival Cihelna. A jakáže Cihelna mu vlastně dala jméno? S prapravnukem zakladatele firmy Antonínem Podzimkem jsme prošli její minulost.
2: Obrovský krov, vysoký, s naprosto subtilních trámků, co říkám až jako syrek. Přitom to tady stojí 100 let a dneska vždycky vidíme projekty na těch domech, co stavíme krovu a jsou to obrovský trámy a všichni se ohánějí všema koeficientama a normama, ale nám to teda vždycky přijde naprosto předimenzovaný a vždycky si říkám, pojďte se podívat k nám do Cihelny.
3: Jak to hezky drží. Cihelna Třešť, to je pojem a my v ní stojíme společně s panem Antonínem Podzimkem.
2: Ta Cihelna, tu postavil můj prapradědeček, protože v okolí měl tady stavební firmu, kterou už založil v roce 1896 a tím, jak mu rostlo množství zakázek, tak se rozhodl, že si někdy ve 20. letech postaví i cihelnu a bude si vyrábět vlastní cihly. Oni si obecně vyráběli cementářské výrobky, veškerý stavební řezivo a takhle si připravili sami a pak to vlastně jenom dovezli na místo a poskládali domy. Po válce všechny majetky byly samozřejmě znárodněny a my jsme 40 let neměli vůbec k tomuhle majetku přístup a nevěděli jsme, co se s tím děje. Po revoluci prababička vytáhla kufr plný dokumentů, který dokazovali vlastnictví, celou tu činnost té firmy a začalo se restituovat. Táta s dědou a strejdou sem tehdy přijeli a na tuhle tu starou cihelnu historickou dokonce už existoval demoliční záměr. Bylo v plánu to celý zbourat, ale všem se ten starý historický krov tak líbil, že řekli, že to nepřichází v úvahu, aby se takhle krásná věc zbourala.
3: Dobře to dopadlo. Kdy se tady pořádala první cihelna a jak k tomu došlo?
2: Ten prostor nabádá k tomu, aby se tady děly kulturní akce. Celá ta myšlenka vznikla při návštěvě Jirky Stránskýho s jeho manželkou Jitkou, kteří byli celoživotní přátelé s mými prarodiči. Byli se podívat právě této staré cihelně a i Jirku Stránského to tady úplně okouzlilo. Ten říkal, tady se musí dít nějaký divadla, nějaký koncerty, něco tady to musí ožít. Když se o tom bavili doma, kde byla i jeho dcera Klára Stránská, dnes je to Klára Formanová a jeho zeď Petr Forman, tak Petr se ozval. My to můžeme zorganizovat s bráchou a už teda v tom roce 98 se sjelo spoustu kamarádů, umělců, divadelníků, hudebníků, dali dohromady takový, jako já to vždycky nazývám rodinný kulturní festiválek.
3: Která byla vaše první cihelna?
2: Moje byla už ta v roce 98, ale tu si pamatuju z kočárku. Ty cihelny se začátku teda dělali každý rok, potom jsme přešli do nějakého formátu každé dva roky, ale tak jsme došli ke konceptu, že ji budeme pořádat každých 5 let, když slavíme výročí založení firmy 1896. Tady ten festiválek Cihelna, kam je volný přístup pro všechny z okolí. Je to naše cesta, jak říct, také díky tomu obyvatelstvu, že tady s nima můžeme soužít a snad máme dobré vztahy.
3: Z Třeště Dáša Kubíková, Český rozhlas.
1: Končí víkendové příběhy z Vysočiny. Na našich internetových stránkách vysočina.rozhlas.cz si je můžete kdykoliv poslechnout znovu. Jsou tam i texty, fotky a videa. S vámi se pro tuto chvíli loučí Lídie Jakubičková. Přeji pěknou neděli. Užijte si také následující pochoutkový rok po 10. hodině v našem vysílání a budu se těšit naslyšenou zase příště.
0: Víkend s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
4: Deset hodin.
0: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
4: Premonstráti z Nové Říše vybírají peníze na nové vybavení pro tamní dobrovolné hasiče. Na Pálavě se šíří nepůvodní kaktus opuncie, který ohrožuje místní rostliny. Rusko zaútočilo na obchodní dům v ukrajinském Dnipru. A počasí slunečnou oblohu odpoledne vystřídá oblačnost a k večeru zaprší, teploty do 22 stupňů. U zpráv vás vítá a dobré dopoledne přeje Jakub Diviš. Sbírku na sbory dobrovolných hasičů, které zasahovaly při nedávném lesním požáru u Svojkovic, vypsal premonstrátský klášter v Nové Říši na Jihlavsku. Oheň se rozhořel v lesích, které patří právě církevnímu řádu. Plameny zasáhly plochu o výměře bezmála 20 hektarů.
5: Při požáru zasahovalo 19 hasičských jednotek. Premonstráti se finanční sbírkou rozhodli poděkovat primárně dobrovolným hasičům, kteří při hašení přišli o část svého vybavení. Vybrané peníze proto půjdou na jejich znovu pořízení, případně i další vybavení jednotek. František Jirků, Český rozhlas.
4: V chráněné krajinné oblasti Pálava se šíří nepůvodní kaktus. Opunci hnědoostnou ochranáři nově zaznamenali na svatém kopečku u Mikulova. Rostlina pochází ze Severní Ameriky a vyhovují jí teplejší a suší podmínky. Vytvářením souvislých porostů ale invazní rostlina vytlačuje původní vegetaci. Ochranáři ji proto z chráněných území odstraňují, upřesňuje vedoucí zprávy CHKO Pálava Jiří Kmet.
6: Opuncie hnědoostná, která se vyskytuje na Děvíně a teď bohužel nově i na Tabulové a na svatém kopečku, je sice na první pohled velmi pěkný kaktus, ale do naší přírody v žádném případě nepatří a vytlačuje třeba naše netřesky nebo rozchodníky, což jsou původní sukulenty těch pálavských stepí.
4: Rusko ze vzduchu udeřilo na ukrajinské Dnipro. Jeden z proudových dronů zasáhl obchodní dům, který začal hořet. Dniprovské úřady informovaly o 4 zraněných.
7: Hasiči bojovali s požárem velkého nákupního centra Nový kontinent do pozdních večerních hodin. Centrum je téměř úplně zničené a část konstrukce se podle záběru záchranné služby zřítila. V době vzdušného poplachu se velké obchodní domy povinně zavírají a proto mezi zraněnými nejsou nakupující. Podle Dnipropetrovské oblastní vojenské zprávy Rusko včera na oblast zaútočilo asi 40krát. Cílem byla i obchodní infrastruktura v Krivém Rihu, oznámili tamní úřady. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Český rozhlas.
0: Sport.
4: Hokejisté Přerova v 5. kole Maxaligy vyhráli na domácím ledě nad Třebíčí 5-2. 3 body se blízkli útočníci první formace Daniel Ministra s bilancí 1+2 a Petr Mrázek se 2 góly a 1 asistencí. Třebíč ale byla aktivnější při střelbě, i proto Mrázek vyzdvihl také výkon brankáře Michaela Šantinega.
8: Třebíč měla strašně moc šanci, Šnaty nás podržel neskutečně v těch důležitých chvílích a zaplať pámbu, potom jsme tam dali my ty góly a bereme 3 body, takže super. Nevyvedly se nám přesilovky, kde měl soupeř možná víc šanci než my, což se nesmí stávat a díky Šnatymu, že nás podržel.
4: A třetí prohru z 5 zápasů nové prvoligové sezóny zapsali také hokejisté Dukly Jihlava. Na domácím ledě podlehli do té doby poslednímu Chomutovu 2-4. Jihlava sice měla výraznou převahu a soupeře dvojnásobně přestřílela, v zápase ale jen dotahovala náskok soupeře. Trefy Vojtěcha Rajdla a Tomáše Harkabuse na body nestačily.
0: Počasí.
4: 13 stupňů teď ukazují teploměry ve Žďáře nad Sázavou nebo v Telči, 18 hlásí Košetice nebo Chotěboř. Dopolední polojasné počasí během dne vystřídá oblačnost a večer dorazí přehánky nebo déšť. Nejvyšší teploty dnes dosáhnou na 19 až 22 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
4: Provoz teď komplikuje nehoda mezi Šlapanovem a Vysokou na Havlíčkobrodsku. U areálu Čepra tam se jel traktor s přívěsem do příkopu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Pochoutkový rok.
9: Hezký den vám všem přeje Patrik Rozehnal. Dál budeme slavit 10. narozeniny našeho pořadu a taky pro vás máme řadu překvapení ještě do konce roku. Jedno z nich jsme si pro vás připravili s cukrářem Josefem Maršálkem. Po letech práce, přátelství a společného vysílání jsme dali hlavy dohromady, ruce na vál a mysleli hlavně na vás, co by vám udělalo radost a pomohlo. A výsledek bude brzy na světě. Mluvit o něm budeme už dnes. Kromě toho nás čeká přípitek, veselé povídání s Naďou Konvalinkovou z Velkých oslav v Kostelci nad Orlicí a taky pečení dalšího sladkého receptu, který zařadí Ivan Vodochodský, mezi těch 630, které už brzy budou bojovat o titul desetiletí. Tak se bavte, ochutnávejte a slavte s námi.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Máme sraz s Ivanem Vodochodským. Já jsem teď v předsíni a nakukuju. Je tu někde Ivan? Ahoj, Ivane, ahoj.
1: Nazdar, že jsem brzk, člověče.
0: Pochodkový rok? Děláš rád jídlo jenom podle toho, co tě inspiruje z hlavy už ze zkušeností, anebo někdy i z psaného receptu, že by si třeba i o něj řekl?
1: No vůbec správně, jako častěji dělám to, co je v hlavě a vlastně improvizace, ale některé recepty, u kterých si nejsem jistý, nebo který někde zkouknu a chutnají mi, tak se najdu. Buď mi je kuchař dá, nebo se je najdu prostě někde na internetu a pak tu variantu udělám. Jo? To je případ spousty věcí, které jsem se jako učil v poslední době, třeba fideu španělskou, což je obdoba paely.
0: Krát z těstovin.
1: Krát z těstovin a na to jsem teď velký machr na fidea.
0: Fakt, já miluju.
1: Počkej, to je úplně, tak to musíme. No, kdybychom nevařili tady ty sladké blbosti, tak jsme mohli udělat fideu, že jo? Na fideu jsem teď velký machr a umím už i to, že důležitý u té fidevy i u paely, kromě toho, že tam máš kvalitní suroviny, je to dobře udělané, tak u fideu je důležitý, že se ti zježejí ty nudle vlastně.
0: A děláš jako... to, že dáváš noviny navrch, třeba to dělají právě ve Španělsku?
1: Ne, noviny nedávám, přikrývám to samozřejmě pokličkou nějakou nebo tak na chvilku, ale hlavně, aby tam byl sokarrat. A sokarrat je ta připečená vrstva, která je na spodku, která musí být ale hnědá, nesmí být černá. A to je umění se to na se naučit, na té velký třeba pánvy, pájelový, tak na tom to vychytat, aby to bylo dobrý, aby se to nespálil, ale zároveň, aby ten sokarrat se udělal.
0: To už se zbíhají sliny úplně.
1: Mně se zbíhají sliny, protože se snažím odreagovat od toho statky a myslet na to masový, který mám ráda.
0: Budeme dělat desert, vážení, ano, na tohle všechno zapomeňte. Marie Kráčmarová vyhrála v tom vůbec posledním pochoutkovém roce 2025. Ocitla se na třetím místě díky porotě s dvoubarevnými tvarohovými řezy. Dělali jsme to v Klenici, což je kousek tady od vás.
1: Jo, kde je Klenice? No, fakt,
0: Klenice je směrem od Hradce, když se jde na Jičín.
1: Aha, jo, jasně. No. No tak paní Marie, tak vás pozdravuju, pěkně vám děkuju za dnešní recept a já se pokusím o co nejmín zkazit a zkusím, aby se mi povedlo, protože jsem to, říkám to u všech těch sladkých věcí, v životě jsem to nedělal. A čím mi 63 let, tak jsem v životě nedělal, že bych pekl nějaký perníky, buchty, prostě nikdy. Ano, jsem kuchař, ale nejsem cukrář ani pekař, jo.
0: A víš, že se říká, že chceš-li si udržet mozkovou stabilitu, prožívat život ještě dlouho jako vnímání času, tak je dobré se učit nové věci v tomhle věku?
1: Tak to já samozřejmě vím, to bych to dokončil, kdybychom to neskočili, jako, že jo. Takže já jsem rád, že si můžu rozšiřovat obzory, že si můžu odzkoušet věci, které jsem nikdy neodzkoušel. To jsem ostatně dělal celý život, proto jsem vystřídal taky 20 povolání. Prostě vždycky jsem si něco zkusil, zjistil jsem, že tudy vlak jede nebo tudy nejede, že jo. To, myslím si, že po dnešku a po dalších pokusech, kdy dělám to sladké, budu mít takzvaně odfajfkováno, splněno, že jsem si to odzkoušel a že vím, že to nebude moje kolej. Ale uvidíme.
0: Já myslím, že si otevřeš cukrárnu.
1: No, tak to si vlastně, když si dneska otvírá kde kdo, že jo. Kde jaký je hejhula, tak co bych nemohl já, že jo. Ale co pak jsem blázen, otevřít si podniky koule u nohy, že jo. A já chci ještě přece cestovat, jezdit a tak.
0: Za malou chvíli se do toho pustíme a zjistíme, jaké vylepšení případně Ivan zvolil v případě dvoubarevných tvarhových řezů. Poslouchejte dál náš pochoutkový rok.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Ivanem Vodochodským.

0: nedělních Hvězdných návratech budeme slavit.
1: Jupa, já už vím.
0: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat Kytici k 80. narozeninám?
1: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
0: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
2: Co by jsme to nestihli?
0: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve Hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
2: Na blbosti, jo?
0: Těší se Patrik Rozehnal.
2: Krasavče!
3: Začíná teď naplno naše pečení. Dvoubarevných tvarohových řezů v pochoutkovém roce, v tom narozeninovém, kde se schází naši přátelé a odborníci z řad přátel pochoutkového roku. Je tu s námi Josef Maršálek, Vojta Vrtiška, Roman Paulus, Naďa Konvalinková, Jaroslav Sapík. Dnes Ivan Vodochodský bude péct sladké. Marie Kráčmarová s ním vyhrála třetí místo v roce 2025, tak držme jí palce, ať to zaujme posluchače i ve tvé verzi. Je tam nějaké vylepšení?
4: No, vylepšení vůbec bude, že to zvládnu dokonce dodělat. Jako, to si myslím, že bude to nejpodstatnější vylepšení toho receptu, ale uvidíme, třeba nás. Mně to vždycky napadá v průběhu, takže uvidíme. Mám tady spousta ingrediencí, anebo zachováme to, jak to vymyslela paní Marie, protože na fotkách a na videu to vypadalo moc hezky, ten recept.
3: Na těsto, co potřebujeme?
4: 750 g hladké mouky, 300 g povoleného másla, 3 žloutky, 300 g cukru, kypřící prášek do pečiva, 80 ml mléka, citronovou kůru z půlky citronu, čerstvou nebo sušenou, lžíci zakysané smetany, 2 vrchovaté lžíce kakaa a pak na pomazání těsta pikantní marmeládu. Na grém použijeme měkký tvaroh, tvarohu tak asi 750 g, prostě kolik budeme mít mouky, tolik tvarohu by mělo být, jo? Žloutek, 3 lžíce cukru, 1 vanilkový cukr, šťávu z půlky citronu a 3 lžíce rozinek namočených v rumu. A na polevu potom buď koupíme polevu připravenou, anebo si uděláme polevu z čokolády, lžíce másla, stuženo tuku a lžičky rumu necháme rozpustit a potom poleme. Ale to bude až po několika hodinách, když nám ty řezy, pokud se povedou, vychladnou.
3: Tak kdyby se nepovedly.
4: No tak povedou se, protože jsi tady ty, že? A my jsme dohodli, že ty jsi známý pekář a cukrář, takže všechny věci, kde já budu v Ouskejch, přebíráš ty okamžitě.
5: Pochoutkový rok.
4: Tak mouka v robotu, přidáme kypřící prášek, přidáme cukr, tak, 3 žloutky, mléko a kůru s citronou, tak asi tak lžičku, aby jsme to ovonili. Tak lžičku zakysané smetany. Zakysané smetany a máslo z tuhle. Tak já bych to nejdřív možná promíchal teď, než tam dáme to máslo. Je to podobný postup jako při přípravě křehkého těsta, to znamená ty suché ingredience. Nejprve rozmícháme, udělá se tam taková drobenka skoro a teď tam budeme přidávat máslo.
3: A s tím zase nesmíme pracovat příliš dlouho, zapracovávat do toho těsta, aby se nespařilo.
4: Fakt? To nevím ani.
3: Nesmí se příliš chtít docílit, aby to těsto bylo úplně hladoučké a přepracovat ho moc, protože no, pak by se zase cvrkávalo při pečení. Takže klidně, když se na krajích trhá nebo zůstává trošku jako dojem drobenkového, už je hotové nechat klidně odpočinout chvíli a pak ho zpracovat.
4: No vidíš, tak to je rada, za kterou ti děkuju, ale kterou už v životě nepoužiju, protože pec nebudu.
3: Tuto informaci si schováme a připomeneme za pár let Ivanu Vodochodskému v našem pořadu. Teď to těsto.
4: Takhle, vyndám si půlku, z toho udělám kouli a z druhé půlky to tam nechám, tam přisypu kakao.
3: Ano. Ty máš černé kakao. Bude to takový tmavý černošský dezert?
4: Já bych řekl afroamerický dezert, že to bude v tom případě. A
3: havířský.
4: Nevím, jaký je rozdíl tam mezi černým kakavem a normálním kakavem.
3: Barvě.
4: Fakt, jo.
3: To bude černý.
4: Dobře. Černěk bota to kakao.
3: Jako uhlí z Ostravy.
4: Bo jsme vyfarali a dezert se bude jmenovat uhelný Stardust. Kdybych já byl cukrářem a měl jeho sílu, udělal bych si těsto a pak do světa díru. No, takže tečko.
3: Vyvalovat. Tak Ivan už válí těsto, to tmavé, které přijde na spod, naprosto černé, mezi dvěma pečícími papíry, aby to šlo s nás, a pak to přeneseme tedy do plechu. Ivane, ty jsi šikovný.
4: Tak já mám tu vlastnost, jako když zase něco dělám, tak to chci dělat pořádně, jo, i když mi to nejde. Jo. Samozřejmě neplatí to u všeho, třeba například instalatérské práce nebo betonování, já něco všechno za něčeho přibíjí, to vůbec, jako to, to všechno zničím.
3: Kam vyhazuješ zbytečně udělaný beton?
4: Na kamarády.
3: Tak, teď to přeneseme do plechu.
4: A já to nechám na tom papíře. Jenom takhle zatlačíme do krajů. Ježiš, Patriku, já jsem tak šikovnej.
3: Paní Maruško, podívejte se. Šlo mu to nádherně.
4: Tam přijde marmeláda. Já jsem tady z lednice vytahal několik tajemných, roztodivných marmelád. Dáme ji do všech světových stran.
3: Teď si připravíme krém.
4: Tak dáme tam žloutky.
3: K tomu tvarohu.
4: Dáme tam cukr. Jeden vanilkový cukr. Podotýkám vanilkový, ne vanilínový. Šťáva, šup. Z půlky citrínu. No a dáme to tak promíchnout.
3: Metlou balonovou. Ty si navíc do toho tvarohového krému přidal ještě i zakysanou smetanu nebo crème fraîche.
4: Ano.
3: To získá jako ještě navíc kyselinku a chuť.
4: Jo, tak takovou tučnost ještě větší, než to má, že jo? No, tak 100 gramů třeba cca. Tak teď dáme na tu vrstvu, na ten hnědý základ, kde jsme dali vydatnou vrstvu marmelády, tak teď tam dáme vrstvu tvarohového krému.
3: Teď do toho ještě poházíme rozinky máčené v rumu.
4: Ta, ty jsou nasáklý, ale člověče, to je nádhera. Jožušmarja. Že se budeme motat ještě na jipce. Ale my si musíme udělat tu druhou vrstvu těsta, kterým to potom přikrajeme, že jo?
3: Tak Ivan válí těsto.
4: Teď tam zkusíme přenést inteligentně tu vrstvu.
3: Krásně.
4: No a šoupneme to do trouby na 180 stupňů Celsia, vyhřáté na 45 minut. Pak to zkontrolujeme, uvidíme.
3: A mezi tím si připravíme asi čokoládovou polevu. Nebo s ní počkáme, až to vychladne?
4: No právě, až to vychladne.
3: No a odteď každé nedělní ráno u Vodochodských nějaký dobrý koláček domácí na plechu.
4: Budu stávat ve 3, prostě proč ne, že jo? Stejně už trpím stařeckou nespavostí. Já už chutnám, já jsem neodolal a výsledek naší práce společné, Patriku, jsem musel posoudit i jaksi chuťově. Hnědá plocha, bílá plocha, žlutá plocha, hnědá plocha.
3: No ty máš skoro černou, ty máš černé kakao.
4: Jo, černý kakao. Jak se to, myslím, povedlo, no? Až se to trošku ještě nasákne. Má se to nasáknout tohle?
3: Jo, ono se to rozleží, takový druhý, třetí fakt, den.
4: Takže druhý, třetí den. Nicméně jsem rád, že jste mě opět posunuli v mém vedchém životě o kousek dál, že jsem byl donucen a rád donucen se naučit trošku té cukrařiny. Na to člověče, že by je třeba 60 dobrý, ne? Jakože to ale neznamená, že od teďka budu pít, jako jo. Leda by Dáša chtěla.
3: Každopádně může to udělat. Najde recept na stránce pochoutkovirok.cz, najde tam i ten původní od Marie Kráčmarové, se kterým byla na třetím místě roku 2025.
4: A najde tam i ten můj, který se vlastně moc neliší. My jsme nedělali moc změn, protože jsem si nedovolil v případě tomto jaksi fantazírovat, ale myslím, že původní recept je fakt jako dobrý, dokonalý. No takže přátelé, dobrou chuť.
3: Mějte se moc pěkně a nezapomeňte nás sledovat samozřejmě dál. Příště nás čeká ještě další recept roku 2025 a střídají se, vy to dobře víte, kolegové. Příště bude právě Naďa Konvalinková. No. A to se bude smát.
4: Co bude dělat?
3: Ivan, chodské koláče.
4: Je to jí přeju, teda nepřeju. Naděnko, to dělali tu, to je takový práce strašný, ale Naďa to udělá určitě skvěle. A ty budeš muset pomáhat, že?
3: Protože, jo, jo.
4: No, já to já vidím. No, takže Naděnko, držím ti palce.
5: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Ivanem Vodochodským.

0: Potkáváme se s Josefem Maršálkem, to proto, že bychom vám rádi ještě v tomto čase a dostatečně dopředu, předtím, než se tradičně potkáváme, v tom adventním čase dali o něčem vědět. Pepo, co to je?
1: Tak kromě toho, že jsme si pro vás i na tento rok připravili další 4 recepty, tak jsme se rozhodli všechny recepty za posledních 5 let plus ten letošní dát dohromady do knižní publikace společně s 26 Patrikovými recepty a vznikla moc hezká kniha.
0: Plná cukroví, vánočních dezertů, velkých věcí, malých, ale vždycky zvládnutelných doma.
1: Přesně tak, z nejvíc základních ingrediencí, které najdete v každém obchodě, nepotřebujete k tomu nic kromě válečku, nějakého kulatého třeba vykrajovátka, šikovných rukou a nějakého dobrého pomocníka, který bude tu a tam podsypávat a potom třeba odklízet nádobí.
0: A od této chvíle si tuhle kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala můžete v předprodeji exkluzivně pořídit i přes stránky pochoutkovýrok.cz. Proč by si měli pořídit už teď, posluchači, ti, co pečou?
1: Já si myslím, že nejhorší, co se vám může stát, že dostanete vánoční kuchařku pod vánoční stromeček. To už je prakticky po akci, přátelé, pojďme si říct, jak to doopravdy je. Takže vánoční kuchařku potřebujete právě teď, abyste z ní mohli péct, abyste mohli tvořit, abyste si dopřáli všechny ty recepty na klasiky, které dobře znáte, které jste si s námi za posledních několik let upekli. A myslím si, že tam najdete nejeden ze svých budoucích nejvíc oblíbených receptů.
0: Mimochodem v té kuchařce je dohromady 50 skvělých receptů na nejrůznější druhy cukroví, vánočky, dorty, záviny, štoly, chlebíčky a všechno sladké, co tak milujete. Ty to zakládáš všechno a my jsme si to ověřili za ta léta, že děláš recepty tak, abys nedokázal, že umíš tu vysokou cukrařinu, ale aby to zvládl i ten obyčejný člověk doma, co třeba s pečením začíná. Takže všechny ty recepty jsou takto udělatelné?
1: Všechny recepty jsou takto udělatelné, poněvadž já jsem se před mnoha a mnoha a mnoha lety rozhodl, že nebudu tvořit pro profesionální cukráře. Na to jsou jiné, například školy odborné nebo jiné akademie, že se budu orientovat na lidi, kteří chtějí anebo pečou doma, anebo třeba začínají a najednou jim chybí souvislosti. Takže mají takový ten pocit, že jednou se mi to povedlo a po druhé ne. A velmi často, když neznají souvislosti, tak mají potom tendenci to svalovat na mouku, anebo na nekvalitní máslo, anebo že cukr už není, co to bývalo. Ale moje milá drobotina, tak takhle to právě vůbec není. Takže je to prostě jenom o těch postupech, o tom je dobře vysvětlit a ty suroviny, které používáme, tak je použít tak, jak se správně použít mají. Ale není to o tom, že by se tam udály během toho tvoření nějaké čáry máry a jednou to vyšlo a jednou ne.
0: Ty tam i vysvětluješ to, proč se může něco stát, zkazit, něco nevíde, jak to třeba napravit ještě pokud to lze v přípravě, anebo kdy začít raději znovu, nebo proč vám vyšly takovéhle tvary. Prostě prozrazuješ to zákulisí, to, jak to funguje.
1: Protože mě nezáleží na tom, jak já umím dobře upéct nebo neumím, ale to, jak se to podaří doma lidem, kteří pečou podle mých receptů z různých zdrojů a třeba z tohohle nového, z této nové kuchařky, tak pro mě je strašně důležité, aby se jim to podařilo. Pro mě je to alfa omega toho mého snažení, protože kdybych věděl, že ne, že jim to jedno vyjde a po druhé ne, tak tu práci nemůžu dělat.
0: Co tobě by udělalo radost po tom, co přijde knížka do rukou lidem, do knihkupectví, do regálu?
1: Tak já samozřejmě doufám a věřím v to, že ta kniha si najde takové pevné místo v jejich knihovničce. Určitě jsou tam kousky, které nemusí péct jenom jednou za rok, ať už je to kynutá bábovka, anebo třeba závin, ale u nás je vánočka v průměru jednou za 14 dní, za 3 týdny. Vánočka pro nás už dávno a nemyslím si, že my jsme výjimeční. Nemyslím si, že vánočka je v České republice něco, co lidi si dopřávají už jenom o Vánocích, tak je to výrobek, který zdomácně, ale takových kousků je tam spoustu. Jsou tam různé řezy, které nemusí být taky jenom na Vánoce, ale dají se použít k různým jiným slavnostním okamžikům, anebo jenom k takovému malému mosání v televizi, když třeba dávají nějaký váš oblíbený pořad o pečení.
0: Je to pravda, protože svým způsobem vánočky tam jsou zhruba 4, budu-li do toho počítat i tvoji tvarhovou štolu, která se jí blíží. Tak já jsem se snažil taky doplnit ty recepty, zase tu skladbu těch tvých osvědčených, aby tam bylo zase buď to, co mám rád já, třeba v mé verzi, ale zase něco dalšího a nového. Takže dohromady 50 krásných receptů s fotografiemi, s přesným postupem, v naprosto nové unikátní podobě té kuchařky, taková exkluzivní verze, opravdu hezký dárek všem, teď je ten nejvyšší čas asi objednávat přes stránky pochoutkovirok.cz.
1: No protože, přátelé, ještě se může stát něco mnohem horšího, než ji dostat na Vánoce, a to, že ji třeba nedostanete vůbec, protože ji vyprodají knihkupci a nestihneme ji doskladnit. Takže rozhodně s nákupem neotálejte, to je jasný.
0: Doporučuji. Těšíš ty se, až ji budeš mít v ruce, až ji se prohlídneš? Jaký máš vztah ke knížkám?
1: No, ke knížkám mám samozřejmě kladný vztah a vždycky jsem měl. Já jsem v té éře, kdy jsem chodil na gymnázium před 25 lety, tak jsem měl periodu, kdy jsem jich přečetl třeba 25 za měsíc knih. Takže ke knihám mám vřelý vztah a potom, když už se jedná o moje nebo společné knihy jako spoluautor, například s tebou, Patriku, tak to je jako, když se vám narodí mimino do rodiny, to je prostě nový člen domácnosti najednou a já mám vždycky takový ten posvátný vztah, takže já si tak jako vezmu do těch rukou a teď třeba několik týdnů ani nelistuju. Já jsem takový jako nadšený, teď tam to mimino a potom, až jsem v nějakém jako dobrém rozmaru, tak moc rád tou knihou prolistuju si.
0: Taky přejme, ať ti potká štěstí v domácnostech, ať lidem dělá radost, ať si tam najdou inspiraci pro sebe a obohatí tím ty recepty, které dělají doma už léta, tak jako třeba ty nebo já.
1: Tou knihou potěší svý blízké, kteří pečou nebo kteří by mohli péct, a rozhodně, ať nám ji pořádně umastí. Ať nám ji umastí od másla, od čokolády, ať je prosypaná oříškama, ať je lepí cukrem, protože kuchařka má být používaná a má být vonavá. Vánoční pečení s Josefem Maršálkem a Patrikem Rozehnalem doporučuje Josef Maršálek.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Reklamu.

0: V rámci oslav 10. narozenin si teď připomeneme i návštěvu na Dukonvalinkové na oslavách v Kostelci nad Orlicí. Takže přivítejme na Dukonvalinkovou.
1: Krásné odpoledne, všichni vás zdravím.
2: Jídlo a divadlo. Hraješ někde s jídlem? Jíš někde na jevišti? Něco naléváš? Konzumuješ?
1: No tak pravda je, že to je velmi nebezpečné. Člověk se nesmí, musí najíst před tím, aby se nechtěl najíst na tom jevišti, protože to potom může zaskočit, cokoliv prostě se stát, člověku se prostě stáhnou hlasivky a nemůže mluvit. Jo? Takže tam já opravdu jenom dělám jako, že jím a prostě spíš tak ochutnávám na špičku jazyka. Ale měla jsem několik představení, ve kterých se jedlo, ale teď zrovna v současné době nejím nic na jevišti.
2: Ani teď, ale my tady na jevišti cítíme tu vůni z těch stánků. No. Teď jsem zavanul nějaký guláš nebo něco, nemáš hlad?
1: Ještě ne, já jsem měla trému, co tady budeme povídat, takže...
2: To já s tebou trému nikdy nemám, co budeme povídat.
1: Nemáš, tak je to dobrý,
2: vůbec. Já jenom připomínám, že se tu setkáváme, protože si součástí poroty už od samého začátku v pořadu Pochoutkový rok vybíráte vlastně s kolegy recepty, co posluchači posílají, pak

0: obě věcí, takže prostě je to trošku sobecký, si říkám, víš, no.
1: Máš mít špatný svědomí, jo?
0: No, budu mít špatný svědomí určitě, protože jak jsem je znova jako procházela, jeden lepší než druhý, no.
1: Co s tím potom uděláš, jako... Hodíš to za hlavu, když jdeš spát? Když máš špatné svědomí? Nebo...
0: No, na večer si řeknu, že si odpouštím.
1: Že jeden den udělí s těžkým svědomím cenu a pak to všechno odpustí.
0: To odpuštění je moc důležitý. Každý den si odpouštím, protože většinou člověk udělá spousty chyb a může i pohledem někomu ublížit, tak já večer si to odpouštím a poprosím odpuštění všem, kterým jsem za ten den třeba nechtěně ublížila.
1: Myslím tě, jak to vypadá? To si sedneš u toaletky před zrcadlo nebo na záchodě nebo posteli?
0: Pánkem zavřu oči a poprosím o odpuštění všechny, kterým jsem ublížil a poděkuju a potom odpustím sama sobě. Takhle jenom jednou větou to stačí.
1: A funguje to?
0: No doufám, no určitě to funguje.
1: S jakým pocitem se probouzíš nejčastěji? Myslíš už na tak, jídlo, nebo ne?
0: Na snídaní. Ne, tak já ráno nemám moc hlad, já se jako vlastně do snídaní nutím.
1: Ty no. Si bereš do postele večer.
0: No tak většinou musím něco malého sníst, potom představím, kdy jsem vlastně snědla jenom polívku v 6 hodin, víš, takže to něco malého musím, no ale, tak, ale ráno fakt
1: takže
0: jako se probouzím.
1: Takže půlku kuřete, drobíš si do postele?
0: Co? No drobím. No, to je strašný zlozvyk, ale drobím.
1: Odpust si to dneska večer.
0: Já si dneska odpustím a bude dobře.
1: Naďo, seš připravena na to, když máme 10. rok, že pojedeme dál, že budeme vybírat další recepty? Baví tě to pořád?
0: Tak mě to baví moc, ale říkám si, jelikož už 10 let všichni posílají recepty, jestli ještě bude z čeho brát, rozumíš?
1: Já nevím.
0: Nové recepty, co
1: myslíte? Budete nám posílat recepty ještě? Určitě, tady zní.
0: Jo.
1: Naďa ráda je ochutnává.
0: Já jsem zvědavá, protože si myslím, že už se poslalo všechno, některé se i skoro opakovaly, že jo. Nedávno jsem zjistila, že nemám váleček, protože jsem ho převezla na chalupu a teď jsme měli prostě těsto váleta, tak jsem zavolala sousedce a ona říká, no hele, já jsem pryč, já jsem na chalupě. No takže, co se dalo dělat, ale říká, máš moje klíče a tak nás nanavigovala s Patrikem, jsme prohledávali kuchyň, aby jsme našli váleček.
1: Já jsem si připadala jako zloděj, řeknu vám. Že nám řekli, že to je nahoře vpravo, nakonec to bylo nahoře vlevo.
0: Vlevo,
1: takže jsme celou kuchyň s velkými skřínkami až nahoře se štafličkami brali, já jsem to tam vyndával věci. Prý je to až vzadu, takže jsme přerovnali celou kuchyň a připadal jsem si jak zloděj.
0: No.
1: Když jsme konečně po 20 minutách našli ten váleček, uválili jsme to těsto, které jsme potřebovali, tak pak, když jsem u Nadi v kuchyni otevřel druhý šuplík, říkám, Nadio, kdy ty tady ten váleček má?
0: Já jsem zjistila, že mám ještě takový ten druhý váleček, ten naplněný vodou.
1: Takhle to s námi válí Naďa Konvalinková. Už 10 let i s vámi ve vysílání. Jsem rád, že přijela Naďa Konvalinková.
0: Děkuju, že jste přišli. Mám radost. Děkuju.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Tak jako vždy ani dnes nebude v našem vysílání chybět rada z etikety. O naši dobrou výchovu a bezchybné chování u stolu se stará mistr bontonu Ladislav Špaček, jinak taky bývalý tiskový mluvčí Václava Havla. Napsal už řadu knížek na tohle téma a určitě bude vědět, jak vlastně pronášet třeba takový přípitek, když už slavíme.
1: Přípitkem zahajujeme nějaké slavnostní události, například slavnostní večeři na počest významného hosta. Hostitel by měl vždycky pronést přípitek, je-li to muž nebo žena, je lhostejno, ale důležité je, aby ten člověk uměl hovořit spatra, aby ten přípitek nečetl. Čtou se jenom státní přípitky na státních večeřích, protože to jsou politické dokumenty a tam záleží na každém slově. Přípitek se tedy pronáší spatra a neměl by trvat déle než 2, maximálně 3 minuty. Přípitek by měl být vtipný, protože hosté nepřijeli na konferenci, těší se na společnou přátelskou večeři a ten přípitek, jeho vtip, jeho odlehčenost by měl předznamenat to přátelské posezení, které nás teďka večer čeká.
0: A má na to nějak upozornit, na ten přípitek dotyčný?
1: Můžeme zacinkat na prázdnou číši a tím sklidnit auditorium, postavit se a začít hovořit. Všichni zmlknou a sledují. Poté, co přípitek skončí, pozvedneme číš, hosté povstanou, zvednou číše, gestem, symbolickým gestem, naznačíme přípitek, společně si připijeme, usedáme a můžeme začít servírovat první chod. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Na závěr nás čeká ještě soutěž. Nezapomeňte na to, že máme pro vás i knižní kuchařku Sladké Česko. Je stále v prodeji a k dostání. Můžete si i objednat přes telefon 724 819 319 a nebo ji vyhrát tady u nás v pořadu. Minule jsem se ptal, jak nazval Vojtěch Vrtiška svou jablečnou náplň do tiramisu. Polívké nebo kompoté? Z jablek nám tehdy udělal kompoté. Díky téhle správné odpovědi a tomu, že byli vylosováni počítačem, vyhrávají
1: Ludmila Bártová z Tisu u Chotěboře, Anna Kůrková z Pusté Polomy a Jan Jung z Holíšova.
0: To jsou tři naši výherci dnešního kola. A další vyhlašuju na příští týden. Máte šanci odpovídat na otázku, jaké kakao přidal do tmavého těsta Ivan Vodochodský. Za A bílé nebo za B černé? Jaké kakao přidal do tmavého těsta na dvoubarevné tvarohové řezy Ivan Vodochodský? Pokud si myslíte, že tam přidával bílé kakao, pošlete SMS-ku pochoutky mezera A, mezera, vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 011 04. Pokud jste přesvědčeni a zaslechli jste, že přidal kakao černé do toho tmavého těsta, pošlete SMS-ku pochoutky mezera B, mezera, vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 011 04. Pokud jsem na vás byl moc rychlý, tak nevadí, otázku, pravidla a všechno potřebné najdete i na webu pochoutkovýrok.cz. A taky máte dost času, posílat SMSky můžete do půlnoci z úterý na středu a výherce oznámíme v příštím vydání Pochoutkového roku. Tak do toho, držím vám palce a když už jsme u těch kuchařek, nezapomeňte si včas taky objednat tu naši nejnovější kuchařku, která už se pro vás tiskne, ale vy si ji už teď můžete objednat. Vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala z vydavatelství Radioservis. Nesmí vám chybět 50 skvělých receptů, fíglů na to, aby se vám cukroví a vánoční dezerty povedly. Ke kuchařce se dostanete nejlépe přes stránky pochoutkovýrok.cz. A já se těším zase příští týden. Mějte se krásně, podzimně, chutně a rozhlasově.

0: je 11 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Na festival Eurorando míří do Krušných hor turisté z celé Evropy. Do dnů otevřených ateliérů se na Vysočině zapojí letos přes 130 umělců. Moskva hlásí zasaženou ropnou rafinerii. A neděle bude zpočátku slunečná, později přibude oblačnosti a k večeru zaprší, teploty do 22 stupňů. Vítejte u zpráv s Jakubem Divišem. V Krušných horách dnes začíná největší letošní turistická akce v Evropě Eurorando 2026. Organizátoři připravili 56 pěších tras, z toho 19 v Česku, 25 v Německu a 12 přeshraničních. Podle Zdeňky Šrédlové z destinační agentury Krušnohoří se zatím prodalo přibližně 13 vstupenek a organizátoři očekávají příjezd turistů z celé Evropy.
2: Aktuálně máme nejvíce přihlášených turistů z Německa, potom z Česka jako domácí hosté a z těch zahraničních je největší delegace ze Španělska, Francie a pak ještě Malta, Slovinsko a Švédsko.
0: Slavnostní zahájení Euroranda začíná v Božím daru v 17 hodin. Dny otevřených ateliérů letos na Vysočině představí víc umělců než před rokem. Do aktuálního ročníku se jich přihlásilo 131. Návštěvníky k sobě do pracoven pozvou tradičně první říjnový víkend.
3: Loni bylo přístupných celkem 123 uměleckých dílen, které navštívilo dohromady zhruba 12 000 lidí. Letošní 16. ročník nabídne 3. a 4. října volný vstup do malířských či fotografických ateliérů, zahrad či dílen zaměřených na drobnou uměleckou tvorbu po celé Vysočině. Veronika Bartes-Vohralíková, Český rozhlas.
0: Noční dronové útoky na Moskvu poškodily tamní ropnou rafinerii. Podle ruské státní agentury TASS to oznámil starosta hlavního města Sergej Sobyanin. Dodal, že na místě zasahují záchranáři. Žádné oběti úřady nehlásí. Na ruskou ropnou a energetickou infrastrukturu opakovaně útočí Ukrajina, která se už 5. rokem brání ruským úderům na své průmyslové i civilní cíle. V Rusku se od pátku do neděle konají volby do státní sumy dolní komory ruského parlamentu. Sport. Čeští tenisti porazili v kvalifikaci Davisova poháru výběr Spojených států 3-2 na zápasy. Tým kapitána Tomáše Berdycha postoupil do italské Boloni na listopadový finálový turnaj pro 8 nejlepších celků světa. A házenkáři Nového Veselí vedou neúplnou tabulku nejvyšší soutěže. Ve 3. kole šance extraligy totiž doma porazil Jičín 27-23 a v novém ročníku ještě nestratili ani bod.
4: Tým z Vysočiny o svém vítězství rozhodl na konci první půle, kdy Jičínu 10 minut nedovolil skórovat a sám se prosadil 4x. I když se 6gólový křídelník Štěpán opět stal nejlepším střelcem duelu, házenkáři Nového Veselí se mohli znovu opřít o propracovanou defenzivu, vedenou gólmany Štohanzlem a Tůmou. Sokol ve 3 utkáních nového ročníku inkasoval v průměru 23 branek na zápas. V této statistice je nejlepší v extralize. František Typovský, Český rozhlas.
0: V příštím utkání nastoupí hráči Nového Veselí na palubovce obhájců titulu z Plzně. Hrát se bude v neděli 27. září.
1: Počasí.
0: V Jihlavě je právě 18 stupňů, v Třebíči 20. Dopolední polojasné počasí během dne vystřídá oblačnost a večer dorazí přehánky nebo déšť. Nejvyšší teploty dnes dosáhnou na 19 až 22 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Pozor, dejte mezi Šlapanovem a Vysokou na Havlíčkobrodsku. U areálu Čepra tam sjel traktor s přívěsem do příkopu. A nehoda se stala také mezi Oudolení a Cibotínem. Tam osobní auto narazilo do stromu. Projíždějte okolo opatrně a mějte příjemnou cestu. To vám přeje Jakub Diviš.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: K Krátce po 11. hodině vám všem přeji příjemné a pohodové nedělní dopoledne od mikrofonu Českého rozhlasu Vysočina. Za chvíli se vydáme za zvířaty. V Jihlavské zoo se zastavíme u ohrožených prasátek vysajanských. Dozvíte se třeba, jakou mastí jsou mazaná. A také dnes se můžete zapojit do hry o komentovanou prohlídku. Tak buďte s námi i dál.
6: Dobré dopoledne s Jožou Kolářem.
5: No a samozřejmě v dopoledním vysílání nemůže a nebude chybět muzika. Tohle je výlet do 80. let 20. století. Legendární kapela Turbo a jejich obrovský hit s názvem Hráč.

0: Prasátko Vysajanské potřebuje pořádně promazat. Proč to Vyhlavské zoo dělají, uslyšíte v následující reportáži, kterou přichystala kolegyně Irena Šarounová. Poslouchejte pozorně a hrajte s námi o komentovanou prohlídku zoo pro 4 osoby.
1: Pojďte s námi do zoo.
2: Dnes jsem se v Jihlavské zoologické zahradě vydala k výběhu prasátek vysajánských. Čeká tady na mě Simona Kubičková.
3: Patří mezi ohrožené druhy. Dneska jsou pouze na ostrově Panaj a Negros a ty populace klesají, proto my je i tady chováme, abychom je zachovali. Máme momentálně mláďata.
2: V Jihlavské zoo se o vysajánská prasátka stará Hana Kudrfalcová.
4: Prasátka jsou velmi náročná, jsou taky hodně mazlivá.
2: Mazlíte se s nimi?
4: Je to v rámci tréninku na různý veterinární úkony. Zkoušíme třeba, aby zvedli nohu, nebo jim šaháme přes oko, aby jsme když tak mohli kápnout do oka, kdyby bylo něco s okem.
2: Takže to není proto, abyste se s nimi pomazlili, ale abyste s nimi potom zvládli třeba toho veterináře. Na Filipínách je přece jenom větší teplo než tady u nás na Vysočině. Pouštíte je ven i v zimě, nebo jsou někde schovaná v teplíčku.
4: Přitápí se jim ubikace mezi 12 a 15 stupni, ale můžou chodit ven. Docela hodně to využívají. Jediný problém je ten, že jsou zvyklí se hodně bahnit. Takže potom jim chybí to bahnění, že ten výběh je zamrzlý, takže někdy musíme mazat, že jim přesychá kůže, anebo jen mažeme i jílem nebo blátem.
2: Jílem, blátem to chápu u prasátka, ale i nějakou mastnotou je mažete.
4: Vyplatila se nám hodně konopná mast, ale mažeme i třeba jenom obyčejným stolním olejem.
2: Naše české prase je všežravec. Vysajanské také?
4: Ano, spotřebuje cokoliv, co máme. Samozřejmě nemůžeme tomu dávat to, co by se dávalo výkrmovým praseti. Tady očekáváme dlouhodobou životnost a hlavně nějakou kvalitu.
2: Pomíjené.
4: Ne, to zas by nám zatloustly, takže taky ne. Dáváme určitě kuřecí maso, vejce, křídla z kalamáru, můžou aj různý hmyz.
3: Jak jsou tady ty kmeny, můžeme vidět, že jsou takový jako trošku rozkutaný, takže oni i sami hledají aktivně v tom výběhu.
2: Já jsem si na internetu našla informaci, která mě zarazila, že vysajanské prase jako jediné umí používat nástroje.
4: Teď, když jsme rozdělili samici a samce kvůli nadcházejícím porodu, tak on nám teda několikrát otevřel dveře, je velice šikovný, jsou tam takový bezpečnostní šupáky, ale stejně to dokázal.
2: Když jdu kolem výběhu, řeknu si, no takové zablácené, šedivé prasátko a ono je to něco tak zajímavého.
3: To se nám stává bohužel velice často, přesně ta reakce je prase, ale to je jedna vlastně z těch úkolů těch zoologických zahrad, že se snažíme naučit, že ne vždy to zvíře musí na první dojem být nějaké extra majestátné, může být menší, nenapadné a může být mnohem vzácnější než třeba nějaký velký lev.
2: Přišel ošetřovatel a krmí. Já zkusím nahlédnout do misky, co pak to tam má. Dýni, meloun, kukuřici, mrkev, petržel. No hned jsou tady. Krásně si pomlaskává.
1: Otázka nakonec pro ředitele Jihlavské zoo Jana Vašáka.
5: Může se zvíře ze zoologické zahrady někdy vrátit do přírody?
6: Může, jako takhle krátce můžu odpovědět, samozřejmě zase závisí na mnoha okolnostech, ale zpravidla tomu návratu brání podmínky v té přírodě, nikoli v to zvíře vlastní. Určitě víme, že se vracejí do různých míst koně převalskýho, vrátili se bernešky havajský, z naší zahrady vlastně se vypouštěli třeba z mláďata levhartů perských, ale ne odchovaný v naší zahradě, ale potomci naší kočky, která žila v tom introdukčním centru v Soči. Z toho ale prostě, jak jsem říkal, ten problém bývá jinde. Teď třeba rezonuje médiema orlosup z Ostravy, který byl vypuštěný, udělal si tur po Evropě, nalítal několik tisíc kilometrů, vrátil se do Bulharska, kde ho měli vypustit, no a potom zežral otrávenou návnadu a uhynul. Takže tohle to je ten největší problém. To, že to zvíře se neadaptuje, to zpravidla se je schopný adaptovat, pokud k tomu přistoupíme nějak rozumně.
1: Pojďte s námi do zoo každou neděli po 11. hodině. Český rozhlas Vysočina. Žijeme tu s vámi.
0: Teď se můžete podívat na facebookovou stránku Českého rozhlasu Vysočina, protože právě tam se odehrává soutěž o naši novou odměnu. Najdete tam článek k dnešnímu tématu a také soutěžní otázku, kterou přímo tam v komentářích zodpovíte. Správné odpovědi budou každý měsíc slosovány a jeden výherce získá komentovanou prohlídku zoo Jihlava pro 4 osoby.

A druhým dnem pokračuje největší offroad akce v Česku, Pístovské mokřady, a dnes s šancí o zápis do knihy rekordů společně s muzeem rekordů v Pelhřimově. Podrobnosti pro vás budu mít hned po písnice od Kristýny. Jmenuje se Stonka a já vám od mikrofonu přeji příjemné a pohodové nedělní dopoledne.

I dnes můžete vyrazit na největší offroad akci v Česku do Pístova u Jihlavy. Pístovské mokřady pokračují druhým dnem. No a dnes je také šance velmi aktivně se zapojit, protože od 15 hodin se koná soutěž Jožin z Bažin, což je skok aut do největší tůně. Zároveň tam bude vytvořen pokus o rekord a je to rekord, nebo možná to bude rekord, o nejvíc zabahněných lidí z Muzeum rekordů Pelhřimov. No tak vám držím palce, ať se třeba hezky zabahníte a k tomu rekordu také zdárně přispějete. My pokračujeme v našem dopoledním vysílání na vlnách Českého rozhlasu Vysočina, kapela Erasure a Sometimes.

Poznali byste Jana Lucemburského, Václava IV. Nebo Jiřího z Poděbrad, kdybyste je potkali. Lidé v Havlíčkově Brodě mohli rozpoznávat 20 českých panovníků při oslavách města. Jak jim to šlo, se dozvíte hned po písnice Dalibora Jandy. Jmenuje se 10 prstů pro život. Hezké dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina. 10 prstů.

0: Havlíčkův Brod oslavil 770 let od první písemné zmínky o městě. Lidé se v ulicích mohli potkat s 20 českými panovníky, kteří prošli městem v průvodu králů. A pro řadu návštěvníků udělali i malý kvíz, když typovali, kdo je kdo.
1: Dámy a pánové, a průvod králů se pomalu chystá.
2: Paní Renata z Pardubic si na mobil natáčí několik českých vládců v družném rozhovoru, v jakém by se v historii nikdy nepotkali.
3: No to je Jan Lucemburský,
2: ano.
3: Tady je Václav IV.
2: Ano.
3: A teďka tohle je Jan Jiří z Poděbrad.
2: Výborně. Ale jste ulovila i další krále?
3: No všechny tady, co tady byli, jsem už si ulovila. Ale Václav IV. Musím říct, mě nesedí jako figura.
2: Já jsem to si zajímá.
3: Protože víte, proč jako já si měl pocit, že zemřel hodně mladej.
4: Byl jsem 41 let na trůně.
2: Jaroslav Aleš Krajíček v kostýmu Václava IV.
4: To je taková postava, s kterou nějakým způsobem už Leta, řekněme, cítím.
5: Na Karlštejn, tak tam je postava.
4: A na Karlštejně je víceméně ve stejném tom. A to byl obraz, který se mi už v dětství líbil. A tak nějak jsem se po letech úplně s tou postavou ztotožnil a pak jsem se teda vyřešil kostým a řešíme to v průvodu králů. No.
2: Jiří z Poděbrad je támhle. Úbor Jiřího z Poděbrad na sebe oblékl Jiří Brabec, který společně s partou kamarádů celou akci vymyslel.
6: Když se bavíme s lidmi, tak ty lidi mají to povědomí o české historii bídný, opravdu bídný. Uděláme průvod králů. Pořád jsme si povídali, rozdělili se role, ten bude ten.
2: Příprava některých kostýmů, aby byly co nejblíž dobové realitě, zabrala protagonistům i 10 let. František Jirků, Český rozhlas.
7: Jsme s vámi i na Havlíčkobrodsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Michael Jackson, Heal the World, vzpomínka na krále popu v nedělním dopoledni na vlnách Českého rozhlasu Vysočina. Za chvíli si prověříme naše zeměpisné znalosti. Má nebo nemá Francie společnou hranicí s Nizozemskem? Odpověď nabídne už za chvíli dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem.
1: Stopy, fakta, tajemství. Objevujte s námi dramatické osudy a tajemné příběhy každý víkendový podvečer.
2: V nedělním dílu poznáte tři lidi, kteří se nikdy nepotkali. Polského vojáka, skotského letce a tříletou anglickou dívenku Rosemary. Spojili je první tři zářijové dny roku 1939. Začátek apokalypsy, která během šesti let pohltila 71 milionů lidí.
1: Poslouchejte dnes po 17. hodině. Víkend s Českým rozhlasem Vysočina.
3: Ten kratič.

0: co v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že Francie má pozemní hranici s Nizozemskem? Ze zeměpisu dobře víme, že Francie a Nizozemsko spolu v Evropě žádnou přímou pozemní hranici nemají. Jejich území jsou na evropském kontinentu oddělena Belgií a Lucemburskem. A přesto se tyto dvě země setkávají na jednom malém ostrově. Jmenuje se Svatý Martin a leží v severovýchodní části Karibského moře. Patří do souostroví Malých Antil a leží asi 250 kilometrů východně od Puerto Rica. Ačkoliv má rozlohu jen přibližně 87 kilometrů čtverečních, přesto je politicky rozdělen mezi dvě evropské země. Severní část ostrova tvoří francouzské zámořské společenství Saint-Martin. Jižní část, Sint-Maarten, patří Nizozemskému království jako autonomní území. Hranice na Svatém Martinu vznikla už v roce 1648 na základě dohody mezi Francií a Nizozemskem. V praxi je velmi nenápadná. Nejsou zde klasické hraniční kontroly a pohyb mezi oběma stranami je dlouhodobě volný, což z ostrova dělá jeden z nejotevřenějších příkladů dělení státního území. Svatý Martin je tak unikátním místem, kde se Evropa potkává v Karibiku.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

písničky, které nestárnou. Protože mám tě už tolik let, chci se na chvíli vrátit zpět. Český rozhlas Vysočina. Rádio vašeho kraje.

Za 6 minut už tady bude nedělní poledne, myslím, že u vás doma voní oběd. Co pak máte dobrého? Řízek, svíčkovou nebo kačenku? Každopádně vám přeji dobrou chuť a připomínám, že i dnes po 12. hodině vás čekají písničky pro Vysočinu, písničky na vaše telefonická i písemná přání. Volat můžete po 12. psát, můžete klidně už teď, třeba přes naše internetové stránky vysočina.rozhlas.cz, tam najdete formulář písniček na přání. Nebo napište krátkou textovou zprávu ve tvaru píseň, mezera, potom udělejte mezeru, tady je váš text, maximální délce 150 znaků a to všechno na číslo 90 011 04. Pište bez diakritiky, bez háčku a čárek a jedna zpráva stojí rovné 4 koruny. No a do 12. hodiny je tady Miloš Dodo Doležal a písnička Soudím, také se vám líbí.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Je 12 hodin.
0: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Premonstráti z Nové Říše vybírají peníze na nové vybavení pro tamní dobrovolné hasiče. V Krušných horách dnes začíná turistický festival Eurorando. Čeští tenisté si zahrají finálový Davis Cupový turnaj. Američany porazili doma 3-2 na zápasy. Dnes nás čeká oblačný den, studená fronta a k večeru i srážky. Polední zprávy začínají, přináší vám je Tomáš Kolátor. Sbírku na sbory dobrovolných hasičů, které zasahovaly při nedávném lesním požáru u Svojkovic, vypsal premonstrátský klášter v Nové Říši na Jihlavsku. Oheň se rozhořel v lesích, které patří právě církevnímu řádu. Plameny zasáhly plochu o výměře bezmála 20 hektarů.
2: Při požáru zasahovalo 19 hasičských jednotek. Premonstráti se finanční sbírkou rozhodli poděkovat primárně dobrovolným hasičům, kteří při hašení přišli o část svého vybavení. Vybrané peníze proto půjdou na jejich znovu pořízení, případně i další vybavení jednotek. František Jirků, Český rozhlas.
1: V Božím daru dnes v podvečer zahájí Evropský festival pěší turistiky Eurorando. Na české i německé straně hor si návštěvníci můžou po celý příští týden vybrat z víc než 50 tras s průvodcem. Vedou přírodou i kolem míst spojených s hornickou historií.
3: Uvidíme hornickou osadu Telehojzer, štolu Johannes. Na závěr trasy projdeme božidarské rašeliniště.
4: Popisuje jeden z výletů průvodce Karel Picura.
5: Trasy jako takové pro návštěvníky máme připravené téměř po celém hřebení Krušných hor.
4: Říká ambasadorka festivalu Zdeňka Šrédlová.
5: Zajišťujeme právě svoz autobusem z Božího daru Loučné a Obrvizentálu na výchozí bod dané trasy. Projdou si daný okruh a zase autobus přiveze zpátky na výchozí místo.
4: Festival potrvá do soboty 26. září. Z Božího daru Václav Malý, Český rozhlas.
1: V Berlíně a ve východoněmecké spolkové zemi Mecklenbursku před ním Pomořansku začaly volby. Lidé si v nich vybírají nové poslance zemských sněmů. Rozhodnout můžou taky o dalším z osudu kancléře Friedricha Merce. Jeho vláda je rekordně neoblíbená a neúspěch Mercovi CDU by mohl jeho pozici ještě víc oslabit.
0: Sport.
1: Čeští tenisté v kvalifikaci Davisova poháru porazili po roce Američany znovu 3-2 na zápasy a postoupili na finálový turnaj do italské Bologny. V Praze získali rozhodující body Jakub Menšík a Jiří Lehečka. Menšík v třísetové bitvě zdolal světovou čtyřku Bena Sheltona a následně Lehečka vyhrál nad Lernerem Tienem 6-3 a 7-5. Po zápase s nepříjemně hrajícím soupeřem byl Jiří Lehečka nadšený, že se dokázal držet své nastavené taktiky.
6: Lerner je strašně solidní hráč, který prostě neudělá zbytečné chyby. Najít ten balanc mezi tím, kdy nebudu moc pasivní, ale zároveň se budu snažit držet tu výměnu a nedělat chyby. Byl vlastně klíč k tomu dnešku, ale já si myslím, že to bylo skoro i víc o tom prostě jenom vydržet, věřit pevně, že já budu ten, který to kondičně ustojí.
1: A fotbalisti Ostravy po třech prohrách bodovali. V devátém kole šance ligy remizovali na hřišti Slovácka 2-2. V sobotu taky hrál Artis Brno s Libercem bez branek. Mladá Boleslav zdolala zbrojovku Brno 2-0 a Pardubice přehráli Bohemians 2-1. Za necelou hodinu startuje zápas Hradce Králové s Teplicemi. V 15 hodin následují utkání Jablonce se Zlínem a Olomouce se Spartou. Program zakončí v 18 hodin šlágr kola mezi Sláví a Plzní.
0: Počasí.
1: V Jihlavě nebo Bystřici nad Pernštejnem je aktuálně 20 stupňů, v počátkách 19. Dnes bude zataženo až oblačno, k večeru se vyskytnou přehánky nebo déšť. Teploty vystoupají na 20 až 23 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Mezi obcemi Cibotín a Oudoleň havarovalo auto do stromu. Jeďte tam proto opatrně nebo se úseku vyhněte.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: A volat samozřejmě můžete i na studiovou linku Českého rozhlasu Vysočina. Je totiž krátce po 12. hodině a začínají písničky pro Vysočinu, písničky na vaše telefonická i písemná přání. Přeji vám dobrou chuť k obědu a hezký poslech. No a to číslo jsem vám ještě neřekl. 22 155 49 99.
0: Písničky pro Vysočinu s Jožou Kolářem.
7: A v tuto chvíli také s Pavlem Bobkem. Má dívka N.
8: Sázím se, o co chcete, že na světě ne...

0: Písničky pro Vysočinu. Zavolejte si o svou oblíbenou písničku právě teď. 22 155 49 99 Český rozhlas Vysočina.
1: Ale můžete také vyplnit formulář na našich webových stránkách vysočina.rozhlas.cz. Tam je formulář písniček pro Vysočinu a z něj je první přání. Dobrý den, zahrajte pro mého milovaného andílka s ďáblem v těle písničku Čakám tě láska od Elánu. Pusinky posíláme, ďa béďa. My posíláme z písničku.

A my jdeme za dalším přáním, tentokrát je to SMSka. Prosím zahrát Jarouškovi a všem, co poslouchají Šalalalali od Václava Neckáře. Mnohokrát děkuji, Verča Spolařimova. Paní Verčo, já děkuji za zprávu a písničku posílám. Václav Neckář.

0: Písničky pro Vysočinu.
1: Dobrý den k vám do studia a všem posluchačům. Prosím vás o zahrání písničky Laskavá od Marcela Zmoška k narozeninám pro moji kamarádku Marii Veselou. Milá Maruško, k tvým narozeninám ti přeji všechno nejlepší, především pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky a splnění všech tvých přání. Hezky si to oslav, tvoje kamarádka Helena s rodinou z Prahy. Děkuji za zahrání a přeji vám hezký zbytek víkendu. Helena Pospíšilová, já děkuji za ta hezká slova, ke gratulaci se připojuji a písničku pochopitelně posílám, takovou, která byla vybrána. Laskavá a Marcel Zmožek.

0: Vysočina si za letošní léto připsala jeden smutný rekord. Jaký, to se dozvíte v zítřejším Dobrém ránu. A zároveň prozradíme, že lesníci teď dělají cesty pro hasiče.
1: Vstáváme s vámi od 5 hodin. Každých 15 minut pro vás máme nejpřesnější počasí, dopravní informace a zprávy od našich zpravodajů z celé Vysočiny. S námi vás nic nepřekvapí. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Písničky pro Vysočinu. Volejte 22 155 49 99. Český rozhlas Vysočina.

Nedělní polední písničky pro Vysočinu pokračují s dalším přáním z internetových stránek vysočina.rozhlas.cz. Tam je formulář písniček pro Vysočinu, ale klidně zavolejte na číslo 22 155 49 99. Dobrý den, zahrajte prosím pro všechny pamětníky jako vzpomínku na velkou legendu. Zahrajte písničku Non Jean, tak nějak zhruba se to čte, kterou v roce 1959 naspívala Edith Piaf. Děkuji, Jarek Střeště. Tak, Jarku, já děkuji za váš vzkaz, za vaše přání, i když ten název jsem asi neřekl úplně správně, snad mi to odpustíte. Edith Piaf přichází mezi nás.

0: Telefonní linka 22155 4999 je obsazená, neboť na ní čeká na své přání paní Jana z Martinic. Dobrý den, vítejte v našem vysílání.
1: Dobrý den, pane Jožo. Já přeju všem pěkný poledne a taky hezkou nedělu, ale pošlu písničku hlavně Pavlovi do Havlíčkovýho Brodu a nám všem, co posloucháme. Vám moc děkuju, protože je to krásný program, dělá nám to všem dobře.
0: A jakou jste vybrala písničku?
1: No krásnou, Jakuba Smolíka.
0: Ano. Ave Maria, už je mezi námi. Díky moc, mějte se krásně, naslyšenou.
1: Ty taky, naslyšenou.
0: A jakou si objednáte vy? Zavolejte nebo napište vysočina.rozhlas.cz, to jsou internetové stránky, kde je formulář písniček pro Vysočinu i SMSky přijímáme. Píseň Mezera a váš text maximální 950 znaků bez diakritiky na číslo 90 011 04. Jedna zpráva v tomto případě stojí 4 koruny. No a taky linka telefonní do studia je volná 22 155 49 99.

0: 12 hodin 30 minut, posloucháte nedělní písničky pro Vysočinu, jaká bude dále znít éterem, to nám řekne paní Ivana. Dobrý den.
1: No dobrý den, já bych chtěla nechat zahrát našim sousedům, paní Janě a Světovi Pavličkovýmu, do Dubí, Prokopům, do Zíslavic, Bráchovi, všem paní Lečexový do Skaly, všem, kdo nás znají a kdo poslouchají tyhle písničky, přeju hezký den a i vám písnička patří. Všem prostě, kdo mají rádi tyhle písničky, slouchají tenhle pořad. Děkuju vám za zahrát.
0: Já za všechny děkuji, nemáte vůbec zač. Budu se těšit naslyšenou, vybrala jste písničku Být stále mlád a s ní přichází Karel Gott. Hezkou neděli a naslyšenou.
1: Děkuji, vám taky, naslyšenou.
0: Tak, Alinka je opět volná. Jaká písnička bude znít dál? Zavolejte 22 155 49 99.

0: V nedělních písničkách pro Vysočinu Českého rozhlasu Vysočina zamíříme tady do Mléčného baru. Podrobnosti má pan Jarda z Vojnova Městce. Dobrý den.
1: Dobrý den. Zdravím všechny úžasný moderátory a posluchače tohohle krásného rádia České Vysočiny, Česká Vysočina, a chtěl bych nechat zahrát tuto písničku od Zdenka Siráka svýmu vnukovi, je tady na návštěvě. Krištofovi byl ve škole v pátek a dneska jsou tady. A všem dětem a všem lidem dobré vůle a posluchačům všem. Ať se máme všetci dobře. Moc krát děkuji za zahrání.
0: Také děkuji, přeji krásnou neděli a pojďme do Mléčného baru. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Když jde naše třída do baru Mléčného, bere sebou třídního járu,

učitel nám o tom vypráví veselé. Dáme si 35 chlébíčků.

že člověk potká psy. Polavé, koupíme pár dobrot do kapsy. Dopravé, vracíme se zpátky do školy. Pěšinou, celou třídu břicho rozbolí. Většinou,

0: Kakao v počtu 35 je za námi a teď si dáme další písničku. Paní Jana z Koječína je na telefonu. Dobrý den.
1: Dobrý den, pane Jožo, přeji hezkou neděli vám a všem posluchačům a dneska bych vybranou pohádkovou písničku poslala naší milý sousedce Ivance Dolejší a jejímu manželovi Petrovi a děkujeme za krásné písničky. Písnička bude, pane Jožo, také pro vás jako poděkování a pro všechny, kteří poslouchají a všem vám přeji krásnou neděli, hodně štěstí a hodně zdraví.
0: Také vám přeji krásnou neděli a děkuji za vaše milá slova. Vybrali jsme Popelku, tady v podání Evy Hruškové a Jiřího Štědroně. Ať si kde jsi. Ať se líbí, naslyšenou.
1: Děkuji. Naslyšenou.
2: Ať si kdo jsi, tak si krásná, že se nechci na nic

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Písničky pro Vysočinu. Volejte 22 155 49 99. Český rozhlas Vysočina.
2: Připraveno je další přání, tentokrát SMSky. Dobrý den, zahrajte prosím Bludičku Julie od Hanky Zagorové všem prima lidičkám. Děkuji, Iva.
3: Bludičku.

Nedělní písničky pro Vysočinu pomalu listě končí, ale já se s vámi neloučím na dlouho, protože hned po 14. hodině se s vámi opět uslyším u mikrofonu Českého rozhlasu Vysočina. Ve 13 hodin zprávy s Tomášem Kulátorem, po 13. jako každou sobotu a neděli výlety s Pavlem Kudrnou. No a Jiří Kulář vám přeje všem příjemné a pohodové nedělní odpoledne. Teď s Petrem Novákem.

0: Český rozhlas Vysočina. Písničky, které nestárnou. Písničky, které nestárnou.
1: Proč má být sínem? Proč harletínem? Proč míhat má?
0: Písničky, které nestárnou. Český rozhlas Vysočina. Rádio vašeho kraje.

0: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
4: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
5: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
4: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
5: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce září i pro východní Čechy a Vysočinu.
0: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
6: Nové veselí na Žďársku dokončuje stavbu bytového domu. Počet případů vloupání v Evropské unii za 10 let kleslo o více než třetinu. Vyplývá to z údajů Eurostatu. Slovenský prezident Pellegrini v reakci na premiéra Fica varoval před výroky o kolektivní obraně NATO. Dnes nás čeká oblačný den, studená fronta a k večeru i srážky. Zprávy s Tomášem Kolátorem, dobrý den. Celkem 12 nových bytů bude mít nové veselí na Žďársku. Novostavba za 72 milionů korun bude hotová do konce roku. Majitelem zůstává Městys. Zájem lidí o nájemné bydlení je velký, pokračuje lidovecký starosta nového veselí Zdeněk Křivánek.
7: Samozřejmě nemůžeme nikomu upřít si podat žádost, ale v současné době je těch žádostí prostě tolik, že převyšují ten počet těch bytů. Nicméně ten samotný výběr bude asi až někdy ke konci roku probíhat.
6: V Evropě v posledních letech klesá počet případů vloupání do soukromých obydlí i firem. Vyplývá to z nových údajů Eurostatu za roky 2014 až 2024. Za toto období klesl počet incidentů o 35%, tedy více než o třetinu.
8: Největší míru vloupání zaznamenalo v roce 2024 Rakousko. Nahlášeno tam bylo 700 případů na 100 000 obyvatel. Nadprůměrné množství incidentů zaznamenalo také Švédsko, Lucembursko či Dánsko. Naopak nejmenší míra vloupání byla v Litvě, Bulharsku a na Slovensku. V Česku připadalo v roce 2024 na 100 000 obyvatel celkem 277 případů vloupání. Podle serveru Euronews to může souviset s lepším zabezpečením budov. Mezi lety 2015 a 2025 vzrostla výroba bezpečnostních alarmů v Evropské unii, a to z 30 na 68 milionů kusů. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
6: Slovensko podle prezidenta Petera Pellegriniho nesmí zpochybňovat své závazky v Severoatlantické alianci. V pořadu stanice JOJ24 tak reagoval na slovenského premiéra Roberta Fica. Předseda vlády předtím řekl, že nechce, aby se země zapojila do války v případě uplatnění aliančního článku 5. Ten zaručuje kolektivní obranu členských zemí NATO, pokud se některý ze států stane terčem útoku. Slovenský prezident dnes vyzval k opatrnosti při podobných výrocích a dodal, že členství v alianci zahrnuje výhody, ale také závazky. S Ficem prý o jeho slovech nemluvil.
0: Sport.
6: Hokejisti Třince mají i po třetím kole Tipsport Extraligy plný počet bodů. Plzeň totiž doma zdolali 3-2. V 5 hodin odpoledne začne naraz 5 zápasů třetího kola hokejové Tipsport Extraligy. Liberec přivítá Kladno, Pardubice, Karlovy Vary, Vítkovice, Litvínov, České Budějovice, Olomouc a Brno, Hradec Králové.
0: Počasí.
6: Třebíči mají 23 stupňů, ve Vatíně hlásí 21. Dnes bude zataženo až oblačno. K večeru se vyskytnou přehánky nebo i déšť. Teploty vystoupají na 20 až 23 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
6: V tuto chvíli nemáme hlášené žádné nehody na Vysočině, tak šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
9: Je neděle krátce po 13. hodině a to znamená, že se ve vysílání Českého rozhlasu Vysočina hlásí Výlety a Pavel Kudrna. Jožka Kolář přeje hezký poslech a šťastnou cestu.
0: Výlety.
10: Je tady 3. zářijová neděle a pokud k výletům nepotřebujete vyloženě letní počasí, pak vás srdečně zveme na další rozhlasové putování, na které se můžete vydat spolu s námi, tedy s námi Výlety. Zdraví vás Pavel Kudrna a přeji dobrý den. My vám dnes představíme jedno hodně nevšední muzeum. Objevili jsme ho v Hodoníně na Jižní Moravě a zatím prozradím jenom tolik, že se v něm dozvíme všechno o dobývání černého zlata. Potom zamíříme do Jáchymova v Karlovarském kraji, kde stojí sice nenápadný, ale o to zajímavější špitální kostelík. Jde o jedinou celohrázděnou sakrální stavbu v českém i saském Krušnohoří. Čeká nás také návštěva unikátního mlýna v Jihočeských Oslovicích, který je považovaný za nejstarší dochovaný vodní mlýn u nás. A nakonec se projdeme nedávno vybudovanou planetární stezkou ve Vraclavi v Pardubickém kraji, na které budeme objevovat zajímavosti naší sluneční soustavy. Já myslím, že ta nabídka je docela pestrá. Pokud přijmete naše pozvání k poslechu, tak si ho užijte.
0: Výlety s Pavlem Kudrnou.

0: Když se řekne ropa, většinou si představíme velká naleziště někde na Blízkém východě, anebo teď také komplikace kolem Hormuzského průlivu, také nedostatek ropy a tak dále, zdražování, ale o tom nechci vůbec mluvit. Černé zlato se těží i na jižní Moravě. Historii a současnost dobývání této suroviny můžete poznat v Muzeu ropy v Hodoníně, kam se vydal náš kolega Zdeněk Truhlář.
1: Čerpací kozlík, čerpadlo nebo také těžební trojnožka, to vše dává vědět, že stojíme před Muzeem naftového dobývání a geologie i společně s manažerkou Pavlou Nečas-Benadovou.
2: Čerpací kozlík slouží k tomu, aby vlastně v té druhé fázi, když už nám ta ropa neteče sama až na povrch, aby nám vlastně pomáhala z té hloubky toho vrtu vytáhnout ty zbytky té ropy a dočerpávat ropu, která tam nám by jinak nedotekla nahoru.
1: Už před muzeem se tedy o ropě dozvídáme spoustu zajímavostí, ale vcházíme také dovnitř, kde toho bude určitě ještě mnohem více. A hned první místnosti dominuje velký model, co je na něm všechno k vidění.
2: Před námi tady se tyčí veliký model soupravy nárazového typu vrtání, který se používal vlastně u nás až do druhé světové války. Ten princip byl takový, že vlastně na takovou věž se vytáhlo velmi těžké dláto, nechalo se spustit, ono to bouchlo do té země, ulomilo se kus horniny, vytáhlo se to nahoru a vlastně kamenickým způsobem se čekalo, než se prorazila těsnící hornina, pod tím byla natakovaná vrstva ropy a začalo to stříkat a stříkalo to, na to se všichni těšili, zaradovali se, vykopali tam koryta a v podstatě to sbírali, dokud tam nějaká ropa byla. Potom se tam postavila vrtná trojnožka, kterou právě můžete vidět před muzeem, a tam se takovou speciálně lžicovou metodou těžila vlastně ta ropa už potom z toho nestříkajícího vrtu.
1: Pod modelem těžební věže je také plastická mapa jižní Moravy.
2: Ta vlastně ukazuje, kde se nachází ropa, zemní plyn tady u nás, a vidíme, že je to opravdu jenom tady na tém cípku jižní Moravy, je to vlastně část, říká se jí Vídeňská pánev.
1: V muzeu si můžeme projít celou historii naftařského průmyslu. Dostáváme se do další místnosti, kde už jsou i nějaké přístroje.
2: V tomto sále, technickém sále, seznamujeme návštěvníky s tím, jak se dneska ropa hledá, jak se těží. Ono to zase není takové jednoduché najít třeba ložisko ve 3 kilometrech, takže tady se seznámí s tím, jak se vytipuje to místo a potom jak se do té hloubky dostat pomocí vlastně vrtné soupravy.
1: Vcházíme do třetí místnosti, tady už jsou různé nádoby, předpokládám, že to jsou různé produkty ropy, ale co mě zaujalo nejvíc, je velká skleněná baňka, ve které je tekutina dole čirá a nahoře úplně černá.
2: Tímto jednoduchým způsobem ukazujeme, jak vlastně funguje ropná skvrna, jak interaguje vlastně ropa se vzduchem a s vodou. Pomocí malého balónku vpouštíme do této nádoby bublinky, ty neprochází touto černou ropnou skvrnou a v podstatě se drží na spodní hladině. Tak si můžeme představit, jaký dopad má případná ropná skvrna na život třeba v oceánech, kdy i ryby se udusí.
1: Většina nádobek je tu uzavřených, ale přece jenom na stolku tady vidíme tu nádobku otevřenou a se štětečkem.
2: Ano, my jsme totiž jediné muzeum, kde si můžete na ropu sáhnout. Je to surová ropa z ložiska Nesit, což je nejstarší ložisko na našem území z roku 1919. My vás tady tím malým štětečkem pomažeme, dáváme vám kapku surové ropy na prst, na kterou vám potom zasvítíme UV lampu, abyste viděli jednu z vlastností ropy, a to je luminiscence.
0: Říká manažerka Muzea ropy v Hodoníně Pavla Nečas-Benadová, která nevšední expozicí provedla našeho jihomoravského kolegu Zdeňka Truhláře. A to byla jenom malá ukázka toho, co se můžete o ropě a zemním plynu dovědět. Muzeum ropy můžete navštívit ve všedních dnech od 9. do 15. hodiny, o víkendech pak mezi 13. a 15. hodinou.

My jsme minulou sobotu, a o tom jsem mluvil včera, vysílali živě z veletrhu Zahradaček v Litoměřicích. Taky už jsem prozradil, že se velmi povedlo, že tam byla neuvěřitelná spousta veškerých zahradnických sazenic, květin, keřů, stromů, krásné výstavy. Jiří Pačinek tam vystavoval své skleněné květiny, taky byl hostem u našeho mikrofonu. Monika Absolonová byla hostem u našeho mikrofonu. Řeč byla o historii i o novinkách, které provázely veletrh nejenom v areálu, ale také v celých Litoměřicích. Další přenos pochopitelně naplánujeme. Otázka zněla, kolikáté výročí se slavilo za A50. Nebo za B60. Tak správně Ačko, byla to jubilejní kulatá padesátka. Losovali jsme ze správných odpovědí, hráli jsme o powerbanku, no a štěstí se usmálo na naše posluchače a posluchačky. Jsou jimi paní Marcela Šašková Přeštice, pan Martin Pospíšil Hlízov, pan Jiří Křížek Jankovice, paní Milada Cigánková Petrov a pan František Špidra Radnice. Powerbanku posíláme a k tomu přidáváme i gratulaci. Hlavní cenou za měsíc září je výletnický batoh. Batoh s reflexními prvky, v něm najdete flísovou deku, sluneční brýle, ponožky, alulahev a knihu Sedmi krásky na cestách. O tuto cenu hrajeme celý měsíc září. Na začátku října vylosujeme jednoho z vás, kteří jste soutěžili, kteří jste posílali textové zprávy a minimálně jedna odpověď byla správná. Pak jste byli zařazeni do slosování.

0: ještě dokola.
1: Špitální kostel Všech svatých není největší ani nejzdobnější památkou Jáchymova v Karlovarském kraji. Pokud ale máte rádi místa se zvláštní atmosférou, rozhodně tenhle na první pohled nenápadný kostelík vedle hřbitova navštivte. Prohlídku jediné celohrázděné sakrální stavby v českém i saském Krušnohoří si nenechala ujít ani naše karlovarská redaktorka Jana Strejčková.
2: S Markétou Šikýřovou z Jáchymovského infocentra vstupujeme do špitálního kostela Všech svatých.
3: Ten kostel tady nechali postavit obyvatelé města, kteří sem přišli v 16. století, protože Jáchymov byla úplně původně malilinkatá osada a s těmi nalezišti stříbra, tak sem přicházeli horníci, hlavně teda ze Saska. No a protože chtěli svůj duchovní stánek, tak nechali postavit špitální kostel. Stavba začala v roce 1516 a dneska je špitální kostel nejstarší dochovanou sakrální památkou našeho města.
2: Co je na tom kostele výjimečného? Já vidím hrázdění.
3: Ano, já s oblibou říkám, že jak tady ten kostel před 500 lety postavili, tak máte možnost ho vidět dneska. Ten kostel v průběhu let samozřejmě byl rekonstruován, ale nikdy nebyl výrazně stavebně přeměněn. Vždycky při všech rekonstrukcích se zachovala ta původní podoba. A právě ta celohrázděná konstrukce je jednou z těch unikátních záležitostí tohoto kostela. On zvenku je takový nenápadný, to hrázdění není vidět, tomu se pak říká hrázdění v kabátku, ale ta celohrázděná konstrukce tady uvnitř každého překvapí.
2: Co je pravdy na tom, že ty trámy jsou natřené volskou krví?
3: Je to taková legenda, říká se to, že vlastně to dřevo, které bylo použito na stavbu tohoto kostela, zvláště pak krovu, bylo natíráno volskou krví, protože ta volská krev má jakoby magické účinky a ochraňuje to dřevo. Mimo jiné se také říká, že ta volská krev má výborné impregnační účinky, takže to dřevo lépe a déle vydrží. Jinak během prohlídky máte možnost se projít po 500 let starém schodišti,
2: po kterém jdeme právě teď my.
3: Ano.
2: A dostali jsme se do půdních prostor. Tak my jsme teď společně došli na místo, kde se vlastně ukrývá ten největší poklad špitálního kostela.
3: Dá se to tak říct. Teď jsme pod zvoničkou, ve které se nachází zvon z roku 1520. Dneska je to nejstarší movitá památka našeho města. Ten zvon se dochoval díky tomu, že v dobách, když se všude zabavovaly zvony, tento zvon byl uschovaný na půdě tehdejšího muzea a v 90. letech se mohl navrátit zpátky do zvoničky. K tomuto zvonu se váže legenda. Říká se, že jeho hlas, když se nesl Jáchymovským údolím, tak vlastně ochraňoval město. Měl držet nad městem ochrannou ruku.
1: Říká Markéta Šikýřová z Jáchymovského informačního a kulturního centra, která špitálním kostelem Všech svatých provedla naši karlovarskou redaktorku Janu Strejčkovou.

0: Rybník, maštal, stodola, mlýn s mlýnici i obytnými prostory. To vše tvoří komplex unikátního mlýna v jihočeských Hoslovicích v podhůří Šumavy. Unikátní je proto, že žádný jiný mlýn se v Česku nedochoval v tak autentické podobě. O mlýnce dnes stará Strakonické muzeum. V doprovodu správce Jaroslava Janouta si celý areál prošel náš jihočeský redaktor Filip Černý.
1: My jsme stanuli před Hoslovickým mlýnem a to je partie, kterou tady asi znám z několika filmových pohádek.
2: Je to tak. Natáčelo se tady Kouzla králů, pak se natočila druhá pohádka Vodníka Karolínka, no a pak třetí pohádka, to byly vlastně Tři bratři, to je vlastně ta nejznámější.
1: Tak ale mlýn to není jenom tedy kulisa, to je skutečná stavba, která tady stojí vlastně od kdy?
2: Tak já nemám rád, když přijdou jako turisti a říkají, tady je ten skanzen. Tohle to není skanzen. První zmínka tady o mlejně je z roku 1352. Je to jenom teda strohý zápis, víc potom se dozvídám i z Berní roli, kde už víme, že je tady mlýn v jednom kole, tak ke mlýnu patřilo 16 strychů pole. Rod Harantů, což byli vlastně poslední majitelé tohohle mlýna, tak ty sem přišli v roce 1829.
1: A díky právě těm posledním majitelům se ten mlýn zachoval v té podobě, v jaké je.
2: Tak po válce nestalo se, jako bývá zvykem, že mlýn zdědil nejstarší syn, tady se to stalo naopak, tady mlýn zdědil nejmladší syn, ale s tím, že ten nejstarší tady měl doživotní vejminek. No a pak přišly ty 50. leta, zakládání družstev, socializace vesnice, no a protože rod Harantů byl za jedno movitej, za druhý vážený tady ve vsi, tak bylo třeba, aby podepsal družstvo jako první, což to odmítl, takže i když už měli po vojenské základní službě, tak byli znova povoláni na vojenské cvičení, který si odsloužili u pomocných praporů v Komárně. Když se potom ty chlapi vrátili, tak pozemky už stejně obhospodařovalo JZD, dobytek byl svedený v JZD a mlýn vykradený. No a když byli znovu schopni začít hospodařit, tak je odvezli, odsoudili a zavřeli. Když se po dvou letech vrátili, tak je následně zbavili své právnosti. Takže ty chlapi tady zůstali úplně bez prostředků, takže vlastně byli živi jenom z toho, co se vlastně sami vyprodukovali. Za jejich života tady nebyla zavedena ani elektrická energie, ani vodovod. No a když se tohle stalo, tak ty bratři se tady vlastně zakonzervovali na dalších 50 let, ale zase bylo dobrý, že nic, co se rozbilo, nevyhodili. Tady je vlastně všechno originál, co tady na tom mlýně bylo.
1: To tak půjdeme se podívat dovnitř.
2: Tady se můžeme podívat hned světnice. Tady vidíte, že ten nábytek, co je tady, tak vlastně sem pasuje. Takže lavice jsou na míru, postele, všechno, jak to vidíte. Největší prostor v té sednici zabírá vlastně pec na pečení chleba, kde ještě i my při těch našich akcích, když máme, tak ještě ten chleba taky pečeme.
1: Tady je
2: vlastně ta mlýnice, to je vlastně to nejcennější, co je tady vlastně ve mlýně. Je tady obyčejný český složení, je to jediný nejstarší mlýn dochovaný vlastně v České republice. My máme tu přednost, že my ho máme jakoby funkční, takže v roce 2008 jsme byli vyhlášeni jako národní kulturní památka, ale bylo to vyhlášený takhle pozdě kvůli tomu, protože ty majitele, co tady byl ten poslední majitel, tak ten sem nikoho nepustil. Takže vlastně i ani památkáři neměli šanci se podívat dovnitř.
0: Říká správce mlýna Jaroslav Janout. Teď už je mlýn v Hoslovicích na Strakonicku přístupný všem zájemcům. Do konce října ho můžete navštívit denně kromě pondělí a i během zimy se v něm budou konat různé akce, takže možností je spousta. Nás do něj vzal náš jihočeský kolega Filip Černý. Výlety. A je tu nová soutěžní otázka. Týká se oblíbené postavičky dřevěného kluka Hurvínka, často prostořekého. A teď si představte, že letos slaví 100 let. My jsme si těch 100 let včera v reportáži připomněli. I to, že po celou dobu rozdává se svým taťuldou, později i s kamarády a se psem Žerikem radost nejenom dětem, ale i dospělým. To České loutkové divadlo z Pejbla a Hurvínka bylo založeno profesorem Josefem Skupou už v roce 1930. A my jsme se ptali, kde dnes najdeme toto už legendární divadlo a stejná otázka platí i pro dnešní vysílání. Kde ho najdeme? Za A v Plzni nebo za B v Praze? Budeme tradičně losovat ze správných odpovědí 5 výherců, kterým tentokrát pošleme cestovní alulahev. Co pro ně musíte udělat? Kromě toho pověstného štěstí při losování, ale proto neuděláte nic, to už je v rukách náhody, řekněme. Jak se píše textová zpráva, tak tu musíte poslat ve správném tvaru. Výlety, mezera A nebo B, druhá mezera. Pak následuje vaše křestní jméno, příjmení, směrovací číslo a adresa. Zprávu pošlete na telefon 90 011 04 do nedělní půlnoci. Stát vás bude 4 koruny, službu poskytuje ATS Praha. Hlavní cena za září. Výletnický batoh, batoh s reflexními prvky, s flísovou dekou, slunečními brýlemi, ponožkami, alulahví a knihou Sedmi krásky na cestách. Tak my jsme ve druhé polovině měsíce září, máte ještě čas odeslat, jak jsem říkal, minimálně tu jednu správnou odpověď. Takže se snažte, no a my budeme opět rozdávat radost v podobě hlavní ceny.

0: žár.
1: Ve Vratslavi v Pardubickém kraji můžete nově objevovat zajímavosti naší sluneční soustavy. Vznikla tam totiž planetární stezka, která navazuje na téměř 50-letou historii místního astronomického klubu. Měří 6 kilometrů a jednotlivé planety na ní najdete v takových vzdálenostech, které odpovídají skutečným poměrům. Vratslavské meziplanetární putování si zajela vyzkoušet naše pardubická redaktorka Milena Vápeníková.
2: Iniciátorkou a hlavní autorkou planetární stezky ve Vratslavi je Kristýna Maturová, která je teď se mnou u prvního stanoviště, to je Slunce.
3: Ano, nacházíme se u Slunce na stezce, která má název Planetární putování, a je to vlastně takový dárek všem návštěvníkům, kteří chtějí zažít něco pěkného, vidět něco krásného a hlavně se i vzdělat, protože na trase nejenom kromě té krásné krajiny uvidíte vlastně celou sluneční soustavu, která je zmenšená 1:1 miliardě.
2: Začínáme u Slunce a kromě naučného panelu je tady i to Slunce jako takové, v podstatě kovové.
3: Náš model Slunce je z kovových plíšků, které nám posvářel zde místní umělec, pan Jakub Vlček. Takže i to je vlastně moc fajn záležitost, že ten model vytvořil někdo zdejší. A náš model vlastně v tomto poměru zmenšené má 1,4 metru.
2: A teď mi řekněte, kolik těch stanovišť je. Počítáte Pluto jako planetu nebo ne?
3: Ne, bohužel Pluto už se nepočítá mezi planety, ale je zařazen jako trpasličí planeta, takže na naší trase ho nenajdete, pouze jako zmínku na 6. panelu. A co se týče počtu panelů, tak těch je 15, to znamená, co panel, to nějaká planeta. A aby ta trasa byla zajímavá a nebyly tam velké vzdálenosti, kde návštěvník nic neobjeví, tak tam máme ještě panely se zajímavostmi o sluneční soustavě. Třeba komety nebo vznik sluneční soustavy. Jeden z panelů je věnovaný teleskopům. Na jednom z panelů se dozvíte o zatměních. Zkrátka to, co v té sluneční soustavě je.
2: Máte nějakou zajímavost, kterou se tam dozvíme, kterou já bych nevěděla, jakožto laik a nepříliš vzdělaný člověk v tomto oboru?
3: Takovou zajímavostí, kterou možná málo kdo ví, je, že náš měsíc se od nás vzdaluje. To vzdálení odpovídá asi 4 cm ročně.
2: Jak dlouho nám to bude trvat, pokud to budeme chtít projít od začátku skutečně až do konce?
3: Záleží na tom, jestli budete pečliví návštěvníci a budete si pročítat panely, pak vám to zabere delší čas, zhruba asi 2,5 hodiny, ale zkoušeli jsme si to různě procházet, nebo máme i zpětnou vazbu, že za 2 hodiny nebo kolem 2 hodin se to dá projít. Je to trasa 6 km dlouhá.
2: A co je velká výhoda planetárního putování, takže je přístupné celoročně a zdarma.
3: Ano, naše stezka je otevřená 24/7 a je zde pro návštěvníky po všechny roční období, ve dne i v noci. Dokonce, když sem návštěvník přijde v noci, tak tady máme takovou raritu, takovou zajímavost, kterou určitě nemá žádná jiná planetární stezka. A to je ta, že když správně zodpovíte otázku, která se týká Slunce, je to hnedka u panelu číslo 1, tak si ověříte svoji správnost tím, že se vám rozsvítí celé Slunce, když zmáčknete tlačítko u příslušné odpovědi. Takže lákám návštěvníky, aby se sem dostavili i večer, protože si to můžou vyzkoušet.
1: Zve do Vratslavy v Pardubickém kraji autorka tamní planetární stezky Kristýna Maturová, se kterou si o zajímavém projektu povídala naše kolegyně Milena Vápeníková.

Tak si představte, že už řadu let dodržujeme tradici, kdy v závěru připomínáme soutěžní otázku. Kdybyste ji přeslechli nebo neslyšeli přímo zadání, tak ji najdete vždycky na našem webu výlety.rozhlas.cz. Tentokrát se týká 100 let našeho dřevěného kluka Hurvínka, který později s taťuldou, kamarády s Žerikem rozdávají radost dětem i dospělým. To divadlo bylo založeno profesorem Josefem Skupou v roce 1930 a my se ptáme, kde toto divadlo dnes najdeme. Za A v Plzni, anebo za B v Praze. Tak nám pošlete správnou odpověď, hrajeme o cestovní alulahve. Jsou to takové praktické cestovní lahve, které se vám na těch vašich výletech mohou hodit. Já doufám, že se vám hodí i ty naše klasické rozhlasové výlety, které Český rozhlas vysílá v celé republice. Občas je zpříjemníme přímým přenosem, další už plánujeme. Dovíte se, kam pojedeme, ale zatím se všechno chystá, takže nebudu více prozrazovat. Teď prozradím to, že další výlety uslyšíte opět příští sobotu. Těším se na vás ve 13 hodin a 4 minuty. Těší se na vás nejenom Pavel Kudrna, ale také Václav Lenár, technik, Šárka Formánková, dramaturgině, no a celá řada reportérů, kteří navštěvují nejzajímavější a nejtajemnější i ty zcela známé kouty České republiky, aby pro vás nejenom natočili reportáž, ale také pořídili řadu fotografií. O jejich výsledku se můžete přesvědčit na webových stránkách našeho pořadu výlety.rozhlas.cz. Hezký zbytek neděle.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Vláda má připravená opatření proti drahým palivům, oznámí je zítra. Třebíčská galerie Malovaný dům vystaví současné umění tamního rodáka Luboše Janoty. Ukrajinská armáda v době ruských parlamentních voleb zasáhla ropnou rafinérii u Moskvy. Útokům čelila taky Ukrajina. Zítra se ochladí a bude větrno s přeháňkami, teploty maximálně 16 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Tomáš Kolátor. Vláda zítra představí opatření proti vysokým cenám pohonných hmot. V televizi CNN Prima News to oznámil ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO. Zatím nechtěl říci podrobnosti. Paliva v posledních týdnech prudce zdražují kvůli eskalaci konfliktu na Blízkém východě i nedostatečným kapacitám rafinérií. Třeba německá vládní koalice proto už oznámila, že od října mimo jiné sníží daně z benzínu i nafty. Český kabinet podle Havlíčka nejdřív čekal na reakci okolních zemí.
2: Jestliže ostatní země začínají reagovat, my jsme řekli, nebudeme ani o den stát nikde déle. To znamená, máme připravené opatření, zítra je sdělíme.
0: K reakci na rostoucí ceny energií vládu vyzývá i opozice. Třeba bývalý ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka z KDU-ČSL kritizuje, že kabinet ještě nemá dostatečně naplněné zásobníky plynu na zimu. Podle Havlíčka ale nedostatek nehrozí. Díla grafika a výtvarníka Luboše Janoty vystaví galerie Malovaný dům v Třebíči. Tamní rodák, který letos oslavil 80. narozeniny, aktuálně žije ve Švédsku. Vernisáž je naplánovaná na 23. září. Pokračuje kurátorka expozice Aneta Bartoňová.
3: Na této výstavě uvidíme hlavně jeho aktuální práci na papíře. Uvidíme tam i některé dřívější věci, které vytvořil při svém pobytu v Berlíně, ale zejména to bude právě ta aktuální tvorba. Máme v plánu vystavit až 50 děl Luboše Janoty.
0: Výstava potrvá do 1. listopadu. Po ruských úderech na ukrajinskou Kyjevskou a Chersonskou oblast zemřeli nejméně 4 lidé. V noci útočila taky Ukrajina. Drony a střelami dlouhého doletu zasáhla mimo jiné ropnou rafinérii na okraji Moskvy. Úřady v ruské metropoli a okolí hlásí 2 mrtvé a nejméně 20 zraněných.
4: Na předměstí Moskvy po ukrajinském úderu amatérské záběry zachycují několik sloupů hustého dýmu a plameny šlehající do vzduchu. Zásah rafinerie komentoval i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Potvrdil, že Ukrajina poprvé využila vlastní taktické balistické střely Pelikan. Od nich si Kyjev slibuje další zesílení útoků na ruskou infrastrukturu. Starosta Moskvy Sergej Sobjanin tvrdí, že nad ruským územím armáda sestřelila přes 1600 ukrajinských dronů. Označil to za pokus narušit poslední den ruských parlamentních voleb. Hlasování, které mezinárodní pozorovatelé označují za zmanipulované, se poprvé koná i na okupovaných ukrajinských územích. Jiří Kordík, Český rozhlas.
1: Sport.
0: Čeští tenisté po roce opět porazili v Davis Cupové kvalifikaci Spojené státy 3-2 na zápasy a postoupili na listopadový finálový turnaj. Kapitán Tomáš Berdych hodně chválil všechny hráče, kteří se během víkendu objevili na kurtu. Zároveň by si přál, aby se stejným soupeřem nehráli Češi třeba za rok v kvalifikaci po třetí. Pokračuje Berdych.
5: Jednou čelíme strašně těžkým podmínkám v Americe, pak přijedeme do domácího prostředí. Někdo nám tady povídá do toho, na čem máme hrát. Ten soupeř je stejně těžký, možná o fous těžší, než byl loni. Do třetíce já doufám, že to nebude tak brzký, protože už mi to přijde dost divný, že zrovna v této soutěži se potkáváme s takhle silným týmem prostě rok co rok, což si myslím, že si fakt jako nezasloužíme nikdo.
0: A motocyklový závodník Filip Salač dojel po startu z pole position 2. ve velké ceně Rakouska v kategorii Moto 2 seriálu Mistrovství světa.
1: Počasí.
0: V Pelhřimově je aktuálně 21 stupňů, Dukovany hlásí 24. V noci bude pršet a teploty klesnou až k 6 stupňům. Zítra pak očekáváme proměnlivou oblačnost a odpoledne na východě a severu regionu občasné přehánky. Naměříme 13 až 16 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Řidiči na Vysočině jezdí při neděli bez nehod. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Je neděle krátce po 14. hodině a já jsem rád, že víkendovou pohodu si užíváte společně s vysíláním Českého rozhlasu Vysočina. Za chvíli pro vás budu mít pozvánku na zajímavý koncert, který se uskuteční už zítra odpoledne.
1: Dobré odpoledne s Jožou Kolářem.
6: A také Jardou Hypochondrem a jeho nejznámějším hitem. Šenkýřka přichází mezi nás.

zastava. Ve vysílání Českého rozhlasu Vysočina vás teď zvu na jednu zajímavou kulturní akci, protože zítra pokračují koncert festivalu Varhaní Vysočina. Varhany v kostele svatého Petra a Pavla v Bobrové rozezní v 17 hodin brněnská varhanice Hana Bartošová, která představí pestrý program zahrnující staré mistry, včetně Johanna Sebastiana Bacha nebo jubilanta Wolfganga Amadea Mozarta, ale zahraje také soudobé autory, včetně Bohuslava Martinu nebo Zdeňka Pololaníka. Tak zítra od 17 hodin Bobrová na Žďársku, kostel svatého Petra a Pavla a brněnská varhanice Hana Bartošová. No a v našem vysílání další muzika z trošku jiného soudku hudebního. Já se sázím, to je Věra Špinarová a Juža Kolář, ten vám všem přeje příjemný a pohodový poslech a krásnou neděli pochopitelně.

0: Sir Elton John nám dělal hudební společnost v nedělním odpolední Českého rozhlasu Vysočina s písničkou Candle in the Wind. Členové volebních komisí se školí na volby. Je mezi nimi i parta přátel z Jihlavy, která zažije komunální volby za stolem komise vůbec poprvé. Z čeho mají respekt? Uslyšíme za chvíli v reportáži.
1: Vysočina si za letošní léto připsala jeden smutný rekord. Jaký, to se dozvíte v zítřejším dobrém ránu. A zároveň prozradíme, že lesníci teď dělají cesty pro hasiče.
2: Vstáváme s vámi od 5 hodin. Každých 15 minut pro vás máme nejpřesnější počasí, dopravní informace a zprávy od našich zpravodajů z celé Vysočiny. S námi vás nic nepřekvapí. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
3: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.

0: Růže a Lucie Vondráčková na vlnách Českého rozhlasu Vysočina. 3 týdny před volbami města a obce uzavírají seznamy členů volebních komisí. Ti letos budou mít těžší práci než jindy. V komunálních volbách totiž lidé mnohem víc křížkují své favority. I na to se proto musí komisaři připravit. Do kulturního sálu jihlavského DKO dorazilo na povinné školení téměř 300 lidí.
1: Vy na mě působíte, že se nevidíte poprvé. Vy se znáte?
2: Ano, známe se, už do komise chodíme asi 3. rokem spolu.
3: A samozřejmě jsme i kamarádi.
1: Takže už to máte takovou tradici.
3: Dalo by se říct.
4: Takže rovnou začneme. Volby teda budou 9. a 10. října.
1: Přátelé Ondřej, Jan a Eliška jsou členové volební komise okrsku číslo 12 v Jihlavě, tedy městské části na Slunci. Každého motivuje něco jiného.
3: Řekl bych asi účast na nějakém společenském životě a zároveň poznání té komunity, kde člověk žije.
5: Přivýdělek.
6: Splátka hypotéky.
4: Ty členové vzájemně domluvili a určili si předsedu a místopředsedu.
6: Tak to můžeme rozjet. Je tady někdo, kdo nechce dělat žádnou funkci? Vy nechcete nic. Takže to mezi váma třema.
3: Já jsem minule nedělal nic, tak budu místopředseda.
6: Dobře, tak...
1: Komunální volby jsou specifické v tom, že lidé můžou hodně křížkovat. Těšíte se na to?
6: Samozřejmě tuto možnost oceňujeme jako občané, ale z pohledu volební komise se na to netěšíme, protože s tím bude plno práce.
3: Já se teda na křížky určitě netěším, na to sčítání.
1: Členy volebních komisí zaučoval Libor Mach z oddělení krizového řízení města.
7: Kandidující strany nám nadelegovali velký počet členů, tím pádem jsme nemuseli brát ze svých řad zaměstnanců. Zaměstnanci jsou pouze zapisovatelé ve volebních komisích. Máme ještě dostatečný počet zájemců, který možná využijeme.
1: Takže to bylo snažší sehnat lidi pro tyto volby do komisí?
7: Snažší úplně ne, ale... je cítit to, že ty lidi o to mají větší zájem. Tyto komunální volby jsou jedny z těch složitějších, co se týče sčítání hlasů, ale členové volební komise samozřejmě ví, že jde o zastupitelstvo města Jihlavy a to jim je blízký, z toho důvodu mají velký zájem o to být ve volebních komisích. Tak to vnímáme my.
1: Celkově v Jihlavě do komisí zasedne 290 lidí. To je méně než v minulých letech. Město totiž před letošními volbami snížilo počet okrsků z 58 na 35. Z Jihlavy Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
8: Jsme s vámi i na Jihlavsku. Český rozhlas Vysočina, rádi.

0: V hudebním programu Českého rozhlasu Vysočina Abu vystřídá za chvíli Petr Rzek nebo Valdemar Matuška, ale jako první se o slovo hlásí Miroslav Marek se svým regionem rekordů a kuriozit. Dnes to bude o jednom rekordním obraze.
1: Region rekordů a kuriozit.
2: Na rekordní obraz padlo 48 kilometrů bavlnek. Dvoumetrový obraz Poslední večeře páně s milionem stehů je nově v Pelhřimovském muzeu rekordů. V expozici českých nej je k vidění hned několik obrazů, nad kterými zůstává rozum stát. Obraz malovaný hlavou či obraz nejmenší malířky v České republice. Rozměry nejmenšího akvarelu se tu měří v milimetrech a na největším obraze ze sirek na světě se počet použitých zápalek počítá na vyšší 10 000. Nyní muzeum získalo nevídaný obraz textilní. Petr Volna ze slovenské obce Podhradie si za svůj obor zvolil vyšívání. Nedivme se tomu, že chlap vyšívá. Petrovi nic jiného totiž nezbylo. Osud se s ním nemazlil. Po těžkém úraze byl dlouhé měsíce upoután, nehybný, na lůžko. To, co ho drželo při životě, byla rodina a později jehla a bavlnky. Našel si činnost, při které žil, která se stala motorem jeho života. Rekordman vyšil unikátní obří obraz podle úplně drobné předlohy, kterou mu byla pohlednice s vyobrazením Poslední večeře páně od neznámého autora. Ta v rekordmanově provedení má rozměry 194 x 134 cm a je vyšita, všimněme si samé jedničky, 1 111 111 křížovými stehy. Je to 871 sloupců krát 1276 řad. Ke zhotovení obrazu spotřeboval autor 2000 balení 6-pramenných 8-metrových bavlnek, které si rozdělil na 2 prameny, což je dohromady 48 kilometrů bavlnek. Práce na obraze trvala 10 000 hodin a i díky tomu, ale především pro rekordní rozměry a také z důvodu dokonalosti provedení, byl obraz, ač je jeho autor Slovák, právem zařazen do expozice Zlaté české ručičky Muzea rekordů v Pelhřimově. Přijďte se podívat. Právě odtud vám dobrý den přeje Miroslav Marek.

mástra vtívčího klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína. Žízeň je veliká, život mi utíká, nechte mě příjemně

slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.

0: Všechno nebo nic, zpívala Eva Farná. Za chvíli pro vás na vlnách Českého rozhlasu Vysočina budeme mít řidičskou abecedu. Až do konce září vám každý den radíme, jak se na silnici chovat v situacích, ve kterých řidiči často chybují. A teď pojďme na počasí.
1: Počasí.
0: Dobré odpoledne přeji do Českého hydrometeorologického ústavu Andreje Kvapilové. Vítejte v našem vysílání.
2: Hezké odpoledne.
0: Jaké máme počasí na Vysočině v těchto chvílích?
2: Tak převažuje nám oblačno, teploty se nám pohybují nejčastěji od 20 do 23 stupňů, ale na jihovýchodě tam nám vystoupaly až 25 stupňům a vítr ten nám vane mírný, západní do 25 km za hodinu.
0: Takže celkem pěkné podzimní teplé odpoledne venku, dá se říct. Co nás čeká noc a zítra?
2: Tak té oblačnosti nám bude přibývat k večeru a v té první části noci čekáme už oblačnost velkou a na většině území přehánky nebo déšť. Potom po té půlnoci už by ty srážky měly od severozápadu postupně začít ustávat a oblačnost nám taky ubývat na řadě míst až do vyjasnění. Ty nejnižší teploty od 9 do 6 stupňů a vád nám k tomu bude vítr mírný, severozápadní do 25 km za hodinu a ještě večer a v noci i tam mohou se vyskytnout nárazy kolem 55 km za hodinu a během té druhé části noci už by ten vítr měl potom začít pozvolna slábnout.
0: Jste říkala, že ty srážky budou končit do půlnoci, takže zítra se můžeme připravit zase na nějaké ty sluneční paprsky, nebo jak to vidíte?
2: Tak ráno a zpočátku dopoledne je tam největší šance, že by jsme mohli se dočkat slunečních paprsků, tam by mohlo být i skoro jasno, jinak ta oblačnost spíš bude taková hodně proměnlivá a odpoledne a večer, hlavně teda to vypadá té severní a východní polovině kraje, by se nám mohly vyskytnout i přehánky. Ty nejvyšší teploty čekáme jenom od 13 do 16 stupňů, ale pocitově nám to nepřijde, protože během se nám začne rozfoukávat a bude nám vát čerstvý severozápadní vítr do 30 km za hodinu a na některých místech může dosáhnout nárazech i rychlosti kolem 55 km za hodinu. Až potom večer by ten vítr měl začít částečně slábnout.
0: Takže bychom si měli připravit na zítřek nějaké trošku teplejší oblečení.
2: Bude se to hodit, hlavně ta pocitová teplota nebude úplně příjemná.
0: A v dalších dnech, jen tak letem světem, si pojďme ještě říct, jak to bude vypadat?
2: Tak i to úterý bude stále takové proměnlivé, spíše velká oblačnost, lokálně přehánky, ty teploty od nejnižší od 9 do 5 stupňů, ty nejvyšší teploty od 12 do 16 stupňů, ještě stále ten vítr takový mírný, severozápadní do 25 km za hodinu, ale méně než v pondělí a středa, ta vypadá, že by mohla být trošinku slunečnější, polojasno až skoro jasno, ale během se nám tam vytvoří kupovitá oblačnost a spíš bude převažovat oblačno. A ty teploty nejnižší od 7 do 3 stupňů, takže v údolích už pozor, tam se nedá vyloučit i nějaká možnost přízemních mrazíků a ty nejvyšší teploty od 14 do 18 stupňů.
0: Tak takové počasí bude a nemine nás, a nebo mine, to ukáže nejbližší budoucnost. Každopádně vám děkuji za informace a přeji hezký zbytek víkendu. Naslyšenou.
2: Děkuji, hezký víkendu naslyšenou.

0: pasuje viac môj.
1: A teď si s vysíláním Českého rozhlasu Vysočina můžete osvěžit pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Až do konce září vám každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. Dnes si povíme něco o jízdě v levém pruhu mimo obec. Slovo má Václav Trážek z redakce Zelené vlny.
2: Řidičská abeceda.
3: Pravidlo o povinnosti jezdit mimo obec v pravém jízdním pruhu zná z autoškoly každý. Jenže co dělat v situaci, kdy značky nad silnicí nebo u krajnice v každém pruhu ukazují něco jiného. Když je v pravém pruhu snížená rychlost například na 80 km za hodinu a v levém není. Smí řidič jet v levém pruhu rychleji na prázdné silnici? Jak to je, vysvětluje plukovník Jan Straka.
4: Ta rychlost anebo ta dopravní značka, která je umístěná nad konkrétním jízdním pruhem, tak upravuje provoz v tom konkrétním jízdním pruhu. To znamená, pokud pojedu v levém jízdním pruhu, kde je ta rychlost třeba vyšší, tak samozřejmě tou rychlostí jet můžu.
3: Plukovník Straka současně dodává, jaká jsou rizika.
4: Druhou otázkou je to, že jsem v tu chvíli mimo obec a jsem v levém jízdním pruhu, kde bych být neměl. Tam samozřejmě můžu být odpovědný za nějaký přestupek právě jízdy v levém jízdním pruhu místo v pravém.
3: A mám tedy právo jet v tom levém pruhu?
4: Pakliže jedu v levém pruhu, mám právo, ale dělám jiný přestupek.
2: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Smyčka kolem šéfa bandy, která umučila českého pachatele, se utahuje. Premiérová řada minisérie Docent. ČT2. Pravda o zločinu je skrytá v předivu vztahů, tajemství a ksift. Romy Schneiderová a Lino Ventura ve filmu Svědek. A ČT Art. Zlatá éra divadla skončila a soubor se rozpadl, ale místo předpovídaného krachu přichází Jonáš a Tingle Tangle. Dokumentární cyklus, Semafor a tak dále. Nedělní večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
3: V Norsku po nehodě rybářské lodi zemřel jeden Čech, po dalších třech se dál pátrá. Česko má zásobníky plynu naplněné ze 74%. Je to o pětinu méně než před rokem. Nové veselí na Žďársku dokončuje stavbu bytového domu. Zítra se ochladí a bude větrno s přeháňkami. Teploty maximálně 16 stupňů. Na řadě jsou teď zprávy, přináší vám je Tomáš Kolátor. Nehodu rybářské lodi v Norsku nepřežil nejméně jeden Čech. Plavidlo objevili záchranáři v sobotu bez posádky u ostrova Averej na západě Norska. Úmrtí jednoho Čecha českému rozhlasu potvrdil mluvčí ministerstva zahraničí Adam Čerge. Česká diplomacie je podle něj v kontaktu s norskými úřady.
4: Po dalších třech pohřešovaných osobách se nadále pátrá. Místní policie bohužel v současné době nepředpokládá, že by někdo z pohřešovaných nehodu přežil.
3: Zásobníky plynu v Česku jsou teď naplněné ze 74%. V televizi CNN Prima News to oznámil ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO. Současné zásoby jsou tak zhruba o pětinu nižší než před rokem. Stále ale splňují průběžné evropské cíle. Podle Havlíčka nedostatek plynu na zimu nehrozí. Pomalejší doplňování odůvodňuje zdražováním plynu na burze. Ten teď stojí nejvíc za poslední tři roky. Celkem 12 nových bytů bude mít nové veselí na Žďársku. Novostavba za 72 milionů korun bude hotová do konce roku. Majitelem zůstává Městys. Zájem lidí o nájemné bydlení je velký, pokračuje lidovecký starosta nového veselí Zdeněk Křivánek.
5: Samozřejmě nemůžeme nikomu upřít si podat žádost, ale v současné době je těch žádostí prostě tolik, že převyšují ten počet těch bytů. Nicméně ten samotný výběr bude asi až někdy ke konci roku probíhat.
3: Modernizaci čistírny odpadních vod připravuje Třešť. Stávající zařízení je v provozu už čtvrt století. Podle vedení města je tak jeho technologie už zastaralá.
6: Práce na modernizaci začnou v lednu příštího roku. V současné době má radnice vysoutěženou firmu, která vymění technologie a zvýší kapacitu čistírny. Práce budou trvat 18 měsíců a provoz zařízení nepřeruší. Náklady vyjdou na 25 milionů korun. František Jirků, Český rozhlas. Sport.
3: Motocyklový závodník Filip Salač dojel po startu z pole position druhý ve velké ceně Rakouska v kategorii Moto 2 seriálu mistrovství světa. Po dvou výsledcích mimo bodované pozice se dostal na stupně vítězů poprvé od srpnového vítězství v britském Silverstoneu. A hokejová extraliga má dnes na programu třetí kolo. V 17 hodin se uskejí Liberec s Kladnem, Pardubice s Karlovými Vary, České Budějovice s Olomoucí, Brno s Hradcem Králové a Vítkovice s Litvínovem.
2: Počasí.
3: Ve Žďáře nad Sázavou je 22 stupňů, v Černovicích 23. V noci bude pršet a teploty klesnou až k 6 stupňům. Zítra pak očekáváme proměnlivou oblačnost a odpoledne na východě a severu regionu občasné přehánky. Naměříme 13 až 16 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
3: U exitu dálnice D1 u Velké Bíteše se stala nehoda. U odbočky na Košíkov se tam srazila dvě auta a na místě operují záchranáři.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Je krátce po 15. hodině a já vám od mikrofonu Českého rozhlasu Vysočina přeji pohodové nedělní odpoledne. Proč velebit něco tak obyčejného, jako je zelí? Mnoho důvodů přineseme za moment v pravidelném víkendovém rozhlasovém sloupku.
8: Dobré odpoledne s Jožou Kolářem.
7: A samozřejmě hudba u toho také nebude chybět. Tohle kapela Elán a písnička Človečina. Také se vám líbí i v neděli 20. září.

0: Dnešní rozhlasový sloupek napsal herec Zdeněk Drešl a možná ovlivní i váš nedělní jídelníček.
1: Rozhlasový sloupek.
2: S podzimkem mizí úroda z polí. Vyorávají se brambory, ale také se sklízí symbol zdravé stravy zelí. Naše nejběžnější zelenina s minimem kalorií, bohatá na vitamíny a minerální látky, kterou můžeme konzumovat v nejrůznějších úpravách a vždycky jí byla na trhu hojnost k dostání za pár korun. Už císař Josef II. Vydal dekret, aby se zelí pěstovalo jako prostředek ku zlepšení zdraví. U nás doma byla sklizeň zelí spojená se zvyklostí, kterou hlavně dodržoval tatínek mé ženy. Dělalo se kysané zelí. Muselo se řádně naložit, nechat vykvasit, aby jej byla hojnost přes celou zimu až do jara. Byl to vždycky velký obřad. Vyndat ze sklepa kamenninový hrnec, zelňák, hlávky zelí na kruhátku nakrouhat, což byla docela makačka, nasypat do zelňáku, promíchat se solí a s kmínem a potom řádně vší silou upěchovat, protože vzduch musel pryč, aby všechna ta práce nepřišla ke zmaru. Děda měl za tím účelem vyrobený takový tlouk, špalek, co měl po stranách dvě tyčky a tím to upěchoval. Někdy i jen tak pěstí. On, děda, jako bývalý mašinfíra, měl pořádnou páru. Dosudu se to šlapávalo, ale nám ten vrchovatý kameňák vždycky vystačil. Pak už nechat pořádně vykvasit a několik týdnů počkat na první ochutnávku. Většina lidí si dnes koupí kysané zelí v igelitovém pytlíku v supermarketu. Jenomže to domácí, které si upravíte podle vlastní chuti, se s tím kupovaným nedá porovnat. Jako kdyby se do něj promítla všechna ta dřina, co kvašení předchází. V dětství jsme měli v zimě kvašené zelí na stole několikrát do týdne. Vařené při nedělním obědě k masu, ukryté třeba v bramborových knedlících, na syrovo jako salát. V chudých rodinách bývávalo dokonce hlavním jídlem. I taková zelná polévka, zelňačka, ochucená kousky domácí klobásky náramně chutnala. A což klasika, potom vepřo, knedlo, zelo nebo příloha k dozlatová upečené kachničce. Nemáte už chuť? Kysané zelí pojídali už staří Řekové i Římané, v Číně je dávali dělníkům při stavbě slavné čínské zdi, v renesanci se podávalo námořníkům proti kurdějím, mořeplavec James Cook je nechával servírovat důstojníkům jako delikatesu. Dle Matiolio herbáře bylo lze podle zelí možné předpovídat i počasí, dokonce kolik bude mít žena dětí. Ale věřte tomu, zelí na nás vykoukne všude. Vždyť ono se i zpívá. Není zelí jako zelí, některý je zelíčko, některý je nemaštěný, některý jen maličko.

0: Já věřím, že si užíváte stejnou pohodu, jak já teď plynula z reproduktorů nebo jiných aparátů, na kterých posloucháte vysílání Českého rozhlasu Vysočina. Crash Test Dummies. Klasická hitovka z 90. let. Na námec přijíždí bílá Avie, ke které se schází klubko převážně starších lidí. Tak teď vypadá nakupování v Dušilově na Jihlavsku. Stálý obchod je zavřený a dovsi dojíždí pojízdná prodejna. Více za pár minut.
1: Vysočina si za letošní léto připsala jeden smutný rekord. Jaký, to se dozvíte v zítřejším dobrém ránu. A zároveň prozradíme, že lesníci teď dělají cesty pro hasiče.
2: Vstáváme s vámi od 5 hodin. Každých 15 minut pro vás máme nejpřesnější počasí, dopravní informace a zprávy od našich zpravodajů z celé Vysočiny. S námi vás nic nepřekvapí. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Stopy, fakta, tajemství. Objevujte s námi dramatické osudy a tajemné příběhy každý víkendový podvečer.
3: V nedělním dílu poznáte 3 lidi, kteří se nikdy nepotkali. Polského vojáka, skotského letce a 3letou anglickou dívenku Rosemary. Spojili je 1. 3 zářijové dny roku 1939. Začátek apokalypsy, která během 6 let pohltila 71 milionů lidí.
2: Poslouchejte dnes po 17. hodině. Víkend s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Lidé v Dušilově na Jihlavsku jsou teď bez prodejny. Obchod, který v obci běžně fungoval, je zavřený, protože nemá personál. Hlavně kvůli starším lidem, kteří si nemohou sami dojet nakoupit, začala do Dušilova dojíždět pojízdná prodejna.
1: Za těch 40 let, co jsem tady, to fungovalo a je teda problém, když to tady nebude. To je jako určitě.
2: Na příjezd prodejny čeká necelá desítka vesměs starších lidí.
3: Teď nepřijede a bude.
2: Mezi čekajícími jsou i paní Jitka a paní Helena.
1: Řešíme to tak, že když jedu do Jihlavy s manželem k lékaři, tak nakupám jeho.
4: Mám syny doma, oni by mi taky třeba do Jihlavy dojeli, ale člověk si potřebuje sám takový zčít něco koupit.
5: Dobrý den.
2: Se zbožím přijel Jaroslav Hruza. Otevřel skříňovou nástavbu, ze které vyndává kovové schůdky.
5: Přivezl jsem normálně základní potraviny, které se týká potravin, to znamená rohlíky, chleba, potom nějaký, co se týče normálních potravin, paštiky, uzeniny.
2: Jsem pochopil, že ty lidi to nějak objednávali.
5: Objednávali si pečivo, jo, protože pečivo, jo. To jako já vozím akorát. 56.
3: Asi 8 rohlíků.
2: Kolik vy těch zastávek máte?
5: Dneska mám 4 zastávky.
2: 4 zastávky. Jezdíte každý den?
5: Nejezdím, jezdím jenom čtvrtky, pátky, protože to se jako není zájem zkrátka takový, abych jezdil celý týden, jo? Takže jezdím jenom čtvrtky, pátky a jezdím teda od rána do večera, no do večera, do těch půl sedmí jsem asi doma.
2: Pojízdná prodejna je dočasným řešením. Do Dušilova by měla zajíždět do konce září. Pak už by se měl stálý obchod znovu otevřít. František Jirků, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i na Jihlavsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
0: A za chvíli zamíříme do Krušných hor. Toto pohoří hostí od dneška největší turistický festival v Evropě, Eurorando. Pořadatelé na české i německé straně hor připravili desítky pěších tras. I o tom bude naše vysílání. Teď Miroš Birka a písnička prvá.

0: V Krušných horách dnes v 17 hodin začne Evropský festival pěší turistiky Eurorando. Do české a německé části hor tak přijedou tisíce návštěvníků. Organizátoři připravili přibližně 50 pěších tras, po kterých je provedou zkušení průvodci.
1: Stojíme u božidarských sejpů.
2: Průvodce na festivalu Eurorando Karel Picura ukazuje až na 2 metry vysoké zarostlé hromady, které jsou na dohled od božího daru.
1: Je to pozůstatek křižování. Byla to první metoda získávání stříbra v okolí božího daru. Jsou to pozůstatky ze 16. století a v podstatě je můžeme najít podle velké většiny krušnohorských toků.
2: Jak takové haldy vznikly?
1: Kdekoliv, kde tekla voda, tak horníci nebo rýžovači si tu vodu navedli, vybrali bahínko, vymyli z toho kovy, které je zajímaly, a ty zbytky sypali na tyhle ty hromádky, a to dneska vidíme. Roste na tom vřes, arnika, brusinka, květena nejsušších stanovišť.
2: Tady už jsme na konci vaší trasy. Co všechno návštěvníkům cestou ukážete?
1: Vyrazíme z božího daru, uvidíme sejpy, uvidíme hornickou osadu Telehoizer, štolu Johannes, projdeme i božidarskými lesy a na závěr trasy projdeme božidarské rašeliniště.
2: Festival pěší turistiky Eurorando se koná jednou za 5 let, pokaždé v jiné části Evropy. Letos ho poprvé hostí 2 státy, a to na české a německé straně Krušných hor. Pokračuje Zdeňka Šrédlová, ambasadorka festivalu Eurorando 2026.
3: Centrem festivalu jsou Krušné hory, centrální část v blízkosti Klínovce a Fichtelberku, ale trasy jako takové pro návštěvníky máme připravené téměř po celém hřebení Krušných hor, od Kraslic až po Krupku.
2: Hlavní náplň festivalu jsou organizované výlety s průvodcem.
3: Zajišťujeme právě svoz autobusem z Božího daru, Loučné a Obrvízentálu na výchozí bod dané trasy. Projdou si daný okruh a zase autobus přiveze zpátky na výchozí místo.
2: Na festival se zatím zaregistrovalo asi 1300 účastníků.
3: Aktuálně máme nejvíce přihlášených turistů z Německa, potom z Česka jako domácí hosté, a z těch zahraničních je největší delegace ze Španělska, Francie a pak ještě Malta, Slovinsko a Švédsko.
2: Podle ředitele destinační agentury Krušnohoří Štěpána Javůrka přijede na festival mnoho hostů i bez registrace.
4: Očekáváme mezi 3 a 5 tisíci návštěvníky. Pro představu, a my to máme podloženo daty mobilních operátorů, v případě vrcholící turistické sezony v tom samém území denně se pohybuje 10 až 15 tisíc turistů. Ti turisté, kteří přijedou, jsou většinou příslušníci evropských turistických federací, takže ví, jak se chovat v přírodě.
2: Festival potrvá do soboty 26. září. Z Božího daru Václav Malý, Český rozhlas.

Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

0: Vlado, řekni for.
1: Zase něco ze života, jo. Tuhle vás jsem se potkal s kamarádem a ten mi říká, člověče, přepadl mě chlap. Řval peníze nebo život. No tak jsem mu říkal, hele, já jsem ženatej. Jaký peníze? Jaký život? No a pak jsme v obětí dlouho plakali.
0: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.

Za 6,5 minuty už tady bude 16. hodina a přihlásí se další hvězdné návraty a ty dnešní budou patřit oslavenkyni. Zítra točí své kulatiny oslaví herečka Daniela Kolářová a tak vám její herecký život shrne Patrik Rozehnal v jedné hodině a v dalším dílu našeho cyklu o českých hercích a komicích. To všechno vás čeká za pár minut, teď kapela Depeche Mode, ta písnička Enjoy the Silence, tak ať se vám líbí.

pramen barev přejde v pastel. Já byl dřív jako ty živý změnou. Pak tě čas

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Třebíčská galerie Malovaný dům vystaví současné umění tamního rodáka Luboše Janoty. Dobrovolníci se dnes zapojili do tradiční akce Ukliďme Česko. Slovenský prezident Pellegrini v reakci na premiéra Fica varoval před výroky o kolektivní obraně NATO. Zítra se ochladí a bude větrno s přeháňkami, teploty maximálně 16 stupňů. Je čas na zprávy, přináší je Tomáš Kolátor. Díla grafika a výtvarníka Luboše Janoty vystaví galerie Malovaný dům v Třebíči. Tamní rodák, který letos oslavil 80. narozeniny, aktuálně žije ve Švédsku. Vernisáž je naplánovaná na 23. září. Pokračuje kurátorka expozice Aneta Bartoňová.
2: Na této výstavě uvidíme hlavně jeho aktuální práci na papíře. Uvidíme tam i některé dřívější věci, které vytvořil při svém pobytu v Berlíně, ale zejména to bude právě ta aktuální tvorba. Máme v plánu vystavit až 50 děl Luboše Janoty.
0: Výstava potrvá do 1. listopadu. Na víc než 600 místech po celé zemi vyrazili dnes lidé uklízet ulice nebo přírodu. Zapojili se tak do tradiční akce s názvem Ukliďme Česko. Úklid zorganizovali taky místní sokolové v Duchcově na Teplicku.
3: Jana Pangerlová z Duchcovského Sokola rozdává pracovní rukavice a pytle na odpadky.
4: Iniciativa Ukliďme Česko je takovou ukázkou společné chuti udělat něco dobrého.
3: Sokolové převzali štafetu od Jany Kopecké, která se organizaci akce Ukliďme Duchcov věnovala 10 let.
5: Jsem takový ten zelený nadšenec a takže já to podporuju.
3: V Ústeckém kraji se do dobrovolnického úklidu svého okolí zapojila 60 míst. Z Duchcova Jana Vytázková, Český rozhlas.
0: Slovensko podle prezidenta Petra Pellegriniho nesmí zpochybňovat své závazky v Severoatlantické alianci. V pořadu stanice JOJ24 tak reagoval na slovenského premiéra Roberta Fica. Předseda vlády předtím řekl, že nechce, aby se země zapojila do války v případě uplatnění aliančního článku 5. Ten zaručuje kolektivní obranu členských zemí NATO, pokud se některý ze států stane terčem útoku. Slovenský prezident dnes vyzval k opatrnosti při podobných výrocích a dodal, že členství v alianci zahrnuje výhody, ale také závazky. S Ficem prý o jeho slovech nemluvil.
1: Sport.
0: Čeští tenisté po roce opět porazili v Davis Cupové kvalifikaci Spojené státy 3-2 na zápasy a postoupili na listopadový finálový turnaj. Kapitán Tomáš Berdych hodně chválil všechny hráče, kteří se během víkendu objevili na kurtu. Zároveň by si přál, aby se stejným soupeřem nehráli Češi třeba i za rok v kvalifikaci po třetí. Pokračuje Berdych.
6: Jednou čelíme strašně těžkým podmínkám v Americe, pak přijedeme do domácího prostředí. Někdo nám tady povídá do toho, na čem máme hrát. Ten soupeř je stejně těžký, možná o fous těžší, než byl loni. Do třetíce já doufám, že to nebude tak brzký, protože už mi to přijde dost divný, že zrovna v této soutěži se potkáváme s takhle silným týmem prostě rok co rok, což si myslím, že si fakt jako nezasloužíme nikdo.
1: Počasí.
0: V Havlíčkově Brodě a Moravských Budějovicích mají 24 stupňů, v počátkách 23. V noci bude pršet a teploty klesnou až k 6 stupňům. Zítra pak očekáváme proměnlivou oblačnost a odpoledne na východě a severu regionu občasné přehánky. Naměříme 13 až 16 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: U Martinic se stala nehoda dvou motorkářů a vyšetřují tam policisté. Po nehodě je pak i úsek u exitu dálnice D1 u Velké Býteše. U odbočky na Košíkov tam havarovala dvě auta. Čerstvá nehoda se pak stala i v Jihlavě při sjezdu z přivaděče na Pelřimovskou ulici. Havarovala tam dvě auta, tak i tam dávejte pozor.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hvězdné návraty.
7: Začíná další díl plný českého humoru. Televizní, rozhlasové i filmové archivy jsou plné hvězd, které dokážou bavit. Proto i dnes z těchto tajemných místností a šuplíků vytáhneme přímo poklady naší národní zábavy. A budeme se celou hodinu bavit jen s jednou osobností. Až k vašim uším jí donese Patrik Rozehnal. Řeč bude o dámě, která se narodila 21. září roku 1946 v Chebu. A my dnes oslavíme to její herectví.
8: Ale já nemám svátek.
7: To nevadí, to se musí slavit jenom na svátek? Je to jenom tak?
8: Opravdu?
7: Jo, a tady jsem vám přinesl kytku na uvítanou.
8: Opravdu?
7: Tak snad vás to nevyvedlo z míry. Oni mi v produkci říkali, že vám to udělá radost.
8: Ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
7: Jo, tak může začít díl s podtitulem Daniela Kolářová.
9: Tak co tu děláte?
7: Já? No já to moderuju. Tak co si pustíme?
9: Nechte se překvapit, ahoj.
7: Zase na to budu sám. Ahoj.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komik.

0: návraty.
1: To naše dnešní povídání o Daniele Kolářové začneme povídáním o rodičích. Danielin tatínek Václav Kolář byl zaměstnán jako bankovní úředník. Maminka Věra za Svobodna Volková pracovala v různých profesích, těch administrativních, a její otec byl armádním důstojníkem. Po vzniku Československa působil v kartografickém ústavu a podílel se na mapování Slovenska, kde se seznámil se svou budoucí ženou Marií. Po vzniku slovenského státu Volkovi odešli do Prahy a Věra, jejich dcera, po skončení druhé světové války přesídlila do západních Čech, kde přivedla na svět dceru Danielu. Samotné Karlovy Vary vnímala malá Daniela jako docela atraktivní místo, hlavně kvůli jejich lázeňskému centru. V první polovině 50. let nastoupila v Karlových Varech do první třídy. Tehdy v zemi panoval tvrdý stalinismus a i děti školou povinné tušily, že to, co slýchají ve škole a od svých učitelů, nemusí být vždycky tak docela pravda. Možná takovým únikem od těchto starostí bylo i chození do klavíru, jak se říká.
2: Tak já jsem taky chodila na klavír v Karlových Varech na Zámecký vrch do hudebky a vyfasovala jsem paní profesorku Lukášovou a ona mě nesnášela.
3: A vždycky, hezký přístup.
2: No, moc hezký, já jsem se tam bála chodit a vždycky tam přišla zoufalá na tu hodinu, začala jsem teda něco zoufale hrát a ona mě mlátila pravítkem přes ruce, že mám špatně položený.
3: Ano,
4: držení prstů.
2: Ano, ano. Takže já jsem prostě to nenáviděla skutečně. Nebavilo mě to a pak jsem to teda nějak ukončila, jo. Ale dokonce tak blbě, že to se teda přiznám, to na sebe prásknu.
3: Jste ji zabila?
2: Ne, ne. No, samozřejmě, že jsem o tom uvažovala. Ale bylo vysvědčení a já jsem dostala nedostatečná. A jak jsem byla pitomá, bylo mi asi 8 let, tak jsem vzala gumu a to nesem vygumovala. Na tom vysvědčení byla díra, no a byl průšvih doma, že jo, samozřejmě. No ale skončila jsem to, protože no, nikdo mi to nechtěl věřit, že mě tloukla prostě přes ty prsty.
1: Naštěstí se z Daniele Kolářové stala herečka. A tak si připomeňme třeba jednu z rolí, kterou natočila v roce 1976 s Františkem Filipem. Byla to televizní inscenace Podnájemníci. První část volné trilogie o trampotách dvou osiřelých sourozenců, 13-leté Alenky, kterou hrála Ivana Andlová, a 23-letého Zbyňka, stvárněného Jaromírem Hanslíkem. Sourozenci jsou ve zvláštní situaci. Musí si tak trochu navzájem nahradit rodiče. Bratr by se rád oženil, ale brání mu ohled na sestru, která na něm lepí a žárlí na všechno kolem něho. Přivádí tedy do bytu svou dívku, Kateřinu, Danielu Kolářovou, kterou má rád, ale představuje ji jako podnájemnici.
5: Děkujeme, že jste nám tak pomohli.
6: No, víš, Alenko, ona slečna Břízová, víš? Tady s náma opravdu bude bydlet. Ona hledala podnájem, je zvenková, tady v Praze studuje.
5: No. Ale ženit se nebudeš.
6: No to víš, že ne. My se spolu vlastně neznáme.
5: Kolik dáte?
6: 200.
5: A máte doma slepice? No, po vajíčkách se stejně tloustne. Tak pojďte, já vám ten pokoj ukážu, abyste nekupovala zajíce v pytli.
7: To vůbec nemusíte, váš pan bratr mi to všechno vylíčil. Já jsem se chtěla zeptat, opravdu vám to nebude vadit, když tady s váma budu bydlet?
5: To víte, že ne. Kdybychom měli ještě jeden pokoj, tak bychom ho taky pronajali. Tam se totiž každá koruna hodí.
1: Ale zpátky do skutečného světa Daniely Kolářové. Kolem roku 1950 se maminka Věra přestěhovala do Karlových Varů, kde později získala i místo mzdové účetní v ekonomickém oddělení tamního divadla. Na začátku ale malá Daniela uvažovala dokonce o sportovní kariéře.
2: Ne, to byla úvaha, o tom jsem uvažovala, protože jsem tak jako v Karlových Varech jako holka docela sportovala, tak jsem o tom uvažovala, až potom na střední škole jsem se definitivně rozhodla, že to bude, že se pokusím dělat zkoušky na divadelní fakultu.
3: Je takhle. No, vy jste se narodila v Chebu, jak jsem se dočet, a strávila jste mládí v Karlových Varech, takže tady vlastně západočeský region.
2: Ano.
3: Je vám docela blíz. A co jako rozhodla, že jste šla na to divadlo?
2: No, jednak moje maminka nějakou dobu pracovala v Karlovarském divadle v účtárně, mzdovou účetní.
3: A jste mohla vidět, jaký jsou za to malý peníze.
2: Ano, ano. No, to byl právě pak ten problém, protože maminka mě půjčila do pár pohádek divadelních a tam jsem si teda přičichla ze zadu k divadlu, to bylo fascinující, protože třeba rekvizitárna, to je pro děti ráj.
3: No je.
2: To víme všichni, to umělý ovoce a husy na tácku a tyhle ty věci. No ale pak vlastně na střední škole hlavně jsme měli s panem profesorem Bartůňkem, to byl češtinář. Nejdřív založil, se to jmenovalo Šticháček, takový amatérský studentský divadlo malých forem, jak byla tehdy vlastně, to vznikalo. A pak jsme se jmenovali Kapsa. No a to jsme s tím pak i různě jezdili. No a to byla taková bezvadná parta lidí a tam jsem se definitivně rozhodla pro to divadlo.
1: Díky tomu se mohla potkat s celou řadou skvělých herců. Třeba i s Václavem Postráneckým a Josefem Vinklářem. V komedii nazvané Štafle, natočené Viktorem Dusilem podle vlastního scénáře. Je to komedie o tom, co mohou způsobit spříčené štafle v domácnosti, tedy pokud se chystáte na večírek ke známým a ti pak čekají a neví, co se stalo. A tak tam probíhá komunikace a čekání, jestli se pustit nebo nepustit do připraveného občerstvení.
0: Ještě nejsme všichni.
8: Ale je 8 pryč.
0: To kdyby byla půlnoc, Marto, bude se čekat. Já jsem neuvěřitelně vytrvalej. Neexistuje, abych zahájil oslavu bez člověka, který při mě stál v nejtěžších chvílích bytový krize.
8: Jak?
0: Podívej, před mnohými a mnohými lety jsme spolu s ním a tady s Arturem obývali takzvaný vertikální byt.
8: Co? Počkej, vy jste měli byt?
0: Vertikální.
8: Co to bylo?
0: Zrušená trafika, 2x2 metry, bez příslušenství.
8: Počkej, jak jste spali?
0: Vertikálně. Moment. Já dole na posteli, Artur na skříni a Emil v síti u stropu. Vzal to na sebe dobrovolně, protože věděl, že nesnáším výšky.
9: Ovšem, ty jsi mu tam dal zase zavést telefonní přípojku.
0: No, Arturku přece nemohl sjíždět pokaždé pod mou postel k telefonu.
9: No.
0: Byl bych pro ně udělal všecko. Vždycky jsem v něm ctil hlavu našeho kolektivu.
8: Vy jste asi byli parta za všechny drobnice.
0: No, jeden za tři a tři za jednoho. Necháš to?
9: To je jenom okurčička.
0: Ne.
9: Některý vůně jsou silnější než já.
0: Arturku, ovládej se, prosím tě. Tahle ta mísa tady bude na Emila čekat, kdyby měla čekat až do rána.
1: Zkušenost s amatérským divadlem přiměla Danielu Kolářovou přihlásit se k přijímacím zkouškám na divadelní fakultu. Přijímačky absolvovala se spolužačkou a kamarádkou Radkou Fiedlerovou a uspěly obě.
3: Kdo s váma chodil? To bylo nějaký 60. léta, že asi?
2: To bylo 64 až 68.
3: A, tak to byl hezký rok.
2: Ano, to byl ten 68, byl zejména teda.
3: To bylo krásný.
2: Ten se povedl, ano, v létě. Ale tak tam byl Petr Svojtka, Ivan Vyskočil, Jirka Ornest, to byl později můj muž.
3: Ano, ano.
2: A ještě další kluci, který ale potom vlastně nějak divadlo nedělali, jo. Vrhli se na jiný profese a tak, ale Jarinka Pokorná, Radka Fiedlerová.
3: No.
2: Takže jsme a Monika Švábová.
3: Jo, Monika Švábová.
2: Moje spolužačka.
3: Vy jste poměrně hned po škole asi, vy jste zůstala v Praze, ne? V angažmá jste šla?
2: Ano, já jsem měla nabídku do Českých Budějovic, ale potom jsem ve 4. ročníku na DAMU dostala nabídku na hostování v Libeňském divadle, tehdy S.K. Neumanna, dneska pod Palmovkou. V Bouři, v Shakespeareově Bouři a po premiéře ten večer mi pan ředitel Strejček donesl do šatny moji první smlouvu profesionální. Nástupní plat 800 korun.
10: Hele, Mařenka Popincová.

0: Jak šel život s Danielou Kolářovou? To zjišťujeme dnes a s úsměvem v našem pořadu na vlnách Českého rozhlasu.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Před kamerou debutovala ve 20 letech televizním snímkem Konec velké epochy. To se psal rok 1967. A před filmovou kamerou pak o rok později filmovým zpracováním Párelova románu Soukromá vichřice, kde stvárnila jednu z hlavních postav Bohunky Augustové. V roce 1968 se objevila ve čtvrtém díle televizního seriálu Sňatky z rozumu a ve stejném roce tedy úspěšně absolvovala Pražskou damu. O rok později se už poprvé před kamerou potkala s Jaromírem Hanzlíkem ve filmu Karla Steklého Slasti otce vlasti. O období dospívání a prvních bitev budoucího císaře, v té době markrabě Moravského, Karla IV.
2: Pust mě.
3: Takhle se chová budoucí markraběnka?
2: Vrátím se.
4: Zabijte chlapy, sakra!
3: Doma jsou stejně rádi, že se tě zbavili.
2: A nevezmu si nikoho, kdo má takovej nos.
3: Jaký nos?
2: Jako strýc Friedrich.
3: No dovol, ty mě chceš přirovnávat k tomu korutanskému opilci, víš, jaký má nos?
2: Příšernej.
3: No?
2: Jako ty.
3: Já lituji, ale budeš mít děti jenom s takovým nosem.

0: V době, kdy natáčela tento film, byla ještě členkou divadla SK Neumanna. Jak zjistil i Antonín Procházka ve svém pořadu Otázky Tondy Procházky.
1: Tam jsem byla asi 3,5 roku a potom jsem dostala nabídku na hostování v divadle na Vinohradech, protože si myslím, Jarda Hanzlík tam byl jako Benjamínek. Udělal zkoušky na divadelní fakultu, ale přemluvil pan ředitel Pavlíček, tehdy ještě přemluvil tatínka Jaromírova, aby Jaromír šel rovnou to divadlo hrát, ale neměli k němu partnerku. Tak já jsem tam hostovala v Gorkého Měšťácích a pak jsem dostala právě nabídku na angažmá na Vinohradech.
2: Ano, hrozně vám to jako sedlo, bych řekl.
1: Pravda je, že my jsme se dobře rozuměli.
2: Jo. A i tak jako v soukromí třeba?
1: Tak my jsme bydleli oba na Malé Straně. Aha. Občas jsme chodili pěšky z toho divadla a v podstatě jsme se dohadovali, když jsme spolu hráli a hádali, dohadovali, ale jako nikdy to nebylo, nebyla v tom agrese nebo zlomyslnost.
2: Jo, šlo o věc, zkrát.
1: Šlo o věc, jo, chtěli jsme, aby to bylo dobrý.
2: Jo. No já jsem měl Jardu Hanzlíka strašně rád jako herce. A potom Tereska Brodská, která byla někdy teďka nedávno na tomto pořadu,
1: ano.
2: No, tak mi vyprávěla, jaký on ale byl někdy usurpátor.
1: To věřím,
2: on to organizoval
1: to asi,
2: všem, že ano. Janě Brejchové a jí,
1: ano.
2: A že vzpomíná na ty společní dovolený jako na něco hrůznýho.
1: Je to možný, já jsem jako to, v téhle podobě jsem to nezažil.
2: No, tak ještě byl asi hodně mladý, no, to je jasný.
0: Ve stejném roce, kdy přišla Daniela Kolářová na Vinohrady, se natáčel taky slavný televizní seriál Taková normální rodinka. Tedy pravda, původně to byla jen jedna inscenace, ale byla tak úspěšná, že si diváci vyžádali pokračování. V téhleté seriálové komedii zazářil mladý pár, a tedy vycházející hvězdy, Daniela Kolářová a Jaromír Hanzlík.
3: Nechápu, proč má být nějaká protivná ženská na mojí svatbě.
4: No snad na naší svatbě.
3: Ale Kačenko, nás bude plná fůra, ty budeš Zdenkovi ožívat tetičku. On má jistě důvod, proč jí chce, že?
5: Prosím tě, jaký může mít důvod? Jo tak, já už vím, ona je dědičná.
6: Ne, oni zdědili tetičku.
5: Ale houby zdědili, oni si myslej, že po ní budou dědit.
7: No, fakt je, že my jsme nikdy nezvali dědičný příbuzný. Ovšem jsme nikdy nic nedědili. Taky jsme neměli pokom. Teď, Péťo. Péťo.
8: Co?
7: Že jsme nikdy nic nedědili.
8: Jsme taky neměli pokom.
4: Ne, já jako jsem spíš myslel, zkrátka, naši chtějí, aby tam byla tetička. Já to chci taky, Kačenko, tak...
3: Ale já ji nechci, já po nikom dědit nebudu.
9: Jestli tě to uklidní, já ti dám černý na bílým, že ti nic neodkážu.
4: Ale ona to, Kačenka, tak nemyslela, viď, Kaču. Kaču, hele, napíšeme jí dopis a napíš ho sama, kvůli mně.
3: Tak dobře, ale pamatuj si, že to dělám jenom kvůli tobě.
4: Kvůli mně.
9: Tak mu tam tu tetičku napiš. No.
4: Tetička.
9: A teď už jenom vygruntujeme a hotovo.
3: No počkej, vygruntujeme, snad předtím nejdřív taky vymalujeme, ne?
9: Co vymalujeme ještě před veselkou?
3: No přece si nemyslí, že se do téhle špíny budu vdávat.
9: Ježišmarja, teď je to tady jako z cukru.
7: Majte blázen, co tak jsme tady sehnali teď někde malíře.
9: Malíři se dneska vyvažujou zlatem a ještě se jim přidává magnéťák. Jako prémie.
7: Ale prosím tě, co pak magneťák, toho vem čert, ale tý práce, co pak, kdyby jsme to nestihli.
3: Tak, adresy už si napiš sám. Co by jsme to nestihli? Podívej se, v sobotu přijde malíř a přes neděli se to krásně uklidí.
7: Se to krásně uklidí, slyšíš to? S raubířema, se želvičkama, s myšima se to uklidí a se zabím.
10: No, já bych mohl vzít myšky a poledinky na chatu a Petra a on veme raubíře a mohli bychom vyjet už v pátek odpoledne.
7: Mami, prosím tě, slyšíš to? Oni si odjedou na chatu a my tady budeme dřít nábytek a té byty. Začí hříchy a trpím.
9: Uklidni se. Stejně žádnýho malíře neseženeme.
3: Tak, Já to věděla, že v téhle rodině se mi i ta svatba bude vyčítat. Tak podívej se, když se vdávala Pavlínka, tak to se klidně stavili nový kamna, rozumíš? A instalatér s náma jel až na radnici a nikomu to nevadilo. Závoj budu mít, tetičku budu mít a ještě se mi tady ožívá, když se chci vdát do čistýho. A to ještě budu šťastná, když mi babička neprobodne oba svědky, víš?
9: No neboj, ona jim nic neudělá.
1: Jana Štěpánková o tom tuhle mluvila, že vlastně se tam sešli lidé nějakým způsobem pomyšlení, pocítění určitých věcí, pojmenování, jakoby zpříznění. Což obzvlášť třeba pro mě i pro toho Jaromíra bylo veliké vyznamenání octnout se vlastně v takhle dobré společnosti. Protože samozřejmě jsme se vyptávali i pana Nového, i paní Rosůlkové a paní Šejbalové, jak to bylo vlastně s tím divadlem, jak, protože jsme byli v té době, v té první republice otevření světu, my jsme nebyli odizolovaní, tak oni vyprávěli fantastické věci. Oni říkali, no tak já nevím, třeba ve Vídni nebo v Mnichově se hrála hra, kterou dramaturgie zařadila do příští sezóny a ředitel nám dal, tady vyplatil, koupili nám jízdenky, buď to do Vídně nebo do toho Mnichova a řekli, jeďte se tam podívat a za dva dny ať jste zpátky a my jsme to viděli, já nevím, význačné inscenace, já nevím, Reinhardtovi a tak dále. Takže jsme se od nich dověděli i spoustu, já nevím, věcí, jak pan Nový vyprávěl, že s čím člověk musel přijít ke společnosti divadelní, když chtěl hrát ty saloní lvy, no tak on říkal, že pracoval jako číšník, vyučil se, aby se naučil dobrému chování a vystupovat ve fraku. A tak to byly pro nás fascinující věci skutečně, protože ty lidi dokázali přesně v tom vyprávění odlišit ten pocit svobody člověka a příslušnost té Evropě, kam jsme patřili, a aniž by se o tom zmínili, tak my jsme věděli, že jsme v nesvobodě, absolutně uzavřeném prostoru, odsaď pocaď.
3: Víte, tetičko, co mi řekl? Že vypadám jako od cirkusu.
11: Je to vlastní krev, ale málo platný, taky parazit.
12: Tak to se podívej, Kačenko, co mě křivdíš. Podívej se, co jsem ti přinesl, to jsem vůbec nevěděl, že se pohádám, víš?
3: Ale já nemám svátek.
12: To jsem ti přinesl taky jenom tak?
3: Jenom tak? Malinko!
13: Kačenko, nebrakej dítě, to je umoj.
12: Co je, co se stalo?
3: Řekni radši, co si proved, kytku, jen tak. Slyšíš to,
11: slyším,
3: pánu?
11: Slyším. Pro Krista pána.
13: On má nějakou ženskou, to jeden. Co se teda nádrží?
12: Já nemám žádnou.
11: Hele, to nemá cenu zapírat, Zdenku.
13: Pustíku, ona ta Dudíková měla přece jenom pravdu. Meč.
3: Co pak normální mužský kupuje vlastní ženě kytku jen tak, pro nic za nic? To přinese jenom, když má špatný svědomí. Kačko, dítě moje ubohé.
13: Maminko!
12: Hecky, mějte rozum. On vážně za nic nemůže.
11: Brána k bráně sedá.
12: Ale vážně on nic neudělal. My jsme ho tady s tatínkem navedli. Víte,
14: přesně tak to bylo.
13: Jak to navedli?
12: Hele, akorát tamhle jsme seděli, když vybuchla ta babičina časovaná puma. Jsem ti říkal, vždycky je nejlepší říct pravdu.
11: Jaká puma? Časovaná? No to je pravda. Já ji načasovala, akorát když měl Honziček dostat pít.
3: Opravdu? Opravdu? Ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli, byť.
12: Už bych ti kupoval kytku, jít nemáš svátek žádnej.
11: No jo, to je pravda. Kačenky je až v listopádu.
13: Teda, vy jste nám dali.
3: No. Tak já už se nezlobím.
11: No tak vidíte, tetičko, že jsou výjimky. Kde pak náš Zdeneček? Jsou mladí. Tak oddělají legraci, no.
13: Pojď, ty bys mohl mít rozum.
12: To už to nikdo neudělám.
11: Dej mi tu kytku, ať nezvadne, to by byla škoda.

0: lásku prožít, musí do ní vložit mužné srdce hrdiny.
1: Mně však láska velí vložit rozum celý.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Ano, ve své době byl pár Jaromír Hanzlík a Daniela Kolářová, tedy herecký pár, velkými hvězdami. Proto si zahráli i ve slavném muzikálu Noc na Karlštejně.
2: Alenko, prosím tě, víš přece, jak tě miluju. Aspoň jedno políbení.
3: Tak si pro něj pojď.
2: Tak alespoň o krůček se přibliž. Odvážím se taky o jeden. Dál už nemohu.
3: Jeden krok obětuji.
2: Krok tvé nožky není v žádném poměru s mým. Když já udělám jeden, tak ty musíš udělat nejmín dva. Zaplať pámu, že jsi dostala rozum.
3: Já se jenom ukážu strýčkovi panu Purkrabímu, mu tento pochopí a dosvědčí tatínkovi. Je, strýček.
2: Aleno.
3: Strýček.
2: Měj rozum.
3: Pane Purkrabí, podívejte se na mě.
4: Já mám spoustu jiných věcí, na které bych se měl podívat. A proč bych se měl na ně dělat zrovna teď, když není vidět? Podívám se na ně zítra.
3: Pane Purkrabí, já nejsem panoš.
2: Pane Purkrabí, ten chlapec opravdu neví, co je.
3: Já jsem žena.
4: Kdež to já jsem laň?
2: Pane Purkrabí, počkej.
3: Strýčku, což mě nepoznáváš?
4: Já jsem tetička a už nechci slyšet ani slovo. Padešenku, pojď ho dostráždíc a zítra to vyšetříme.
1: Na tohle natáčení Daniela Kolářová vzpomínala vždycky s láskou. Hlavně na tu spolupráci s režisérem Zdeňkem Podskalským. Prý byl vtipný, klidný, vyrovnaný a práci měl dobře zorganizovanou. Pro ni to byly nezapomenutelné okamžiky. O to větší zklamání pak bylo, když najednou přišel herecký distanc.
5: Nějak v roce 1978, že najednou jsem mohla hrát jenom v divadle, nevyhodili mě tady, ale prostě přestali jsme, nesměli jsme být zatím spolu obsazovaní.
6: A proč jako spolu, v čem to vadilo?
5: Nevím. Já to nevím, nevím. Já jsem si myslela, že to bylo proto, že se mi v roce 77 v lednu narodil druhý syn a já měla nějaký po tom porodu nějaký malej trouble a řekli mi, že za rok teda musím jít na operaci. A já jsem si říkala, dobře, to bude v létě o prázdninách, no ale mezi tím divadlo v Květno jelo na pohostinský zájezd do Moskvy. S loupežníkem a s carem Fyodorem.
6: Navštívit loupežník. Dneska by jel navštívit.
5: A já jsem se musela omluvit z toho zájezdu, protože mě z té nemocnice řekli, že ta operace je odložená na květen, protože v létě budou malovat. Takže...
6: A už se to bralo politicky.
5: Asi se to vzalo politicky a byla jsem takhle potrestaná, že dva roky skutečně jsem mimo divadla nedostala ani jednu nabídku.
6: No, to je výborný.
1: Tyhle chmurné časy hoďme za hlavu, tak jako to dokázala Daniela Kolářová ve svém životě. A připomeňme si ještě další kousek s Jaromírem Hanzlíkem ze Silvestra Československé televize a ten kousek se jmenuje Novomanželská hádka.
7: Jaroušku, máš mě rád?
8: No to víš, že tě mám rád.
7: Ale budeš mě mít pořád stejně rád, vy.
8: No to víš, že tě budu mít pořád rád.
7: Ale musíš mi slíbit, že se nikdy, ale nikdy nebudeme hádat.
8: A proč pak bychom se hádali my dva, co?
7: Ale my bychom se ani nemohli hádat, vy. Ne. My máme přece na všechno úplně stejné názory, že?
8: Ano.
7: No, jaký je krokodýl?
8: Zlej.
7: A kde leží Addis Abeba? V Habeši.
8: Oba dva.
7: Tak. Víš, já to vidím u Martinku, jak je to hrozně ošklivý, když se lidi hádají. Víš, u těch sousedů.
8: Ano, Martinku, no. A co nám je do Martinku, ať oni se hádají, jak ty, to my ani neumíme, veď?
7: Je, pamatuješ, jaká to byla láska, když se brali a teďko na sebe křičej, hádají se, když se nepoperou.
8: Křičej na sebe? Co pak, abych na tu moji kotičku mohl křičet? Beručka moje.
7: Nemohli. Ale za to může ona. Ona je hašteřivá. On je úplně normální mužský, ale ona je hašteřivá. Co mu potom chudáčkovi zbývá? Musí se hádat taky.
8: A kdo pak ví, jak to u nich je? On mě spíš připadá takový skrupulózní, víš?
7: On Martínek, jo. No. Proč?
8: Já nevím. Já jenom hledám důvod, proč ona se s ním hádá.
7: No počkej. To tobě je líto Martinkovi.
8: Ale Beručko, proč pak mě by jí bylo líto?
7: No to já jsem nevěděla, že na tebe Martinková udělala takovej dojem.
8: Ale Beručinko moje, co by na mě paní Martinková dělala?
7: Ale dělala. No počkej, tobě se líbí. No neříkej, že se ti nelíbí, když se ti líbí. To mě můžeš klidně říct, že se ti líbí. Ona trochu šilhá, ale jinak je to pohledná ženská.
8: Ale Beručko, mě se opravdu nelíbí.
7: A když na tom přece vůbec nezáleží.
8: No tak když na tom nezáleží, tak proč o tom mluvíš?
7: Ty o tom pořád mluvíš. Tak promiň, jestli jsem se dotkla tvé paní Martinkové.
8: Prosím tě, neříkej mé paní Martinkové, sakra to neříkej. To není moje paní Martinková, to je pana Martinka, paní Martinkové.
7: Co na mě křičíš? Ty na mě křičíš, protože jsem řekla, že ta ženská šilhá.
8: Já vůbec nevím, že šilhá.
7: Jo, tak pán je tak zamilovaný, že si ani nevšim, že Martinková šilhá.
8: Je úplně jedno, jestli seš pidlovoká, ty nebo paní Martinková.
7: Co jsi to řekl? Já, že jsem pidlovoká, ty... Dobrý den, paní Karafiátová.
8: Dobrý den. Beruško, co to bylo?
7: Málem jsme se hádali, vy.
8: Paní Karafiátová si určitě myslela, že se hádáme. A my zatím... Ne, viď?
7: Ale skoro to tak vypadalo. Fuj, to je tak ošklivý, když má mužský hádavou ženskou.
8: Ano.
7: Já nikdy nebudu jako Martinková, nikdy nebudu jako Martinková, nikdy nebudu jako Martinková. Jak bych taky mohla, když ty jsi takovej hodnej, milej a trpělivej, jako pan Martínek.
8: On. Ale nezačínej zase o těch Martinkových, nezačínej. Ty Beruško, ale všimla jsi vůbec toho Martinka?
7: Ne.
8: Jak on vypadá, ty jsi ho nevšimla, jak on vypadá? A on ti s těma fousama vypadá jako sumec, nepřipadá ti jako sumec.
7: Ale náhodou, ty fousy si nechal narůst kvůli ní. Já chci taky sumec, udělej sumec, nechci narůst fousy jako sumec. Já pak dělá sumec na úkazu, já chci sumec.
8: Já ti přece nebudu dělat šaška. Když se ti líbí pan Martínek, tak si za ním jdi muské jako sumec, no.
7: No prosím tě, ty si myslíš, že já bych snad si něco začala se ženatým mužem?
8: A proč ne? No jestli ho miluješ, tak to řekni, já ti v cestě stát nebudu.
7: Já že ho miluju.
8: Jistě.
7: Jo tak já ti stojím v cestě s tou šilhávou Martinkovou, to si to teda mohl klidně říct hned.
8: Tyžma, hašteřivá ženská, ty řekneš o Martinkovi, že hašteřivá ženská, se podívej na sebe. Paní Martinková je proti tobě němý zakřiknutý bystrozraký koťátko.
7: Co jsi to řekl?
8: Koťátko.
7: Co jsi to řekl?
8: Koťátko.
7: Tak ty už jí říkáš koťátko. Jo tak, můj milej zlatej, tak mi teda pošli svatební oznámení, až si tu satorii budeš brát. Mně teda nebude vadit, až budeš mít šilhávý děti, mně ne.
8: Ty si klidně vdej za toho fousatýho nádivu. On si kvůli tobě možná nechal na růst sloty. Dobrý večer, pane Kocman, promiňte.
9: Naschledanou.
8: Bohem.
7: Vidíš, co děláš?
8: Ten si určitě myslel, že se hádáme.
7: Dobrý večer.
8: Dobrý večer.
7: Tě ani nemohl poznat, protože jsi vypadal jako Martinková. Dobrý večer.
8: Dobrý večer. Si nech narůst fousy a budeš k nerozeznání od Martinka.
7: Dobrý večer, pane Martíne.
8: Dobrý večer, paní Martinková.
1: Daniela Kolářová s Jaromírem Hanzlíkem neunikly ve Vinohradském divadle tlaku ke vstupu do komunistické strany. Ke kandidatuře je přemlouvali třeba i Jiřina Švorcová nebo Světla Amortová. Stranické námluvy se odehrávaly v dámské šatně nebo v klubu nad talířem polévky. Daniela často odpovídala, že si to potřebuje rozmyslet. Ze začátku uhýbala, pak ale jednou i Světle Amortové v šatně řekla: vy tvrdíte, že jste spolek na ochranu všech zvířat, ale přitom chráníte jenom kočky. A to nebyly jediné diskuze, které s ní vedla.
5: Já jsem s tou paní Amortovou seděla v šatně a když jsem připíchla svatební oznámení, že jsme se vzali s Jirkou Ornestem, začala sezóna, napíchla jsem to na nástěnku a přišla jsem do šatny, tak ona mi říkala: já jsem nevěděla, že jsi sionistka. A já jsem na ní zůstala koukat a ona říkala: no, že jsi vzala žida. A já jsem teda stuhla, protože to mě vyrazilo dech, ale pán Bůh mě osvítil a říkala jsem jí: to jsem nevěděla, že komunistická strana respektuje norimberské zákony.
6: Tak to je krásný.
5: A ona stuhla a zasmála se a říká, ty jsi vtipná. Mm-hmm.
1: Další film, Léto s kovbojem, kde si Daniela Kolářová také zahrála, si připomeneme aspoň písničkou.

0: Martinem Stropnickým, který se v té době taky rozvedl, a v polovině 90. let se podruhé vdala za Jiřího Ornesta. Spolu pak měli syny Šimona a Matěje. Bydleli v Praze a na Dobříšsku měli domek. Osudovým mužem na filmovém plátně byl ale Daniele Kolářové jiný člověk. Herec, scénárista, textař, taky trochu zpěvák a velký přítel Zdeněk Svěrák. Zahráli si spolu v mnoha filmech, anebo díky němu byla do těch filmů i obsazena. Vzpomenete si ještě na film Na samotě u lesa, kde si zahráli manžele?
1: Ale tati, ty jsi říkal, že tě trabant v životě nepředjede.
2: Jen počkej za městem.
3: Termosku jsem nevzala.
1: Mami, on brečí.
2: Co ti je?
1: Když já tomu nerozumím.
2: Čemu nerozumíš?
1: Ty jsi říkal, že hat je větší než červ.
2: To je.
1: Tak velká říža už musí být hat.
2: No tak dobře, tak je to hat a už mě s tím neotravuje.
0: Daniela Kolářová se ale objevila třeba i v obecné škole, kde si zahrála učitelku.
4: Vaše škoda, být vás nesmí. Špatné známky jsou vám hostejné. Na domluvu nedáte. Mně je to jedno, postavte se třeba na hlavu.
0: Manželským párem se po letech stali i ve filmu Vratné lahve, které režíroval syn Zdeňka Svěráka, Jan Svěrák.
5: A kdo volal?
6: Právě, že nikdo.
5: A co chtěl?
7: Ty to nevezmeš. Bojíš se, aby to nebyl Fabián. Vím, že ti telefonuje.
8: Prosím tě, jak se můžeš na takový kraviny dívat při svým vzdělání?
9: Žehlil jsi někdy?
10: Dej o kakaových bobech všechno.
9: Nežehlil.
10: Diego, miluješ mě?
0: Na setkání se Zdeňkem Svěrákem Daniela Kolářová vždycky ráda vzpomínala.
11: Jaký to s ním bylo?
5: Hrozně fajn. Tam je strašně zvláštní to, jak jste říkal, že chodíte točit a všecko funguje a nic se nečeká. Tak vlastně u těch Svěráků mají vždycky nějakým zázrakem dobrý štáb a ta organizace funguje.
11: Ano.
5: To je strašně důležitá věc, mimo teda ty přírodní zákony, který si dělají, co chtějí, ale tam jako ta organizace, tý práce je bezvadná a je tam vždycky krásná atmosféra. No a s tím Zdeňkem, tak to je člověk, který má svůj způsob humoru, že jo, své rázný. Já ho mám ráda.
11: No jo, miluju, no.
5: No, takže je to takový vlastně strašně nenápadný, ale neměli jsme vůbec jako žádnou potíž spolu komunikovat normálně i jako lidi, ale i jako kolegové. Mm-hmm. Takže vždycky ta práce s ním je hrozně hezká. A pak jsme se, točili jsme Na samotě u lesa a pak po 30 letech jsme se ve Vratných lahvích a v podstatě jsem to charakterizovala v jednom rozhovoru, takže tam, kde jsme skončili rozhovor, jsme ho mohli navázat po těch 30 letech. Ne tak skutečně s ním. On je to báječný, inteligentní člověk.
11: No ježiš, tam je ta kultovní scénka, kterou já si vždycky opakuju se ženou, přijdu, ona žehlí, kouká na nějaký seriál a řekne, jak se na tu blbost můžeš koukat? A ona řekne, žehlil jsi někdy?
5: Nežehlil.
11: A má on to všecko napsaný, nebo to vzniká něco třeba?
5: Ne, má to napsaný. A dost si to hlídá,
11: já jsem si to myslel.
5: Protože ono to má určitou stavbu, jo? To je k poentě vždycky. A když by to člověk, pardon, zaprasil nějakou nevhodnou improvizací, někdy vzniknou, že jo, samozřejmě situace, že já nevím, se něco překotí, nebo jo. Prostě se stane, ale dá se to vzít do hry, někdy ano, někdy ne. Ale u těch Zdeňkových dialogů to by bylo na škodu.
12: A pane Wasserbauere, vy se opravdu chcete naučit jenom ty fráze pro milostnou konverzaci? Jinak nic?
13: Upřímně řečeno, ano, já jsem na jazyky dřevo.
12: A co, když se vás ta slečna Trudy zeptá, kde pracujete?
13: Na městském úřadě Pautři.
12: Aha, tak si napište. Ich arbeite. Am der Stadtamt.
14: Šel starý McDonald's z Ostravy domů. V Bartovské hartě večer se stavil.
12: To je manžel. Budeme končit. Tak zase ve středu, pane Wasserbauer.
15: Ich liebe sie. Sie sind so schön.
12: No to už říkáte hezky, tyhle věty. A teď ty další fráze. Jestli bys vám nejela k Jaderskému moři.
15: Paní profesorko, mohl bych si ještě vystupovat variantu, jako že už si tykáme.

0: No, prosím.
1: Ich liebe dich.
0: Du bist...
1: so schön.
0: Co je s vámi, pane Wasserbauer? Není vám dobře?
1: Já nemám... Frau Lehrerin, ich habe keine Trudy. Trudy existiert nicht. Verstehen Sie?
0: Vy mluvíte německy?
1: No, jo. Trudy, já jsem si vymyslel, abych vám mohl chodit a říkat vám ty věty.
0: Děláte si legraci?
1: Nedělám. Přísahám, že ne. Uviděl jsem vás na úvodě, když jste si vyřizoval ten vedlejší příjem a úplně jsem zahovel.
0: Pane Wasserbauer, přivedl jste mě do rozpaku. Jsem vdaná, stará.
1: Ne, to nejste. Mně se líbíte, že jste taková elegantní a taková...
0: Jaká?
1: Přísná.
0: To se vám na mě líbí?
1: Všechno se mi na vás líbí.
0: A co s tím uděláme, pane Wasserbauer?
1: Kdybych vás mohl příležitostně pozvat na kávu nebo na víno někam. Popovídat si. Česky.
0: To bych... nevylučovala.
1: Díky.
2: Taky by vás zajímalo, jak se točila třeba i ta závěrečná scéna v balónu, kdy pak skončili i ve vodě? Nebyla jim trochu zima, nebo neodneslo to snad trochu zdraví?
3: No, byl to konec léta. Konec léta na Slapech.
4: A jak jste to točili teda? Vás tam spustili nějak?
3: No ano, ano, v podstatě.
4: Jeřábem.
3: No, ano, no. My jsme byli mimo to, kdy jsme teda chvilinku letěli skutečně tím balónem. Tak byl, že jo, kameraman byl s námi.
4: Ano, v koši.
3: V koši a točil vlastně i tu krajinu a celý ten pohled. No a pak jsme některé ty dialogy točili zavěšený na jeřábu. No a pak nás pustili, no.
4: Měli jste neopreny nebo něco? Nebo byste se tam nějak, tuším, ponořili úplně skoro, že jo?
3: No ne, ale nebylo to úplně, byla to jenom opravdu chvilička, takže... A nebyla zima, takže nám nebyla zima.
4: No prosím, až...
2: Osvědčený manželský pár se na plátna vrátil i v roce 2022 ve filmu Betlémské světlo. Opět podle scénáře Zdeňka Svěráka. Vzpomenete ještě na scénu, kdy manželku Zdeněk Svěrák úplně ignoroval.
3: Včera to byl medvěd.
5: Jo.
3: A já mu povídám, co tu chceš. A on jenom mručel. Sežral celou špajs. Špagety, kolínka.
5: Jo.
3: I všechen med. Hřebíky, televizor. A já mu říkám, už pro tebe nic nemám, medvěde. Jenom toho šejnohu. Sedí u počítače, tak si ho klidně sežer.
5: Určitě.
3: Tak. A teď mi řekni, o čem jsem ti vyprávěla.
5: Ty? Teď? Nevím.
3: Bylo tady nějaký zvíře. Nevzpomínáš?
5: Ne.
3: Já ti řeknu proč. Protože mě vůbec nevnímáš.
5: Ale no tak já jsem to ještě...
3: Já tady prostě nejsem. A ty si běž klidně bručet do toho svýho brlohu. Medvěde.
2: Daniela Kolářová pracovala samozřejmě ve svém životě i pro Český rozhlas, kde namluvila více než 80 inscenací a taky v roce 2001 získala první místo v anketě Neviditelný herec. A jejím největším koníčkem, budete se divit, je zahradnictví. A je taky silnou kuřečkou. Věnuje se charitě, je předsedkyní správní rady nadace pečující o dospělé lidi s mentálním postižením a patří pořád mezi nejlepší současné filmové a divadelní herečky. Tak ať je tomu tak ještě mnoho let dál. To si přeje a vám za pozornost děkuje Patrik Rozehnal.
6: Mám ploché nohy po tetě a fantazii po svém strýci. Už dlouho šlapu po světě a nevím, co mám o něm říci. Kdysi jsem sníval o Nilu a pak se plavil po Vltavě. Já věřil spoustě omylů a dodnes nemám jasno v hlavě, nemám jasno v hlavě.

říkají mi, starý pane, já citově jsem založen, při smutných filmech slzy roním a měl jsem taky málo žen. Teď už to asi nedohoním, už to nedohoním.

0: Český rozhlas Vysočina. Písničky, které nestárnou.
1: Bílou pleť jako sníh za to hlavu položím a na ústech med, proto snad vydržím spíš.
0: Písničky, které nestárnou.

0: Český rozhlas Vysočina. Rádio vašeho kraje.
1: Sedmnáct hodin.
0: Český rozhlas Vysočina. Zprávy.
1: Vláda zítra představí opatření proti drahým palivům. Dopravci chtějí stejné podmínky jako jejich konkurence v okolních zemích. Světlána Cázovou koupí za 4 miliony korun sokolovnu z Kurty. V ruském velvyslanectví v Praze dnes volí do státní dumy. Zítra se ochladí a bude větrno s přeháňkami. Teploty maximálně 16 stupňů. Začínají aktuální zprávy. S nimi je ve studiu i Tomáš Kolátor. Vláda zítra představí opatření proti vysokým cenám pohonných hmot. Oznámil to ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z Hnutí ANO. Konkrétní kroky ale přiblížit nechtěl. Paliva v posledních týdnech prudce zdražují kvůli eskalaci konfliktu na Blízkém východě a nedostatečným kapacitám rafinérií. Nafta se teď v průměru blíží 50 korunám za litr. Podle mluvčího sdružení ČESMAT Bohemia Martina Felixe je důležité, aby česká opatření odpovídala těm v okolních zemích.
2: Víme, že už Německo se chystá na nějaké opatření, mluví se o tom v Polsku, Maďarsku, takže pro nás jako pro dopravce se ukázalo jako dobré opatření to snížení spotřební daně, protože i těch 2,50, které na tom ušetřili naši dopravci, vytvořili stejné podmínky jako pro ty konkurenční, hlavně z východní Evropy.
1: Náklady na naftu podle Felixe tvoří zhruba třetinu všech nákladů dopravců. Sokolovnu s přilehlými Kurty koupí Světlána Cázovou. Vedení města se stělovýchovnou jednotou dohodlo na ceně 4 miliony korun. Smlouvu schválili na posledním jednání zastupitelé.
3: O prodeji vyjednávalo město se Sokoly několik let. Jednota bude mít zajištěné bezplatné užívání Sokolovny 21 hodin týdně na 25 let. Zůstane tam i její sídlo. Budova bude potřebovat opravy, ale není v havarijním stavu. Do areálu město na podzim přestěhuje skauty, kteří přijdou o klubovnu kvůli stavbě silničního mostu přes Sázavu. František Jirků, Český rozhlas.
1: Rusové žijící v Česku dnes můžou od rána na pražské ambasádě volit do státní dumy. Policisté proto posílili u budovy hlídky. Požádalo o to i ruské ministerstvo zahraničí, které se bojí demonstrací i v dalších zemích. Parlamentní volby se konají poprvé od invaze na Ukrajinu v únoru 2022.
4: Volit v Praze přišly stovky lidí, počítají je aktivisté, kteří se navíc ptají, jak voliči hlasovali. Dmitrij dal hlas komunistické straně, která je podle něj jediným zástupcem opozice.
5: Nesnáším komunisty, ale však volím pro něj. Musí být v ruském parlamentu aspoň jedna strana, která je opoziční.
4: Za legitimní volby nepovažuje studentka vysoké školy v Olomouci, která nechtěla sdělit své jméno.
6: Alespoň něco pro život, ale vím, že to nebude fungovat vůbec. Alespoň pro možná svůj vlastní pocit, že něco uděláš. Něco zkusíš udělat.
4: V Česku žilo v minulém roce podle dat Českého statistického úřadu 37 524 Rusů. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
0: Sport.
1: Fotbalisté Teplic vyhráli v 9. kole šance ligy v Hradci Králové 2-0. Sparta zvítězila v Olomouci 0-3 a Zlín poprvé v sezóně bodoval. Remizoval s Jabloncem 1-1. Za necelou hodinu začne šlágr kola mezi Slaví a Plzní. Motocyklista Filip Salač se po čtvrté v sezóně mistrovství světa dostal na stupně vítězů. Ve velké ceně Rakouska skončil druhý v kategorii Moto 2. Vyhrál Španěl Guevara.
0: Počasí.
1: V Humpolci a při Byslavi je teď 21 stupňů, ve Velkém Meziříčí 24. V noci bude pršet a teploty klesnou až k 6 stupňům. Zítra pak očekáváme proměnlivou oblačnost a odpoledne na východě a severu regionu občasné přehánky. Naměříte 13 až 16 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Na 129. kilometru dálnice D1 ve směru na Brno na úrovni Meziříčka stojí porouchané vozidlo. Počítejte s tím.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: V 17 hodin 4,5 minuty vám přeji pohodové pozdní odpoledne od mikrofonu Českého rozhlasu Vysočina. Voják a letec. 41 a 21 let Polák a Scott. A pak ještě jedna sotva tříletá anglická dívenka. Tito tři se nikdy nepotkali, přesto je spojilo pouto nevídané apokalypsy, která měla během 6 let pohltit do svého křtánu na 71 milionů lidí. Osudem Hendrika, Andrewa a Rosemary se staly první tři zářijové dny roku 1939. Vyprávět o tom začne už za chvíli publicista Stanislav Motl. Stopy fakta tajemství začínají hned po písničce.
0: Dobré odpoledne s Jožou Kolářem.
7: No a s tou písničkou přichází Petr Muk. Jmenuje se Loď ke hvězdám.

0: stopy, fakta, tajemství. Dávné příběhy a nová pátrání Stanislava Motla.
1: Na okraji propasti. První hodiny války o Evropu. 1. září 1939. Čas 4 hodiny 45 minut. Je týden po podpisu smlouvy mezi nacistickým Německem a Sovětským svazem. Začíná páteční den. Německá bitevní loď Schleswig-Holstein vypálí z 11-palcového lodního děla první granát. V zápětí se přidají děla další. Své granáty vrhají do vzdálenosti necelých 200 metrů. Na písčitý poloostrov Westerplatte, polsky Vyspa Zachodňa, tedy západní poloostrov, leží u svobodného města Gdaňsk. Právě tady se nachází významné polské vojenské transitní překladiště. Je tu zhruba 200 polských vojáků. Velí jim major Henryk Sucharsky, jeho zástupcem je kapitán František Dabrowski.
2: Prvně jsme citovali z literárně historické stati Nezapomeň na Westerplatte. Poláci se přes několikanásobnou převahu útočníka usilovně brání. Do Polska se ale už valí masy vojáků německého Wehrmachtu. Začíná druhá světová válka. Ještě týžden prezident Polské republiky Ignácy Mošický vyhlašuje stané právo a vydává následující prohlášení.
1: Občané Polské republiky, náš věčný nepřítel zahájil útočné akce proti polskému státu, což prohlašuji před Bohem a před dějinami. V této historické chvíli se obracím na všechny občany státu s hlubokým přesvědčením, že celý národ se na obranu své svobody, nezávislosti a cti schromáždí kolem vrchního velitele ozbrojených sil a důstojně útočníkovi odpoví, jak se to v historii polsko-německých vztahů už mnohokrát stalo. Celý polský národ, Bohem požehnaný, půjde v boji za svou svatou a spravedlivou věc společně bok po boku do bitvy, až do úplného vítězství.
2: Proti necelému milionu Poláků stojí 2 650 000 Němců, včetně například 50 tisíců vojáků slovenského státu. Poláci se statečně brání. Brání se také obránci Westerplatte. Velitel obrany, major Henryk Sucharsky, absolvent důstojnické školy a nedávný instruktor v podůstojnické škole, dostal rozkaz zastavit německý postup, alespoň na 12 hodin. Koho by napadlo, že tento 41-letý zkušený voják, který má za sebou řadu bitev ještě v časech velké války a byl vyznamenán nejvyšším polským řádem Virtuti Militari, vydrží se svými muži ještě dalších 6 dnů. Americký student a publicista Elliot Cohen, který před časem navštívil poloostrov Westerplatte, ohromený z toho, co spatřil a co se dozvěděl, napsal.
1: Na necelých 200 Poláků útočí síla více než 1500 příslušníků SS pod velením generála policie Friedricha Georga Eberharta. Lodní děla likvidují budovy. Nicméně blízký dostřel, což si Němci neuvědomili, nespůsobil zpočátku tak vysoké škody, jaké útočník předpokládal. Poláci se zuřivě brání vším, co mají po ruce. Odrážejí útok za útokem, čelí minometné a dělostřelecké palbě. Velitel útoku povolává na pomoc letadla, jeden nálet za druhým. Poláci střílejí z bunkrů, z trosek budov, ze sklepů. Okolní zem se mění v měsíční krajinu.
2: Německo proti Polsku nasadilo 60 divizí, přes 2000 tanků a téměř 900 bombardérů a více než 400 stíhacích letounů. Prudké boje se odehrávají také třeba před budovou hlavní pošty v Gdaňsku. Útočníkům se podaří před poštu umístit 600 kilogramovou nálož. Následně odpálí. Obránci se stahují do sklepů. Pokračují v boji. Až do doby, než němečtí vojáci zalijí sklepní prostory benzínem a pak je zapálí. Ti, co přežijí, budou nacistickými vojáky zastřeleni. Zhruba ve stejné době, v poledne 1. září, vyplouvá z přístavu Glasgow osobní parník Athenia. Čeká cesta přes Belfast a Liverpool, až do kanadského Montrealu. Není to její první plavba. Přes Atlantik putuje mezi Spojeným královstvím a východním pobřežím Kanady od roku 1923. Kanadský publicista Mark Montgomery o plavbě této lodi v září 1939 psal:
1: Na palubě neozbrojeného osobního parníku je 1103 cestujících, 469 Kanaďanů, 311 Američanů, 72 Britů a s nimi asi 500 židovských uprchlíků, také 315 důstojníků, včetně dalších členů posádky. Ti prchají z Hitlerova dosahu. Je mezi nimi mnoho dětí.
2: Na palubě je také 19 Američanek, které společně pod vedením paní Strainové z Dallasu navštívili Prahu. Společná fotografie, pořízená před katedrálou svatého Víta, se objeví za 4 dny na první straně listu Dallas Evening Post. Kapitánem lodi je od 38. roku James Cook, zkušený námořní důstojník, který má za sebou už mnoho tras přes Atlantik. Už na počátku cesty se cestující dozvídají tragickou zprávu o německé invazi do Polska. O to více ale pasažeři touží dostat se z ohrožené Evropy. Do našeho příběhu vstupuje pilot britského královského letectva Andrew McPherson. Je mu 21 let a má hodnost poručíka. Je příslušníkem 139. perutě Royal Air Force.
1: Andrew McPherson se narodil v roce 1918. Pocházel ze skotského Glasgow. Jeho otec byl veterán z první světové války, kde si vysloužil vysoké vyznamenání, řád za vynikající službu. Kromě Andrewa měla rodina ještě 3 dcery. Nejstarší Andrew měl teprve 9 let, když mu matka zemřela na tuberkulózu. Navštěvoval soukromou Glasgow Academy a chtěl se stát lékařem. Stejně jako o 2 roky mladší sestra Janet Elizabeth, která o několik desítek let později už jako Janet Elizabeth McGregorová vstoupí do historie. A sice tím, že se stane průkopnicí cytologického screeningu, což později výrazně sníží úmrtnost žen na karcinom děložního čípku. Andrew měl souzeno, aby se lékařem nestal. Přihlásil se totiž dobrovolně do armády, k letectvu.
2: Četli jsme z ročenky Glasgow Academy z roku 1943 až 1944. Dodejeme ještě, že toho dne, tedy v neděli 3. září 1939, byli v pohotovosti také další 2 členové jeho posádky. Historie uchovala jejich jména. Thompson, jinak námořní důstojník, a desátník Eurosmith. Co se ale mezi tím děje, ne ve Strplatte. Citujeme opět literárně historické stati Nezapomeň ne ve Strplatte.
1: Na obránce ve Strplatte se valí jeden útok za druhým. Muži pod vedením majora Henrika Sucharského stále odolávají. Brání se vším možným, třeba i zápalnými lahvemi. Posádka přežila další nálet střemhlavých bombardérů Junkers 87. Dosud padlo 15 polských vojáků, 30 je zraněno. Obránci, stejně jako ostatní Poláci, zoufale čekají na to, co podniknou jejich nejbližší spojenci, Velká Británie a Francie. Britské noviny jsou plné drastických zpráv o tom, co se v Polsku děje. Poláci již 48 hodin bojují a umírají v beznadějném boji. Je neděle 3. září 1939, 9 hodin ráno. Britský velvyslanec v Berlíně, Sir Neville Henderson, předává tolik očekávanou nótu. Pokud se německá vojska ještě dnes do 11 hodin dopoledne nestáhnou, vyhlásí Velká Británie německou válku. Odpovědi se Britové nedočkají. Je 11 hodin 15 minut. Britský ministerský předseda Neville Chamberlain se chystá promluvit k národu. This morning, the British ambassador in Berlin... Dnes ráno předal britský velvyslanec v Berlíně německé vládě závěrečnou notu uvádějící, že pokud do 11 hodin dopoledne neoznámí připravenost okamžitě stáhnout své vojáky z Polska, bude mezi našimi zeměmi vyhlášen válečný stav. Musím vám sdělit, že jsme žádné podobné ujištění neobdrželi. V důsledku toho jsou naše země a Německo ve válce.
3: and that consequently this country is at war with Germany.
2: Chamberlain, který do poslední chvíle byl představitelem politiky appeasementu a dohody s Hitlerem, přičemž ve jménu této politiky bylo také obětováno Československo, prožívá trpké vystřízlivění.
4: You can imagine what a bitter blow it is to me.
1: Umíte si představit, jak hořkou prohrou pro mě je skutečnost, že mé dlouholeté úsilí o záchranu míru selhalo. Přesto jsem přesvědčen, že jsem nemohl udělat nic jinak, aby moje snahy přinesly úspěšnější výsledek.
2: Neville Chamberlain ještě řekne.
1: Dnes my a Francie, vědomi si svých závazků, jdeme na pomoc Polsku, které tak statečně vzdoruje tomuto ničemnému a nevyprovokovanému útoku na svůj lid.
2: Vojenské pomoci se však Polsko nedočká. Zpráva o Chamberlainově projevu se dostane také na palubu osobního parníku Athenia. Kapitán James Cook dává rozkaz plout takzvaně klikatým kurzem. I on má obavy z nepřátelských ponorek. Už nyní posádka připravuje noční zatemnění. Mezi desítkami dětí, které se na lodi sešly, je také tříletá Rosemary. S otcem Davidem a matkou Barbarou, Cass Becksovými, cestuje do Kanady za přáteli rodičů. Krátce po Chamberlainově projevu dostala pilot Andrew McPherson rozkaz podniknout přísně utajenou průzkumnou misi, a sice nad německé území. Přečet se natočila režisérka Annie Thompsonová dokumentární sérii nazvanou Odpočítávání prvních 72 hodin druhé světové války. Vystupuje zde také vojenský historik Dilip Sarkar. Ten kromě jiného objevil dokumenty týkající se právě tajného letu poručíka Andrewa McPhersona.
4: We have here.
1: Máme tu oficiální záznam z ministerstva letectva podle válečného telegramu, který byl téhož dne odeslán. V pohotovosti byli tři muži, pilot, pozorovatel, to byl námořní důstojník, a střelec. V pohotovosti byli vlastně už od 1. září, tedy od chvíle, kdy Němci vpadli do Polska.
2: Místo kulometů je letoun vyzbrojen fotoaparátem. Jak zní rozkaz, je třeba pořídit co nejvíce snímků hlavní základny německého námořnictva.
1: McPhersonova posádka obdržela pokyn letět do Wilhelmshavenu a nafotit německé loďstvo, pokusit se zjistit, jaká je jeho síla a strategie a kam německé lodě vyplují. Tyto informace měly strategický význam. Pátrání Stanislava Motla po osudech dvou mužů a jedné malé dívky, které spojil počátek apokalypsy, která měla zabít na 71 milionů lidí, pokračuje.

0: Je 1:12. Andrew McPherson startuje. Pro Brity je to první oficiální operace druhé světové války. První britský letoun, který vzlétl k bojovému letu. Letoun je neozbrojen. Jak už víme, místo kulometu je fotoaparát. Posádka si velmi dobře uvědomuje, co jí hrozí. Pokud budou objeveni, ať už německými stíhačkami nebo protileteckými děly, je s nimi konec. V té době zasedá v historii Anglie to vůbec poprvé, co se zastupitelé sešli v neděli, parlament Dolní sněmovna. Strhující projev tu pronese člen válečného kabinetu a zanedl ho také britský premiér Winston Churchill.
1: Teď už nejde pouze o Gdaňsk nebo o Polsko. Bojujeme nyní za záchranu celého světa. Abychom zachránili svět před nákazou nacistické tyranie, za obranu toho, co je člověku nejvíce svaté.
0: Andrew McPherson pokračuje v letu. Letí nyní ve výšce 7300 metrů. Je chladné počasí, zataženo. Letounu se chytá námraza. Zahaje letoun nad základnou Wilhelmshaven. Fotografie, které posádka pořídí, budou mít cenu zlata. Později opravdu důstojník zjistí, že přístav kotví také protulé válečné křižníky, admirál Scheer a Endon. Jak ale říká historik Dilip Sarkar, posádka má smůlu. Vysílačka přestala fungovat, zamrzla. Pilot tedy nemůže poslat zprávu, čímž by urychlil útok bombardovacích letounů, které čekají na základně. Moment překvapení se tedy nepodařil. Andrew McPherson, který ztratil spojení, čelí dalším problémům.
1: Z ničeho nic se ocitli v německém vzdušném prostoru bez možnosti komunikace. A to posádce na klidu nepřidalo.
0: Na základně vládne zděšení. Byla tam posádka sestřelena. Nikdo netuší, co se děje. Zbývá jen čekat. Až do odpoledních hodin. Nahle se na obloze objeví letoun. Ano, je to Blenheim. A McPherson se svými druhy. Všem spadl kámen ze srdce. Vrátili se v pořádku. Velitelství bombardovací letectva a admiralita získávají informace o rozmístění německé flotily. Bude to první britský cíl pro bombardovací operaci. Dojde k ní už příští den. Co se mezi tím děje v Polsku? Na Westerplatte. Opět citujeme z literárně historické studie Nezapomeň na Westerplatte.
1: Další útok. Poručík Leon Pajak, který velí obranému úseku Prom, rychle soustředí kolem sebe několik mužů s minomety. Jejich přesná palba opět zažene útočníky. Křižník Schleswig-Holstein znovu zahajuje palbu. Nový německý útok. A opět útočníci pod vlivem velkých ztrát ustupují. Toho dne je zabito 20 německých vojáků. 140 dalších vyřadí z dalších bojů zranění. Na polské straně jsou 4 mrtví a 10 zraněných. Morálka obránců výrazně stoupne poté, co se rozšíří zpráva o tom, že Francie a Velká Británie vyhlásili nacistickému Německu válku. Němci ale připravují generální útok. Plánují ho na 4. září.
0: Je 19 hodin a 30 minut. Osobní parník Athénie se právě nachází 400 kilometrů západně od Irska. Znovu citujme kanadského publicistu Marka Montgomeryho.
1: Kapitán James Cook bere varování admirality vážně. Nechává na lodi zhasnout všechna světla. Okénka jsou nyní úplně zatemněná. Cestujícím je také nařízeno, aby na palubě nekouřili. I malý oharek cigarety může pozorovatel na ponorce spatřit. Nynější rychlost lodi okolo 10 uzlů. 19:40. Právě se podává večeře. V tom okamžiku se lodí rozlehne mohutný výbuch.
0: Strojovna je úplně zničená, zaplavená. Také kuchyň, část jídelny a mnoho kajut. Zabity nebo utopeny jsou desítky cestujících, z velké části ženy a děti. Loď zasalo torpédo. Bylo vysláno z německé ponorky U-30. Velitel ponorky Fritz Julius Lemp, zahyne v roce 1941, bude později tvrdit.
1: Sledovali jsme plavidlo od 16.40 do 19.40. Netušil jsem, že jde o osobní parník s civilisty na palubě. Loď totiž plula daleko od obvyklých námořních tras. Navíc měla klikatý kurz a byla úplně beze světla. Předpokládal jsem tedy, že to bude buď vojenská loď nebo dělový člun. Nebo třeba ozbrojená obchodní loď maskovaná jako loď nákladní.
0: Jak po válce při norimberském procesu s nacistickými válečními zločinci vyjde najevo, že když člené posádky německé ponorky zjistili, že se stáhli neozbrojenou civilní loď plnou žen a dětí, byli zděšeni. Uvědomovali si, že právě spáchali válečný zločin. Kapitán Lemp však pod přísahu donutil posádku k mlčenlivosti. Dokonce sfalšoval i zápis v lodním deníku. Loď Athenia se potápí. Telegrafista naštěstí stihne opakovaně vyslat nouzové depeše. Volání o pomoc zaslechne několik plavidel. Okamžitě vyplují Athenia na pomoc. Vojenský historik Francis Carroll ve své stati sugestivně popsal, co se bezprostředně po výbuchu na palubě odehrávalo.
1: Mezi cestujícími se strhla panika. Lidé křičí, tápou ve tmě. Rodiny a známí jsou od sebe odděleni. Členové posádky navádějí lidi pomocí baterek nebo i zažehnutých sirek. Jeden z cestujících, James Goodson z Toronta, odvážně proplave zatopenou částí lodi. Dostane se k cestujícím, kteří zůstali dole uvězněni. Dovede je pak ke schodišti, kterým, i když je částečně v troskách, se stihnou ještě dostat na palubu. Na hladinu Atlantiku je postupně spuštěno 26 záchranných člunů.
0: Tříletá Rosemary naštěstí zůstává s matkou. Výbuch a následná panika je od sebe neoddělili. Později ve zmíněném britském dokumentu Rosemary Casbex Burstalová vzpomínala.
2: Byla jsem v kajutě s matkou a dalšími ženami. Můj otec měl místo v jiné části, v kajutě pro muže. Když loď zasáhlo torpédo, musel přijít a najít nás. Říkali, nejdříve ženy a děti. Manželé ne, ti museli počkat. Moje matka prohlásila, bez manžela neodejdu, neumí plavat. Odmítla ho opustit. Oba ale věděli, že dítě ti lidé nějak pomůžou, ale o mého otce by se nikdo nestaral. Tak řekli, můžete vzít malou? A podali mě lidem, kteří pomáhali pasažérům po provazovém žebříku do malého záchranného člunu.
0: V této době na 50 pasažérů lodi Athenia není už mezi živými. První britské, americké, kanadské oběti druhé světové války. Volání SOS zachytili první dvě lodě. Rozjíždí se záchranná operace. Lodi však jsou 3 hodiny plavby od Athenie. V záchranných člunech se tísní vyděšení pasažéři. Je mezi nimi také hodně zraněných. V každém člunu zhruba je 30 rozsečníků. Na Atlantik se snáší tma. Malá Rosemary je bosa. Na sobě má jen pyžamo. Pláče. O desítky let později ve vzpomínkové eseji napíše.
2: Klečím na lavičce na konci člunu a volám mámu. Pak se někde uprostřed člunu vstyčí nějaká paní a vrávoravě, jak se člun pohybuje, míří ke mně. Vezme mě do náruče, odnese mě na místo, kde předtím seděla. Znovu se posadí a zapalí mě do teplého kabátu. Pro mě už navždy ta paní zůstala tetou Davidsonovou.
0: Pro Rosemary Winifred Davidsonová zůstane na další desetiletí pevně zakotvena v jejím srdci. Je 2:30 ráno, když se objevuje první záchranná loď. Rosemary je zachráněna a později se shledá i se svými rodiči. Tragédie osobního parníku Athenia si vyžádala 112 životů. Je 4. září 1939. K německé základně Wilhelmshaven směřuje 14 letounů značky Wellington a dalších 15 trojů Bristol Blenheim. Piloti se řídí podle informací, které McPherson před několika hodinami předal leteckému velitelství. Bombardéry jdou do útoku. Útočí rovněž na bitevní lodě Admiral Scheer a na křižník Emden. Velká Británie je už naplno ve válce. I když zatím ještě ne tak, jako obránci ve Vtrplate.
1: Navzdory nedostatku zbraní a mnohonásobné převaze protivníka, polští obránci své stanoviště neopouštějí. Jejich velitel Henryk Sucharský chce kapitulaci co nejvíce oddálit a dát tak šanci dalším polským jednotkám. Ve Vtrplate se nevzdává ani po generálním útoku, kdy byli ostřelováni těžkými děly a bombardováni německými štukami. Pak se útočníci s pomocí tankerů s naftou pokusí zapálit les, který obklopuje základnu. Jejich pokus byl zastaven zuřivou palbou z kulometů a protitankového děla. Útočníky posílí policejní jednotka a ještě jeden další prapor. Přesila je nyní desetinásobná. Němci nyní nasazují plamenomety. Poláci se ocitají v bezvýchodné situaci. V 10.15 nařizuje major Henryk Sucharský kapitulaci. Velitel německých jednotek generál Friedrich Eberhard mu velkoryse povolí, aby se převlékl do slavnostní uniformy. Dokonce si může ponechat svou šavli. Jak řekl, učinil tak jako výraz uznání statečnosti polských obránců ve Vtrplate.
0: Opět jsme citovali literárně historické stati Nezapomeň ne ve Vtrplate. Poláci kapitulují 6. října 1939. Zhruba dva týdny poté jsou napadeni také tehdejším Sovětským svazem. Druhá světová válka se rozroste do děsivých rozměrů. Padne Francie, padnou další evropské země. Lidé budou umírat po tisících, dokonce po milionech. Zejména poté, co nacistické Německo zaútočí na Sovětský svaz. Ještě předtím se odehraje letecká bitva o Velkou Británii. Britové také s pomocí letců z jiných zemí, například i z Československa a především z Polska, v této pro Evropě klíčové bitvě zvítězí. Za cenu toho, že jen v období od 10. července do 30. října 1940 zahyne více než 500 letců. Jaké ale byly další osudy našich protagonistů?
1: Příslušníci britské 139. peruti, včetně Andrewa McPhersona, podnikli ještě několik bombardovacích náletů na základnu ve Wilhelmshavenu. Pro Andrewa se stalo osudné datum 12. května 1940, v době německé invaze do Francie. 9 britských letounů zaútočilo na vojenskou kolonu Wehrmachtu, a to na silnici z Maastrichtu do Tongersu. Byli však napadeny skupinou německých stíhačů. 7 britských strojů bylo sestřeleno, včetně letounů Bristol Blenheim MK4, který pilotoval nositel záslužného leteckého kříže DFC, poručík Andrew McPherson.
0: To byla další citace z literárně historické stati Nezapomeň na Vtrplate. V závěru této studie se píše rovněž o dalších osudech velitele obrany Vtrplate, majoru Henryku Sucharském.
1: Projde několika zajateckými tábory. Přežil. Poté, co je osvobozen Američany, připojí se ke 2. polskému armádnímu sboru v Itálii. V srpnu 1946 však v britské vojenské nemocnici v Itálii umírá na zánět pobřišnice.
0: A malá Rosemary, už jako Rosemary Burstelová, se stane oblíbenou britskou spisovatelkou. Jejím žádrem bude fantazie. Jak v několika rozhovorech přizná, traumatu, který si prožila při vtroskotání lodě Athenia, se nikdy nezbavila a zřejmě už ani nikdy nezbaví.
3: Posloucháte Víkend s Českým rozhlasem Vysočina, rádiem vašeho kraje.

Ve vysílání Českého rozhlasu Vysočina se za chvíli vydáme za zvířaty. V Jihlavské zoo se zastavíme u ohrožených prasátek vysajanských. Dozvíte se třeba, jakou mastí jsou mazaná. A také dnes se můžete zapojit do hry o komentovanou prohlídku. Tak buďte s námi i po písnice. Kristýna, ještě váhám. Hezký poslech přeje od mikrofonu taky Jože Kolář.

0: Něme.
1: Je to v rámci tréninku na různý veterinární úkony. Zkoušíme třeba, aby zvedli nohu, nebo jim šaháme přes oko, aby jsme když tak mohli kápnout do oka, kdyby bylo něco s okem.
0: Takže to není proto, abyste se s nimi pomazlili, ale abyste s nimi potom zvládli třeba toho veterináře. Na Filipínách je přece jenom větší teplo než tady u nás na Vysočině. Pouštíte je ven i v zimě, nebo jsou někde schovaná v teplíčku?
1: Přitápí se jim ubikace mezi 12 a 15 stupni, ale můžou chodit ven. Docela hodně to využívají. Jediný problém je ten, že jsou zvyklí se hodně bahnit, takže potom jim chybí to bahnění, že ten výběh je zamrzlý, takže někdy musíme mazat, že jim přesychá kůže, a nebo jen mažeme i jílem nebo blátem.
0: Jílem, blátem to chápu u prasátka, ale i nějakou mastnotou je mažete.
1: Vyplatila se nám hodně konopná mast, ale mažeme i třeba jenom obyčejným stolním olejem.
0: Naše české prase je všežravec. Vysajanské také?
1: Ano, spotřebuje cokoliv, co máme. Samozřejmě nemůžeme tomu dávat to, co by se dávalo výkrmovým praseti. Tady očekáváme dlouhodobou životnost a hlavně nějakou kvalitu.
0: Pomíjené.
1: Ne, to zas by nám zatloustli, takže taky ne. Dáváme určitě kuřecí maso, vejce, křídla z kalamáru, můžou i různý hmyz.
2: Jak jsou tady ty kmeny, můžeme vidět, že jsou takový jako trošku rozkutaný, takže oni i sami hledají aktivně v tom výběhu.
0: Já jsem si na internetu našla informaci, která mě zarazila, že vysajanské prase jako jediné umí používat nástroje.
1: Teď, když jsme rozdělili samici a samce kvůli nadcházejícímu porodu, tak on nám teda několikrát otevřel dveře, je velice šikovnej, jsou tam takový bezpečnostní šupáky, ale stejně to dokázal.
0: Když jdu kolem výběhu, řeknu si, no takové zablácené, šedivé prasátko, a ono je to něco tak zajímavého.
2: To se nám stává bohužel velice často, přesně ta reakce je prase, ale to je jedna vlastně z těch úkolů těch zoologických zahrad, že se snažíme naučit, že ne vždy to zvíře musí na první dojem být nějaké extra majestátné, může být menší, nenapadné a může být mnohem vzácnější než třeba nějaký velký lev.
0: Přišel ošetřovatel a krmí. Já zkusím nahlédnout do misky, co pak to tam má. Dýni, meloun, kukuřici, mrkev, petržel. No hned jsou tady. Krásně si pomlaskává.
3: Otázka nakonec pro ředitele jihlavské zoo Jana Vašáka.
4: Může se zvíře ze zoologické zahrady někdy vrátit do přírody?
5: Může, jako takhle krátce můžu odpovědět, samozřejmě zase závisí na mnoha okolnostech, ale zpravidla tomu návratu brání podmínky v té přírodě, nikoli v to zvíře vlastní. Určitě víme, že se vracejí do různých míst, koně převalskýho, vrátili se bernešky havajský, z naší zahrady vlastně se vypouštěli třeba z mláďata levhartů perských, ale ne odchovaný v naší zahradě, ale potomci naší kočky, která žila v tom introdukčním centru v Soči. Z toho ale prostě, jak jsem říkal, ten problém bývá jinde. Teď třeba rezonuje médiema orlosup z Ostravy, který byl vypuštěný, udělal si tur po Evropě, nalítal několik tisíc kilometrů, vrátil se do Bulharska, kde ho měli vypustit, no a potom zežral otrávenou návnadu a uhynul. Takže tohle to je ten největší problém. To, že to zvíře se neadaptuje, to zpravidla se je schopný adaptovat, pokud k tomu přistoupíme nějak rozumně.
3: Pojďte s námi do zoo každou neděli po 11. hodině. Český rozhlas Vysočina. Žijeme tu s vámi.
6: No a teď už se podívejte na facebookovou stránku Českého rozhlasu Vysočina, protože právě tam se odehrává soutěž o naši novou odměnu. Najdete tam článek k dnešnímu tématu a také soutěžní otázku, kterou přímo tam v komentářích zodpovíte. Správné odpovědi budou každý měsíc losovány a jeden výherce získá komentovanou prohlídku Zoo Jihlava pro 4 osoby. Za chvíli dechovky pro Vysočinu do 18. hodiny Marcela Holanová a Sarah Connor.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: V Norsku po nehodě rybářské lodi zemřel jeden Čech, po dalších třech se dál pátrá. Vláda zítra projedná opatření proti vysokým cenám nafty a benzínu. Třešť zmodernizuje čistírnu odpadních vod. Zítra se ochladí a bude větrno s přehánkami, teploty maximálně 16 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Tomáš Kulátor. Nehodu rybářské lodi v Norsku nepřežil nejméně jeden Čech. Plavidlo objevili záchranáři v sobotu bez posádky u ostrova Averej na západě Norska. Úmrtí jednoho Čecha českému rozhlasu potvrdil mluvčí ministerstva zahraničí Adam Čerge. Česká diplomacie je podle něj v kontaktu s norskými úřady.
2: V rámci pátrací akce bylo zatím nalezeno jedno tělo, po dalších třech pohřešovaných osobách se nadále pátrá. Policie bohužel v současné době nepředpokládá, že by někdo z pohřešovaných nehodu přežil.
1: Ministři zítra projednají opatření proti vysokým cenám pohonných hmot. Zda některá přijmou, zatím není jasné. Cena nafty podle údajů společnosti CCS už atakuje v průměru 50 korun za litr. Benzín stojí o zhruba 5 korun méně.
3: Konkrétní kroky chce vláda oznámit zítra. Už na jaře ministerstvo financí například určovalo denně stropy koncových cen. Teď je ale podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka z hnutí ANO situace odlišná.
4: Máme připravený scénář, který jasně vysvětlíme a myslím si, že to bude správná reakce s ohledem na okolní země.
3: Podle Mariana Jurečky z KDU-ČSL má vláda omezené možnosti.
5: Já si myslím, že by se měly dělat kombinace nástrojů stropování, případně úprava spotřební daně, tak aby se ceny dokázaly držet pod 50. Korunami.
3: Německá vláda se už shodla na snížení daní z pohonných hmot nebo zavedení cenových stropů. O regulaci cen rozhodlo třeba Chorvatsko nebo Maďarsko. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
1: Modernizaci čistírny odpadních vod připravuje Třešť. Stávající zařízení je v provozu už čtvrt století. Podle vedení města je jeho technologie zastaralá.
6: Práce na modernizaci začnou v lednu příštího roku. V současné době má radnice vysoutěženou firmu, která vymění technologie a zvýší kapacitu čistírny. Práce budou trvat 18 měsíců a provoz zařízení nepřeruší. Náklady vyjdou na 25 milionů korun. František Jirků, Český rozhlas.
1: Pražští kriminalisté zadrželi muže, který rozesílal výhružné a poplašné e-maily. V nich například anonymně vyhrožoval bombovými útoky, zabitím anebo násilím vůči dětem a zdravotníkům. Od konce srpna do začátku září odeslal nejméně 36 výhružek. Ty pak vyvolaly rozsáhlá opatření, popisuje mluvčí policie Jan Daněk.
7: V těchto e-mailech vyhrožoval například útokem na žáky základní školy a hrozil usmrcením celé třídy prvňáčků. Největší bezpečnostní opatření vyvolala poplašná zpráva ohledně toho, že na staroměstském Orloji je bomba a že Orloj vybuchne.
1: Muži hrozí za násilí proti skupině obyvatel a proti jednotlivci a za šíření poplašné zprávy 3 roky vězení. Letos v Praze zaznamenali kriminalisté 21 případů šíření poplašné zprávy. 9 z nich objasnili. Sport. Fotbalisté Sparty vyhráli v 9. kole šance ligy v Olomouci 3-0. Jablonec remizoval s posledním Zlínem 1-1. Hradec Králové podlehl Teplicím 0-2. Před malou chvílí začalo utkání vedoucí Slavie z Plzní. Počasí. Ve Žďáru nad Sázavou a Bystřici nad Pernštejnem je 21 stupňů, v Dukovanech naměříte 25. V noci bude pršet a teploty klesnou až k 6 stupňům. Zítra pak očekáváme proměnlivou oblačnost a odpoledne na východě a severu regionu občasné přehánky. Naměříte 13 až 16 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Porouchané vozidlo stojí na 129. kilometru dálnice D1 ve směru na Brno. Počítejte proto s omezením v odstavném pruhu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Hodin 4,5 minuty, to je aktuální čas a tento údaj znamená jediné. Na vlnách Českého rozhlasu Vysočina začínají dechovky pro Vysočinu. Já vám přeji hezký poslech a připomínám známé telefonní číslo do našeho studia, které až do 19. hodiny slouží k tomu, abyste si zavolali o svoji oblíbenou 22 155 49 99.
0: Dechovky pro Vysočinu s Jožem.

0: Bechovky pro Vysočinu. Zavolejte si o svou oblíbenou písničku právě teď. 22 155 49 99. Český rozhlas Vysočina.
1: No a jako první se dovolal Honza z Brna, kterého vítám v našem vysílání. Ahoj Honzíku.
2: Ahoj Joško, zdravím tebe i všechny milovníky dechovek pro Vysočinu a vybral jsem tam písničku s Veselkou, jmenuje se Na Šumavě je dolina a písničku pošlu pro tebe a pro ty všechny moje známé a kamarády od Batelova až po Lanžhot, pošlem to Kubovi do Jihlavy do taxíku, manželům Lecechovým do Skály, Pepovi do Chřenovic, Jardovi do Dačic a všem, co mají rádi tu pěknou muziku. Děkuji, Joško, a zase někdy naslyšenou, neviděnou. Ahoj.
1: Měj se krásně. Ahoj, Veselka, Na Šumavě dolina. Věřím, že všechny potěšíme.

Další přání je z internetu, protože i to je varianta, jak můžete objednávat dodechovek pro Vysočinu přes naše webové stránky vysočina.rozhlas.cz. Tam je formulář dechovek pro Vysočinu, který když vyplníte, písničku také uslyšíte. Zahrajte pro moji milovanou Haničku nějakou hezkou pohádkovou písničku. Pusinky posílá Pepa. Tak já jsem přemýšlel, co bych našel, a představte se, že jsem našel Tři oříšky pro Popelku, písničku, ale v podání mistryňanky. Tak si ji pojďme poslechnout.

0: To byly Tři oříšky a Mistřianka. Kdo bude hrát dál, to nám řekne Bohušek z Poděšína. Vítej v našem vysílání, ahoj.
1: Ahoj Jožo a všem posluchače, zdravím. A dneska má pěkný kulatiny Franta Kasal ze Sedákova. Tak bychom mu zahráli pěknou písničku od Čtveráku, šoférskou. On je šofér, tak se mu to bude hodit. A přeji mu všecko nejlepší, zdraví, štěstí, lásku, spokojenost. A písnička by byla ještě pro jeho Lucku a pro jeho maminku Anešku.
0: Výborně, tak všechny zdravíme a písničku rádi posíláme. Tobě děkuju za telefonát a přeji hezký zbytek víkendu. Ahoj.
1: Ahoj, díky.

0: Vysočina si za letošní léto připsala jeden smutný rekord. Jaký, to se dozvíte v zítřejším Dobrém ránu. A zároveň prozradíme, že lesníci teď dělají cesty pro hasiče.
1: Vstáváme s vámi od 5 hodin. Každých 15 minut pro vás máme nejpřesnější počasí, dopravní informace a zprávy od našich zpravodajů z celé Vysočiny. S námi vás nic nepřekvapí. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
2: Dechovky pro Vysočinu s Jožou Kolářem.
3: A také s Jardou Zdači, z kterého vítám ve vysílání. Ahoj a hezký podvečer.
4: Ahoj Jožko, také hezký podvečer. Samozřejmě i všem posluchačům. Dnešní písničku zahrají Legruti, jmenuje se Okolo Pálavy a já bych ji poslal Verče a Marii Dobatelová, Markovi do Lanžota, Honzovi do Brna a bude taky Jožko pochopitelně i pro tebe.
3: Díky moc, měj se krásně a užij se zbytek víkendu. Ahoj.

0: Paní Marie do Pořimu a teď zdravím a přeji hezký podvečer. Dobrý den, vítejte v našem vysílání.
1: Dobrý den vám a všem posluchačům a prosila bych nechat zahrát písničku pro tu naši partu. Pro Verču jejího přítele, pro Marušku Dederovu a Klokočkovu do domova důchodců pro Seči Obořišti, Věru Linhartovu do Vokova, Káju Štěpánovu do Humpolce, Lidušku do Kališ. A teď ještě bych chtěla poděkovat, že mi nechali hrát k svátku Jardovi Dodačit a Honzovi do Brna, Mirkovi a Věře do Matelova, Pepovi Zelenýmu a všem ostatním a i vám, pane Kolář. Děkuji, že jste mě vzal do vysílání a děkuji za písničku.
0: Nemáte zač, chtěla jste něco o Dijanu a já jsem vybral skladbu, která souvisí s naším vysíláním, protože jsme dnes vysílali Hvězdné návraty, které jsme věnovali Daniele Kolářové k jejímu významnému životnímu jubileu a ona hrála také v muzikálu Noc na Karlštejně a Jižani naspívali písničku Asi do věží, kterou známe i v podání samozřejmě Valdemara Matušky, ale my si ji dáme od Jižanů, krásná muzika Karla Svobody. Může být?
1: Ano, ano, děkuji vám mnohokrát. Není zač. Děkuji.
0: Mějte se krásně, naslyšenou.
1: Vy taky.

Další přání, které nám teď bude dělat hudební společnost, je z našich webových stránek vysočina.rozhlas.cz formulář Dechovek pro Vysočinu a z něj čtu. Dnešní den slaví kulatou 60. náš kamarád Pavel Jakubec z Boru. K jeho krásnému výročí mu kromě zdraví a štěstí přejeme hlavně hodně radosti při práci v jeho milém lesíčku a chtěli bychom mu zahrát příznačnou písničku Hájku háječku. Moc děkuji jeho dobří kamarádi, kteří se už moc těší na oslavu. Děkujeme, napsala Eva Prudková. Já se k přání přidávám, iglovanku a písničku Hájku háječku samozřejmě posílám.

pojďme splnit přání, které dorazilo přes SMS-ku. Tu si pojďme připomenout tedy tuto variantu. Napište krátkou textovou zprávu v tvaru píseň, potom udělejte mezeru a napište váš text maximální délce 150 znaků bez diakritiky, bez háčků a čárek. A to všechno pošlete na číslo 90 011 04. Jedna zpráva stojí rovné 4 koruny. Prosím o písničku Slzičky nad Šumavou pro ty, co jsou sami a zdraví již nedovolí procházky v lesním stínu. Děkuji, Hanka.

Nedělní dechovky pro Vysočinu jsou v plném proudu. Až do 19. hodiny plníme vaše dechovková přání. Třeba na telefonním čísle 22 155 49 99. Dobrý den, prosím o zahrání písničky pro pana Václava Liseho z Dlouhé Brtnice, který dnes 29. slaví krásných 89 let. Vašku, vše jen to nej, k tvým dnešním narozeninám ti přejeme nejen pevné zdraví a štěstí, ale také spoustu lásky, pochopení, klid, pohodu, radost a ještě mnoho krásných okamžiků se svými nejbližšími. Pozdrav ostatním Vencovští a Maruš Krátká. Vám děkujeme za zahrání a přejeme krásný sluníčkový den.

Moravanku v Dechovkách pro Vysočinu vystřídá Moravinka. Čtu vzkaz pro Hanku Hrdličkovou. Zahrajte písničku pro radost s přáním hodně štěstí, zdraví a pohody. Děkuji. Přeje ke včerejším narozeninám děda Křivánek.

Mám tady další SMS-ku, prosím, zahrajte Josefovi Novákovi do Jihlavy písničku Až pomašírujem. Všechno nejlepší k jeho narozeninám přeje kamarádka Věra. Tak písnička je připravena i s kapelou Babouci.

že bychom ještě stihli, začíná SMS-ka. Plavali plavci, plavali pro Luboše Domáče a všechny posluchače této parádní hodinky. S úctou Václav. Pane Václave, vidíte a slyšíte?

tu poslední písničku posílám vám všem, kteří jste třeba dnes nezavolali, nenapsali, nedostalo se na vaše hudební přání. Nebuďte smutní, Dechovky pro Vysočinu každý den mezi 18. a 19. plní vaše hudební přání, tedy i zítra. Já se s vámi loučím jenom proto, abychom se zítra slyšeli po 12. hodině v písničkách pro Vysočinu.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Světla nad Sázavou koupí za 4 miliony korun Sokolovnu z Kurty. Česko musí podle ministra Havlíčka posilovat kvůli hrozícím útokům vnitřní bezpečnost. Volby v Německu mají první prognózy chvíli po uzavření volebních místností. Zítra se ochladí a bude větrno s přehánkami. Teploty maximálně 16 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá a dobrý večer přeje Tomáš Kolátor. Sokolovnu s přilehlými Kurty koupí Světlá nad Sázavou. Vedení města se stylovýchovnou jednotou dohodlo na ceně 4 miliony korun. Smlouvu schválili na posledním jednání zastupitele.
2: O prodeji vyjednávalo město se Sokoly několik let. Jednota bude mít zajištěné bezplatné užívání Sokolovny 21 hodin týdně na 25 let. Zůstane tam i její sídlo. Budova bude potřebovat opravy, ale není v havarijním stavu. Do areálu město na podzim přestěhuje skauty, kteří přijdou o klubovnu kvůli stavbě silničního mostu přes Sázavu. František Jirků, Český rozhlas.
0: Česko se musí vedle posilování vnější obrany zaměřovat i na vnitřní bezpečnost. Podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka z hnutí ANO je současná bezpečnostní situace velmi složitá a země na to musí reagovat. Riziko možných útoků na energetiku nebo kritickou infrastrukturu nemůže stát podle vicepremiéra podceňovat.
3: Se potvrzuje to, že se nemůžeme dívat pouze na počty nových tanků a děl, ale musíme ve stejný okamžik investovat do vnitřní bezpečnosti a do bezpečnosti spojené s energetikou a s hrozbou různých výpadků a útoku i toho průmyslového charakteru, které z mého pohledu budou nepochybně sílit. A to je to, na co se ten stát musí připravit. Děláme k tomu opatření.
0: Opoziční hnutí STAN vyzvalo vládu, aby iniciovala schůzku všech parlamentních stran kvůli bezpečnosti. Podle ministra Havlíčka k jednání napříč politickým spektrem slouží parlament a žádnou speciální schůzku neplánují. Volby v německém Mecklenbursku, před ním Pomořansku, podle povolebních prognóz vyhrála Alternativa pro Německo. Druhá je sociální demokracie. Své zástupce vybírali lidé i v hlavním městě Berlíně. Tam podle odhadů vyhrála s náskokem strana Levice. Křesťanská demokracie kancléře Friedricha Merce je druhá a po ní je Alternativa pro Německo. Sport. Fotbalista Patrik Schick se prosadil ve čtvrtém bundesligovém zápase v řadě. Český útočník pomohl Leverkusenu jedním gólem k vítězství 2-0 nad Lipskem. Madridské derby vyhrálo ve španělské lize Atletico nad Realem 2-1. V české nejvyšší soutěži Sparta zvítězila v Jablonci 3-0. Hradec Králové podlehl Teplicím 0-2 a Jablonec remizoval s posledním Zlínem 1-1. Teď se hraje utkání mezi Slaví a Plzní. Počasí. V Havlíčkově Brodě a Telči je aktuálně 20 stupňů, Dukovany hlásí 23. V noci bude pršet a teploty klesnou až k 6 stupňům. Zítra pak očekáváme proměnlivou oblačnost a odpoledne na východě a severu regionu občasné přehánky. Naměříme 13 až 16 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
0: Na dálnici D1 na 89. kilometru ve směru na Brno stojí v odstavném pruhu porouchané vozidlo. Tolik k dopravě.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Vítám vás u poslechu dalšího dílu pořadu Cesta k uzdravení. Zdraví vám přeje Kateřina Dvořáková a z režie Lenka Čurdová a Martina Coufalová. Dnes se zaměříme na problém, který v Česku trápí obrovské množství lidí. Začíná nenápadně, občasným krvácením dásní při čištění zubů. Pokud se ale neřeší, může skončit až ztrátou zdravého chrupu. Naším dnešním tématem je pokročilá parodontitída, tichý nepřítel, který dokáže zničit i zdravý chrup, a také zubní implantáty. Své o tom ví pacient Petr, který přišel sdílet svůj příběh moderní zubní medicíny. Trpěl silným krvácením dásní a extrémní vyklavostí zubů. Zachránit situaci v takto pokročilém stádiu vyžaduje naprosto špičkovou medicínu a chirurga s pevnou rukou. Proto dnes ve studiu přivítám jednoho z nejvyhledávanějších specialistů u nás, pana doktora Jana Šmída z pražské kliniky Hesire.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Silné krvácení dásní a extrémní vyklavost zubů. To je trápení, nebo bylo trápení, pana Petra. Přeji vám hezký den, pane Petře, a děkuji, že jste se s námi přišel podělit o váš příběh.
2: Dobrý den, těší mě, že jsem tady.
1: Také ve studiu vítám pana doktora Jana Šmída.
3: Hezký den.
1: A vás se rovnou zeptám, jak zní přesná diagnóza Petra. S čím za vámi přišel?
3: Pan Petr přišel se dvěmi obtížemi a jedna z nich byla vyklavá levá horní jednička, která vyputovala ze své původní pozice, a druhým důvodem bylo krvácení dásní a jejich pohyblivost zubů.
1: Dá se to vše shrnout do jednoho slova parodontóza?
3: Přesně tak. Lidový název je parodontóza a odborně ji říkáme parodontitida, což je chronický zánět závěsného aparátu zubu.
1: Je to důsledek toho, že problém třeba s tou krvácivostí dásní neřešíme?
3: Ano, přesně tak.
1: Jak poznám rozdíl mezi běžným podrážděním dásní a začínající parodontitidou?
3: To běžné podráždění se stane při čištění mezizubním kartáčkem nebo při nějakém jiném traumatu, kdy může být ta dáseň citlivá, ale neměla by nějak výrazně krvácet. Taková citlivost většinou odezní během pár dní a už se znova v tom daném místě neopakuje. Až potom po dalším traumatu případně. Když to krvácení, které je způsobeno parodontitidou, je chronické, trvá dlouho, nelepší se, může se časem zhoršovat a nemá to tendenci se vylepšit po určitých dnech.
1: Přejdu k vám, Petře. Otázka asi by napadla každého, kdo o tom takhle přemýšlí. A sice, jak dlouho vás trápilo krvácení z dásní? A proč jste to neřešil?
2: Já jsem poměrně dlouhou dobu bydlel v zahraničí a myslím si, že celou tu dobu jsem neměl pravidelný kontakt vlastně se zubním lékařem. Tím pádem si myslím, že to bylo přibližně 15 let třeba.
1: Jak se parodontóza, pane doktore Šmíde, vyšetřuje? Jak se diagnostikuje?
3: Parodontózu si vyšetřujeme při vizuální kontrole, ke které používáme mimo jiné operační mikroskop, což je zařízení, které nám umožňuje vidět vše ve větším detailu, a používáme takzvanou parodontální sondu. A tou parodontální sondou se kolem zubu dostáváme ke kosti a zjišťujeme, jestli tam jsou takzvané parodontální choboty. Podle hloubky té sondáže si uděláme obraz o tom, jak to onemocnění je pokročilé.
1: Vy jste toto vyšetření, Petře, absolvoval. Je bolestivé?
2: Já myslím, že to ani bolestivé moc nebylo, ale už si to upřímně nepamatuju, protože je to minimálně 2 roky, co se léčím u pana doktora.
1: Evidentně, pane doktore, u vás probíhá veškerá vyšetření nebolestivě, když pan Petr si to nepamatuje, což je samozřejmě výsledek vaší dobré práce. Může správná hygiena a prevence zabránit parodontóze? Nebude třeba i o nějakou genetickou predispozici?
3: Ta parodontitida je, řekněme, multifaktoriální onemocnění, kde hrajou roli různé faktory, ale tím nejhlavnějším je právě ona dentální hygiena. To je ten nejdůležitější faktor, který naštěstí můžeme také nejlíp ovlivnit.
1: Vrátím se k vám, Petře. Zeptám se vás na dentální hygienu před a po. Myslím si, že teď je člověk už velice edukovaný i díky tomu, že jste prošel náročnou léčbou, ale dbal jste na dentální hygienu?
2: Asi jenom částečně, protože jsem si samozřejmě čistil zuby jako každý. Nicméně jsem používal standardní kartáček teďko na základě vlastně doporučení pana doktora a hygienistky. Používám třeba elektrický kartáček, který je mnohem efektivnější. Dále používám teďkon mezizubní kartáčky, které jsem nikdy předtím nepoužíval. Občas jsem používal niť. Zuby jsem si čistil jednou, maximálně 2x denně. Teď je to mnohem častější, musím říct.

0: Cesta k uzdravení.
1: Zazněly tady za mě dvě důležité věci. Elektrický kartáček a čistil jsem si zuby jednou, maximálně dvakrát denně. Elektrický kartáček, v čem je lepší podle vás, pane doktore?
2: Já si úplně nemyslím, že elektrický kartáček je lepší než ten manuální. Nicméně může to být velmi dobrá pomůcka. Každému vyhovuje něco jiného, ale co je to nejdůležitější, co pan Petr zmínil, to je mezizubní kartáček, který je ten, řekněme, game changer v léčbě té parodontitidy.
1: Čištění zubů, kolikrát denně byste doporučil? A znám i lidi, kteří si po každém vypití šálku kávy jdou vyčistit zuby. To znamená, když jich vypijou 6 denně, tak si je vyčistí 6krát. K tomu ráno a pak ještě večer.
2: Za mě úplně bohatě dostačuje 2krát denně. Ale vyčistit to pořádně, minimálně to jedno čištění by mělo být s mezizubními kartáčky a ideálně to večerní.
1: A jak je to vlastně se zubním plakem? Ohrožuje naše zuby v průběhu dne?
2: Rozhodně. Zubní plak je takový, řeknu, hlavní strůjce všech těch obtíží, které v ústní dutině máme. To jsou v podstatě bakterie, které tvoří biofilm na povrchu zubu a to je to, co my odstraňujeme a co musíme z těch zubů dvakrát denně odstranit.
1: Jak může neléčená parodontitída ohrozit naše srdce, cévy a vůbec imunitní systém? A vůbec stav našich zubů? Jak úzce souvisí s naší imunitou?
2: Ta souvislost je velmi úzká a opravdu se ukazuje, že parodontitída ovlivňuje nejenom to zubní zdraví, ale nemoci typu diabetes, vysoký krevní tlak. Jsou to všechny tyhle ty civilizační onemocnění. Má na to opravdu velký vliv nejenom parodontitída, což už je teda jako nějaký pokročilý problém, ale dokonce se ukazuje, že i zánět dásní, který ještě nepostihl tu kost, ale postihl jenom dáseň, způsobuje to, že může vzniknout třeba i mrtvice.
1: Věděl jste, pane Petře, že zdravé zuby, zdravý chrup ovlivňují naši imunitu?
3: Upřímně nevěděl jsem o tom, je to zajímavý, o čem se tady bavíme dneska.
1: Já se ptám i proto, že vy jste vlastně pana doktora Šmída navštívil už v nějakém stádiu onemocnění. Pojďme ještě jednou připomenout, s čím za vámi Petr přišel, nebo co jste primárně řešili a co následně.
2: Tak ten hlavní a primární důvod byla právě ona jednička, která už působila i estetický problém a byla v podstatě zcela vyloučena z kosti a držela už jenom v dásni.
1: To znamená, abychom si to řekli laicky, přední zub se kýval, pane
2: tak,
1: Petrovi.
2: Tak.
1: Šlo o náročnou péči a léčbu?
2: Ano, protože nahradit zub v estetické zóně, je to, jak už jste zmínila, horní přední zub, kde je estetika alfa a omega, tak tady se opravdu dostáváme k těm nejsložitějším zákrokům, které ta moderní stomatologie nabízí. Takže ano, ta náhrada takovéhle jedničky byla na škále složitosti od 0 do 10 až podle mě někde 9-10.
1: Až takhle. Co jste primárně museli u Petra vyřešit?
2: My jsme nejdřív začali s tím, že jsme museli léčit tu parodontitidu. Nejdřív byla nějaká úvodní návštěva, kdy se udělá taková edukace, vyberou se mezizubní kartáčky a naučíme pacienta čistit doma. To je takový to gro, to hlavní, protože bez té domácí péče by nikdy nefungovala léčba parodontitidy. Takže se nastaví nějaká domácí péče a v podstatě celá léčba probíhala u dentální hygienistky, která musí pečlivě očistit povrchy všech kořenů, všech zubů, kde je nějaký problém. Takže ona si to všechno ještě znovu vyšetří, najde si, kde jsou ty parodontální choboty, jak jsou hluboké a potom se v lokální anestezi, což je takový místní znecitlivění, provádí očištění povrchu kořenů zubů. A potom pomocí těchto návštěv a ještě nějaké určitě kontroly jsme se dostali do nějakého stavu, kdy už bylo možné se věnovat té jedničce.
1: Vy jste tady hovořil o chobotech, co to je?
2: Parodontální chobot je taková kapsa kolem zubů, kdy ta parodontitída způsobuje úbytek kosti v protože zub nám drží v kosti čelistní a jakmile je tam ten chronický zánět, tak kost začne ubývat. A tím my se dostaneme tou vyšetřovací parodontální sondou takzvanou hloubš, než by měl ideálně ten okraj kosti být. Takže parodontální chobot je taková, řekněme, kapsa kolem zubu.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Petr teda byl vyléčený z parodontitidy.
2: Dá se říct, ono v podstatě vyléčit parodontitidu už nelze, ale lze zastavit její progres. Takže cílem u té léčby je zastavit ten postup a určitě pár míst, kde se podaří i ta kost zase obnovit. Ale není dobrý si myslet, že když mám nějakou víc pokročilou parodontitidu, že zase dostaneme tu kost úplně do původního stavu, to už většinou není možné. My jsme nahrazovali tu jedničku a tam bylo té kosti tak málo, že by nebylo možné zavést zubní implantát bez toho, aniž bychom tam kost obnovili. Takže tam jsme použili speciální zákrok, kterému se říká okamžitá nebo imediátní implantace, kdy ten zub, který už nelze použít, který se vyklá a je potřeba ho vytrhnout, tak ho vytrhneme, zavedeme zubní implantát místo toho zubu a rovnou přitom doplníme kost.
1: V jednom zákroku.
2: V jednom zákroku a dokonce tady jsme to udělali tak, že ta korunka toho vlastního zubu, která nebyla poškozená, tak jsme ji použili a já jsem ji v podstatě během toho jednoho zákroku zpracoval a namontoval rovnou na ten zavedený implantát. Je to takový kouzelný zákrok, řekněme. Když si představíte zub, který má nějakou korunkovou část a kořen, tak já ten zub vyndám, uříznu si tu korunkovou část, zavedu ten zubní implantát, doplníme kost, kterou si odebereme někde v místě horních osmiček. To je velmi důležitý, kde tu kost odebíráme.
1: Stále jsme v jednom zákroku.
2: Jsme pořád v jednom zákroku a v jedné návštěvě.
1: Petr při plném vědomí.
2: Tak, jenom v lokálním znecitlivění. Takže doplnili jsme kost a zavedli jsme implantát. A potom na ten implantát se dává takový dílek. A na ten dílek já si připevním tu uříznutou korunku. Takže během jednoho zákroku, aniž bych potřeboval tu dáseň jakkoliv v tom místě řezat, si ten zub vrátíme na jeho původní ideální místo a použijeme ještě tu vlastní korunku.
1: A pacient odchází se zdravým úplným chrupem?
2: Dalo by se říct, no. Je to zhruba takový hodinu a půl až dvě hodiny zákrok, kdy se uděje tohleto všechno v jedné návštěvě. Vnímám to opravdu jako přelomovou věc. Ono to potom samozřejmě nekončí tím, že se udělá tenhle jeden zákrok, ale ještě se musí ta korunka vyměnit za laboratorní korunku, takže se to hojí nějaké měsíce a potom případně se ještě upravuje takzvaná růžová estetika, protože tam chceme třeba vylepšit ještě trošku dáseň, což jsem zrovna u pana Petra dělal, takže jsme ještě udělali vylepšení dásně a potom jsme teprve přistoupili k výrobě té definitivní korunky, která se vyrábí v laboratoři a nějaký šikovný laborant, který vyrobí tu korunku tak, aby esteticky zapadla do toho úsměvu.
1: Jak dlouho celý tento proces uzdravení a vlastně i návratu k estetice trval, pane doktore?
2: No, myslím si, že s tou jedničkou jsme si hráli s tím vším hojením určitě třeba 3/4 roku.
1: A jak se dneska rád smějete, že jo, pane Petře?
3: Jo, určitě. V ten moment vlastně, když jsem navštěvoval pana doktora poprvé, já jsem měl opravdu problém, že jsem se nemohl smát, já jsem si musel zakrývat pusu. Vypadalo to opravdu hrozně. V současné době lidi ani nepoznají, který ten implantát nebo ten zub je umělý, takže fantastický.
1: Taky jste to na mě zkusil. Kdybyste teďka mohl panu doktorovi Šmídovi poděkovat, co byste mu řekl?
3: Já bych mu poděkoval, že de facto mi zachránil zuby. Já jsem tam přišel pravděpodobně za minutu 12. A díky jeho práci a vlastně toho, jak mě ved, tak si myslím, že v současné době mám zuby de facto v pořádku. Jinak já už jsem mohl být bez zubu. A ta estetická část, jsme se o tom bavili tady, ono to není vůbec poznat, on má opravdu zlatý ruce a říká to o něm spoustu pacientů, aniž by on o tom věděl. Takže moc krát vám děkuju.
2: Já děkuju za důvěru, ale ještě bych chtěl jenom říct k tomu, že ta výroba takovýhleho jednoho zubu je extrémně složitá, že když se dělá třeba celý přední úsek nebo všechny zuby najednou, tak ta estetika se trefuje snadno, ale tady ten můj laborant, který se jmenuje Dan Černý, opravdu jako musel odvíct kus práce, protože on potřeboval udělat korunku v podstatě podle toho vlastního zubu, což je vždycky to nejnáročnější.
1: Zavání to uměním. Myslím si, že ta synergie mezi vámi, zubním lékařem, chirurgem a laborantem je velice důležitá a vy jste našel skvělého kolegu. A já vlastně teď vidím jeho práci a můžu jenom tleskat.
2: Děkuju.
1: Já vám děkuju za návštěvu u nás ve studiu. Pane Petře, nestrácejte úsměv, moc vám sluší.
3: Děkuju.
1: A pane doktore, vám samé spokojené pacienty.
2: Já moc děkuju za pozvání.
1: Naschledanou.
3: Naschledanou.
2: Naschledanou.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

0: o židovském životě.
1: Příjemný nedělní večer a šalom aleichem. Francouzský institut chystá lancmanovské dny. Začne svátek stánků Sukot. A co je to parochet? Při poslechu magazínu o židovském životě vás vítá Noemi Fingerlandová. O holokaustu se dlouhá léta příliš nemluvilo. Jeden z milníků, které ticho prolomili, bylo 9-hodinové dokudrama Shoah od francouzského režiséra, spisovatele a scénaristy Claude Lanzmanna z roku 1985. Přehlídku jeho dalších filmů chystá od 22. do 30. září nakladatelství Prostor, Francouzský institut a Židovské muzeum v Praze. Co všechno lanzmanovské dny nabídnou, prozradí rusista, překladatel z ruštiny a francouzštiny Jan Machonin. Dobrý večer, co všechno lanzmanovské dny nabídnou?
2: Lanzmanovské dny nabídnou 6 filmů Claude Lanzmanna, tedy téměř všechny, kromě jeho slavného filmu Shoah. Ten už byl v Československu a v České republice promítnut několikrát. A ty dalšího filmy téměř nikdo nezná. 3 z nich se týkají válečného období u nás, především v Terezíně. Poslední z nespravedlivých je film o posledním a jediném přeživším židovském starším z Terezína, Benjaminu Murmelsteinovi. To je taková kontroverzní, ale přitom velmi charismatická osobnost. Ten film je především o tom, zda a nakolik je možné spolupracovat se zlem pro dobro věci. Ale je o tom, že Murmelstein i mnozí další vězni terezínského geta přežili v podstatě díky jeho brilantní inteligenci. Pak tam bude další film zasazený tady do českého prostředí a to je Člověk, který šel okolo. Je to o švýcarském představiteli Mezinárodního červeného kříže Morisi Rosilovi. Ten navštívil Terezín v roce 1944, kdy z něj nacisté udělali to Potěmkinovo geto, nebo jak to říct, a podal o něm zprávu pochvalnou. A Lanzmann z něj doluje nějaké přiznání, takže to hodně o tom, jak těžké je přiznat si staré chyby. No a pak tam bude film 4 sestry, jehož hrdinkou, jednou ze 4 hrdinek, která vypráví své přežití ve vyhlazovacích táborech, je česká židovka Ruth Eliášová. Ale cílem toho festivalu je také představit Lanzmanna jako angažovaného intelektuála 20. století, který se celý život snažil žít svobodně a v souladu se svým svědomím čelit všem jeho výzvám, které mu přinášel čas.
1: Vy jste říkal, že 3 z těch filmů jsou spojené s českým prostředím. Měl Lanzmann nějakou speciální vazbu na Česko?
2: Pokud vím, měl Československo tedy spíše velmi rád. Rád jsem přijížděl. Ostatně celá řada hrdinů jeho nejslavnějšího filmu Shoah jsou buď Češi nebo Slováci. A opakovaně i v těch svých memoárech připomíná, jak důležitá byla svědectví českých a slovenských přeživších.
1: Proč jste se rozhodli uspořádat lanzmanovské dny právě nyní?
2: Na začátku byla kniha Lanzmannova memoárová próza Patagonský zajíc, kterou jsem se rozhodl přeložit krátce před vypuknutím války na Ukrajině. Možná proto, že mi došlo, že výzvy toho našeho století nejsou o nic méně palčivější než toho 20. A ta Lanzmannova suma zkušeností nám může být nějakým poučením. Kniha vyšla minulý rok v nakladatelství Prostor společně

0: Zíněv Praze natáčel ten film Poslední z nespravedlivých.
1: Říká rusista a překladatel z ruštiny a francouzštiny Jan Machonin. Děkuju moc a hezký večer.
0: Naschledanou.
1: Píseň Má suka ke svátku stánku Sukot naspívali děti z pražské Lodroviště.

0: Vypadá jako citron, ale není to citron. Co je to? Řeč je o žlutém citrusovém plodu, který se nazývá etrog. Ten hraje důležitou roli při slavení svátku stánku. Sukot letos začíná večer 25. září. Proč k jeho oslavě patří právě etrog, přibližuje v následujícím příspěvku Leo Pavlát.
1: Svátek Sukot připomíná Biblí popsané putování Židů pouští a zároveň jej provází vděčnost za plody podzimní sklizně. Na znamení toho se věřící modlí i se čtyřmi rostlinami. V pravé ruce se svazkem z palmové ratolesti, větvičky vrby a snitky myrty, v levé s etrogem. Zatímco první tři rostliny dobře známe, o etrogu, citrusovém plodu podobném citronu, se to většinou říct nedá. Botanicky se nazývá citrus medica, ale jeho název se nejspíš nevztahuje k léčivosti, nýbrž k dávné představě o jeho původu z oblasti Médie na území dnešního Iránu. Během téměř 600 let trvání druhého jeruzalémského chrámu se etrog stal široce rozšířeným židovským symbolem, jehož vyobrazení se zachovala na historických mozaikách a mincích. Když pak Židé po porážce ve válce s Římany roku 70 ztratili státnost, pěstovali etrog v podnebně příhodných místech svého nejistého vyhnanství. Slovo etrog v Bibli ku podivu nenajdeme. Píše se zde o plodu krásného stromu. A o tom, proč má být tímto plodem právě etrog, se zachovaly staré rabínské diskuze. Podle jednoho vysvětlení se hebrejské slovo pro krásu hadar dá také vyložit jako ten, který přebývá, tedy plod, který na stromě dlouho vydrží. A zde již židovská tradice umožňuje i hlubší výklad. Co je opravdu krásné, není jen přitažlivé na pohled, ale obstojí i v čase. Jeden ze starých midrašů, tedy výkladových textů Tóry, pak význam etrogu posunul ještě dál. Podle něho má etrog chuť i vůni a stává se tak obrazem člověka, v němž se spojuje studium Tóry a dobré skutky. Chuť a vůně zde již nejsou jen vlastností plodu, ale nabízejí metaforu, která odkazuje k židovské náboženské tradici. Jako takový je etrog při bohoslužbě i součástí zvláštního požehnání, je zahrnut do modlitebního rituálu. Také proto se etrog v ortodoxním židovském prostředí pečlivě vybírá a najít ten pravý pro svátek Sukot je pro věřící vážná záležitost. Na trhu nejprve vybírají očima, potom jeden etrog z mnoha opatrně vezmou do ruky, obrací jej ze všech stran proti světlu, zasnad není vyschlý nebo prasklý, a především věnují pozornost výstupku na květovém konci etrogu a stopce, která spojuje plod se stromem. Právě zde staré rabínské prameny jemně rozlišují, co je ještě drobná vada a co již narušuje celistvost etrogu, což by ho učinilo nezpůsobilým k rituálnímu užití. V tradičním židovském světě prostě etrog není obyčejným ovocem. Jeho pravým místem není jídelní stůl, ale synagoga při oslavě svátků stanu Sukot.
0: K svátku stánku Sukot se váže i píseň Hosté do suky, kterou opět zpívají děti z pražské židovské školy.
2: Svátek Sukot oslavíme, naše suka je velká dost, každého tu přivítá.

0: A jestli pak víte, co je to parochet? Toto hebrejské slovo označuje tradiční oponu, která v synagoze chrání svitky Tóry. Nezaměnitelným rukopisem je uchopila výtvarnice Iva Vodrášková. Do konce září svých 10 pestrobarevných látkových děl vystavuje v brněnské vile Šťastny. Tamní vernisáž výstavy poselství parochetu navštívila během festivalu Štetlfest také Martina Pouchlá.
1: Vystavený výtvarný projekt Ivy Vodráškové vznikl před mnoha lety v souvislosti s její osobní a rodinnou historií.
2: Její babička zemřela v Osvětimi a spousta příbuzných a ona se rozhodla uctít nejen svý předky, ale samozřejmě i tu samotnou židovskou kulturu.
1: Vysvětluje autor čin partner Miroslav Vodráška. Cyklus 10 textilních artefaktů vznikl pro synagogy v Čechách a na Moravě, které byly během nacistického a komunistického režimu zdevastovány nebo zcela zničeny. Hotová díla umístila umělkyně na dané místo a jeho přítomnost zdokumentovala.
2: Ten symbol vyzdvižení je vlastně i symbolem i živé kultury, se obnovuje tím z určitá paměť a určitá energie místa.
1: Autorka pracuje s nalezenými a použitými látkami, zdůrazňuje její manžel.
2: Ona pracuje takovým ekologickým způsobem, to znamená vybírá látky, které už jsou třeba poškozené, nebo jsou to jenom kusy látek, nebo starého oblečení. Rozstříhá to a opravdu takovým jako trošku chaotickým způsobem je uspořádává na nějakou základní látku jako podklad a vytváří různé asociace a vztahy, kdy pracuje samozřejmě i s židovskými symboly, jako je třeba sedmiramenný svícen, sloupový Šalamounova chrámu a tak dále.
1: Vrstvení látek připomíná mapy paměti, rozptýlené příběhy i křehké vazby mezi minulostí a současností. Nahodilost sousedství jednotlivých fragmentů není pro ní jen výtvarným principem, ale i metaforou diaspory, přerušené kontinuity a hledání nových forem spojení.
2: Je to určitá taková hra různých vztahů a vytváří to opravdu velice intuitivně a základním pocitem je vždycky to určení, že ty vztahy jsou tak, jak mají být, i když to je uspořádáno právě mezi, dalo by se říct, mezi řádem a chaosem.
1: Výstavu si se zájmem prohlédly i děti brněnského rabína Štěpána Menaše Klimenta, které Iva Vodrášková už řadu let provází výtvarnou výchovou.
3: Moc se mi líbí, když se jako zapojuje nějaký tradiční faktory z židovského života takhle do umělecké tvorby.
4: No, my jsme jednou dělali něco podobného, že jsme si jako na papír načrtli obličej a my jsme ten obličej polepili látkama a ten papírový obličej jsme nalepili na látku a právě jsme to potom pověsili na tyč, tak to jsme jenom dělali takhle něco podobného.
3: Jo, to jsem si vzpomněl, že Iva nám vlastně dala za zadání udělat něco takového s látkama vlastního u ní na výtvarce.
1: Samotná autorka se vernisáže ze zdravotních důvodů zúčastnit nemohla. Výstava bude ve vile Šťastní k vidění do konce září.
0: Na závěr magazínu Šalom Alechem ještě zprávy z židovského světa. Do Izraele se během uplynulého židovského roku přistěhovalo více než 20 000 židů z téměř stovky zemí. Nejvíce nových přistěhovalců je z Ruska, Francie a Spojených států. Výrazný nárůst zaznamenalo také přistěhovalectví z Británie. Federace židovských obcí Španělska se rozhodla oslovit veřejnost krátkými videi o židovské kultuře, tradicích a náboženských zvyklostech. První dva snímky jsou již dostupné na internetu. Projekt má srozumitelnou formou posílit povědomí o judaismu a blíže představit židovskou komunitu španělské veřejnosti. Od 24. do 27. září se v Mikulově uskuteční Dny židovské kultury. Návštěvníci budou moci navštívit výstavy, divadelní představení, koncerty a diskuse s židovskou tematikou. Chybět nebudou ani ochutnávky židovské kuchyně. Šalom Alechem připravila tvůrčí skupina Dokument a publicistika. Hudbu a zprávy vybral Leo Pavlát. Od mikrofonu se loučí a naslyšenou. Za týden se těší Noemi Fingerlandová.

0: je 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Česku přibývá nakažených lymskou boreliózou, v porovnání s loňskem jich je dvakrát víc. Rajecký potok v Karviné čekají úpravy za víc než 30 milionů a zítra se ochladí, bude do 17 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková, dobrý večer. Případů lymské boreliózy v Česku skokově přibývá. Státní zdravotní ústav od začátku roku do konce srpna eviduje přes 10,5 tisíce nakažených. V porovnání se stejným obdobím loni je to skoro dvakrát víc.
2: Za výrazným nárůstem stojí podle Kateřiny Kibicové ze státního zdravotního ústavu především nový systém včasného varování, do kterého jsou zapojení praktičtí lékaři.
3: Mají ve svých systémech přímo automatické hlášení. Těch praktických lékařů je dnes zapojeno přibližně 50% pro dospělé a 70% pro děti a dorost.
2: V posledních letech se taky prodlužuje sezóna klíšťat, vysvětluje parazitolog Václav Hénik z Biologického centra Akademie věd. Nejaktivnější jsou na jaře a právě teď na podzim.
4: Klíšťata jsou hodně závislá na vlhkosti a teplotě, takže v momentě, kdy ta teplota klesne z těch letních maxim a trošku se zvýší vlhkost, tak ta klíšťata aktivují a znova začínají hledat své hostitele.
2: Před klíšťaty by se lidé měli chránit taky v městských parcích nebo na zahradách. Lucie Špetová, Český rozhlas.
0: Karviná chystá úpravy části Rajeckého potoka. Práce se týkají úseku od ulice Polské po jeho zaústění do Olše. Opatření mají pomoci zvýšit ochranu okolí před povodněmi. Náklady přesahují 30 milionů korun. Město nyní připravuje žádost o státní dotaci, potvrzuje Jana Majerová z radnice.
5: Projekt počítá s úpravou a zpevněním koryta a břehu, vybudováním nových protipovodňových zdí a úpravami v místě zaústění do Olše. Cílem je především zlepšit odtokové poměry, odstranit současné poškození břehu a zvýšit kapacitu řešeného úseku tak, aby zvládl průtok odpovídající takzvané stoleté vodě.
0: Jizersko-Horský Bedřichov povolil stavbu nové rozhledny s vysílačem. Postavit ji chce na Vysokém hřebeni jeden z českých telefonních operátorů. Zastupitelé to na svém posledním jednání povolili. Lidé by na rozhlednu mohli vystupovat příští rok.
6: Podle odborníků by nový vysílač mohl v horské obci zlepšit mobilní signál. Současné vysílače jsou už zastaralé a brzy dožijí. Rozhledna pro veřejnost bude mít trojúhelníkový půdorys a horní vyhlídková plošina bude mít 36 metrů. Celkový vzhled rozhledny má zachovat krajinný ráz díky kombinaci nerezu, mědi a zinku. Z Bedřichova Johana Tománková, Český rozhlas. Sport.
0: Fotbalisté vedoucí Slávie hrají v 9. kole šance ligy z Plzní 2-1.
1: Počasí.
0: Zítra ráno bude polojasno, během dne postupně proměnlivá, převážně velká oblačnost. V severovýchodní polovině území se vyskytnou četné přehánky, jinde se budou vyskytovat jenom ojediněle. Večer bude srážek i oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty vystoupí na 12 až 17 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Dálnice D11 z Hradce do Prahy zůstává u Chlumce na 63. kilometru po nehodě neprůjezdná. Všechna auta z kolony už vypustili, odklon ale trvá na exitu 68 Nové Město. Před ním čekejte dlouhé zdržení, brzdí se na 70. kilometru a ke sjezdu se popojíždí 20 minut. Stejný čas necháte i na následné trase k Chlumci. A dálnice D1 z Brna do Prahy a čerstvá potíž na začátku omezení před Šmejkalkou v levém pruhu. Fronta je zatím kratší. Delší čas ztratí na D1 dál k Praze nesouvislým popojížděním mezi sjezdy na Benešov a okruh. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A teď je tu hitparáda Česká dvanáctka.
7: Česká dvanáctka.
8: Novinky dnes budou mít Roman Procházka a Marie Putnerová, Václav Noid Bárta a skupina Miraj a jednomu z těch, kteří mají novinku, také za chvilku zatelefonujeme. Ale to je až za chvilku. Hned na úvod, to je také za chvilku, zaspívá vítěz první československé Superstar, vítěz této soutěže z roku 2009 a také ten, který dostal ocenění Zlatá česká dvanáctka v roce 2021 za písničku, kterou uslyšíme. No a k tomu samozřejmě ještě musím říci dobrý den. U mikrofonu tady ve studiu je Martin Hrdinka. Mám pro vás logicky nejen tři novinky, ale také žebříček, který jste sestavili vy svými hlasy, a to od 9. až po první místo. A právě k tomu žebříčku mám jedno překvapení, ale to překvapení právě, protože to je překvapení, vám samozřejmě teď neprozradím a nechám si ho ještě chvilku pro sebe. Jsem rád, že hlasujete, jsem rád, že posloucháte, jdeme na to. Hned teď zaspívá vítěz první československé superstar Martin Chodur.

Naše první, tedy česká superstar, je navždy Aneta Langerová, ale Martin Chodúr je první československá superstar a ta se konala v roce 2009. Martin Chodúr zpíval písničku, která dostala ocenění Zlatá česká dvanáctka v roce 2021 a v tom roce dostali toto ocenění například i Ondřej Hejma, Eva Šindelářová, Lucie Vondráčková, Honza Jareš, nebo Raní dvojka také a Patrik Stoupa, no a mnoho dalších. Ale teď se vraťme zpátky k této hitparádě a k roku 2026. Před námi je 112. novinka letošního roku a naspívali Roman Procházka a Marie Putnerová. Právě Roman Procházka, což je člen skupiny Divokej byl, připravil další solovou nahrávku určenou pro filmové využití. Není to poprvé, co napsal nějakou písničku pro film a ta písnička se jmenuje Chtěl bych ti říct a vznikla jako úvodní píseň k filmu Máma a táta jsou boží. Já jsem ten film náhodou viděl na letošním Zlín Film Festivalu, kde byla oficiální premiéra a do distribuce přichází právě teď, to znamená na podzim roku 2026. Tak tu písničku tam určitě uslyšíte, když půjdete do kina.

0: Host České dvanáctky.
1: Hostem hitparády Česká dvanáctka je úřadující český slavík Václav Nojt Bárta. Ahoj Vašku.
2: Ahoj Martě, moc se zdravím, všechny posluchače, dobrý den.
1: Seš na telefonu, protože nemáš čas, tak jak se máš?
2: Prosím tě, mám se skvěle, včera jsme hráli s kapelou Dimitri v Mělníku, takže jsem takovej jako lehce, jsem trošku unavený, ale plný euforie a šťastný.
1: Já vždycky, když se koukám na to, co všechno děláš, tak mi prostě to hlava vůbec nebere, že to všechno stihneš. A do toho ještě děláš novou muziku a ty máš ode dneška, od této chvíle, nebo můžeme říct třeba za 120 vteřin, novinku v hitparádě Česká dvanáctka, která se jmenuje Svítání. Tak jak vznikla ta písnička?
2: Zaprvé jsem strašně moc rád, děkuji za to, že jste mi vzali také do té úžasné hitparády, to mě strašně těší. A za druhý, ta písnička vznikla tak, že s kapelou Back Back Clan, což je moje jako soulová kapela, jsme si řekli, že vlastně budeme dělat veškerý hudební styly, který nás baví a který nás zrovna napadají, že nechceme být uvězněni v nějakém jednom hudebním stylu. A tak jsme si řekli, že tahle ta písnička bude ve stylu country, country rock. A no, tak jsme ji prostě natočili a co zatím se týká posluchačů, tak máme dobré, což jsem strašně moc rád. No a písnička se jmenuje Svítání, text napsala moje žena Eliška, já jsem udělal hudbu, no a písnička je venku.
1: Já z toho mám taky velikou radost a přeju šťastnou cestu, měj se krásně, ahoj.
2: Moc děkuju, všichni vás zdravím, mějte se hezky, ahoj, nashledanou.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Václav Neud Bárta a novinka, která se jmenuje Svítání, celkově 113. novinka letošního roku. A teď něco o malinovém syrupu. Malinový syrup patří mezi základní ingredience limonád, koktejlů, dezertů a zmrzlin. Malinovka, limonáda z malinového syrupu a perlivé vody s ledem je jedním z nejoblíbenějších letních nápojů u nás. A jak připravit takový malinový syrup? Potřebujete kilo zralých malin, vložíme je do hrnce a rozmačkáme vidličkou, smícháme s půl litrem vody a pomalu vaříme, dokud se maliny nerozvaří. Ovocnou směs propasírujeme přes sítko, tím ji zbavíme zrníček, pak vymačkanou šťávu doplníme do 1 litru, přisypeme 1,5 kg cukru a půl žičky kyseliny citronové. Pak zahříváme na mírném ohni, dokud se cukr úplně nerozpustí. Nevaříme. Plníme do sterilizovaných lahviček a skladujeme v chladu, pak už si jenom nalijeme ten syrup a přidáme sodovku. Takový je tedy recept na malinový syrup, ale když to řekneme nespisovně, je to malinový syrup a to je poslední dnešní novinka skupina Miraj.
2: Každá letní láska zmizela jak prázdniny. Naplnila nás tak, že neměli jsme prázdný dny.

0: Česká dvanáctka, rekapitulace.
1: Číslo pro hlasy je stále stejné. 900 1103. Je to 900 1103. A teď jsem si vzpomněl na to, že jsem chtěl říct hned na začátku, ale zapomněl jsem na to, že přišel pátý největší počet hlasů v letošním roce. Takže hlasy posíláte, je po prázdninách, máme víc času a můžeme v klidu poslouchat hitparádu Česká 12 i s tím, že hlasujeme pro písničky, které v hitparádě jsou. Hlasujeme pro jednotlivé písně, hlasujeme SMS-kou a to ve tvaru hit, mezera a číslo písničky, pro kterou chceme hlasovat. Hlasovat můžeme pro 3 novinky a 9 hitů v žebříčku, ale dnes bude jedna výjimka. K tomu se samozřejmě dostaneme. Teď si zrekapitulujeme novinky a ještě také připomenu, že pravidla a podrobnosti jsou na česká12.cz. První novinka, chtěl bych ti říct, filmový hit, Roman Procházka a Marie Putnerová, hit mezera 12. Druhá novinka, dnešní host Václav Noit Bárta a Svítání, tady je SMS-ka hit mezera 11. A novinka číslo 3, skupina Miraj a Malinovej syrup, hit mezera 10. Tolik 3 novinky a teď už aktuální žebříček hitparády Česká 12 od 9. až po první místo. A právě na tom místě 9. je hit, který byl minulý týden na místě 6. Číslovka se tedy obrátila a Ellen s hitem Hey Lala je právě tady.

0: Zatím v roce 2026 vyhrálo v této hitparádě jen 10 hitů. Jetplane, Ruda Sakala, celkem 12 vítězství. Když léta běží, Josef Wolter, 6 vítězství. Loďky, Venuše, 4 vítězství. Když zaspíváš, Kateřina Ševidová a Radek Žalud, 3x vítězství. Pro mámu, Josef Melen a Luděk Minka, 2 vítězství. Příběh, Premiér a Bigo, 1 vítězství. Bez ohledu na tvůj věk, Luboš Muchna a Jiří Bláha. A také 1 vítězství. Děti jsou také lidi, Holky Tong, 2 vítězství a 2 vítězství má zatím také skupina České srdce s písničkou Jak 2 řeky. No a 1 vítězství má i hit, který je teď na místě 8. a jmenuje se Léto pod peřinou. Honza Nedbal zpívá.
1: Léto.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Léto pod Peřinou, Honza Nedbal, autorská dvojice Tomáš Kolařík a Honza Nedbal, to je hit, který je v hitparádě 13 týdnů, má už také jedno vítězství a ocenění Zlatá česká dvanáctka. A písničky, které zvítězí v této hitparádě a nebo mají ocenění Zlatá nebo Platinová nebo i Železná česká dvanáctka, tak můžete také slyšet v nočním proudu, a to každou noc na dvojce od 23. hodiny a 30. minuty až do 2 hodin do rána, a pustím vám tu písničku třeba já, Martin Hrdinka, nebo Miloš Skalka, nebo Zdeněk Vrba, nebo Jitka Benešová, a nebo mnoho dalších. Na 7. místě je jedna z novinek z minulého týdne, a tady musím říct to překvapení. Už dlouho se nestalo, ale skutečně už dlouho se nestalo, aby všechny 3 novinky z toho předcházejícího týdne prošly vaším hlasováním a byly v žebříčku. A dneska to tak je. Takže na 7. místě je novinka Do očí, skupina Cukr.
2: Když mluvím, tak dívám se ti do očí.

Vašo Patejdl a Miro Jurika napsali písničku Do očí a tohle byla skupina Cukr. Minulý týden skupina Cukr načala své působení v hitparádě Česká 12 a dnes je to 7. místo. Teď to řeknu tak trošku zvláštně, ale je to nejhůře postavená novinka z minulého týdne, protože ty dvě, které ještě zbývají, budou jedna o stupínek a jedna o 3 stupínky výše. Ta o stupínek se jmenuje Máme tu víkend, Yellow Sisters a Andrew.

Yellow Sisters a Andrew, novinka z minulého týdne, Máme tu víkend. A teď nás čeká hit, který si poslechneme naposledy v hitparádě Česká 12, protože se s ním loučíme. Je v hitparádě 12 týdnů, podívám se, tady jsem si napsal úspěchy. Jedenkrát místo 9., dvakrát místo 8., jedenkrát místo 7., dvakrát 6. místo, čtyřikrát 5. a dvakrát 4. místo. A právě ta 2/4 místa jsou největšími úspěchy pro písničku Massachusetts skupiny Čtyři tenoři. Čtyři tenoři, který mají velký úspěch v hitparádě Česká 12, protože tady zůstali 12 týdnů. Už pro ně nehlasujeme, já jim tady tleskám a je to pro dnešek 5.

Čtyři tenoři a Massachusetts, jejich podání tohoto legendárního hitu skupiny Bee Gees a vlastně také Václava Neckáře, slavil veliké úspěchy v této hitparádě a dnes jsme se s ním rozloučili, takže už pro něj nehlasujeme. Naopak hlasujeme pro další hity, které v hitparádě jsou. Čekají nás ještě čtyři největší hity týdne. Přesně před týdnem, představte si, když byla premiéra hitparády Česká 12, tak v tu chvíli jsme se potkali s Dašou na jednom pódiu, bylo to v Praze na Proseku. Já jsem uváděl jí, ona měla zpívat s Epoch kvartetem a ještě než šla na pódium, tak v tom zákulisí říkám, víš o tom, že dneska máš písničku v hitparádě? A ona, ježišmarja, jakou? Vyplouvám? Já jsem říkal, jo, vyplouvám, tak to si musím rychle poslechnout. Už to nestihla, ale to nevadí. Každopádně v hitparádě je a dnes na čtvrtém místě, takže je to nejvýše postavená novinka.

0: Předminule čtvrté místo, minulý týden místo páté a dnes je to trojka, tedy bronzová medaile, Duše a Lucie Vondráčková. Hit, který je v hitparádě už 10 týdnů, 5 týdnů. Je to hit, který má dnes stříbrnou medaili a jmenuje se Chci ti říct. Zpívá Petr Kusko.
1: Víš, chci ti říct, jak jsi hezka, ale nevím jak a co Bůh, ten se směje do rytmu tleska, ale já mám strach.

0: srdečku.
1: Česká dvanáctka, rekapitulace.
2: Hlasy posíláme na číslo 900 1103. Je to 900 1103. Hlasujeme pro všechny písničky, pro každou z nich jen jednou, s výjimkou hitu Massachusetts skupiny 4 Tenoři. Novinky, Chtěl bych ti říct, Roman Procházka a Marie Putnerová, hit Mezera 12. Svítání, Václav Noid Bárta, hit Mezera 11. A Malinovej syrup, Miraj, hit Mezera 10. Aktuální žebříček, 9. místo, Hey Lala, Elin, hit Mezera 9, 8. místo Léto pod peřinou, Honza Nedbal, hit Mezera 8, 7. Do očí, skupina Cukr, hit Mezera 7, 6. místo Máme tu víkend, Yellow Sisters a Andrew, hit Mezera 6, 5. místo Massachusetts, 4 Tenoři, to je hit, pro který už nehlasujeme, místo 4. Vyplouvám, Daša, nejvýše postavená novinka z minulého týdne, hit Mezera 4, 3. Duše, Lucie Vondráčková,

Hit Mezera 3, druhé místo Chci ti říct, Petr Kusko, Hit Mezera 2 a vítězný hit dostává zlatou medaili a bude mít SMSku Hit Mezera 1. Písničky, které už v parádě nejsou, po 8 týdnech chybí Svatá Kordula, Aneta Langerová a Orchestra Folklorika, po 14 dnech Doba je divná, Richard Tesařík, Ondřej Soukup a Marián Zima a po 15 týdnech jsme se rozloučili s písničkou Děti jsou taky lidi skupiny Holky Tonk, která dostala zlatou českou dvanáctku. A po třetí za sebou vítězí hit Jak dvě řeky skupiny České srdce, který je v parádě 7 týdnů. Od mikrofonu se loučí Martin Hrdinka a hlasujte, jinak nemůžete změnit žebříček.

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání.

0: Je 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
2: Vláda zítra projedná opatření proti vysokým cenám nafty a benzínu. Vedení Jeseníku investovalo na městském koupališti do nové technologie na úpravu vody. Zítra bude oblačno, teploty se dostanou maximálně na 17 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková, dobrý večer. Ministři zítra projednají opatření proti vysokým cenám pohonných hmot. Zdaně, která přijmou, zatím není jasné. Cena nafty podle údajů společnosti CCS už atakuje v průměru 50 korun za litr. Benzín stojí o zhruba 5 korun méně.
3: Konkrétní kroky chce vláda oznámit zítra. Už na jaře ministerstvo financí například určovalo denně stropy koncových cen. Teď je ale podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka z hnutí ANO situace odlišná.
4: Máme připravený scénář, který jasně vysvětlí. A myslím si, že to bude správná reakce s ohledem na okolní země.
3: Podle Mariana Jurečky z KDU-ČSL má vláda omezené možnosti.
5: Já si myslím, že by se měly dělat kombinace nástrojů stropování, případně úprava spotřební daně, tak aby se ceny dokázaly držet pod 50 korunami.
3: Německá vláda se už shodla na snížení daní z pohonných hmot nebo zavedení cenových stropů. O regulaci cen rozhodlo třeba Chorvatsko nebo Maďarsko. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
2: Novou technologii na úpravu vody dostalo městské koupaliště v Jeseníku. Investice za víc než milion korun má mimo jiné přispět ke spolehlivějšímu provozu rekreačního areálu. Pokračuje mluvčí radnice Markéta Kaniová.
6: V rámci prací byla původní filtrační náplň strojově odstraněna a nahrazena více než 28 tunami nového filtračního písku ve dvou frakcích. Současně tam bylo instalováno nové profesionální dávkovací zařízení chlorového granulátu, včetně napojení na potřebné rozvody, elektrického zapojení, zprovoznění a zaškolení obsluhy.
2: V Ústeckém kraji přibudou mobilní výdejny potravin. Jídlo a drogerie se tak dostávají s nás potřebným. Nové zastávky vzniknou například v Krupce nebo Trmicích, říká ředitelka Potravinové banky Ústeckého kraje Andrea Marksová.
7: Pokračujeme po 3 letech projektem Výdejny 2, takže to je projekt na další 3 roky. Máme v současné chvíli 25 výdejních míst a hodláme ta výdejní místa dále rozšiřovat během těch 3 let.
1: Sport.
2: Fotbalisté Slávie v 9. kole šance ligy zvítězili nad Plzní 2-1 a dál zůstávají bez porážky. V nastavení rozhodl z opakované penalty Tomáš Chorý. Slávia má v tabulce 3bodový náskok na 2. Liberec. V dalších zápasech 9. kola Hradec Králové prohrál s Teplicemi 0-2, Jablonec remizoval s posledním Zlínem 1-1 a Olomouc podlehla pražské Spartě 0-3.
1: Počasí.
2: Ráno bude polojasno, během dne postupně proměnlivá, převážně velká oblačnost. V severovýchodní polovině území se vyskytnou četné přehánky, jinde se budou vyskytovat jenom ojediněle. Večer bude srážek i oblačnosti částečně ubývat a nejvyšší teploty zítra budou 12 až 17 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Dálnice D11 z Hradce Králové do Prahy je zavřená u Chlumce nad Cidlinou po nehodě 2 aut. Poslední možný sjezd je na 68. kilometru. Před ním je ale kolona na 30 minut. Sjet můžete dřív na 76. kilometru na Dobřenice. Ani tak se nevyhnete ucpanému Chlumci. Pozor, nájezd za Chlumcem na 62. kilometru je uzavřený. A na dálnici D1 z Brna do Prahy stále brzdí provoz nehoda za odbočkou na Velké Popovice. Na 14. kilometru 2 auta v levém pruhu, zpomaluje se už na 19. kilometru a je to taky na 30 minut. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: A teď už je tu pochoutkový rok.
1: Pochoutkový rok.
8: Hezký den vám všem přeje Patrik Rozehnal. Dál budeme slavit 10. narozeniny našeho pořadu a taky pro vás máme řadu překvapení ještě do konce roku. Jedno z nich jsme si pro vás připravili s cukrářem Josefem Maršálkem. Po letech práce, přátelství a společného vysílání jsme dali hlavy dohromady, ruce na vál a mysleli hlavně na vás, co by vám udělalo radost a pomohlo. A výsledek bude brzy na světě. Mluvit o něm budeme už dnes. Kromě toho nás čeká přípitek, veselé povídání s Naďou Konvalinkovou z Velkých oslav v Kostelci nad Orlicí a taky pečení dalšího sladkého receptu, který zařadí Ivan Vodochodský mezi těch 630, které už brzy budou bojovat o titul desetiletí. Tak se bavte, ochutnávejte a slavte s námi.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Máme sraz s Ivanem Vodochodským. Já jsem teď v předsíni a nakukuju. Je tu někde Ivan? Ahoj, Ivane, ahoj.
1: Nazdar, tě jsem prsk, člověče.
0: Pochoutkový rok? Děláš rád jídlo jenom podle toho, co tě inspiruje z hlavy už ze zkušeností, anebo někdy i z psaného receptu, že by si třeba i o něj řekl?
1: No vůbec správně, jako častěji dělám to, co je v hlavě a vlastně improvizace, ale některé recepty, u kterých si nejsem jistý, nebo který někde zkouknu a chutnají mi, tak se najdu. Buď mi je kuchař dá, nebo se je najdu prostě někde na internetu a pak tu variantu udělám. Jo? To je případ spousty věcí, které jsem se jako učil poslední době, třeba fideu španělskou, což je obdoba paely.
0: Akorát z těstovin.
1: Akorát z těstovin a na tu jsem teďko velký machr na fideu.
0: Fakt, já miluju.
1: Počkej, to je úplně, tak to musíme. No kdybychom nevařili tady ty sladké blbosti, tak jsme mohli udělat fideu, že jo? Na fideu jsem teďko velký machr a umím už i to, že důležitý u té fidevy i u paely, kromě toho, že tam máš kvalitní suroviny, je to dobře udělané, tak u fideu je důležitý, že se ti zježejí ty nudle vlastně.
0: A děláš jako to, že dáváš noviny navrch, třeba to dělají právě ve Španělsku?
1: Ne, noviny nedávám, přikrývám to samozřejmě pokličkou nějakou nebo tak na chvilku, ale hlavně je, aby tam byl sokarrat. A sokarrat je ta připečená vrstva, která je na spodku, která musí být ale hnědá, nesmí být černá. A to je umění se to vlastně naučit, kod na té velký třeba pánvy, pájelový, tak na tom to vychytat, aby to bylo dobrý, aby se to nespálil, ale zároveň, aby ten sokarrat se udělal.
0: To už se zbíhají sliny úplně.
1: Mně se zbíhají sliny, protože se snažím odreagovat od toho sladkého, myslet na to masový, který mám ráda.
0: Budeme dělat dezert, vážení, ano, na tohle všechno zapomeňte. Marie Kráčmarová vyhrála v tom vůbec posledním pochoutkovém roce 2025. Ocitla se na třetím místě díky porotě s dvoubarevnými tvarohovými řezy. Dělali jsme to v Klenici, což je kousek tady od vás.
1: Jo, kde je Klenice? No, fakt jo.
0: Klenice je směrem od Hradce, když se jde na Jičín.
1: Aha, jo, jasně. No tak paní Marie, tak vás pozdravu, pěkně vám děkuju za dnešní recept a já se pokusím o co nejmín zkazit a zkusím, aby se mi povedl, protože jsem to, říkám to u všech těch sladkých věcí, v životě jsem to nedělal. A čím mi 63 let, tak jsem v životě nedělal, že bych pekl nějaký perníky, buchty, prostě nikdy. Ano, jsem kuchař, ale nejsem cukrář ani pekař, jo.
0: A víš, že se říká, že chceš-li si udržet mozkovou stabilitu, prožívat život ještě dlouho jako vnímání času, tak je dobré se učit nové věci v tomhle věku?
1: Tak to já samozřejmě vím, to bych to dokončil, kdybychom to neskočili, jako, že jo. Takže já jsem rád, že si můžu rozšiřovat obzory, že si můžu odzkoušet věci, které jsem nikdy neodzkoušel. To jsem ostatně dělal celý život, proto jsem vystřídal taky 20 povolání. Prostě vždycky jsem si něco zkusil, myslím si, že tudy vlak jede nebo tudy nejede, že jo? Je to. Myslím si, že po dnešku a po dalších pokusech, kdy dělám to sladké, budu mít takzvaně odfajfkováno, splněno, že jsem si to odzkoušel a že vím, že to nebude moje kolej. Ale uvidíme.
0: Já myslím, že si otevřeš cukrárnu.
1: No, tak to si vlastně když si dneska otvírá kde kdo, že jo? Kde jaký je hejhula, tak co bych nemohl já, že jo? Ale co pak jsem blázen, otevřít si podniky koule u nohy, že jo? A já chci ještě přece cestovat, jezdit a tak.
0: Za malou chvíli se do toho pustíme a zjistíme, jaké vylepšení případně Ivan zvolil v případě dvoubarevných tvarhových řezů. Poslouchejte dál náš pochoutkový rok.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Ivanem Vodochodským.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Začíná teď naplno naše pečení. Dvoubarevných tvarových řezů v pochoutkovém roce, v tom narozeninovém, kde se schází naši přátelé a odborníci z řad přátel pochoutkového roku. Je tu s námi Josef Maršálek, Vojta Vrtiška, Roman Paulus, Naďa Konvalinková, Jaroslav Sapík. Dnes Ivan Vorochodský bude péct sladké. Marie Kráčmarová s ním vyhrála třetí místo v roce 2025, tak držme jí palce, ať to zaujme posluchače i tvé verzi. Je tam nějaké vylepšení?
2: No, vylepšení vůbec bude, že to zvládnu dokonce dodělat. Jako, to si myslím, že bude to nejpodstatnější vylepšení toho receptu. Ale uvidíme, třeba nás. Mně to vždycky napadá v průběhu, takže uvidíme. Mám tady spousta ingrediencí, anebo zachováme to, jak to vymyslela paní Marie, protože na fotkách a na videu to vypadalo moc hezky, ten recept.
1: Na těsto, co potřebujeme?
2: 750 g hladké mouky, 300 g povoleného másla, 3 žloutky, 300 g cukru, kypřící prášek do pečiva, 80 ml mléka, citronovou kůru z půlky citronu, čerstvou nebo sušenou, lžíci zakysané smetany, 2 vrchovaté lžíce kakaa a pak na pomazání těsta pikantní marmeládu. Na grém použijeme měkký tvaroh, tvarohu tak asi 750 g, prostě kolik budeme mít mouky, tolik tvarohu by mělo být, jo? Žloutek, 3 lžíce cukru, 1 vanilkový cukr, šťávu z půlky citronu a 3 lžíce rozinek namočených v rumu. A na polevu potom buď koupíme polevu připravenou, anebo si uděláme polevu z čokolády, lžíce másla, stuženou tuku a lžičky rumu necháme rozpustit a potom poleme. Ale to bude až po několika hodinách, když nám ty řezy, pokud se povedou, vychladnou.
1: Tak by se nepovedly.
2: No tak povedou se, protože jsi tady ty, že? A my jsme dohodli, že ty jsi známý pekař a cukrář, takže všechny věci, kde já budu v Ouskejch, přebíráš ty okamžitě.
0: Pochoutkový rok.
2: Tak mouka v robotu, přidáme kypřící prášek. Přidáme cukr, tak, 3 žloutky, mléko a kůru s citronou, tak asi tak lžičku, aby jsme to ovonili. Tak lžičku zakysané smetany, zakysané smetany a máslo z tuhle. Tak já bych to nejdřív možná promíchal teď, než tam dáme to máslo. Je to podobný postup jako při přípravě křehkého těsta, to znamená ty suché ingredience. Nejprve rozmícháme, udělá se nám taková drobenka skoro a teď tam budeme přidávat máslo.
1: A s tím zase nesmíme pracovat příliš dlouho, zapracováváme do toho těsta, aby se nespařilo.
2: Fakt? To nevím ani.
1: Nesmí se příliš chtít docílit, aby to těsto bylo úplně hladoučké a přepracovat ho moc, protože no, pak by se zase zcvrkávalo při pečení. Takže klidně, když se na krajích trhá nebo zůstává trošku jako dojem drobenkového, už je hotové nechat klidně odpočinout chvíli a pak ho zpracovat.
2: No vidíš, tak to je rada, za kterou ti děkuju, ale kterou už v životě nepoužiju, protože pec nebudu.
1: Tuto informaci si schováme a připomeneme za pár let Ivanu Vorochodskému v našem pořadu. Teď to těsto.
2: Takhle, vyndám si půlku, z toho udělám kouli a z druhé půlky to tam nechám, tam přisypu kakao.
1: Ano. Ty máš černé kakao. Bude to takový tmavý černošský dezert.
2: Já bych řekl afroamerický dezert, že to bude v tom případě. A
1: havířský.
2: Nevím, jaký je rozdíl tam mezi černým kakavem a normálním kakavem.
1: Barvě.
2: Fakt, jo.
1: To bude černý.
2: Dobře. Je černý jak bota to kakao.
1: Jako uhlí z Ostravy.
2: Bo jsme vyfarali a dezert se bude jmenovat Uhelný Stardust. Kdybych já byl cukrářem a měl jeho sílu, udělal bych si těsto a pak do světa díru. No, takže teďko.
1: Vyvalovat. Tak Ivan už válí těsto, to tmavé, které přijde na spod, naprosto černé, mezi dvěma pečícími papíry, aby to šlo s nás, a pak to přeneseme tedy do plechu. Ivane, ty jsi šel šikovný.
2: Tak já mám tu vlastnost, jako když zase něco dělám, tak to chci dělat pořádně, jo, i když mi to nejde. Jo. Samozřejmě neplatí to u všeho, třeba například instalatérské práce nebo betonování, já něco všechno za něčeho přibíjí, to vůbec, jako to všechno zničím.
1: Kam vyhazuješ zbytečně udělaný beton?
2: Na kamarády.
1: Tak, teď to přeneseme do plechu.
2: A já to nechám na tom papíře. Jenom takhle zatlačíme do krajů. Ježiš, Patriku, já jsem tak šikovnej.
1: Paní Maruško, podívejte se. Šlo mu to nádherně.
2: Tam přijde marmeláda. Já jsem tady z lednice vytahal několik tajemných, rostodivných marmelád. Dáme ji do všech světových stran.
1: Teď si připravíme krém.
2: Tak dáme tam žloutky.
1: K tomu tvarohu.
2: Dáme tam cukr. Jeden vanilkový cukr. Podotýkám vanilkový, ne vanilínový. Šťáva, šup. Z půlky citrínu. No a dáme to tak promíchnout.
1: Metlou balonovou. Ty si navíc do toho tvarohového krému přidal ještě i zakysanou smetanu nebo crème fraîche.
2: Ano.
1: To získá jakou ještě navíc kyselinku a chuť.
2: Jo, tak takovou tučnost ještě větší, než to má, že jo? No, tak 100 gramů třeba cca. Tak teď dáme na tu vrstvu, na ten hnědý základ, kde jsme dali vydatnou vrstvu marmelády, tak teď tam dáme vrstvu tvarohového krému.
1: Teď do toho ještě poházíme rozinky máčené v rumu.
2: Ta, ty jsou nasáklý, ale člověče, to je nádhera. Jožušmarja. Že se budeme motat ještě na jipce. Ale my si musíme udělat tu druhou vrstvu těsta, kterým to potom přikrajeme, že jo?
1: Tak Ivan válí těsto.
2: Teď tam zkusíme přenést inteligentně tu vrstvu.
1: Krásně.
2: No a šoupneme to do trouby na 180 stupňů Celsia, vyhřáté na 45 minut. Pak to zkontrolujeme, uvidíme.
1: A mezi tím si připravíme asi čokoládovou polevu. Nebo s ní počkáme, až to vychladne?
2: No právě, až to vychladne.
1: No a odteď každé nedělní ráno u Vodochodských nějaký dobrý koláček domácí na plechu.
2: Budu stávat ve 3, prostě proč ne, že jo? Stejně už trpím stařeckou nespavostí. Já už chutnám, já jsem neodolal a výsledek naší práce společné, Patriku, jsem musel posoudit i jaksi chuťově. Hnědá plocha, bílá plocha, žlutá plocha, hnědá plocha.
1: No ty máš skoro černou, ty máš černé kakao.
2: Jo, černý kakao. Jak se to myslím povedlo, no, až se to trošku ještě nasákne. Má se to nasáknout tohle?
1: Jo, ono se to rozleží, takový druhý, třetí
2: fakt,
1: den.
2: Mm-hmm. Takže druhý, třetí den. Nicméně jsem rád, že jste mě opět posunuli v mém vedchém životě o kousek dál, že jsem byl donucen a rád donucen se naučit trošku té cukrařiny. Na to člověče, že by je třeba 60 dobrý, ne? Jakože, to ale neznamená, že od teďka budu pít se, jako jo. Leda by Dáša chtěla.
1: Každopádně může to udělat. Najde recept na stránce pochoutkovirok.cz, najde tam i ten původní od Marie Kráčmarové, se kterým byla na třetím místě roku 2025.
2: A najde tam i ten můj, který se vlastně moc neliší. My jsme nedělali moc změn, protože jsem si nedovolil v případě tomto jaksi fantazírovat, ale myslím, že původní recept je fakt jako dobrý, dokonalý. No takže přátelé, dobrou chuť.
1: Mějte se moc pěkně a nezapomeňte nás sledovat samozřejmě dál. Příště nás čeká ještě další recept roku 2025 a střídají se, vy to dobře víte, kolegové. Příště bude právě Naďa Konvalinková.
2: No.
1: A to se bude smát.
2: Co bude dělat?
1: Ivan, chodské koláče.
2: Je to jí přeju, teda nepřeju. Naděnko, to dělitu, to je takový práce strašný, ale Naďa to udělá určitě skvěle. A ty budeš muset pomáhat, že?
1: Protože, jo.
2: No, já to já vidím. No, takže Naděnko, držím ti palce.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Ivanem Vodochodským.

0: Potkáváme se s Josefem Maršálkem, to proto, že bychom vám rádi ještě v tomto čase a dostatečně dopředu, předtím, než se tradičně potkáváme, v tom adventním čase dali o něčem vědět. Pepo, co to je?
1: Tak kromě toho, že jsme si pro vás i na tento rok připravili další 4 recepty, tak jsme se rozhodli všechny recepty za posledních 5 let plus ten letošní dát dohromady do knižní publikace společně s 26 Patrikovými recepty a vznikla moc hezká kniha.
0: Plná cukroví, vánočních dezertů, velkých věcí, malých, ale vždycky zvládnutelných doma.
1: Přesně tak, z nejvíc základních ingrediencí, které najdete v každém obchodě, nepotřebujete k tomu nic kromě válečku, nějakého kulatého třeba vykrajovátka, šikovných rukou a nějakého dobrého pomocníka, který bude tu a tam podsypávat a potom třeba odklízet nádobí.
0: A od této chvíle si tuhle kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala můžete v předprodeji exkluzivně pořídit i přes stránky pochoutkovýrok.cz. Proč by si měli pořídit už teď, posluchači, ti, co pečou?
1: Já si myslím, že nejhorší, co se vám může stát, že dostanete vánoční kuchařku pod vánoční stromeček. To už je prakticky po akci, přátelé, pojďme si říct, jak to doopravdy je. Takže vánoční kuchařku potřebujete právě teď, abyste z ní mohli péct, abyste mohli tvořit, abyste si dopřáli všechny ty recepty na klasiky, které dobře znáte, které jste si s námi za posledních několik let upekli. A myslím si, že tam najdete nejeden ze svých budoucích nejvíc oblíbených receptů.
0: Mimochodem v té kuchařce je dohromady 50 skvělých receptů na nejrůznější druhy cukroví, vánočky, dorty, záviny, štoly, chlebíčky a všechno sladké, co tak milujete. Ty to zakládáš všechno a my jsme si to ověřili za ta léta, že děláš recepty tak, abys nedokázal, že umíš tu vysokou cukrařinu, ale aby to zvládl i ten obyčejný člověk doma, co třeba s pečením začíná. Takže všechny ty recepty jsou takto udělatelné?
1: Všechny recepty jsou takto udělatelné, poněvadž já jsem se před mnoha a mnoha a mnoha lety rozhodl, že nebudu tvořit pro profesionální cukráře. Na to jsou jiné, například školy odborné nebo jiné akademie, že se budu orientovat na lidi, kteří chtějí anebo pečou doma, anebo třeba začínají a najednou jim chybí souvislosti. Takže mají takový ten pocit, že jednou se mi to povedlo a po druhé ne. A velmi často, když neznají souvislosti, tak mají potom tendenci to svalovat na mouku, anebo na nekvalitní máslo, anebo že cukr už není, co to bývalo. Ale moje milá drobotina, tak takhle to právě vůbec není. Takže je to prostě jenom o těch postupech, o tom je dobře vysvětlit a ty suroviny, které používáme, tak je použít tak, jak se správně použít mají. Ale není to o tom, že by se tam udály během toho tvoření nějaké čáry máry a jednou to vyšlo a jednou ne.
0: Ty tam i vysvětluješ to, proč se může něco stát, zkazit, něco nevíde, jak to třeba napravit ještě pokud to lze v přípravě, anebo kdy začít raději znovu, nebo proč vám vyšly takovéhle tvary. Prostě prozrazuješ to zákulisí, to, jak to funguje.
1: Protože mě nezáleží na tom, jak já umím dobře upéct nebo neumím, ale to, jak se to podaří doma lidem, kteří pečou podle mých receptů z různých zdrojů a třeba z tohohle nového, z této nové kuchařky, tak pro mě je strašně důležité, aby se jim to podařilo. Pro mě je to alfa omega toho mého snažení, protože kdybych věděl, že ne, že jim to jedno vyjde a po druhé ne, tak tu práci nemůžu dělat.
0: Co tobě by udělalo radost po tom, co přijde knížka do rukou lidem, do knihkupectví, do regálu?
1: Tak já samozřejmě doufám a věřím v to, že ta kniha si najde takové pevné místo v jejich knihovničce. Určitě jsou tam kousky, které nemusí péct jenom jednou za rok, ať už je to kynutá bábovka, anebo třeba závin, ale u nás je vánočka v průměru jednou za 14 dní, za 3 týdny. Vánočka pro nás už dávno a nemyslím si, že my jsme výjimeční. Nemyslím si, že vánočka je v České republice něco, co lidi si dopřávají už jenom o Vánocích, tak je to výrobek, který zdomácně, ale takových kousků je tam spoustu. Jsou tam různé řezy, které nemusí být taky jenom na Vánoce, ale dají se použít k různým jiným slavnostním okamžikům, anebo jenom k takovému malému mosání v televizi, když třeba dávají nějaký váš oblíbený pořád o pečení.
0: Je to pravda, protože svým způsobem vánočky tam jsou zhruba 4, budu-li do toho počítat i tvoji tvarhovou štolu, která se jí blíží. Tak já jsem se snažil taky doplnit ty recepty, zase tu skladbu těch tvých osvědčených, aby tam bylo zase buď to, co mám rád já, třeba v mé verzi, ale zase něco dalšího a nového. Takže dohromady 50 krásných receptů s fotografiemi, s přesným postupem, v naprosto nové unikátní podobě té kuchařky, taková exkluzivní verze, opravdu hezký dárek všem, teď je ten nejvyšší čas asi objednávat přes stránky pochoutkovirok.cz.
1: No protože, přátelé, ještě se může stát něco mnohem horšího, než ji dostat na Vánoce, a to, že ji třeba nedostanete vůbec, protože ji vyprodají knihkupci a nestihneme ji doskladnit. Takže rozhodně s nákupem neotálejte, to je jasný.
0: Doporučuji. Těšíš ty se, až ji budeš mít v ruce, až ji si prohlídneš? Jaký máš vztah ke knížkám?
1: No, ke knížkám mám samozřejmě kladný vztah a vždycky jsem měl. Já jsem v té éře, kdy jsem chodil na gymnázium před 25 lety, tak jsem měl periodu, kdy jsem jich přečetl třeba 25 za měsíc knih. Takže ke knihám mám vřelý vztah a potom, když už se jedná o moje nebo společné knihy jako spoluautor, například s tebou, Patriku, tak to je jako, když se vám narodí mimino do rodiny, to je prostě nový člen domácnosti najednou a já mám vždycky takový ten posvátný vztah, takže já si tak jako vezmu do těch rukou a teď třeba několik týdnů ani nelistuju. Já jsem takový jako nadšený, teď tam to mimino a potom až jsem v nějakém jako dobrém rozmaru, tak moc rád tou knihou prolistuju si.
0: Taky přejme, ať ti potká štěstí v domácnostech, ať lidem dělá radost, ať si tam najdou inspiraci pro sebe a obohatí tím ty recepty, které dělají doma už léta, tak jako třeba ty nebo já.
1: Tou knihou potěší svý blízké, kteří pečou nebo kteří by mohli péct, a rozhodně, ať nám ji pořádně umastí. Ať nám ji umastí od másla, od čokolády, ať je prosypaná oříškama, ať je lepí cukrem, protože kuchařka má být používaná a má být vonavá. Vánoční pečení s Josefem Maršálkem a Patrikem Rozehnalem doporučuje Josef Maršálek.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Reklamu.

0: V rámci oslav 10. narozenin si teď připomeneme i návštěvu na Dukonvalinkové na oslavách v Kostelci nad Orlicí. Takže přivítejme na Dukonvalinkovou.
1: Krásné odpoledne, všichni vás zdravím.
2: Jídlo a divadlo. Hraješ někde s jídlem? Jíš někde na jevišti? Něco naléváš? Konzumuješ?
1: No tak pravda je, že to je velmi nebezpečné. Člověk se musí najíst před tím, aby se nechtěl najíst na tom jevišti, protože to potom může zaskočit, cokoliv prostě se stát, člověku se prostě stáhnou hlasivky a nemůže mluvit. Jo? Takže tam já opravdu jenom dělám jako, že jím a prostě spíš tak ochutnávám na špičku jazyka. Ale měla jsem několik představení, ve kterých se jedlo, ale teď zrovna v současné době nejím nic na jevišti.
2: Ani teď, ale my tady na jevišti cítíme tu vůni z těch stánků. No. Teď jsem zavanul nějaký guláš nebo něco, nemáš hlad?
1: Ještě ne, já jsem měla trému, co tady budeme povídat, takže...
2: To já s tebou trému nikdy nemám, co budeme povídat.
1: Tak ne, je to dobrý,
2: vůbec. Já jenom připomínám, že se tu setkáváme, protože si součástí poroty už od samého začátku v pořadu Pochoutkový rok vybíráte vlastně s kolegy recepty, co posluchači posílají, pak to, co jde do vysílání, každý rok vyberete první tři místa a z těch prvních tří míst a posluchačských cen letos budeme vybírat recept desetiletí. Bude to, si myslíš, ještě horší vlastně už z jednou vyhraných, oceněných, přebraných vybrat jeden sladký, jeden slaný? Co stojí za to?
1: No, tak těžký to bude, protože opravdu ty recepty už opravdu jsou vynikající jeden vedle druhýho. Takže z toho vybrat prostě budu mít špatný svědomí vůči těm ostatním, abych řekla pravdu, když dám jednomu hlas. A samozřejmě, že to záleží na mojí chuti, na mojí oblibě věcí, takže prostě je to trošku sobecký, si říkám, víš? No.
2: Máš mít špatný svědomí, jo?
1: Mám, budu mít špatný svědomí určitě, protože jak jsem je znova jako procházela, jeden lepší než druhý, no.
2: Co s tím potom uděláš? Jako hodíš to za hlavu, když jdeš spát? Když máš špatné svědomí? Nebo...
1: No, na večer si řeknu, že si odpouštím.
2: Že jeden den udělí s těžkým svědomím cenu a pak to všechno odpustí.
1: To odpuštění je moc důležitý. Každý den si odpouštím, protože většinou člověk udělá spousty chyb a může i pohledem někomu ublížit, tak já večer si to odpouštím a poprosím odpuštění všem, kterým jsem za ten den třeba nechtěně ublížila.
2: Myslím tě, jak to vypadá? To si sedneš u toaletky před zrcadlo nebo na záchodě, nebo
1: před spánkem zavřu oči a poprosím o odpuštění všechny, kterým jsem ublížila a poděkuju a potom odpustím sama sobě. Takhle jenom jednou větou to stačí.
2: A funguje to?
1: No doufám, no určitě to funguje.
2: S jakým pocitem se probouzíš nejčastěji? Myslíš už na jídlo nebo ne?
1: Ne, na snídaní. Ne, tak já ráno nemám moc hlad, já se jako vlastně do snídaní nutím.
2: Ty si bereš do postele večer.
1: No tak většinou musím něco malého sníst, potom představím, když jsem vlastně snědla jenom polívku v 6 hodin, víš, takže to něco malého musím, no ale, tak, ale ráno fakt
2: takže
1: jako se probouzím.
2: Půlku kuřete? Drobíš si do postele?
1: No drobím. No, to je strašný zlozvyk, ale drobím.
2: Odpust si to dneska večer.
1: Já si dneska odpustím a bude dobře.
2: Naďo, jsi připravena na to, když máme 10. rok, že pojedeme dál, že budeme vybírat další recepty? Baví tě to pořád?
1: Tak mě to baví moc, ale říkám si, jelikož už 10 let všichni posílají recepty, jestli ještě bude z čeho brát, rozumíš?
2: Já nevím.
1: Nové recepty, co myslíte?
2: Budete nám posílat recepty ještě? Určitě, tady zní.
1: Jo.
2: Naďa ráda je ochutnává.
1: Já jsem zvědavá, protože si myslím, že už se poslalo všechno, některé se i skoro opakovaly, že jo. Nedávno jsem zjistila, že nemám váleček, protože jsem ho převezla na chalupu a teď jsme měli prostě těsto válet a tak jsem zavolala sousedce a ona říká, no hele, já jsem pryč, já jsem na chalupě. No takže, co se dalo dělat, ale říká, máš moje klíče a tak nás nanavigovala s Patrikem, jsme prohledávali kuchyň, aby jsme našli váleček.
2: Já jsem si připadala jako zloděj, řeknu vám. Že nám řekli, že to je nahoře vpravo, nakonec to bylo nahoře vlevo.
1: Vlevo,
2: takže jsme celou kuchyň s velkými skřínkami až nahoře se štafličkami brali, já jsem to tam vyndával věci. Prý je to až vzadu, takže jsme přerovnali celou kuchyň a připadal jsem si jak zloděj.
1: No.
2: Když jsme konečně po 20 minutách našli ten váleček, uválili jsme to těsto, které jsme potřebovali, tak pak, když jsem u Nadi v kuchyni otevřel druhý šuplík, říkám, Nadio, kdy ty tady ten váleček máš?
1: já jsem zjistila, že mám ještě takový ten druhý váleček, ten naplněný vodou.
2: Takhle to s námi válí Naďa Konvalinková. Už 10 let i s vámi ve vysílání. Jsem rád, že přijela Naďa Konvalinková.
1: Děkuju, že jste přišli, mám radost. Děkuju.
3: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Tak jako vždy ani dnes nebude v našem vysílání chybět rada z etikety. O naši dobrou výchovu a bezchybné chování u stolu se stará mistr bontonu Ladislav Špaček, jinak taky bývalý tiskový mluvčí Václava Havla. Napsal už řadu knížek na tohle téma a určitě bude vědět, jak vlastně pronášet třeba takový přípitek, když už slavíme.
1: Přípitkem zahajujeme nějaké slavnostní události, například slavnostní večeři na počest významného hosta. Hostitel by měl vždycky pronést přípitek, je-li to muž nebo žena, je lhostejno, ale důležité je, aby ten člověk uměl hovořit spatra, aby ten přípitek nečetl. Čtou se jenom státní přípitky na státních večeřích, protože to jsou politické dokumenty a tam záleží na každém slově. Přípitek se tedy pronáší spatra a neměl by trvat déle než 2, maximálně 3 minuty. Přípitek by měl být vtipný, protože hosté nepřijeli na konferenci, těší se na společnou přátelství.

0: Na závěr nás čeká ještě soutěž. Nezapomeňte na to, že máme pro vás i knižní kuchařku Sladké Česko. Je stále v prodeji a k dostání. Můžete si i objednat přes telefon 724 819 319 a nebo i vyhrát tady u nás v pořadu. Minule jsem se ptal, jak nazval Vojtěch Vrtiška svou jablečnou náplň do tiramisu. Polívké nebo kompoté? Z jablek nám tehdy udělal kompoté. Díky téhle správné odpovědi a tomu, že byli vylosováni počítačem, vyhrávají
1: Ludmila Bártová z Tisu u Chotěboře, Anna Kůrková z Pusté Polomy a Jan Jung z Holíšova.
0: To jsou tři naši výherci dnešního kola. A další vyhlašuju na příští týden. Máte šanci odpovídat na otázku, jaké kakao přidal do tmavého těsta Ivan Vodochodský. Za A bílé nebo za B černé? Jaké kakao přidal do tmavého těsta na dvoubarevné tvarohové řezy Ivan Vodochodský? Pokud si myslíte, že tam přidával bílé kakao, pošlete SMS-ku pochoutky mezera A, mezera, vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 011 04. Pokud jste přesvědčeni a zaslechli jste, že přidal kakao černé do toho tmavého těsta, pošlete SMS-ku pochoutky mezera B, mezera, vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 011 04. Pokud jsem na vás byl moc rychlý, tak nevadí, otázku, pravidla a všechno potřebné najdete i na webu pochoutkovýrok.cz. A taky máte dost času, posílat SMSky můžete do půlnoci z úterý na středu a výherce oznámíme v příštím vydání Pochoutkového roku. Tak do toho, držím vám palce a když už jsme u těch kuchařek, nezapomeňte si včas taky objednat tu naši nejnovější kuchařku, která už se pro vás tiskne, ale vy si ji už teď můžete objednat. Vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala z vydavatelství Radioservis. Nesmí vám chybět 50 skvělých receptů, fíglů na to, aby se vám cukroví a vánoční dezerty povedly. Ke kuchařce se dostanete nejlépe přes stránky pochoutkovýrok.cz. A já se těším zase příští týden. Mějte se krásně, podzimně, chutně a rozhlasově.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: je 22 hodin.
1: Český rozhlas, zprávy.
0: Šéf Škody Auto Klaus Zellmer se příští rok stane generálním ředitelem Volvo Cars. Ve Starých Heřminovech se sešli pěstitelé lnu na oslavě první úrody. A zítra čekáme oblačno a teploty pod 20 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková, hezký večer. Příští rok se současný předseda představenstva firmy Škoda Auto Klaus Zellmer stane generálním ředitelem společnosti Volvo Cars. Automobilka o tom informovala v oficiálním prohlášení. Klaus Zellmer nastoupil do vedení Škody před 4 lety. Většinovým vlastníkem švédské značky Volvo je čínská skupina Geely Holding. Ta avizovala, že chce do roku 2030 zdvojnásobit tržní podíl společnosti a uvést na trh 13 nových modelů. Zahradníci a drobní zemědělci zapojení do programu Pěstuj len sklidili první úrodu a v sobotu to oslavili ve Starých Heřminovech na Bruntálsku. Do úsilí o návrat lnu předaného do české krajiny se v prvním roce zapojilo 180 zahradníků a farmářů po celém Česku. V příštím roce chtějí osít ještě větší plochu a sklidit tak víc lnu. Podle Moniky Michaelové z nadace Mosty a prameny chystají i programy pro základní a mateřské školy.
2: Nejenom i pro firmy jako team building, ale pro ty školy a školky budeme mít sérii povídání v průběhu toho roku, co vlastně s tím lnem udělat a ukázku zpracování toho přadného lnu, který se ty děti vypěstují. To znamená, že my navštívíme tu školku, ať už je to kdekoliv v republice.
0: Radnice v Litvínově získala téměř 900 tisíc korun od ministerstva vnitra. Podle vedení města jsou peníze určeny hlavně na příspěvek na mzdy 4 asistentů prevence kriminality na období 10 měsíců. Součástí projektu jsou také supervize, školení a další vzdělávání asistentů.
3: Dalších zhruba 900 tisíc korun musí ze svého zaplatit město. Podle starostky Litvínova Kamily Bláhové z hnutí ANO působí asistenti prevence kriminality hlavně v okolí litvínovských škol a také v městských částech, které obyvatelé označili v pocitové mapě bezpečí jako problematické. Z Mostecka Jan Beneš, Český rozhlas. Sport.
0: Čeští tenisté včera po roce opět porazili v Davis Cupové kvalifikaci Spojené státy 3-2 na zápasy a postoupili na finálový turnaj. Kapitán Tomáš Berdych chválil všechny hráče, kteří se během celého střetnutí objevili na kurtu. Zároveň by si přál, aby se stejným soupeřem nehráli Češi třeba za rok v kvalifikaci po třetí.
4: Jednou čelíme strašně těžkým podmínkám v Americe, pak přijedeme do domácího prostředí. Někdo nám tady povídá do toho, na čem máme hrát. Ten soupeř je stejně těžký, možná po fous těžší, než byl loni. Do třetíce já doufám, že to nebude tak brzký, protože už mi to přijde dost divný, že zrovna v této soutěži se potkáváme s takhle silným týmem prostě rok co rok, což si myslím, že si fakt jako nezasloužíme nikdo.
0: Finálový turnaj Davis Cupu se i s českou účastí bude hrát na konci listopadu v italské Bologni.
1: Počasí.
0: Ráno bude polojasno, během dne postupně proměnlivá, převážně velká oblačnost. V severovýchodní polovině území se vyskytnou četné přehánky. Nejvyšší teploty budou zítra 12 až 17 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na D10 směrem z Prahy do Turnova mezi 0. a 4. kilometrem pokračuje údržba a krajnice je uzavřená. Stejně tak na D5 z Prahy do Plzně opatrně na 20. kilometru probíhá tam práce na silnici. A v Praze ve Strakonické ulici se srazila 2 osobní auta, tak projíždějte opatrně. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Následují hvězdné návraty.
1: Hvězdné návraty.
5: Říká se, že dobrý vtip vydá za kus chleba a veselá mysl nahradí nejen pohár vína. K čemu by byl ale takový vtip třeba Švýcarům? Jim se i tak vede dobře. Němci jsou zase v Evropě známí tím, že nemají smysl pro humor, ale tahle pověst se drží jen díky houževnatému úsilí německých redaktorů, profesorů a učitelů, kteří ji střeží jako oko v hlavě. V Evropě prý mají největší smysl pro humor Španělé a Italové. My Češi říkáme, že máme stejný humor jako Britové, ale paradoxně oni se našim vtipům vůbec nesmějí. tak tedy zahajuji hodinu českého humoru jen a jen pro nás, pro Čechy. Zábavu nad klasickými filmy, skeči a televizními estrádami vám přeje Patrik Rozehnal. Tentokrát se o pozvednuté koutky úst postará muž, který se narodil 19. června roku 1924 v Praze. A čím se stal?
6: Už je to tady.
5: Ano, měl bych prozradit, že jste se stal hercem, komikem.
6: Já jsem bás. Bás.
5: A jak tak koukám, tak docela plodný, co?
6: No, mám jednu dceru.
5: To jsem ani nevěděl.
6: A ty máš nějaké děti?
5: Já, bohužel ne. Naší rodinu potkala nehoda a zahynuly při ní všechny ženy.
6: Je to opravdu rána osudu, příteli, že v jednom okamžiku ztratit manželku, tchýni a švagrovou.
5: No, a k tomu ještě tohle počasí. No, raději se věnujme životu Luďka Kopřivy. On nás bude bavit celou hodinu.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Hvězdné návraty.
1: Luděk Kopřiva byl mistrem zejména menších rolí, ale všichni se ho pamatujeme v těch opravdu výrazných. Vynikal v komických a satirických postavách, které doplňoval svým charakteristickým hlasem a vzhledem. Angažoval se ve filmu, televizi i rozhlase, i v dabingu. A na úvod, jak už bývá naším zvykem, začneme z vesela. Prostě to takzvaně rovnou rozbalíme. I s Otou Šimánkem ve scénce nazvané U zubaře.
2: Doktor Jukajda?
3: Polední přestávka. Trháme až od 2.
2: Je to vaše peněženka?
4: No ne. No drahý příteli, kde jste ji našel?
2: Je tady dole před domem, teda před střediskem, že?
4: Je
2: to všecko? Navěze.
4: Všecko. Poctivému nálezci přináleží poctivá odměna.
2: Ne, to vyloučeno, to byste mě urazil.
4: No, tak tedy aspoň stopečku gruziňáč.
2: Ne, děkuju. Ne, opravdu děkuju, já nesmím.
3: Co pak játra?
2: Trabant.
3: Auta ta nás připraví o spoustu rozkoší, jako ledviny a játra. Čím bych se vám ovšem odměnil, příteli?
2: Ne, o tom vůbec nepřemýšlejte. Jsem rád, že jsem vás poznal a že jsem vám mohl udělat radost. To je všecko. Tak nashledanou.
3: Je moment. Usmějte se ještě jedno.
4: Zuby. Zuby! Vážený pane, ještě jsem nepoznal člověka, který by nepotřeboval prohlédnout chrup. Podívejte se, dneska to budete mít bez objednávky, bez čekání. Prosím, račte se, posaďte.
2: Ale pane doktore, já na to nejsem duševně připraven.
3: No tak, jen se posaďte hezky.
2: Pane doktore, ale já se...
3: Že ano.
2: Ale pane doktore...
3: Tak, řekněte a... Ta dolní stolička tam musí ven.
2: Co,
3: ta...
2: pane doktore, já přišel na tu peněženku.
3: Sečte, nebo bych byl nucen vás přikurtovat. Tak, to je totiž ve vašem zájmu. Chápejte, kdybyste mi klepnul do kleštiček, tak byste si mohl případně urazit nosánek. Tak.
2: Pane doktore, já přišel jenom vrátit peněženku.
3: Ano, já jsem vám taky za to nesmírně zavázán, rozumíte? A proto se vám musím revanžovat. Tak a hezky, možná, že to bude chviličku bolet. Tak, ale ne tak nahlas, příteli, vždyť ještě netrhá. To jsem zvědav, co budete dělat, až budu trhat doopravdy.
2: Co to děláte?
3: Některý pacient totiž strašně řve.
2: Pane doktore, já přišel jenom vrátit peněženku.
3: Ano, já vím, vždyť je to taky v pořádku. Držte se pěkně, hezky, tak. Já se jenom chviličku zapsu, tak.
2: Wahu!
3: Ano, počasí je dneska opravdu hezké.
2: Zabijáku!
3: Jo, trošku to lechtá, že ano? Ano, já neslyším, to mi řeknete až potom.
4: No, vidíte a už je venku.
1: Luděk Kopřiva vlastním jménem Ludvík Kopřiva se narodil 19. června roku 1924 v Praze. Vyrůstal tedy v období první republiky, v době, která byla tedy kulturně mimořádně živá a která silně formovala celou jeho generaci. O jeho rodině se bohužel nedochovalo mnoho podrobností, ale víme, že vyrůstal v poměrně obyčejném měšťanském prostředí, kde se cenila pracovitost, disciplína a vzdělání. Už od mládí měl blízko k umění, humoru a herectví. Scénky a role zvládal vždycky na výbornou. Ale anekdoty většinou, jak se říká, zvojtil. Třeba i při jednom rozhlasovém natáčení mu to prostě nešlo. A to u toho bylo i publikum, které ho povzbuzovalo. Jen si to poslechněte.
3: Takže se na schůzce abituji, už je to tady. Kde je ta Bohdalová? táže se na schůzce abiturientů po 20 letech jeden spolužák druhého. A ty máš nějaké děti? Ano, praví druhý pyšně, 8. No jasně, vždyť ty si už ani ve škole si nikdy nedával pozor.
5: Ještě jednou asi, že?
6: Ještě.
5: Pokračuj.
3: Já to ale stejně neřeknu. Táže se na schůzce abiturientů po 20 letech jeden spolužák druhého. A ty máš nějaké děti? Ano, praví druhý pyšně, 8. No jasně, vždyť ty si už ani ve škole si nikdy nedával.

0: Takrema vypadá Silvestr.
1: Tak ještě jednou, jo. Takže se na schůzce abiturientů po 20 letech jeden spolužák druhého. A ty máš nějaké děti? Ano, pravý druhý pyšně. 8. No jasně. Vždyť ty jsi už... No jasně, vždyť ty jsi si už ani ve škole nikdy nedával pozor.
2: Nebyl ovšem jediným, komu to při natáčení nešlo. Teď Jitka Molavcová.
3: Tatínku, zeptal se jeden malý chlapeček, proč jsi se ženil? A on říká, no přece, aby si se narodil Jaroušku. A...
4: Počkej, to začíná
5: aby
4: slibně.
5: Aby si se narodil Jaroušku.
4: To není moje příhoda. To ona jenom zařadila to jméno tam tak.
3: Aby si se narodil Jaroušku. A Jaroušek se zeptá, a proč jsi si vzal naší maminku? A tatínek se podíval na svoji manželku a řekl, vidíš, ani to dítě to nechápe.

0: Svůj debut před kamerami si Ludvík, tedy Luděk Kopřiva, odbyl už v roce 1949 menší postavičkou natěrače Pepíka v osvětovém Tomanově filmu I andělé ztrácejí trpělivost. Z důvodu tehdejších mimo pražských angažmá se k soustavné filmové práci dostal až o 15 let později rolí kolegy v krátkém příběhu školy Famu kouzelná noc. To se psal rok 1964 a po další čtyřleté přestávce to byla postava žoviálního pana Pepíka v krátkometrážní Švankmajerově Grotesce zahrada. Od té doby se stal vyhledávaným představitelem různých menších a často komediálně laděných postav. Hrál kanovníka Jindřicha v Královském omylu, učitele v pohádkové komedii Dívka na koštěti, Sajdla v dramatu Případ pro začínajícího kata, a nebo i jeho amerického velvyslance ve sci-fi komedii Miloše Macourka a Václava Vorlíčka, což takhle dáci špena.
1: A doufám, excelence, že budete mým svědkem.
2: Bude mi ctí, Doňo Izabel. Ale abych řekl pravdu, moc tomu nerozumím. Přijeli jste přece do Prahy kvůli tomu přístroji.
1: Ano, a při té příležitosti se tady chceme vzít.
2: Tady, na půdě velvyslanectví?
1: Ano.
3: To je složitá historie, excelence. Doňa Izabela zdědila po svém manželovi veliký majetek a nebo Štíkův bratr pan Carlos López.
1: Šílený zuřivec.
3: Nemá Doňu příliš v lásce, chápejte. Nebýt jí, byl by dnes majetek jeho.
2: Chápu. Prostě jste přijeli do Prahy kvůli tomu přístroji a při té příležitosti...
1: Správně, excelence.
4: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Od slavné písničky ke slavnému herci malých rolí, Kluďku Kopřivovi.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Kopřiva nebyl přímo typem bouřliváka, který by na sebe za každou cenu strhával pozornost. Naopak, působil spíš nenápadně, ale měl obrovský pozorovací talent. Dokázal přesně odkoukat gesta, mluvu i drobné lidské slabosti, což se mu později nesmírně hodilo při vytváření komických figur. Dětství prožil ještě ve stínu hospodářské krize a dospívání pak poznamenala druhá světová válka. Právě válečná léta v mnoha umělcích probudila potřebu humoru jako obrany proti těžké době. Kopřiva si tehdy definitivně uvědomil, že chce stát na jevišti. Po válce proto vystudoval státní konzervatoř v Praze a následně pokračoval na DAMU, kterou dokončil v roce 1948. Už během studií bylo jasné, že nejde o klasického představitele romantických hrdinů, neměl vzhled filmového milovníka, ale disponoval mimořádně výrazným komickým talentem a nezaměnitelným hlasovým projevem, což později využil třeba i v pohádkových rolích. Dokázal to třeba postavou Rampelníka ve Zlaté přadleně v pohádce Věry Jordánové z roku 1975.
2: Mý jméno neuhodne, i kdyby hádala od rána do večera až do smrti.

0: Koukám, že jsem tě naučil přepěkně psíst.
1: Po absolutoriu získal první angažmá v Ostravě. Právě tam se herecky vyprofiloval. Později přešel Luděk Kopřiva do Plzně a nakonec se zakotvil v pražském divadle EF Buriana, kde strávil velkou část svého profesního života. Film ho začal obsazovat především do drobných, ale výrazných rolí. Režiséři totiž rychle pochopili, že i když dostane jen pár minut prostoru, divák si ho zapamatuje. Stejně tak dokázal svůj herecký talent využít i v rozhlase a ve scénkách. Tady je ta s názvem Putovní láhev. Kromě něj uslyšíte třeba Evu Klepáčovou a taky Dalimila Klapku.
2: Copak, pane Máca? Máte něco na srdci?
3: Takový problém. Spíš problémeček.
2: Nějaká nemoc v rodině?
3: Jde pak, všecko v pořádku. Babička je k neutahání. Ale chtěl jsem na sobotu a na neděli vyrazit konečně do přírody.
2: Pane Márce.
3: No s rodinou, samozřejmě.
2: Já vím.
3: No nadýchat se čerstvýho ozónu. A rád bych vyrazil už v pátek. Znáte to, auto bude mít jako poruchu, strčím ho do opravy a ten jeden den bych měl k dobru.
2: Tím se nikde nechlupte, já o nič nevím, pane Márce.
3: Já taky nikomu ani muk, ale vám to přece musím říct. V pátek se totiž bere záloha. Tak jsem si myslel, kdybyste to mohla zavonačit, abych ty prachy dostal už ve čtvrtek.
2: Pane Máca, víte dobře, že to nejde.
3: Ale paní Jeřinko, proč by to nešlo, když vy budete chtít? Já to taky nechci jen tak, uděláte si večer s manželem samozřejmě. A je to, když o nic nejde.
2: A co to děláte? Někdo sem vtrhne.
3: A je to v suchu, ten jeden den přece nehraje roli.
2: Že jste to vy, pane Máce, ale prosím vás, nikdy ani slovo, měla bych z toho malé. A stavte se, já vám to připravím, jo?
3: Děkuju, Jiřinko. Kdyby mě hledal starý, tak jsem vedle. Já totiž jdu zavolat mamině.
2: Koňak. A pětihvězdičkovej. Páni, ten se ale praštil přes kapsu. A asi mu na tom moc záleží. Já ti dám maminu.
4: Tady tu máte nějaký kadrel, soudružka Drábková.
2: Ale nemůžu zavřít registraturu. V jednom kuse to padá, mám tam důležitý spisy. Musíte to spravit, pane Vosáhlo.
4: Podejte mi tašku.
2: Co to?
4: Kladivo. No
2: a kdy pak se k nám přijdete podívat na opravu toho gauče, pane Vosáhlo?
4: No, já jsem na tom teď v letě s časem. Šroubovák.
2: Už mi to slibujete rok?
4: No, není materiál, víte?
2: Takovej odborník jako vy s tím přece musí být hotovej za půl dne a materiál, to je no, pro vás maličkost, ne?
4: Půl dne sem, půl dne tam máte večer, kleště. Kdybych se nemusel v práci zdržovat s takovýhlema blbostma, už jste měla opravených 10 gaučů. Kleště.
2: Já to přece nechci zadarmo, pane Vosáhlo.
4: To se rozumí, že brigádně mě do toho nelet.
2: Co takhle? Tenhle pátek, no.
4: No, to musím opravit vrata od garáže. Šroubovák.
2: Nedalo se to odločit na pondělí.
4: Helgo, to je materiál tohle.
2: Malá pozornost za vaši ochotu.
4: Tak já v pátek jsem u vás, nikomu ani mouk. Váš gauč jsem nikdy neviděl.
2: Děkuju vám. Jo, a kdyby mě někdo hledal, tak jsem si odskočila do uštárny, jo?
4: Jo.
2: Ještě jednou vám moc děkuju.
4: Ergo, to je materiál to.
5: A sakra, Vosáhlo. Vás člověk najde v podniku už jako štyrlístek.
4: A mě pošlou soudru vedoucí tam makam jako kač.
5: Tak byste mohl konečně opravit ta vrata od garáže. Přece tam nebudu věčně stát a držet ruku na zámku, aby nás někdo nevykrát.
4: No, já jsem to měl připravený na pátek.
6: Měl? Jak to měl? Chraň vás Bůh, soudruhu, abyste to odložil na příští týden.
4: No, já vím, že je to důležitý.
6: No,
4: No tak jestli budu mít dneska chvilku čas, já tam skočím.
5: No, vosáhlo, to je slovo chlapa. No. Ovšem, přes časy za to nebudou.
4: No to já bych se neodvážil žádat, soudru vedoucí. No. Já bych takhle, kdybyste mi v pátek dopoledne mohl dát volno.
6: Kde pak ne?
5: S tím nechci nic mít. Zrovna se po vás bude někdo schánět
4: a... No, tak jsem šel fasovat materiál do skrátky. Jde o pár hodin.
5: Ne.
4: Já bych to taky nechtěl zadarmo, já... Já bych si dovolil tady ne...
6: Zbláznil jste se, no soudru, zbláznil jste se, prosím vás.
4: No tak ne, no.
5: Počkejte, tak to teda... Jo, já jsem myslel, že je to pivo.
4: Hlavně, že to máte pod kabátem. Já jdu na ty vrata.
5: Jo, běžte.
6: Hele, pětihvězdičkovej. Páni, ti opraváři si ale žijí.
7: Chcete mi ty výkazy, kozinka?
5: Ještě ne, soudru řediteli. Já jsem zrovna zařizoval ta vrata a... Jak si ale všechno bude ještě dnes, ještě dnes.
7: Čert vem vrata, já potřebuji výkazy, už jste mi je měl dát včera.
5: Zítra budou, soudru řediteli, já nastavím celou noc a...
7: Jestli z toho budu mít nějaký malér, tak si mě nepřejte.
5: Ale chraň, soudru řediteli, jsme nad plánem, to prosím, nebudou výkazy, to bude přímo prezent.
7: Co to máte pod tím kabátem, kozinka?
5: Taky prezent. Řediteli, to je, nerad bych urazil, ale máte prý narozeniny. A tak taková malá, jaksi pozornost od kolektivu, pochopitelně. Řediteli.
7: Pochopitelně. Ano. Jak jste na to přišli? Já jsem měl narozeniny v lednu.
5: A, my máme všecko v merku, my všecko hlídáme.
7: Ano, až na ty výkazy, že jo? No. Tak víte co? Hezky se vyspěte. No, a přijeste ty výkazy v pondělí.
5: Ano.
7: A jestli je tam někde máce, tak mě ho zavolejte.
5: Zajiste, soudru řediteli, zajiste.
8: Někam vyrazíme, soudru řediteli.
7: Jo, zítra. Na služební cestu a vrátíme se až v pondělí.
9: A do Prčic.
7: Ne, do Plzně.
9: Já jsem chtěl vyrazit s rodinou do přírody.
7: Ale to já taky máce. Jenže to se nedá nic dělat, služba je služba. Ale víte co? Aby vás to tak nebolelo, tadyhle máte flašku.
9: To je snad sen.
10: Pozor, ke startu se připrav... Je, pardon, já jsem vám zapomněl říci, že na start vás teď přivede Helena Vondráčková. Z ničehož nic.
11: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: I malé figurky mohou někdy zapůsobit natolik, že si je pamatujeme celý život. A pak se k takovým hercům rádi vracíme. Důkazem je život Luďka Kopřivy.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Patřil k hercům, které znal skoro každý, ale málo kdo si pamatoval jméno. Hrál stovky epizodních rolí. Úředníky, dětky, opilce, hospodské, někdy i podivíny. I když byl velmi obsazovaný, údajně ho hodně trápilo, že nikdy nedostal opravdu velkou hlavní filmovou roli. Měl pocit, že ho režiséři berou jen jako figurkáře. V hereckém prostředí 60. a 80. let 20. století byl alkohol téměř všudy přítomný a Kopřiva se tomu prostředí nevyhnul. Nešlo o vyložené skandály jako u některých jiných herců, ale kolegové zmiňovali, že uměl po představení posedět velmi dlouho. Přesto nikdy nepatřil mezi bouřlivé hospodské rváče, spíš mezi ty melancholické, tiché pijáky. Měl pověst zvláštního samotářského člověka. Byl velmi spořivý, někdy až úzkostlivě. Někteří kolegové vzpomínali, že nosil staré oblečení mnoho let a nerad utrácel peníze, i když byl známým hercem. Zároveň byl prý posedlý pořádkem v textech a rekvizitách. Dopřejme si opět další scénku, a tedy herecký kousek vedle Jiřího Líra. Ocitáme se v Seznamce.
2: To mám...
3: Pardon.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den, pane šéf, prosím vás.
2: Prosím.
3: Já bych byl moc rád, kdyby vaše seznamka byla velmi diskrétní stran mýho rozhodnutí stran sňatku. Doufám, že byste tam měl nějakou nevěstu pro mě.
2: No samozřejmě, jistě, naše seznamka je vždycky, pane diskrétní, vždycky seriózní.
3: Děkuji.
2: Ano, odebírejte nevěsty jen u odborníků, prosím, ano. Náš ženich, náš host,
3: ano.
2: Tedy u nás, jistě, že ovšem nevěsty nám bohužel došly, optejte se, prosím, příští týden, ano. Naschledanou.
3: Hele, šéfe, tady je menší obálčička. Možná, že potom, až se do ní mrknete, by se tam nějaká ta nevěstinka našla, ne?
2: Ano, dovolíte, to mám 7, 8, 9, 10.
3: No.
2: Ano, to by jistě, to by stačilo, samozřejmě. Podívám se, samozřejmě, že se podívám.
3: No.
2: Já jinak sice úplatky neberu, ale tohle to je spíš jaksi... Od pána pozornost.
3: Ano,
2: tak. Dovolil byste, já bych si vás trošičku poměřil, ano.
3: Ano.
2: Kvůli kybernetu. Ano,
3: aha.
2: Tak. Prosím, ano, to máme. Hlavička je v pořádku.
3: Ano.
2: Kdybyste si trošičku stoupnul.
3: Ano, prosím.
2: Ano, výška. To by taky souhlasilo, kdyby se pán potom trošičku přikrčil. Ano, hned bych se tedy podíval. Ano, měl bych tady pro vás...
3: No.
2: Tady, prosím, bohatá,
3: no.
2: Hezká,
3: no, no, no.
2: Moudrá,
3: jo, jo.
2: Jen trošičku starší.
3: A je. To není nic pro mě. Starší, na to já kašlu.
2: Kašlete na nic.
3: Jo.
2: Samozřejmě to vám chválím, ano. Tak tedy tady. Mladička,
3: no.
2: Skoro zajíček,
3: no, no, no.
2: A už bohatá.
3: Jo, no, no, no.
2: Ano, hezonka,
3: jo.
2: Trochu docela nepatrně hloupá.
3: A jej, to není nic pro mě. Na to já kašlu.
2: Jistě, proč taky ne? Co s takovou hloupou tou, že ano? Tak tady, prosím. Chytrá, mladá,
3: no.
2: Hezká, chudá, kašlete.
3: A je, no jistě, na chudou kašlu.
2: Ano, tak tady. Bohatá,
3: no.
2: Mladá, inteligentní, trošku šeretka.
3: Ajaj.
2: Já vím, kašlete na ní. A normálně nemáme na pultu vůbec nic, a jak si to lidi chválej. No ale, že s váma cejtím, pane, tak tuhle
3: no.
2: Si schovávám pro nejhorší časy pro sebe, víte. Ale ať se nežením, ať nemají děti maminku, náš ženich, náš host, prosím, tak. Mladá, krásná, bohatá,
3: no.
2: Moudrá,
3: no.
2: Cizí státní příslušnost.
3: No, prosím, to je to, co já hledám.
2: No, vidíte, má bohužel takovou docela maličkou chybičku.
3: Jakou?
2: Kašle na vás.

0: Kopřiva patřil k těm hercům, kteří nikdy nebyli typickými prvními milovníky. Přesto si je publikum pamatovalo možná víc než ty hlavní protagonisty. Obrovský úspěch zaznamenal třeba ve filmu Pane, vy jste vdova režiséra Václava Vorlíčka, kde stvárnil afektovaného režiséra Branda.
1: Slunce skrylo svou tvář za horu Iver. Přišla hodina vaší smrti.
2: Stop! Stop, dost! Pro Krista, Bugenheime, co tam lezete?
3: Dovolte, já jsem myslel...
2: Jo tak, vy jste myslel. Vy přece nikdy nemyslíte. Tak to laskavě dodržujte.
0: Tady naši ukázku zastavíme, protože bych chtěl prozradit jednu zajímavost. Na filmu spolupracoval legendární filmový a televizní pyrotechnik Jiří Berger. Kromě jiných scén měl rozstřelit Ivě Janžurové, tedy Evelíně Kelétiové, na hlavě diadém. Režisér Václav Vorlíček mu tedy volal 2 dny předem a říkal, že si má vzít něco na střílení, protože Iva nechce mít na hlavě pyrotechniku. A tak si od kamaráda půjčil malorážku. Když ji Iva viděla, tak zvolala: Ježiši Maria, to ne. Ale nakonec si ozdobu na hlavu nasadila a Jiří z 15 metrů střelil.
2: Prosím, pokračujeme.
0: Chcete slyšet, jak to dopadlo?
2: Vemte to od zbohem, přátelé. Kdo tam dal ty mostry? Rekvizitář sem! Chlape, já vás dám zavřít. Víte, co se mohlo stát? Jak je vám? Milostivá paní.
4: Evelino.
2: Jak je vám?
4: Mohl mě zabít.
2: To je šok.
0: Zásah se skutečně povedl. A režisér Václav Vorlíček řekl: Ivo, děkuji ti, bylo to krásné. A Iva Janžurová prohlásila: ne, pojedeme to ještě jednou. Zahrála jsem to blbě, měla jsem strach. Taková to byla herečka.
2: Myslím, že jsme pro dnešek skončili.
0: Ale zpátky k Luďku Kopřivovi. Výrazně zaujal i ve snímku, jak svět přichází o básníky, jako přecitlivělý choreograf Hugo. Diváci si ho oblíbili i v televizních seriálech, jako Létající Čestmír, Křeček v noční košili, nebo i Rozpaky kuchaře Svatopluka, kde se objevil v jednom z posledních dílů jako kontrolor, který provádí inventarizaci. Přichází s balíkem společně se Zdenou Hadrbolcovou.
5: Soudruhovedoucí.
6: Ano.
5: Jste ochoten jít s námi a identifikovat ten předmět jaksi na místě?
6: No jistě. Jsem ochoten jít s vámi a províc to, jak vy jste řekl.
5: Identifikovat.
6: Ano.
5: Tak jdeme. Prosím.
6: Prosím, okay. Pozor.
5: S dovolením. Pojď.
7: Prosím. Gábel neboli vidlice péče 66/53/4. Ano, 66/53/4.
5: Děkuji. Prosím. Patří vám to, ne?
6: Ne.
5: No, tak to musíme rozbalit.
6: Prosím.
5: Prosím.
0: No, balík samozřejmě pod režijním dohledem Františka Filipa rozbalili.
6: Opatrně, nepoškodilo.
0: A během toho zjistili, že nejde o žádnou vidličku, ale spíš velkou vidlici, jenže tu zemědělskou, kterou se třeba kydáhnu anebo přendává sláma.
5: Račte. Co je tady k hybnání? Jak jste mohla připustit takovouhle blamáž?
7: Ale soudruhu vedoucí, já jsem to přeložila správně, jenomže to mělo ve slovníku 2 významy.
5: Co to je 2 významy? Neexistuje 2 významy, prosím vás, pro naši práci musíme přece znát vždycky jenom 1 význam. To si pamatujte, 2 významy.
8: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

pravda. Když dostanem se do sporu, tak nevíme, kdy přestat. Když spíláme si do očí a přem se víc než ostře, v té chvíli kuchař zakročí a na stůl baštu prostře. A při pokrmu vám dělá hodné. My dohodnem

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: A nakonec jsme si nechali asi tu nejznámější roli Luďka Kopřivy, tu filmovou, faráře Otíka. Přinesla mu nesmrtelný status, a to v trilogii Slunce, seno, jahody, Slunce, seno a pár facek a Slunce, seno, erotika režiséra Zdeňka Trošky. Otík byl dobrosrdečný vesnický kněz, který neustále bojoval s drbnami, klepy a mravním úpadkem celé vesnice.
2: A proto poučme se a posilněme se opět z utrpení svatých, milé sestry. Nepochybně to bude pro nás všechny nezapomenutelný.
1: Kopřiva tuhle postavu pojal geniálně. Jako člověka přehnaně zbožného, ale zároveň lidského a komicky bezmocného. Jeho výrazy Sodoma Gomora nebo Paneko Mária Podsrpenská zlidověly natolik, že je lidé používají dodnes. A Zdeněk Troška často vyprávěl historky z natáčení spojené s Luďkem Kopřivou.
3: Luděk Kopřiva měl chvilinku pauzu v natáčení a on si šel v tom kostýmu toho faráře, v té sutaně a s tím kolárkem, si šel pro něco do auta, které měl zaparkované na návsi před kostelem pod Lipami. A jde a v tom momentě tam přijíždí 5 nebo 4 auta takhle a z nich vystupují svátečně odění lidé a maminka mladá s dítětem v povijánu, jeli ke křtu. A ta babička jedna, která se takhle jako lámala z toho auta ven, tak se podívala proti světlu takhle, od koho kostela přichází pan farář, říká, pochválen pán Ježíš Kristus, velký pane, tak už jsme tady, pokřtíte nám Vojtíška, víte? A ten Kopřiva říká, což o to, já vám ho rád pokřtím, ale bude vám to hovno platné. A ty lidi stuhli, ty vůbec nevěřili svýmu sluchu. Jakéže to slovo splynulo z úst toho muže svatého. On se začal smát, říká, ne, já to moc omlouvám. Prosím vás, já nejsem kněz. Já jsem herec, my tady natáčíme Slunce, seno. Pan farář už na vás čeká v zákristii. No tak se tomu zasmáli a udělali skupinové foto, kde pan farář Otík drží Vojtíška v povijánu. Luděk byl bezvadný, protože on mi říkal, Zdenečku, tolik figur jsem zahrál ve filmu a na divadle, ale žádná mě nepřinesla tak velikou slávu, jako farář Otík ve Slunci. Já kamkoliv přijdu, lidi se na mě smějou, říkají, holky, pojďte sem, je tady farář Otík. Já přijdu na finanční úřad a po mně zavaří kafe a nesou mě tam rakvičku nebo věneček, nebo něco takového, já rozumím. A on říká, a všechny tyhle ty průšvihy, které já kde udělám, tuhle jsem v Plzni to zrovna bylo, vyjel někam do zákazu vjezdu. Pozvala se píšela, tam policajt ukazuje, řidič zastavil u chodníku, tak jsem za

0: a všecko bude jinak.
1: Jedna z historiek dokonce říká, že nesnášel, když někdo kazil záběry kvůli smíchu. Zatímco u troškových komedií bývala na place často uvolněná nálada, Kopřiva bral natáčení téměř divadelně vážně. Když někdo opakovaně zkazil scénu, uměl se prý naštvat a procedit něco ve stylu: tak buď to hrajeme, nebo jedeme rovnou do hospody.
2: Anděl, opravdický anděl.
3: No, kam co míš, dětku, jeden bláznivej? Se podívej, jak to mám modřený. Co na to můžu vybodnout? Když se na tom neumíš, tak na to nelez!
1: V soukromí byl Luděk Kopřiva údajně úplně jiný než farář Otík. Nebyl asketický ani přehnaně spořádaný. Měl taky pověst bohéma a milovníka žen. Podle vzpomínek nebyl zrovna vzorem manželské věrnosti. Za mlada byl překvapivě charismatický a ženám se líbil mnohem víc, než by se z jeho pozdějších filmových rolí zdálo. Současně byl ale velmi žárlivý a citově komplikovaný. Jeho první žena Olga zemřela na rakovinu, což ho silně poznamenalo. Dlouho se s její smrtí nedokázal vyrovnat, až ve vyšším věku našel novou partnerku Evu, se kterou prožil poslední roky svého života. Děti ale nikdy neměli. V téhle chvíli už je myslím čas na další scénku, třeba s Josefem Dvořákem. Básníka je nutno hasit.
4: Dobrý den, pane redaktore.
5: Dobrý.
4: Já jsem přišel jsem...
5: No to mi nemusíte opakovat pořád. Já vidím, že vás nepřinesli, no. Přišel jste dveřmi.
4: Vlastně ano.
5: Víte.
4: A ještě proč jsem přišel?
5: No na to se mě neptejte.
4: No ne, to chci říct já vám. Já vám to řeknu rovnou. Já jsem totiž seděl s vaším ředitelem a...
5: Ano?
4: Mám vás od něho pozdravovat. Co nejsrdečněji.
5: No počkejte. To jako to... Ředitel jako řekl, že vy mě máte pozdravovat?
4: Ano.
5: Můj ředitel, teda náš ředitel, já nemám svýho ředitele, že? Náš ředitel nechává mě pozdravovat, no tak to děkuju, to...
4: Co nejsrdečněji,
5: to je bezvalí. Tak se posaďte.
4: Děkuju, já už sedím, pane redaktor. Ah. Tak tedy, já jsem vám tady něco dones, kdybyste se na to mohl podívat.
5: Jo, no koukám, to je překvapení, to je balíček takovej, že... Je to trošku upatlaný, no.
4: No dovolte.
5: Počkejte, já čichnu, v tom je maso, že? To je maso, a to je pořádný balík. No to je nejmíň půlka kance. No. Taková milá pozornost našich lesů. A to vy sám, bum bum.
4: Kde pak, já ne bum bum. Já abstinent. To od tvůrčího zápasu, totiž abyste rozuměl... Já jsem básník. Básník. Sice mladej.
5: No jo, to jste si tím jistý? Mladej, no tak dobře. No tak mladej, ale plodnej, jak koukám.
4: No, mám jednu dceru. Sice nevlastní, vyženil jsem.
5: Ale no tak to neplačte, nenaříkejte. Já jsem myslel plodné jako vaše dílo, takhle, víte? Ale ono to vypadá jako román. Ukažte to. Teofil, prášek, hoř, svíčko mýho milování.
4: Hoř, svíčko mého milování, to je titulek.
5: No, to je moc hezký titulek. Když to takhle bude pokračovat, tak se... Ví to už i mech, zahořel jsem láskou k Emilii Práškové bytem v Nezmoklech.
4: To je vyjádření lásky k manželce. To je obraz, co?
5: No, vy musíte mít hodně rád, víte? Hořím láskou k Emilii Karafiátové bytem tamtéž.
4: Ano, to je tchýně. Kromě začátku je celá báseň takhle ve volným verši.
5: No, je to moc pěkný, teda ten verš je volnej až příliš. Ne? A tchýně, počkejte, tchýně, to je nějaká nevěra tam?
4: Ne, to je básnický rozdíl.

0: Jsem volný jako pták a hořím láskou.
1: No, kdyby se tak chtěl ulítnout.
2: Hořím láskou k Bětce Práškové, bytem tam též.
0: To je švagrova.
1: Člověče, vy takhle masakrujete celou rodinu. A co bratr?
0: Jo, bratr. Ten je teďka na vojenském cvičení, tak jsem mu chtěl udělat radost.
1: No tak ten se zblázní radostí teda.
2: Človíčku, to je sexuální volnost v rodině. Vy to jak někde ve Švédsku.
1: Vy tadyhle chvilku manželka, chvilku tchýně, chvilku švagrova. Tam si vyměňují manželky.
0: A já si vždycky myslel, že tvořím zrodný hroudy a ono je to světový.
2: Ale vy pokračujete hořím láskou k Juditě Hrachové, bytem tam též.
0: Ano, ředitelka školky. Já hořím láskou k Emě Kaprové, bytem tam též.
1: To je rybářka určitě, že?
0: Ne, to je trafikantka. To kvůli Spartám. Já pak hořím láskou.
1: Čověče, já vy hoříte láskou, já se z vás blázním. Já hořím láskou, já vás furt slyším, já hořím láskou, já hořím láskou.
0: Já vidíte?
1: Si, ale já si to... snad kvůli vás, jsme mu tadyhle asbestový rukavice, nebo co já se...
0: Já to věděl, že vás to chytne. No vidíte, moje poezie zvítězila. No, a teď už vám můžu prozradit, že vašeho šéfa vůbec neznám a že už, protekci nepotřebuji.
3: Na sklonku života začal Luděk Kopřiva bojovat s Parkinsonovou chorobou. Nemoc mu postupně brala sílu, pohyb i energii. Herec, který celý život sršel komikou a pohybovou přesností, najednou těžce nesl třes rukou a fyzické omezení. Poslední roky prožil v ústraní v obci Čtyřkoly na Benešovsku se svou druhou ženou Evou. Už téměř nevystupoval na veřejnosti a stáhl se z hereckého života. Parkinsonova nemoc postupovala velmi rychle a psychicky ho vyčerpávala. Luděk Kopřiva zemřel 2. října roku 2004 ve věku 80 let. Jeho odchod zasáhl nejenom kolegy, ale i několik generací diváků, pro které byl symbolem laskavého českého humoru. A právě takový máme v našem pořadu rádi. Tak zas příště. Mějte se krásně.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Přeju vám klidný nedělní večer, vážení přátelé. Od mikrofonu Noční linky Českého rozhlasu vás z brněnského rozhlasového studia zdraví Borek Kapitánčik. A v zápětí se hned zeptám, jací byli rodiče vašeho manžela, vaší manželky? Jaká byla vaše tchýně? Jaký byl váš tchán? Jak se tak někdy říká, povedená, povedený? Tchán, který rodině vládne železnou rukou, nebo dědeček, se kterým si vaše děti užili nejkrásnějších výletů a chvil? Milionová tchýně, která vás přijala za svého či za svou? A nebo tchýně, na kterou přesně sedí drsné vtipy? O povedených i v uvozovkách povedených tchýních a tchánech se doufám dnes rozpovídají posluchači a posluchačky Noční linky na telefonu 731 800 900. A jestli raději svůj příběh o povedené tchýni či povedeném tchánovi svěříte klávesnici počítače, směřujte jej na web rozhlas.cz/linka. Přeju vám nerušený poslech a budu se těšit na vaše telefonáty a na vaše psaní. Je neděle 20. září 2026. Poslední letní.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte noční linku Českého rozhlasu a o povedených i povedených tchýních a tchánech jako první přichází povyprávět paní Ludmila. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, pane Borku, já vás velice zdravím, zdravím i všechny noční, co budou poslouchat. Já vám teda řeknu, já jsem měla velice povedenýho tchána z prvního manželství, takže mě bylo 18, vdávala jsem se, nemusela jsem, ale chtěl manžel, by se bylo 7 roku starší. A představte si, tak prvně bylo to, že když se žádá o ruku, tak prvně se jde rodiče ženíka k nevěstě. No samozřejmě to tak nebylo, že pan tchán budoucí řekl, že on nikam nepůjde, aby jsme přišli my. A to už něco znamenalo. Přišli jsme tam, dobře. Naši řekli, že teda jak si to představujeme. No když jsme řekli, že budeme mít svatbu ve šlapanicích a v kostele a na radnici a budeme tam mít i hostinu. To byla prohlášená ta restaurace u Fialů. No tak to začal prvně řvat, že on měl jednu dceru, dělá svatbu pro 100 lidí a on si nemyslí, že bychom měli být v restauraci. No tak nakonec teda, on že na žádnou svatbu nepůjde. No tak jsme si říkali, no tak nechočujete. No a tak byla svatba. Nakonec tam byl, ale v půlce utekl.
0: Tak, nebavilo ho to, no.
1: No prosím vás, tak bylo se vůbec ještě zastávat. A dále, to nebylo všechno. Já jsem potom byla těhotná až za rok a bydleli jsme tam u něho. Oni měli barák a oni nám poskytli dvě místnosti a on byl zedník, celý život byl ve světě, tak neuznával ženy, tak. A já jsem byla těhotná a to byl pátek a my jsme šli do kina do Brna a přijeli jsme domů k večeru a viděli jsme, že bylo uhlí. No tak my jsme nemohli vidět, že přijde uhlí. No ten tak začal křičet, že co si to dovolujeme, že jsme nebyli doma. Takže a já jsem mu na to řekla, vy tady na mě nebudete křičet, já jsem měla už břicho. Představte, co na mě vzal nůž. Začal mě honit kolem stolu. Tak manžel se mě teda zastal, já jsem utekla k jeho sestře, tam jsme měli auto našich rodičů, který on používal, ten můj nastávající, teda už byl manžel. A museli jsme se odstěhovat, já jsem říkal, že už tam nevkročím. A on řekl, že prej jsem přišel s holým zadkem, že mám 3 šatečky ve skříni. Takže ona chodil pro líže, co
0: kontroloval, kde máme. Kontroloval prádlo dokonce v prádelníku, jo?
1: Naši normálně mě koupili ložnicu, koupili mě kuchyň a on to bude vykládat. A on je mrtvej samozřejmě, proto to říkám. A tak to byl jeden tchán, jo?
0: Jo, ale ano, vy jste zmiňovala dvě manželství, že?
1: No poslouchejte, ale tchýni tu neuznával, který potom prodal ten barák nad hlavou, koupil si svobodárnu na Lesné a on se zastaral, kam půjde. Až ona potom musela skončit u dcery, ta dcera byla na něj zlá a on potom vám dostal infarktněla mrtvičky, ale dvě, a on ju nakonec si vzal do toho Lesna, aby mu sloužila. Ona byla tak hloupá, že tam teda šla, jo. Takže takhle toto byly tchán tchýni z prvního manželství.
0: Jo.
1: Z druhého manželství.
0: Neříkejte, že to bylo taky tak strašný.
1: No tak bylo to něco lepší. Tchán mě miloval. Tomu jsem se já líbila, já jsem byla hodná. A já jsem je hostila, já jsem je zvala vždycky na oběd nebo na večeřu. Ale než mě přijali, tak já jsem měla dvě děti samozřejmě. a umír svobodný. A byli jsme stejně staří. A ona na mě, že mám být ráda, že si vůbec on mě chce vzít s těma dvoma dětskama.
0: Uh-huh.
1: A já jsem čekala už to jeho. To byl go. A tak nakonec teda mě přijala a psár mě říkal, nebudeš jde to nic s ním lehký. Takže prvních 5 roků to bylo dobrý. Jo, všechno bylo dobrý. Až potom on začal dělat rozdíly mezi mýma dětskama a tím malým, s malou holčičkou, co si musím dělat. Ale strašně rozdíly. Že nakonec teda syn odešel bydlet do Brna k rodičům mojím a dcera teda v 18 letech šla bydlet ke klukovi, který taky pocházel z takového manželství, že mu zemřela maminka a vlastní tatínek ho nechtěl, protože ho nechtěla ta jeho manželka. Takže nakonec oni bydleli u jeho strýce a vdávala se teda ve 20, myslím. Jo. No a já jsem byla potom po operaci na přežlučníku, malá, měla 4 roky. A on za mnou přišel do nemocnice a začal tam vyvádět, že ať si zpamatuju, že furt budu nemocná, tak mě bylo 38, nebylo mě moc. Za 3 roky jsem musela jít na operaci na gynekologickou, no tak to už se mu taky nelíbilo. Po 11 letech teda jsem se s ním rozvedla. S Repchánem to teda toho můžu chválit do nebes. Ten normálně mě říkal, a přestěhovala jsem se do Brna. On mě říká, cokoliv budeš potřebovat, zavolej, protože ty jsi nám dala jediný vnouček, který my máme a já vím, že ty jsi to neměla s ním lehký. A ta tchýně, ta zase, když jsme se rozváděli, tak mu psala seznam, co nám dala starou keramiku a takové věci. A já vždycky, když jsem s dětskama odjela k rodičům na víkend, tak se něco ztratilo. Takže takhle já jsem měla tchána a tchýně potom, když jsem byla na operaci s těma zádama a nemohla jsem chodit, takže jsem, a já jsem byla hubená, tak ona si ke mně přišla sednout, já jsem nevydržela, já jsem mi to všechno vycingala a ona si zčervenala. A já jsem vám sloužila, já jsem jemu sloužila a vy tak nakle budete ještě mě psat seznam, co si má vzít. Já mu klidně dám ještě výbavu, ale už s ním teda nechci být ani zajít.
0: No řeknu vám, některé příběhy ani nepotřebují žádný doprovodný komentář. Tohle byl jeden z nich. Ludmilo, já vám děkuju za vaši upřímnost, děkuju za to, že jste zatelefonovala. A že jste, byť ne zrovna optimisticky, ale přece jenom otevřela naši dnešní noční linku na téma Povedená tchýně, povedený tchán. Díky a přeju zdraví.
1: A já už od té doby jsem žádného chlapa neměla. Jako.
0: Já se vám nedivím, protože to vždycky sebou nese tchýně a tchána. Po vašich zkušenostech, jak říkám, se nedivím.
1: Já vůbec nechtěla a já žiju jenom pro děcka a pro ty vnoučata a ještě už pro vnoučata. Protože jich mám 6.
0: Tak je, všechny pozdravujte a přeju vám krásný podzim. Naslyšenou.
1: Já vám moc děkuji, že jste mě vyslechl, mě se třeba uleví.
0: Věřím tomu. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: O tom, že partnerské vztahy nejsou nic jednoduchého a navíc, že vztahy s rodiči vašeho partnera opravdu nemusí být idylické, myslím, není sporu. A ani bych se nedivil, kdyby po tom prvním příběhu, který před malou chvilkou v noční lince zazněl od paní Ludmily, jste vlastně neměli ani náladu do něčeho takového jít. Tak jsem zvědavý, jestli Vlastina, která telefonuje z Krnova, vylepší dojem z tchánů a tchýní. To je téma dnešní noční linky, kterou posloucháte. Povedená tchýně, povedený tchán. Vlastino, dobrý večer.
1: Dobrý večer, pane kapitánček. Od vás zdravím.
0: Děkuju.
1: A chtěla bych říct od prvního manžela rodiče, kdy byli tak skvělí, a jak tkán, tak tchýně, senzační lidé, kdy jsme přijeli vždycky nachystáno, postarané o nás, strašně hodně lidé.
0: Hlídali vaše potomky? Starali se i o ně?
1: No, měli jsme tři potomky. Do rodiny jsme přijeli tři potomky a pak jsem se rozvedla po 10 letech ze zdravotních důvodů. A prostě to byl tyran, tak jsem se rozvedla, ale s nima jsem s celou rodinou nestratila kontakt. To je jejich poslední chvíle, jak svegry, tak brácha. S těma jsem pokračovala dál. A pak jsem se vdala po druhé, po dlouhé době a tam to nebylo nic dobrýho. To bylo pravý opak. Teďka jako toho druhého manžela ještě jak tak, ale matka byla strašná.
0: V čem?
1: To byla ožrálkyně, jedu normálně, šli na pivo a ztratila ho, pak ho hledala, on byl kudáček v nemocnici. Švagrova vystračená mě volá a já říkám, ne, děda u nás není. A já říkám, volala do nemocnice, víš, jaká je babka. Byl je dobrý nápad, se zavolala do nemocnice a děda byl tam. Oni nevěděli, on neměl u sebe občanku, že oni si jenom na procházku tady v Krnově, je, tak neměli sebou občanky. No a babka se opila s odpuštěním a děda netrefil, byl unavený už, on byl už nemocný a byl unavený, tak normálně lehl si na mez, že si odpočine a jsem si ho načili. No a tak ho nechali přivez do nemocnice. On nevěděl už, jak se jmenuje nic. Tak ale dobře to dopadlo, no. Tak takové moje vyprávění.
0: Vlastino.
1: A pozdravuju, prosím vás, Pepína Valaška a jeho paní, doufám, že je po operaci šila už, a potom Roberta z Olomouce. A děkuji vám moc krát, pan kapitánčík. Děkuji vám.
0: Rádo se stalo a já děkuji vám. Naslyšenou. Abych aspoň částečně korigoval ten celkový dojem z tchánů a tchýní, o kterých si povídáme v dnešní noční lince Českého rozhlasu, tak zkusím ocitovat to, co napsal František. S mou tchýní jsem nezažil moc legrace. Byla to pracovitá žena, která myslela jen na svoji práci. Tchán to už byl jiný frajer. Když se trošku napil, tak ho bylo slyšet na celou dědinu. Ale všechno v dobrým. Je škoda, že odešli z tohoto světa dost brzo. Bylo jim něco málo, přes 60 roků. Napsal František ze Židlochovic.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Na telefonu, který spojuje vás, posluchače a posluchačky Noční linky Českého rozhlasu a v tomto případě brněnského rozhlasového studia, tedy na telefonu s číslem 731 800 900, už čeká paní Marie. Ale já si dovolím ještě něco na odlehčení. Ona to vlastně přesně takto pojmula a pochopila i naše posluchačka Ivča, která na web rozhlas.cz/linka napsala něco na odlehčení. Víte, jaký je trest za bigamii? No přece dvě tchýně. Dobrou noc. Já přeju dobrý večer paní Marii a ptám se, jaká byla její tchýně, jaký byl její tchán. Pěkný večer.
1: Dobrý večer, já vás všechny zdravím. No, to byly příběhy, že se mě z nich dělalo úplně na nic. Protože můj příběh byl trochu lehčí, nebo úplně lehčí. Já jsem skončila se svou školní láskou od 6. třídy a můj pozdější manžel měl nevlastního otce, protože jeho vlastní zahynul a vzala si, jeho maminka si vzala muže se sedmi dětmi, odrostlými. Takže on byl nejmladší. Jediný neštěstí u toho bylo, že její manžel prostě byl šetrnej, byl pracovitý, ale držel peníze a ona jako neměla k ním žádný přístup. Takže my, když jsme spolu chodili, tak jsem prostě on nejdřív se vyučil, pak vyštudoval a prostě byl bez peněz, takže když jsme někam šli, tak já mu musela dát peníze, aby platil on. Nakonec jsme se vzali, protože jsme se museli brát, že jo? A nebyly peníze na svatbu, protože mě zemřel taky otec a tehda v té době v zemědělství to bylo bez peněz. Takže jsme měli jenom svatbu s dvouma svědkama, z jeho strany dva, z mý strany dva, měli jsme to v Praze. A nejlepší na tom bylo, když jako jsme řekli, že se budeme brát. No tak to bylo tím, jenže můj budoucí tchán mě viděl a říkal mý tchýni, jako já si myslím, že budou mít rodinu. No, jeho maminka prostě říkala, to není možný. No tak ho vyspovídala a řekla, no tohle, že by můj fanoušek udělal. No bylo to směšný teda. Ale
0: takový jako, fuj, že jo?
1: No. No, ale prostě, abych to řekla takhle, nebyla špatná, jako vždycky jsme měli uchystáno, když jsme tam přijeli, protože jsme bydleli u mý maminky. Ta už byla trošku horší, protože ona prostě nemohla pochopit, že si beru takového mladého, že jsme stejně starý. To bylo v době ještě, kdy jako byly větší ty rozdíly věkový, ale žilo se tak, jak se žilo. A měli jsme dvě děti. A když maminka mýho muže stonala a pak byla v nemocnici, tak vnukovi bylo 15, vnučce bylo 11. A můžu vám říct, že ona tam mě řekla, že mě děkuje, že prostě je tak ráda, že prostě jsme se, že jsme ty děti měli tak brzo, že se jich ona mohla dožít. Hmm. To by asi tak skončilo ze strany tchýně. No, můj muž byl dost takovej jako prudkej, no tak s mou maminkou se tolik nesnášel, ale oni se dovedli pohádat, museli jsme odjet a pak jsme se, my jsme měli být v Hradci potom, ale mohli jsme se vrátit a oni mluvili normálně.
0: Někdy úplně odloučení, normálně. Někdy odloučení pomůže. Chvilko.
1: No, úplně normálně, ale můžu vám jen říct, že prostě ty, že jsme s manželem prožili 62 let a prostě bylo to taky vždycky, to víte, říkal mě, jedinou vadu, která měla moje tchýně, byla, že neměla ráda zvířata, neměla ráda psy, neměla ráda kočky a když k nám přišli, ona to nesnášela. No a manžel s tím jako přišel, ale kdybyste viděli, jak já jsem ho prostě k tomu přiměla, že on pak měl milovanou kočku, on měl milovanou kočku a když ta kočička, ona k němu chodila spát do postele, nebo k nám, že jo, ale k němu hlavně. A když ta kočička prostě mu umírala a on ji pak kopal v sadě hrobeček, tak já myslela, že v něm bude dřív on než ta kočička. Ale zase něco pro zasmání k tomu, když jsme pak lehli do postele večer a on mě říká, a kočička už nepřijde. A já mu říkám, no to je krásný, ale že tu jsem já, to ti nevadí. No a to bych, tím bych to asi zakončila a jsem šťastná, že jsem s jedním manželem prožila to, co jsem prožila. Už jsem 6 let vdovou. Nejhorší, že syn nám před 10 lety umřel, takže jsme ještě byli spolu, byli jsme u toho, měli jsme ho doma, když umíral. A já jsem zas u něj na druhou stranu byla v hospicu. Nechtěl tam beze mě bejt, i když začínal v té době covid. A tam nepřibírali, ale poděkování do Červeného kostelce ještě panu doktoru, který to vzal na svůj ten, že jsem u něj mohla bejt do poslední chvíle a drželi jsme ho se sestřičkou každá jednou z jedné strany za ruku. Takže takhle jsme spolu skončili.
0: Paní Marie,
1: to je asi tak všechno.
0: Obdivuju.
1: A mějte se moc hezky, strašně ráda vás poslouchám a já jsem dneska čekala na vás, když jsem věděla, že to já jinak usnu, ale taky poslouchám, já se budím. Ale já jsem ani neusnula a jsem ráda, že jsem vás slyšela.
0: Takže teď už můžete jít spát, paní Maruško, že jo?
1: No, budu ještě chvilku poslouchat, ale asi usnu u rádia. Mějte se moc hezky a přeji všem dobrou noc.
0: Já vám moc krát děkuji, obdivuju vaši sílu, to jsem chtěl říct. A přeju vám krásný podzim, který začíná už za pár dnů. Naslyšenou.
1: Ano, ano, ano. Děkuju moc.
0: Povedená tchýně, povedený tchán, téma noční linky Českého rozhlasu, kterou posloucháte. A můžete do ní psát na rozhlas.cz/linka anebo volat. Tady je číslo.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a po písničce Standy Hloška, já mám takový pocit, že původně to byl Meatloaf, je čas na další telefonát na čísle 731 800 900. A je to opět paní Marie, ovšem tentokrát jiná, ta, která telefonuje z Otrokovic. Takže vlastně zdravím na Baťov. Pěkný večer.
1: Dobrý večer. No, já bych to řekla asi tak.
0: Od Chánovi a od Chýni, ano.
1: Ale já bych nikdy neřekla od Chánovi a od Chýni. Byli to pro mě vždycky manželovi rodiče. Protože byli to tak vzácní lidé, kteří mě přijali od prvního dne, kdy jsem tam přijela. Když jsem k ním poprvé šla, tak jsem tak prstem jela po zdi a říkala jsem si, kdybych měla kam uteču. Protože jsem měla 400 kilometrů domů, takže jsem utéct nemohla. A musím říct, že když jsem přišla k ním do rodiny, tak jsem byla tak vřele přijata. Takovou úctu mi prokazovali a prokazovali mi to 30 let. Celou dobu, co jsem jako byla jejich snachou. Byli to zlatí lidi, babička ta, to bylo prostě, ona pocházela ze strašně chudobných poměrů, za Německa byla i v sirotčinci, protože její maminka neměla na to, aby uživila. Prostě ona se dobře učila, tak mě pan řídící ji ubral jednou týdně na oběd, aby něco měla na jídlo. Prostě byla to zlatý člověk. A její manžel nebyl vlastní otec mého manžela, ale měl ho velmi rád, byl na něho pyšný a když jsme se potom vzali a měli jsme první dceru, nebyla to jejich první vnučka, vlastně byla to první vnučka, za dva dny se narodila druhá od sestry od manžela. Ale on, jakož my jsme byli z Moravy, tady se ty děti dávali do peřinek nakulmovaných, prostě načančaných, jak se říká. A on, jako dědeček s ní, rád chodil na procházku, chodili jsme spolu a on každému vykládal, to je jen domů z Moravy, on byl na to dítě tak pyšný. A musím říct, že až do své smrti v životě neublížili, tak jak já jsem se vždycky snažila prostě jim vycházet a nikdy jim neublížit. A musím říct, že když dědeček umřel asi o 3 měsíce dřív než babička, ale když babička ty 3 měsíce strávila u nás v Otrokovicích, tak mi říkala, že se nikdy v životě neměla tak dobře, ale to bylo jednoduché. Moje maminka 5,5 roku ležela a my jsme se o ní starali prostě se vším všudy. Opravdu byla ležící, když to tato babička byla strašně bolavá, ale ještě se sama najedla takhle. A když potom odjela, protože v lednu už měla mít nějaké vyšetření v Mostě, tak mi zavolala 26. ledna a řekla mi, že umírá a že ještě mám dárek tam na jednom místě na skřínce. A manžel říká, kdybych neměl druhý telefon, abych ti to nevěřil, jak ona. Prostě ona mě měla tak ráda a já jsem ji měla taky tak ráda. Takže říkám, opravdu žádná tchýně, maminka a tatínek.
0: Maruško, já vám moc krát děkuju za váš příběh. Krásný, upřímný.
1: Ano, ráda na ně vzpomínám, velice často na ně vzpomínám a můžu říct, že když zemřela babička, tak jsem měla i jsem mluvila nad hrobem a musím říct, že to jsem nesla velmi těžce. My jsme tenkrát měli 5 pohřbů za 5 měsíců. Prostě umírali moji rodiče, manželovi rodiče, ještě můj bratranec. To bylo to hrozné. Ale když babička umřela jako poslední, tak já jsem to nesla strašně těžce. Protože ona mi opravdu v životě strašně schází.
0: Vaše vzpomínka ale zůstala. A já za to děkuju. Mějte se hezky a přeju vám dobrou noc.
1: Dobrou noc.
0: A dobrý večer vám přeje Iveta, tedy soudě podle toho, co napsala na rozhlas.cz/Linka. Tchýně to není téma na jeden večer, píše Iveta, ale aspoň na týden. Na začátku manželství, než jsme postavili, jsme bydleli u manželových rodičů. I když jsem se snažila, nikdy jsem tchýně nezískala, nic jí nebylo vhod. Pro ní jsem byla zlodějka, která ji ukradla jediného syna. Nikdy jsem jí nedokázala říci maminko. Vždycky jsem se nějak oslovení vyhnula. Až když jsme měli děti, začala jsem jí říkat babičko, ale nikdy jsem jí netykala. Také mi to nikdy nenabídla. Opakem byl můj tchán. Byl to opravdu pracovitý, tolerantní a milý pán. Já ho měla snad raději než vlastního tátu. A také jsem mu tatínku říkala a na jeho přání mu i tykala. Byl automechanik, já auta milovala a on mě moc ze svého řemesla naučil. Po mém manželovi to byl nejlepší chlap, kterého jsem v životě poznala. Dneska jsem už já šestinásobnou tchýní a zatím se svými získanými dětmi vycházíme. Tuk, tuk, tuk. Vycházíme dobře a doufám, že to tak zůstane, pokud se i nadále dokážeme vzájemně respektovat a tolerovat. Dobrou noc přeje Iveta.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Po téhle písničce, kterou vám zaspívali Adam Ďurica a Ema Drobná, je čas na další telefonát v noční lince Českého rozhlasu. A můj další pozdrav směřuje do Uherského Hradiště. Odtud volá pan Radek. Pěkný večer.
1: Pěkný večer. Především bych chtěl pozdravit všechny posluchače. A chtěl bych se podělit jakože o svoji takovou životní zkušenost, kterou jsem měl. V podstatě budu ale krátký, jo, abych nezdržoval, ale začalo to tím, když jsem byl ještě svoboden, když jsem měl chlapec, tak jsem chodil třeba s jednou dívkou a potom ještě s druhou dívkou a já jsem měl nadstandardní vztahy, jak kdyby s těma potenciálníma tchýněma. Mm-hmm. Že mě vždycky měli strašně rádi, jako já jsem si to užíval. A pane Borku, nakonec to dopadlo tak, že když jsem se ženil v 25 letech, tak bohužel jsem si bral manželku a už jsem tchýně neměl, poněvadž brzy v 55 letech umřel na rakovinu. Mm-hmm. A asi za 2 roky jsem si aspoň užil toho tchána. Ten bohužel na rakovinu taky brzy odešel jako za tou manželkou. Takové ty, jak jsou různé vtipy na tchýně a to, tak já jsem si to v podstatě nikdy neužil, ale byla to úžasná žena, co znám jakože z vyprávění manželky a tak to, tak je mi to celkem jakože líto, ale aby to nebylo úplně tak krátké, tak co můžu říct, poněvadž moje maminka ještě žije, tatínek umřel loni, ale tak ta moje žena aspoň měla ty druhé rodiče v těch mojich rodičích, jestli mě rozumíte.
0: Rozumím vám velice dobře a myslím si, že máme pár věcí společných. Já jsem vlastně svého tchána taky nepoznal. Ten odešel do věčných lovišť ještě předtím, než jsem si vzal svoji manželku. Ale na druhou stranu mi to vynahradila moje tchýně, která byla mojí druhou maminkou.
1: Takže perfektně víte, o čem hovořím.
0: Vím, Radku.
1: Mně se strašně líbí, jak manželka se teď stará o moji maminku. Jo, že protože tu svoji už prostě 30 let nemá. No, tak...
0: Já vám i v tomhle rozumím. 2 roky jsem
1: se... Cokoliv mámka potřebuje, manželka se nedá auta, jasné, jo, jedeme to, zařídíme, vyřídíme, jo, tak to už prostě tak nikdy ten osud v tom životě se potká, že mě to strašně mrzí, že jsem, protože... A já tomu věřím, jo, že ta její maminka byla úžasná ženská, stejně tak, jak je úžasná moja žena. Jo, že
0: naprosto vám rozumím, nic v životě se neděje samo o sobě, jen tak pro...

0: abych vařila každý den teplé večeře, protože synek je na to zvyklý. Abych taky o víkendu pekla buchty nebo koláče. Taky mi kontrolovala, jestli mám srovnané věci ve skříních, pěkně v zákrytu a v komíncích. Ale pak jsme si ujasnili pravidla a pohoda. Hodně jsem se od ní naučila, protože ona byla excelentní kuchařka. Chán byl nejlepší chlap mého života, milionový člověk, velký srandista a pohodář. Škoda, že už tu ani jeden z nich není. Evo, děkuji za vaše psaní a vám, kteří třeba váháte, zda zatelefonovat a hlavně, jaké je telefonní číslo do studia Noční linky, nabízím ještě jednou tu kombinaci, která vám umožní o svých tchýních a svých tchánech pohovořit do vysílání.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: O tchýních i tchánech, těch povedených i povedených si povídáme v noční lince Českého rozhlasu. A jakže se představil ten další posluchač čekající na 731 800 900? Pepek ze Šlapanic. Pepku, přeju vám dobrý večer.
1: Dobrý večer všem posluchačům taky. Já bych chtěl říct, když jsem se v 58. poprvé ženil, tak jsem měl manželku jako ze Šlapanic a jako svadební cestu jsme měli výbornou na Maltu a na Písky. No, co s tím chci říct, to, že jsme prostě chodili, stavěli a na druhou stranu Šlapanic, kde jsme prováděli stavbu rodinného domku. No. A můžu říct, že jako Tchýně ta byla výborná, ale s chanem se dalo dost jako těžko domluvit. No, já jsem včelařil tenkrát a přišel jako jeho bratr tam odlitoval někde, že můžem si dovést dřevo za 20 korun, že tam byly polomy a takový. No tak jsme jeli týden, já jsem měl motorku v tenkrát jenom, já měl jsem domluveno ve třesku s vlekem, no bohužel vlek nejel, a tak jsem odjel jako domů z toho, co jsme našli.

0: ali drevo, odprijo sem tam do toho lesa. Bohužel jsme se k tomu našemu nedostali. On tam přijel nějaký hlidič od ČSAD ze 111 a s vlekem a odvezl si jako dřevo svoje a k tomu, co jsme měli nachystaný, on ještě, no prostě cesta zarubaná. A že tu 111 s vlekem mu slíbil, že doveze. No já jsem, bohužel jsme naložili jenom to, co jsme jako unesli na tu V3-sku, no a místo na pilu, no tak jsem to složil doma, že něco manželka, že jako včelíne, že si postavu na zahradě, já jsem včelil, měl jsem tam 4 včelstva a tak z toho zešlo, z toho, co jsem dovedl, tak tam vyrobil bolševické almárky, prošla panice, no po druhý, co jsem jako si koupil dřevo, tak manželka, že by chtěla ten skleník, no tak to se použil na šalování a zabetonování prostě toho základu, aby jsme mohli ten skleník postavit, no tak to byl skleník 2,5 metru krát 4,5 metru, no teď využívá můj syn, no tak to chci říct, čili to Chánem se dalo dost těžko jako dohodnout a zatímco tchýně, tak ta byla výborná. V Míšťatu, co jsem měl, potom když jsem skončil vojenskou službu, synům jako nadělala, no prostě využila ty látky a ušila jim kalhoty a jenom to oblečení. Takže tak jsem jako dopadl.
1: Pepku, děkuji za váš příběh i za tu ilustraci, kterou jste použil s dřevem, které původně mělo sloužit včelínům, jestli tedy tomu správně rozumím. A jsem rád, že jste svěřil svůj příběh právě noční lince. Mějte se hezky a děkuji.
0: Nasledanou.
1: Nasledanou.
0: Naslyšenou hlavně.
1: A hlavně naslyšenou.
0: Já jsem váš věrný posluchač, ale když se mi podaří takovýto téma, jako je dneska, a se dovolat. Takže,
1: jo. Je to tak trošku záležitost štěstěny. Pepku, díky a naslyšenou.
0: Se mě už táhne na 90, jak jsem jednou říkal.
1: No ale pořád podle hlasu jste velmi vitální, ať vám to zůstane. Mějte se hezky, nashledanou.
0: Naslyšenou.
2: Noční linka.
1: Vítám vás v novém dni, vítám vás v novém týdnu. Teď už píšeme 21. září 2026. Malou chviličku po půlnoci otvírám druhou část noční linky dnes na téma povedená tchýně, povedený tchán. A to povedená může být jak bez, tak s úvozovkami. V první hodině jste vyslechli 6 příběhů na tohle téma. A další volání, to je před námi. Tak věřím, že se vám to povede, tedy že se dovoláte na 731 800 900 a že už po písničce Hany Zagorové uslyšíme další příběh. U mikrofonu je Borek Kapitančik. Přeju vám štěstí při telefonování.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Naopak, začíná druhá část noční linky Českého rozhlasu. Na téma povedená tchýně, povedený tchán, teď přichází promluvit na čísle 731 800 900 Aneška a já ji zdravím na Vysočinu. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Já mám taky jeden příběh, i když musím říct, že teda není dobrý, že jsem se nesetkala s dobrou tchýní. Tchána jsem nikdy nepoznala, ten byl dávno po smrti, když jsem začala s manželem chodit. A tchýně mě po začátku, když jsme spolu chodili s manželem, tak byla jak máslo, prostě mě tam zvala k sobě a strojila mě prostě. A tak jsem nevěřila lidem, kteří mě říkali, ať si manžela vezmu, ale tam ať se nestěhuju.
0: V čem byl problém? A
1: já jsem nevěřila, no a tak jsme se rozhodli, že se vezmeme, ale sotva jsme jí to řekli, tak bylo zlé. Okamžitě mi řekla, že jsem jí syna ukradla a tak jsem jaksi myslela, že se časem všechno srovná, že si zvyknu. Bydleli jsme společně, protože jsme byt nedostali, tak jsme si museli přestavovat domek, ve kterým ta tchýně žila. A nikdy jsme k sobě nenašli cestu. Prostě byla jsem jaksi vetřelec a jako neměla mě opravdu ráda.
0: A to je zvláštní. To je zvláštní, vy jste říkala, že ze začátku byla tchýně, řekněme, jako máslo, že vás zvala neustále a přitom logickým vyústěním vaší známosti měl být sňatek a potom jste jí ukradla syna. Tak v čem byl problém?
1: No, ona totiž uvěřila takovým nepravdivým pomluvám. Já jsem jako jediná ze vši jsem se dostala do školy a musela jsem teda daleko do pohraničí, abych vůbec jako mohla tu školu udělat. To bylo, tenkrát byl takovej režim, že děti ze zemědělství nikam jinam nesměly. A tak jsem byla v pohraničí, ale vrátila jsem se domů a nějak se dostali nějaký řeči sem do té vesnice, kam jsem se přivdala, že jsem údajně prostě měla další známosti a nebyla to pravda. Mm-hmm. No a takže ona prostě žila v tom přesvědčení, že jsem špatná. No.
0: Takže uvěřila zlým řečem.
1: Cizím řečem, no, který nebyly pravdivý, no. A tak, no prostě, že jsem jí ukradla peníze, mě taky naštla. Načež já jsem utekla teda, protože jsem nechtěla, aby můj manžel uvěřil, že to je pravda. No a on se za mnou, utekla jsem k matce, on se za mnou vrátil a donutil mě, abych se teda s ním vrátila zpátky. No tak jsem se vrátila a měli jsme potom vlastně vymodlenýho syna jako po 5 letech. No a syn bohužel byl nemocnej hnedka po narození. A tak to byla další taková věc, která jí dávala jaksi vodu
0: vám
1: na její mlejn.
0: Hmm.
1: No a tak zase začala, že jsem já to zavinila, tu nemoc. A nakonec jsem se dostala i já do nemocnice. Musela jsem na operaci se žlučníkem, poněvadž to bylo asi zřejmě všechno psychický. No a vrátila jsem se i se synkem domů a už byl potom v pořádku, takže jsme ho v pořádku vychovali a měli jsme z něj velkou radost, ale s tchýní jsem nikdy už nenašla jsem k ní nikdy cestu A i když teda na sklonku života jsem jí vařila a snažila jsem se o ní starat, když nemohla už, tak na sklonku života se snažila se to nějak dát dohromady, urovnat, ale já jsem opravdu už neměla k ní důvěru. Takže to
0: myslím,
1: nakonec
0: že to
1: dopadlo, že zemřela teda bez nějakého smíření teda, no.
0: Mrzí mě to, ale Anežko, děkuji vám za příběh, který jste všem, kteří poslouchají Noční linku Českého rozhlasu, řekla. Mějte se hezky a přeji vám zdraví a krásný podzim.
1: Děkuji vám a všechny zdravím i vás, pane redaktore.
0: Děkuji mockrát a naslyšenou. Na telefonu si vás za malou chvilku znovu dovolím vyspovídat na téma povedená tchýně, povedený tchán, ale na webu rozhlas.cz/linka, kam chodí vaše psaní na tohle téma, si teď dovolíme vytáhnout jeden z třířádkových vzkazů. Inka napsala: já jsem měla štěstí na maminku bývalého manžela. Hned po svatbě mě přijala jako dceru, kterou neměla, a pro mě to byla druhá maminka, se kterou jsem si někdy rozuměla líp než s tou mojí. Dokonce když jsme se s bývalým manželem rozvedli, chodili jsme se navštěvovat, přát si k svátku, k narozeninám a na Vánoce. Chodila jsem ji vyzvedávat a vracet do knihovny, když ona nebyla zdravotně schopná. A když skončila v nemocnici, byla jsem já poslední, kdo ji zažil naživu. Každému bych přála získat druhou maminku. Pro mě to nebyla tchýně, ale maminka. Přeji všem hezký zbytek noci, Inka z Hradce Králové.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a tématem jsou povedené tchýně a povedení tchánové. Jak v úvozovkách, tak bez nich. Tak jsem zvědavý, kam že spadnou tihle dva v podání paní Jany. Zdravím vás do Alojzova, že jo?
1: Ano, přesně tak, Borečku, nezapomněl jste. A jsem ta Jana s tím rubínem na krku,
0: ano,
1: s tím talismanem.
0: Tak, poslouchám, jaký,
1: já vás
0: jaké
1: zdravím,
0: jste měla?
1: Borečku, zdravím všechny sovičky, sováčky. A budu mít takový jedno přáníčko mám, jenom vyřídit Marušce z Prostějova, že žiju, ale těžko se dovolávám a mám blbý signál, ale teďka, jak je tam Boreček, tak je to dobrý.
0: To není moje práce, ale jsem rád, že si to myslíte.
1: Já vím. A teďka k tomu tématu. Bohužel budu tam na té straně těch horších, protože můj muž si mě teda vybral a když mě poprvní vedl do rodiny, vezl, jeli jsme autobusem, tak já pro jistotu zůstala stát v průjezdě a řekla jsem běž a řekni jim, že jsem přijela s tebou. Bylo to v roce 64 a v roce 64 koupit nastávající tchýni, která měla zrovna i svátek, bomboniéru za 47 korun, nebylo pro 17-letou holku tak jednoduchý. Ale vezla jsem. Ale neumíte si představit ten kravál, když on řekl, že jsem s ním přijela, jak řvali, že mu řekli, že mají pro něho vybranou nevěstu a ať si to dobře rozmyslí a že žádný ho nechcou. No a co já? Já to tam neznala, tak jsem říkala, tak půjdu pěšky do Prostějova dom, nedá se nic dělat. Jenomže vyšla manželová stařenka a říká mě, tak pojď panenko ke mně. Tak jsem šla ke stařence do výměny a nebyt té stařenky, tak ten pán, co spí vedle v ložnici, by tady 62 roku nebyl. 26. září to, Borečku, bude 62 roku, co teda jsem dvakrát řekla to ano. A dneska o 8:30 večer moje dcérenka bude mít 51 roku a syn 21. listopadu 53. Takže všechno dobře dopadlo, ale tchýně a tchán prostě nemohla jsem jim ten řev, který tam byl, to ze mě nevyprchalo. To ve mně zůstávalo a oni se tak chovali, ale nejlepší bylo, že za necelý dva měsíce za mnou přišel nastávající tchán teda, tehdejší, a řekl mě, ať mu říkám tatínku. No to já jsem řekla v žádném případě, protože mě krátce předtím tatínek zemřel, můj. Takže říkat tatínku znovu někému po člověku, který byl pro mě nejnej, to ne, to nešlo. No, takže až byly děti od bratra manželovýho, tak to byl děda a babí. No a pak naše děti přišly, vymodlené syneček po 9 letech a po 11 dcerenka. No, takže všechno by bývalo, bylo dobrý, ale takový to napětí bylo až do chvíle, kdy jsme tam přijeli na návštěvu a děda nám jenom řekl, babička je nemocná, ale já myslela, že má chřipku, tak jsem dětka nechala na dvoře a šla jsem, no ale jenom jsem vešla do místnosti, jsem věděla, že je úplně jinak zle. Říkám, dědo, pro boha, od kdy to je? Od noci. A my jsme tam přijeli ve 4 hodiny odpoledne. Ona se dusila, ona nemohla dýchat. On mě řekl, já jsem mi dal už 6 prášků těch, co má na to dechání a furt tak funí. Říkám, no nic, Staňo, berem ju do auta a jedeme do nemocnice. Tak jsme jeli do nemocnice, tam se sestřička podívala, volala pana doktora, no to trvalo půl hodiny, pan doktor za půl hodiny přišel. Mezi tím teda Já jsem zjistila, že babičce začínají modrat nechty a lalučky uši, tak jsem šla pro manžela, říkám, Staňo, ty se rozloučit s maminkou, maminka tě odchází. Ty nejsi normální, spustil na mě, říkám, nekřič a biješ. No tak šel, sedl si vedle ní, já jsem tam pak přišla, ona naznačila svýmu mužovi, aby odešel, já jsem si sedla vedle ní, ona mě položila hlavu na rameno a tím se mě asi omluvila, protože už víc nepromluvila. Takže tchán ten teda byl pořád takové, nemám dobrý vzpomínky, ale babička tím, že si mě vyžádala, abych já u ní byla do poslední chvilky, tak jsem to vzala, že se mě omluvila. Neměla jsem to lehký, ale říkám si, že třeba já jsem dobrá tchyně, protože náš syneček bydlel 9 roků v jižních Čechách, pak se přistěhovali v 2-2 sem. No, bydleli jsme pod jednou střechou, jenomže jim vyrostly dcérenky, jedna se odstěhovala a jedna tady zůstala. Přišlo děvčátko, pak přišel chlapeček, bylo toho moc, tak syn s manželkou si postavili svůj domeček a když já bych vyšla, já nemůžu, protože mě musí někdo pomoct ze schodů. Když bych vyšla na dvůr, tak je to takových 15 metrů, mají od našich dvorových dveří svůj vchod do svýho domečku. A tady bydlí vnučka s manželem a 8letá nejstarší pravnučka a nejmladší ze 4-5leté pravnouček. Takže myslím si, že to jakž tak jde. Děvčata se o mě starají a i o manžela, protože ten už je 6. rokem onkologický pacient, byl to chlap, něco jak Borek, 190 cm, chlapisko 90 kg, dneska má 57. Ale je tady. Je s náma, takže to tak berem. Tak Borečku, tak to bylo se mnou. A ta Maruška z toho Prostějova, když bude chtět, ať si přes obecní úřad, ať mě pošle svoje číslo, já ji zavolám a může za mnou přijet.
0: Paní Ano, já vám děkuju za všechno. Za všechno, co jste řekla, za všechno, Borečku, co jste udělala, třeba i pro vaši tchýni. A jsem rád, i když to přišlo pozdě, v tu nejpozdější možnou chvíli, že aspoň na tom posledním loži došlo ke smíření. Mějte se hezky a přeju vám zdraví.
1: Borečku,
0: vašemu manželovi pochopitelně taky.
1: Borečku, můžu mít jedno přání?
0: Nevím, jestli ho budu moci splnit, ale poslouchám.
1: Já si myslím, že budete. Pozdravujte maminku.
0: Děkuji.
1: A protože někdo, když měl tu krásnou 60, se válel někde u sluníčka, tak bych mu chtěla popřát a poslat velkou pusu babičkovskou, protože já jsem, Borečku, už skončila do té 80, jak maminka vaše.
0: Vyřídím, už, zítra za ní jdu.
1: Ta to měla někdy v květnu, že?
0: V březnu. V březnu a zítra ji to vyřídím.
1: A kolikátýho?
0: 17.
1: 17. Moje maminka byla 11. Borečku, jsou šťastná, že jsem s váma mluvila a Marušce z Prostějova děkuju za to, že měla o mě strach, co se se mnou děje. Děkuju, mějte se všichni krásně, krásný podzimní poslední dny a snad si přejme, ať jsou další dny pořád pěkný.
0: Já si to přeju.
1: Naschledanou.
0: Naschledanou.
1: Já věřím, Borečku.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka Českého rozhlasu, ta aktuální na téma Povedená tchýně, povedený tchán, vstupuje do své poslední půl hodiny. A s telefonátem na čísle 731 800 900 se teď můžeme seznámit, tedy hlavně s příběhem, který nám řekne Láďa. Zdravím do Zlonína.
1: No, dobrý, hezkou noc, nebo jak bych to řekl.
0: Hezký večer, dobré ráno. No prostě, zdravíme se navzájem.
1: Tak jo, no já jako jsem se seznámil se ženou, ta byla ze 6 dětí, ale byla čtvrtá. Pak ještě se narodili 2 a jako tchýně byla bezvadná. Ta nám podstrojovala, jak mohla, jo. Opravdu nemůžu si stěžovat. My jsme tam jezdili, pak jsme se vzali, vydali jsme teda z Praze a opravdu tchýně, tchán už nebyl, ten zemřel 2 roky předtím, než jsme se seznámili. No ale zase moje máma s mojí ženou prostě...
0: Nesedli
1: tam
0: si?
1: Tam byl ten vztah jako tchýně, to jsem cítil jako, jo.
0: Mm-hmm. Jako, čím si to vysvětlujete, čím to bylo?
1: No to nevím, já jsem měl ještě bráku, ten byl mladší teda, ten se ženil dřív, nevím. Ale ten vztah tam byl hrozný, já to žena říkala, bydlet dohromady... tak jsme se už dávno rozvedli. Nevím, čím to bylo, ale jako nežije nikdo, tak jako...
0: Párkrát se tady ozvalo, že tchýně někdy mají tu tendenci označovat snachu za tu, která jí ukradla syna.
1: No, tak něco na tom asi bylo, něco na tom bylo, no.
0: Vy jste byl prvorozený, vy jste říkal, že máte bratra.
1: No, tak já jsem byl starší, no, než brácha, no.
0: To je možná to byla příčina, ale to se jenom dohaduju, samozřejmě.
1: Ale tak jako to jsme přežili, naštěstí jsme nebydleli spolu, bydleli jsme na druhé straně Prahy, takže, no a měli jsme 3 děti, nebo máme 3 děti, už mám 8 vnoučat, no, tak jako v pohodě, ale žena už je 5 roků nahoře, no.
0: Takže teď jste vlastně tchánem vy.
1: No, zatím ještě ne, ještě jsou všechny těm nejstarším vnučkami kolem 20, no a pak je to tam od těch 9, kolem těch 15, 16 se to láme, no.
0: No tak máte vnučky, tak jsem předpokládal, že jste tchánem.
1: No, tak zatím, no tak to jo, ale zatím ještě jsou svobodní a uvidí se, jak se to bude vyvíjet.
0: Jo.
1: Jako já, jako s téma, jak by to řekl, nevěstama nebo dcerama se vdali, tak jsme všichni v pohodě, jako všichni, jako no.
0: Takže vy jste zatím jenom stínový tchán a jestli někdy dojde ke sňatku, no tak to budete mít i se štemplem.
1: Tak oni už jsou, to mádi, tu už mají všichni
0: no,
1: děti,
0: no,
1: že jo.
0: No to říkám, jako... takže jste tchán vy?
1: No. No, tak mi to nějak nedošlo, ten
0: jo, jo, pojem. No, ano,
1: my jsme tohle ten pojem neužívali, tchána, tchýně, nikdy, jako
0: takhle
1: no.
0: Je to, jo, tak teď už si rozumíme. Láďo, moc krát vám děkuju a přeji vám hlavně zdraví a krásný podzim, naslyšenou.
1: No, děkuju, no tak zdraví mi zatím slouží, tak je to dobrý, no.
0: Tuky. Mějte se hezky.
1: Jo. Děkuju, Borku, a přeju všem posluchačům hezkou noc a zítra krásný pondělí.
0: Tak. A úspěšné vykročení do nového pracovního týdne. Ono se to musí nějak ten rozpočet naplnit. Takže další vzkaz, ten je z webu. Na něj můžete psát. rozhlas.cz/linka na téma Povedená tchýně, povedený tchán. Napsala Dana a posílá vám krásné noční pozdravy a následuje následující všem posluchačům. A teď k tématu. Měla jsem štěstí na tchýně i tchána, ne ovšem na manžela. Je to minulost. Tykali jsme si vzájemně a jsem vděčná za rodiče i milovanou tchýni a tchána. Bohužel syn se jim nepovedl a rozvod byl nuceným zklamáním i poučením, zklamáním bolestným. S láskou zdravím do nebe a vzpomínám. Dobrou noc z jižních Čech, Dana.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: V noční lince Českého rozhlasu jsem už dlouho, nevím jak vy, ale já už dlouho neslyšel Hynka, který telefonuje právě teď na 731 800 900 a chce nám popovídat o té své povedené nebo povedené tchýni a tchánovi. Dobrý večer, Hynku, zdravím tě.
1: Dobrý večer, Borku, tobě i všem posluchačům, a jsem tak trošku připraven.
0: Kdo je já připraven, jsem... nebývá zaskočen. Už mlčím.
1: Doufám. Já jsem moji milovanou Janu poznal díky kamarádce a ta potom nás doprovázela i do jejího rodiště. Já jsem za ní jezdil na motorce a toho chána a tchýni jsem poznal jako už poloviční sirotek, protože tátu už jsem neměl, jenom maminku. Takže vlastně, když jsem tam přišel a byl přivítán samozřejmě, tehdy si pamatuju, že byla k obědu uzená polévka, kterou já jsem k smrti nenáviděl.
0: S kroupama?
1: Snědl jsem ji samozřejmě úplně všechno.
0: No.
1: Takže to bylo tak to přivítání. A je pravda, že tchýně nás hlídala velice moc. Až potom za dlouho jsem se dozvěděl, proč. Protože se vlastně moje žena se narodila v 7 měsících. Mm-hmm. Takže proto nás tak úpěnlivě hlídala. Ale to já jsem prostě nějak tak bral a že jsme spolu s ženou chodili 4 roky, než jsme se vzali, to taky nebylo možná na škodu, ale já jsem vždycky říkal, že měli jsme spolu 3 dcery a všichni jsme měli oba dva stejně rádi, ne tak naše tchýně. Tam měla vyhrazenou prostě jednu z těch vnuček a dávala to dost najevo, což já jsem špatně nesl. Až jednou jsem prostě udělal zle a povídám, tak jestli takhle to bude pokračovat, tak my tu vnučku senka přestaneme vozit a bude to vyřešený jednou provždy. A od té doby sice se mnou 2 měsíce nemluvila, ale ten pořádek jsem si sjednal.
0: A zjistil jsi, Hynku, někdy, čím to bylo, že favorizovala jenom jednu svoji vnučku ze 3?
1: Nikdy jsem to nezjistil. Nikdy. Jako nevím proč, ale bylo to tak, no.
0: No tak vždycky je důležité vyjasnit si věci. Někdo, kdo to odkládá potom na to do konce života, může vlastně nad tím může jenom bědovat, ale ty se z toho chopil jako chlap. No prostě vyjasnili jste si to a nakonec to šlo.
1: Tak nějak. Ale za to tchán, i když on taky byl takový trošku ušlápnutý, protože mamka, jak jsme ji říkávali, tak ta vládla prostě ruku pevnou a on až potom odešla díky své nemoci, tak vlastně potom teprve začal volně dýchat a tak nějak žít po svým. No. A přitom to byl fantastický člověk, tak jak jsem říkal, že už jsem tátu neměl, tak on mě ho naplno nahradil. Naplno, protože on, jak říkal, byl automechanik, já jsem měl auto, cokoliv jsem potřeboval, všechno mě na něm spravil. Já jsem jezdíval prvně na motorce, tu mě taky spravoval kdysi dávno, protože to uměl a tak potom pokračoval v tom automobilu taky. A byl to prostě parádní člověk, na kterého nezapomenu, už tady taky bohužel není, ale nezapomenu na něj. hodně dlouho a jak říkám, do smrti.
0: Ale díky tvé právě zveřejněné vzpomínce na něj tady zůstává vlastně pořád. Hinku, děkuji moc krát za telefonát, za čas, který věnoval Noční lince a přeju ti hlavně zdraví, no a krásný podzim. Naslyšenou.
1: Já děkuji, Borku, i tobě přeji šťastnou cestu domů.
0: Díky.
1: A někdy zase na tu Noční linku doufám, že to nebude tak dlouho trvat jako dneska.
0: Jak říkám, dovolat se, dotelefonovat se, původně mělo zaznít, někdy bývá opravdu otázkou štěstiny. Měj se hezky a naslyšenou.
1: Jak jsem říkal, je to ta štěstí odsasá kočka.
0: Ano, šest konců telefonní linky 731 800 900.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a dnešním tématem jsou tchýně a tchánové, ti povedení i takzvaně povedení. Magdalena o tom asi něco ví, čeká na čísle 731 800 900 a já ji vítám ve vysílání. Pěkný večer, dobré ráno.
1: Já také zdravím a zdravím i všechny posluchače i vás, Borku.
0: Díky.
1: Já mám kladný vztah, nebo měla jsem kladný vztah, protože moje nerada užívám slovo tchýně. Já jsem měla svokru ze středního Slovenska, tazenku vetchou, ale velice, velice hodnou. A máme teď druhý téma, takový posmutný, protože tady není spoustu let a pořád na ní vzpomínám. Sice zprvu byla proti, aby si můj muž jako Slovák bral Češku, ale pak jsme si jako vzájemně prostě přišli na to, že se máme velice rádi. A my jsme si ji sem brali přes zimu, vždycky na nějaký měsíc, aby nemusela doma topit. Vždycky jsem s ní tady obešla lékaře a nedej bože, když jsme netrefili, že my tady v Hradci máme lékařskou fakultu a studovali tady i Slováci. Když jsme netrefili na lékaře slovenského původu, tak si popovídali. Chána jsem nepoznala, protože ten zemřel ještě za dětství mého manžela. A stavím svoji okru, stavím pořád mezi ty nejdražší osoby mého života. To je takový vyznání a já po včerejším tématu tak na to ráda vzpomínám, že jsem to teď mohla říct, takovouhle vzpomínku na ní a takovouhle úctu jí vzdát po tolika letech, když mezi námi není. Přestože jsem se svým mužem rozvedla.
0: Aby ta vzpomínka byla o něco kompletnější, tak vás ještě o něco poprosím, Magdaleno.
1: Ano.
0: Bude stačit křestní jméno. Jak se jmenovala vaše svokra?
1: Pavlína.
0: Jak?
1: Pavlína.
0: Pavlína.
1: Ale psaný Pavlína.
0: Tímto ji zdravíme tam nahoru. Mějte se hezky.
1: Já vás taky zdravím a zdravím vaši maminku.
0: Děkuju.
1: Protože to je asi to největší štěstí, co máme. Tak vám oběma hodně zdraví.
0: Děkuju. Mějte se hezky a vyřídím. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Povedená tchýně, povedený tchán. Na tohle téma možná stihneme v dnešní noční lince ještě i ten 12. telefonát po písničce, kterou vám za chvilku zaspívá Miloš Birka. Ale já bych měl stihnout ještě přečíst to, co napsala Alena na rozhlas.cz/linka. Moje tchýně a tchán, na ně to fakt sedí. Nebyli to dobří lidé, ale protože o mrtvých jen dobré, tak to dále nebudu popisovat. Ale snad postačí jen to, že když se k nám manžel nastěhoval, tak mojí mamince, kterou měl nesmírně rád, říkal maminko snad od prvního dne, kdy ji uviděl. Svojí mamince říkal vždycky jen matka. Přede mnou byl manžel už jednou ženatý. Tu ženu měla tchýně ráda a přestože se s ním ona rozvedla a vzala si jiného, tak ona ji pořád zvala k ním, dokonce i tehdy, když jsme tam byli my na návštěvě. A vždycky z toho byly hádky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Ta před mnou chvilkou sice zavolala, dovolala se, já jí říkal, že má ještě chvilku počkat, ale bohužel nevyšlo to. No takže ještě ten poslední telefonát na čísle 731 800 900 je před námi, než definitivně skončí noční linka na téma Povedená tchýně, povedený tchán. Děkuju za všechny vaše příběhy už teď a ptám se naposledy, kdo pak je teď na telefonu? Haló? Bohužel. Ani v tomto případě jsme nebyli úspěšní. Zkusím tedy ještě jeden konec naší telefonní linky. Dobrý večer, tady je Borek Kapitánček, noční linka Českého rozhlasu.
1: Ahoj Borku, tady Olin, zdravím tě.
0: Nazdar Oline. Máme už, to je bohužel, musím to říct, jen 3 minuty na to, abys nám řekl něco o své tchýni a svém tchánovi. Byli povedení nebo takzvaně povedení?
1: Byli dobří, bych řekl. Počkám, vypnu rádio, protože se slyším.
0: Ano, ano, zpětná vazba. Je nepřítel živého vysílání?
1: Byl dobrý. Začalo to tím, že vlastně jsem byl na vojenské základní službě. Stačil jeden opušťák, potkali jsme se s manželkou, byli jsme na zábavě, skončili jsme. Samozřejmě šli jsme spát v noci. No a tak dopadlo to tak, že jsem se za měsíc dozvěděl, že budu tatínkem.
0: No, vzal s to fofrem.
1: Ano, ano. Takže potom jsem přijel na další opušťák, jsem přijel tady jako k jejím rodičům. Přivítala mě tchyně, protože tchán byl on dělal na energetice, měl 24 služby, 24-hodinové. Ale to mi trošku jako naštvalo, nebo nedal jsem to najevo, protože mi řekla, jestli se vám to nehodí, tak vůbec se nic neděje, nemusíte si nikoho brát, nemusíte se... My to zvládneme, my si to děcko vychováme. Tak jsem se jako trošku rozštílil.
0: To je nešťastný začátek. No,
1: ano, ano. A nicméně potom řekla, no tak tchán přijde zítra domů, je trochu takový prudší povahy, tak se držte trošičku jakoby od něho. Tak když přišel domů, tak jsme byli nahoře v kuchyni, uprostřed byl stůl, tak já jsem vždycky byl na opačné straně toho stolu, jak on chodil.
0: Pro jistotu.
1: Pro jistotu, tak jsme tak prostě udělali 3-4 kolečka a on potom říká, no mladej, co si budeme vykládat, je to tak, jak to je, potřebuji vědět, kdy se chcete vzít, kolik přijde z vaší strany lidí, jako rodiče, příbuzní a moje známí, a to je vlastně všechno, ostatní zařídím já. Tak jsem jako poděkoval, aniž bych se zmínil, že žádám o ruku a tak dále, to bylo už prostě jasný. No takže jsme se tak nějak z toho začátku to tolerovali, pak se to jakoby roztálo, toto napětí. Vykal jsem jim teda celou dobu, respektoval jsem jejich názory, oni respektovali moje, tchán říkal, když něco budeš po mě potřebovat, přijdeš s předstihem, protože on měl Nimrod a měl spoustu koníčků a tak dál. Vždycky jsme se domluvili, takže to bylo celkem v pohodě a zvládli jsme to. Takže,
0: zvládli jsme i poslední telefonát dnešní noční linky. Oline, děkuji za něj, omlouvám se, že ho takto de facto utínám. Blíží se 1 hodina a já moc krát děkuji i za tvůj v pořadí 12. příběh na téma povedený tchán, povedená tchýně. Přeju dobrou noc a hlavně zdraví.
1: Já jsem tě slyšel, měj se krásně, ahoj.
0: Díky, naslyšenou. Během posledních 10 vteřin, které mi zbývají, vám ještě řeknu, že ta příští noční linka bude v režii Jarky Barboříkové a že jejím tématem bude žárlivost, důkaz lásky nebo její nepřítel. Dobrou noc vám přeje Borek Kapitánček.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, dámy a pánové. Tohle jsem si procházel starší scénáře našich divadel a věřte mi nebo ne, nevěřil jsem vlastním očím. Přece je to ale pravda. Paní Daniela Kolářová se u nás po každé večer jenom myhla. A tak myslím, že je na čase to napravit a věnovat jedno divadlo pro vaše uši právě téhle výrazné dámě Českého divadla, která se tak ráda vrací do rozhlasových studií.
2: Kdo chce lásku prožít, musí do ní vložit mužné srdce hrdiny.
3: Mně však láska velí vložit rozum celý.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Jestli někdo nemůže v divadle, které má být poctou herečce Daniele Kolářové, chybět, je to samozřejmě Jaromír Hanzlík. Ti dva, především tedy na jevišti Vinohradského divadla, ale i na filmovém plátně a v televizi, spolu vytvořili, jak to říct, takový až prototyp ideální herecké dvojice. A tak kdo jiný by už měl provázet pořadem, kde se vzpomínalo na některé z rozhlasových rolí Daniely Kolářové?
2: Danuško, já tě vítám, ahoj.
3: Ahoj, dobrý ahoj. Den, ahoj.
2: To je doba, co jsme se neviděli, viď?
3: No, je to vždycky tak, jednou za rok se potkáme, viď, na ulici no. Letmo, tak...
2: No, ale ty se vůbec neměníš, holka. Hlas máš pořád stejný, no to je prima. My jsme se tady sešli proto, abychom si povídali o tvé rozhlasové práci a nejen o rozhlasové práci. Podívej se, já jsem tady dostal takový výpis a tady nejstarší nalezená práce pro rozhlas je Viktor Dick Krysař z roku 1964 v režii Josefa Henkeho.
3: Aha, vidíš?
2: No, vidíš.
3: No jo, ale tak to bylo úplně na začátku.
2: A tam si do té hry natočila průvodní slova.
3: No, tak to jsem teda zapomněla.
2: Tady hodně lidí, kteří tady seděli před
3: teda
2: tebou,
3: vidíš,
2: zapomněli. No, ale to nelže, to jsou archivy, ty nelžou.
3: No, tak to určitě, no.
2: No.
3: To byl začátek, ano.
2: V roce 1964.
3: Ano.
2: To si tuším byla ještě na Damu.
3: No, to byl první ročník Damu.
2: První ročník Damu. No a potom už si do toho rádia chodila častěji, ne?
3: No potom vlastně hodně často a moc ráda, protože já jsem ještě z té poslední generace, která na rádiu absolutně vyrostla. Televize přišla až někdy před maturitou, takže...
2: No ne, tak televize tady samozřejmě byla,
3: byla, ale jo? Doma, myslím, no, se odstlášť no. Někdy před maturitou, takže já jsem absolutně oddaný rozhlasový posluchač. A pak vlastně jsem měla to štěstí, že jsem v rádiu hodně pracovala.
2: No počkej, ty jsi říkala oddaný rozhlasový posluchač. No to já taky, protože taky jsme televizi měli až později. Ale ty jsi, Dandulko, byla taky vyznamenána za svoji práci pro rozhlas. Protože jsi v anketě Neviditelný herec v roce 2000 obsadila první místo. Já ti dodatečně gratuluju.
3: No moc ti děkuju.
2: A to bylo za roli Irene jako manželka Soumse v Sága rodu Forsythu. To byl ten geniální televizní seriál.
3: No, jak který, byly vymetený ulice a všichni koukali na Forsythy.
2: No a když si to potom ty v rádiu, tak zase...
3: Tak zase byly vymetený ulice, všichni tak poslouchali.
2: Tak si to poslechne.
4: Sága rodu Forsythů, 1999, režie Ivan Hrs.
5: Irena, dovol, abych tě seznámila s Filipem. File, tohle je moje nejlepší přítelkyně Irena.
6: Těší mě paní Soumsová.
7: Forsythová. Jsem Soumsova manželka, ne jeho majetek. Pokud vás ovšem Forsythové už nakazili svým vlastnickým komplexem, těžko to pochopíte.
6: Promiňte mi to, paní Ireno. Jen jsem mechanicky opakoval, co jsem tu slyšel. Ale rozhodně nemíním Forsythy imitovat.
8: June, byla bys tak laskavá.
5: Ano, strýčku Soumsi.
7: Bude vás to stát mnoho síly, Filipe.
6: Člověk dokáže víc, než tuší.
7: Zvlášť, když jde o život.
6: Myslíte?
7: Mám před vámi časový náskok.
8: June pozapomněla, že taky patřím do rodiny, pane Bosini.
5: File, to je strýček Soumes, dědečkův synovec.
6: Filip, těší mě, pane.
8: Je tu nemožná tlačenice, nemyslíte, Filipe? Nechtěli byste k nám někdy přijít na večeři?
5: Díky za pozvání, strýčku. Určitě přijdeme, určitě.
8: Domluv si to s Irenou, Jun. Pane Bosini, naši seniori se tamhle dohadují o hodnotě keramiky, kterou strýc Svidin dnes koupil na nějaké aukci. Zajímal by mě váš názor. Omluvte nás, dáme.
9: Ireno, smím vám přinést skleničku?
7: Když mi dovolíte, abych vás pro ní doprovodila, strýčku Giulione?
9: Jak se vám líbí Junin snoubenec?
7: Vlastně jsem ho jen zahlédla. Prohodili jsme pár slov. Hmm.
9: Tuhle jsem si na vás vzpomněl. A víte, že jsem si vůbec nedokázal vybavit vaše dívčí jméno?
7: Tatínek se jmenoval Heron a byl profesor.
9: Chtěla jste říct chudý profesor.
7: Za to bratr mé matky byl podnikatelem v cementu.
9: Hmm, to zní líp.
7: Ovšem zanedlouho zkrachoval.
9: Ireno, vám Forsythové zřejmě nepřirostly k srdci.
7: Neopovážila bych se takhle rouhat.
9: No, přede mnou můžete. Já vím líp než vy, jaká jsme sbírka podivínů, všichni do jednoho.
7: Včetně June?
9: Bohužel. Byl bych vám vděčný, kdybyste mé vnučce zůstala na blízku.
7: Jsme dobré přítelkyně.
9: Bojím se jednoho. June je do toho mládence zblázněná mnohem víc, než on do ní. To je na pováženou. Byl bych rád, kdyby si dokázala zachovat rozumnou míru.
7: Stričku Jolione, láska nezná žádnou míru.
9: Proto z ní jde na mě strach.
7: Mládí se ničeho nebojí.
9: Bohužel. A nebo bohudí?
0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
2: Já jsem damu nezažil, protože já jsem k vám do toho ročníku nešel, ale to musela být hezká léta, já jsem o ně přišel.
3: No, tak ono to bylo všecko dohromady. Já jsem přišla z Karlových Varů do Prahy na kolej, tak jsem si najednou musela zvykat na úplně jiný styl života a umět se vlastně sama o sebe už starat. A klika byla, že to byl taková ta dobrá polovina těch 60. let, kdy vycházely úžasné knížky, najednou to byly nádherný bijáky, viola, tam se hrál úžasný jazz. Bylo toho tolik, co postíhat, jako aby to člověk všecko přečet, aby viděl každý film Česká vlna. Dělo se toho hodně. A v tom to bylo hezký a vlastně člověk neměl žádný starosti a měl spoustu energie a byl si ochotný klidně do půlnoci někde poslouchat jazz nebo jít na půlnoční promítání právě třeba nějakého Felliniho nebo Bergmana. Tak v tom to byla taková horečnatá doba, ale člověk, když byl tehdy tak mladý, jak byl, tak to absolvoval lehce nebo rád, bez obtíží.
2: V tom rádiu si taky hrála nejen vážné věci, ale také veselé věci. Vedle Ibsena tady vidím Wilda, já nevím, co všecko tady je. Ale třeba tady taky vidím Lešanské jesličky od pana Františka Hrubína. To víš, já něho mám slabost.
3: Já vím, no.
2: Jo. Tak na to bych rád slyšel odpověď, jak na to vzpomínáš.
3: No, to je další věc. Na takovouhle nádhernou poezii se musíš Hergot připravit, abys to...
2: No a ještě když vedle tebe sedí takový pánové jako Rušínský,
3: no, ano.
2: Monzár, Sklenčka.
3: Tak to víš, to jsem měla vždycky stažený zadek, ale když se člověk naučí se doma dobře připravit a poslouchá tě dobrý režisér a ten mikrofon je taková potvora, trestní poslechy takzvaný. A tam slyšíš, tam ti vlastně nemusí už nikdo nic říkat, tam to všecko slyšíš. Když nemáš obsah, že jo, když je to jenom prázdný slovo, nemá obsah, ten mikrofon to všecko bere. Takže vlastně právě s takovými kolegy to pro mě byla ohromná, ohromná škola a drezura.
2: Když tady třeba jste se potkali taky s Otou Sklenčkou, což byl tvůj profesor na škole, taky
3: ano,
2: viď?
3: Ano.
2: A my jsme se potom s ním potkali v angažmá ve Vinohradském divadle. Máš na něho nějakou hezkou vzpomínku na pana profesora Sklenčku?
3: To je neuvěřitelný, ten člověk se vlastně od toho okamžiku, kdy já jsem ho potkala na Damu, téměř fyzicky nezměnil. Jo,
2: jo, on se protřásl životem.
3: Ano. A vždycky se mu strašně klepaly ruce a kouřil partizánky.
2: 100 denně.
3: Ano, a z těch partizánek se sypal ten popel a prostě on bez cigarety nebyl vidět, ale přitom, když jsme s ním pracovali právě na Damu, a zrovna to byl nějaký Wild, myslím, druhý, třetí ročník, tak byl vynikající pedagog, dobře jako vedl. To byl takový taky člověk propadlý divadlu, absolutně.
2: No, vzpomínám si na Otu Sklenčku. Přece on, jak se mu klepaly ty drůbky, já co ho znám, tak se mu klepaly drůbky. On mi býval krásně sypal v vánočky v pekárnách, že jo. No, takže on nemohl nic těma rukama dělat. Taky byl velmi nepraktický. Ovšem měl vedle sebe svou
3: no,
2: manželku
3: Ninušku.
2: Ninu Popelíkovou, která ano. Naopak byla velmi praktická. Na chalupě například absolutně všecko dělala ona.
3: Řekla schody, že stavěla.
2: Ano, všecko. Ano? A taky Ota Sklenčka říkal, víš, chlapče, já jsem si nevzal ženu, já jsem si vzal řempo.
4: Oscar Wilde, Ideální manžel, 1991. Režie Josef Červinka.
10: Dobrý den, Lorde Goringu.
2: Dobrý den, paní Chilternová.
10: Snad neodcházíš, Roberte?
9: Ano, musím napsat pár dopisů, miláčku.
10: Pracuješ až příliš svědomitě, myslí taky trochu na sebe. Vypadáš unaveně.
9: To nic není, miláčku. To nic není.
10: Posaďte se ještě, Lorde Goringu. Jsem tak ráda, že vás tu mám. Chtěla bych si s vámi promluvit o...
2: O paní Čivliové?
10: Ano, uhodl jste. Po vašem odchodu včera v noci jsem zjistila, že mi paní Čivliová nelhala. Ale přiměla jsem pochopitelně Roberta, aby jí okamžitě napsal a aby ten svůj slib odvolal.
2: To jsem z jeho slov vyrozuměl.
10: Kdyby ten slib dodržel, byla by to první skvrna na jeho dosud neposkvrněné kariéře. A Robert nesmí zavdat ani nejmenší příčinu k výtkám. Není jako ti ostatní. Vy se mnou nesouhlasíte? Jste přece Robertův nejlepší přítel. Jste náš nejlepší přítel, Lorde Goringu. Buďte ke mně upřímný.
2: Naprosto upřímný?
10: No ovšem. Nebo snad přede mnou něco tajíte?
2: Ne, nic. Myslím jen, milá Lady Chilternová, že v praktickém životě provází každý úspěch jistá bezohlednost. A ctižádost tu provází bezohlednost vždycky. Jak se člověk tvrdě zaměří na určitý cíl, potom se kvůli němu vyšplhá i na strmou skálu, když to musí být, nebo se brodí bahnem.
10: Myslíte?
2: Mluvím samozřejmě o životě vůbec.
10: To doufám. Proč se na mě tak divně díváte?
2: Někdy si myslím, Lady Chilternová, že v některých názorech na život zastáváte stanovisko zbytečně přísné. V každé povaze se dá objevit sklon ke slabosti, často i k něčemu horšímu. Co kdyby například někdo, kdo je veřejně činný, můj otec nebo Lord Martin, nebo Robert, řekněme, co kdyby před lety napsal nějaký nerozvážný dopis?
10: Čemu říkáte nerozvážný dopis?
2: Dopis, který by člověka vážně zkompromitoval. Uvádím ovšem jen pomyslný případ.
10: Robert by prostě nebyl schopen zachovat se nerozvážně. Jakoby nebyl schopen provést něco špatného.
2: Každý je schopen zachovat se nerozvážně. Každý je schopen provést něco špatného. Víte, vím jen jedno. Bez veliké schovývavosti se život nedá pochopit, nedá se ani žít. Jedině s láskou si dokážeme vysvětlit, co se na tomto světě odehrává. Lady Chilternová, pamatujte, že ke mně můžete mít absolutní důvěru. A kdybyste se někdy dostala do nesnází, přijďte pro pomoc ke mně.
10: Lorde Goringu, vy mluvíte docela vážně. S tím jsem se u vás ještě nesetkala.
2: Prosím, za prominutí, Lady Chilternová, vynasnažím se, aby se to podruhé nestalo.

0: Nebezpečné známosti nebo taky Valmont. S těmito názvy jsou filmové úpravy, přepisy slavného literárního příběhu asi nejznámější. Daniela Kolářová si v rozhlasové úpravě nebo dramatizované četbě z tohoto slavného románu v dopisech doslova jako rukavičku oblékla svou roli Markýzy de Merteuil. A i když si herci někdy zoufají, jenom ne pro boha dopisy, jenom ne dopisy, co se na tom dá zahrát nebo odehrát, tak vidíte, taková rozhlasová četba na pokračování z románu Nebezpečné známosti dokazuje, jak velká je to pro herce příležitost.
1: Markýza de Merteuil, Vicomtovi de Valmont. Od té doby, můj drahý Vicomte, co se bojíte úspěchu. Od té doby, co se stalo vaším záměrem, že sám dodáváte proti sobě zbraň a toužíte méně po vítězství než po boji, nemám již, co bych vám řekla. Vaše chování je arcidílem uvážlivosti. Za opačného předpokladu by bylo arcidílem pošetilosti. Mám-li říci pravdu, obávám se, že si děláte iluze. Skutečnou botu jste udělal tím, že jste se pustil do dopisování. Sázím se, že nemáte v této chvíli ponětí, kam vás to může zavést. Jen si uvažte, kolik je třeba času k napsání dopisu a kolik času uplyne, než je dopis předán. Řekněte sám, zda je možné, aby žena ke všemu ještě tak přísných zásad jako vaše pambíčkářka dokázala tak dlouho toužit po něčem, o čem si přece vzala, že potom nebude toužit nikdy. Takový krok může mít úspěch u dětí, které nevědí, že napsat miluji tě znamená říci já se ti vzdávám. Uvážlivá ctnost paní de Tourvel však, jak se mi zdá, výtečně rozumí odstínům výrazů. Věřte mi, Vicomte, jestliže se po vás žádá, abyste přestal s dopisováním, využijte toho, napravte svou chybu a čekejte, až budete mít příležitost promluvit. Víte, že je ta žena silnější, než jsem si myslela? Brání se dobře. Kdyby nebylo tak pozdě, vyprávěla bych vám o malé Volangeové, která dělá dosti rychlé pokroky a s níž jsem velice spokojená. Věřím, že budu dříve hotova než vy. Za což byste se měl stydět. Pro dnešek s Bohem, Vicomte.
2: Vicomte de Valmont, Markýza de Merteuil. Mluvíte báječně, má krásná přítelkyně. Proč však tak namáhavě dokazujete, co všichni víme? Kdo chce v lásce něčeho dosáhnout rychle, ať raději mluví, než píše. O tom je, myslím, celý váš dopis. A co dál? Vy totiž prostě předpokládáte, že si mohu vybrat mezi mluvením a dopisováním, což není pravda. Od té příhody se má necita stáhla do obrany a dovede s takovou obratností předejít každému setkání, že má vlastní obratnost neustále vychází na prázdno. Věc došla už tak daleko, že kdyby to mělo pokračovat, zcela vážně bych musel hledat prostředek, jak dohonit ztracený náskok. Rozhodně bych totiž nesnesl, kdyby mě měla v jakémkoliv ohledu porazit. Dokonce i mé dopisy se staly podnětem k malé válce. Nestačí jí, že na ně neodpovídá, dokonce je odmítá přijímat. Musím pokaždé přijít s novou lstí a ani ta se mi vždycky nedaří. Že nechtěla přijmout dopis, který jsem jí zcela prostě podal, mě příliš neudivilo. Byl by v tom již určitý souhlas a já počítám s delší obranou. Po tomto pokusu, který jsem udělal jen tak mimochodem, vložil jsem dopis do obálky a využil jsem chvíle, kdy jí paní de Rosemont s komornou pomáhali při toaletě a poslal jsem ho po svém myslivci, jemuž jsem přikázal, aby řekl, že je to ona listina, o kterou mě prosila. Odhadl jsem správně, že se bude bát skandálního vysvětlování, kterému by se nemohla vyhnout, kdyby dopis odmítla. V skutku si ho také vzala. Můj posel, kterému jsem nakázal, aby pozoroval její obličej a který nevidí právě špatně, spatřil jen lehký ruměnec a spíše rozpaky než vztek. To už jsem si blahopřál, protože buď si dopis nechá, anebo když mi ho bude chtít vrátit, pak jí nezbude, než zůstat se mnou o samotě, čímž se mi naskytne příležitost s ní promluvit. Přibližně za hodinu poté, vstoupil do mého pokoje jeden její služebník a odevzdal mi od své paní dopis jiného tvaru, než byl můj. Na jehož obálce jsem rozeznal písmo, po němž jsem tolik toužil. Rychle jsem jej otevřel. Uvnitř byl můj vlastní dopis, nerozpečetěný a pouze přeložený na půl. Domnívám se, že této ďábelské lsti použila z obavy, že bych mohl být méně citlivý na skandál než ona. Znáte mě. Nemusím vám tedy líčit, jak jsem zuřil. Nezbývalo mi však, než se ovládnout a chladnokrevně hledat jiný prostředek. Jediný, na který jsem přišel, je tento. Pro dopisy se zde chodí každé ráno na poštu, vzdálenou od nás asi 3/4 míle. K tomuto účelu se používá uzavřené truhličky, podobné pokladnici na milodary, od níž má jeden klíč pošmistr a druhý paní de Rosemont. Přes den tam vhodí každý své dopisy, kdy se mu zlíbí. Večer je odnesou na poštu a ráno zase donesou, co došlo. Tuto službu vykonávají všichni sloužící bez ohledu na to, jsou-li cizí nebo domácí. Můj sluha nebyl tentokrát na řadě. Vzal to však za jiného pod záminkou, že má co dělat tím směrem. Já jsem mezi tím napsal dopis. Adresu jsem napsal změněným písmem a dost se mi podařilo napodobit na obálce dižonské razítko. Toto město jsem zvolil, protože si osobuji stejná práva jako manžel a že se mi proto zdálo veselější psát jí z téhož místa. Ať už se zlobila, jak chtěla, dopis dostala. Spoléhám na její zvědavost, že si jej také celý přečetla. A to je vše, má krásná přítelkyně. Těšte se se mnou na nové události, které na sebe určitě nenechají dlouho čekat, neboť, jak mne již znáte, nerad něco ponechávám náhodě.

Paní de Tourvel, paní de Volange. Poslechnu, má drahá přítelkyně, vaši přátelskou radu. Zvykla jsem si dát vždycky na vaše mínění i věřit, že je vždy rozumné a opodstatněné. Připustím dokonce, že pan de Valmont musí být v skutku nesmírně nebezpečný, jestliže se dovede stavět takovým, jakým se jeví zde, a současně zůstat takový, jak ho líčíte. Ať už je jaký chce, žádáte mě, abych ho od sebe vzdálila. Pročež to udělám? Udělám při nejmenším, co bude v mých silách. Zdá se mi však, že není prakticky možné, abych o to požádala jeho tetu. Bylo by to nezdvořilé jak vůči ní, tak vůči němu. Nemohu se také bez odporu rozhodnout k tomu, abych odjela já. Neboť vedle důvodů týkajících se pana de Tourvel, které jsem vám již vypsala, nemohl by mě pan de Valmont, kdyby ho, což je možné, můj odjezd rozladil, snadno následovat do Paříže? Nevypadal by ten návrat, jehož bych byla, nebo bych se alespoň zdála být příčinou, ještě podivněji než setkání na venkově, a to u někoho, o kom se ví, že je to Valmonova příbuzná a má přítelkyně? Není tedy jiná pomoc, než dosáhnout toho, aby odejel dobrovolně on. Vím, je to těžká věc přijít k němu s takovým návrhem. Protože však mu zřejmě leží na srdci, aby mi dokázal, že je ve skutečnosti počestnější, než se předpokládá, nevzdávám se naděje na úspěch. Jestliže odjede, jak si to přeji, učiní to v skutku s ohledu ke mně. O tom, že má v úmyslu strávit zde větší část podzimu, nemohu totiž pochybovat. Jestliže mou žádost odmítne a bude trvat na tom, že zůstane, budu mít vždycky dost času, abych odjela, což vám slibuji. To je, myslím, milá přítelkyně, vše, co po mně žádalo vaše přátelství. Spěchám, abych mu učinila zadost a abych vám dokázala, že přesto, jak plameně jsem snad hájila pana de Valmont, jsem nicméně ochotna nejen vyslechnout, ale i poslechnout rady svých přátel. Pokládám si za čest i nadále se těšit vašemu přátelství.

0: Markýza de Merteuil, Vicomtovi de Valmont. Právě mi, drahý Vicomte, došel váš dopis. Jestliže je datum na něm správné, měla jsem jej dostat o 24 hodin dříve. Ať už je to tak, či onak. Potřebovala bych na přečtení tolik času, že už by mi žádný nezbyl na odpověď. Raději vám tedy pouze potvrdím příjem a popovídáme si o něčem jiném. Ne, že bych vám měla co vyprávět o sobě. S podzimem nezbyl v Paříži snad jediný muž s lidskou tváří. A tak už jsem celý měsíc k umření hodná. A každý jiný než můj milý Belroche by již byl unaven důkazy mé stálosti. Protože se nemám čím zaměstnávat, bavím se s malou Volánžovou a o té si chci s vámi pohovořit. Nevím, jestli jsem vám sdělila, že mám již 3-4 dny tu čest být její důvěrnicí. Zajisté uhodnete, že jsem se zpočátku stavěla přísnou. Sotva jsem však zpozorovala, že si myslí, že mě musí přesvědčit špatnými argumenty. Začala jsem se tvářit, že se mi zdají dobré. Ona je teď v hloubi duše přesvědčena, že vděčí za tento úspěch své výmluvnosti. Dovolila jsem jí, aby mu napsala a řekla: miluji vás. Aniž to tušila, zařídila jsem, že se ještě téhož dne sešla se svým dáncenem mezi čtyřma očima. Ale představte si, ten chlapec je ještě takový hlupáček, že ji ani nepolíbil. Přitom píše moc hezké verše. Můj bože, jak jsou tihle oduševnělí lidé pitomí. Tenhle je takový hlupák, že mě tím až přivádí do rozpaků. Jeho přece jen nemohu vodit za ručičku. Právě teď byste mi zde byl velice užitečný. Jste s Dancenem natolik zpřátelen, že by vám důvěřoval. A jakmile by se vám již jednou svěřil, šlo by všechno jako na drátkách. Hleďte si tedy se svou pámbíčkářkou pospíšit. Protože bych konec konců nerada viděla, aby Žerkůr vyvázl. Mluvila jsem o něm ostatně včera s naší Osůbkou a vymalovala jsem jí ho tak pěkně, že by ho nemohla více nenávidět, i kdyby již byla 10 let jeho ženou. Držela jsem jí především dlouhé kázání o manželské věrnosti. V tomto ohledu se mé přísnosti nic nevyrovná. Na jedné straně v ní tak utvrzuji svou dobrou pověst cnostné ženy, která by přílišnou povolností mohla vzít za své. Na druhé straně v ní stupňuji nenávist, kterou hodlám obdařit jejího manžela. A navíc, konečně doufám, když jí namluvím, že lásce se smí odávat jenom ten krátký čas, který jí ještě za svobodna zbývá, rozhodne se rychleji, aby o nic nepřišla. Sbohem, Vicomte, jdu se teď věnovat své toaletě a přitom si přečtu váš dopis.
1: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: do dnes, že se zas spojí s hlasem mým.
1: A ještě jedna filmová připomínka dnes večer. Alena jako historická komedie na motivy jedné z povídek karlštejnských vigilí Františka Kupky. Vzpomínáte si? Romantická zápletka. Zatímco ve filmu si titulní role zahráli Vladimír Řepa a Miluše Zoubková, tak v rozverné rozhlasové úpravě je postarším platnéřským mistrem Tomášem Vladimír Brabec a jeho mladou a svůdnou ženou Alenou právě Daniela Kolářová.
2: Paní Aleno, paní Aleno, snídaně je hotová. I pan Tomáš už je vzhůru, už se umývá. Hned se začne oblékat.
3: Jsem přece dávno oblečená. Den je jako korálek. A to si radši přivstanu, než si ho od rána kazit spěchem. Nenávidím spěch. Musím všechno vždycky pěkně pomalu vychutnat.
2: Že zrovna vstávání.
3: Všechno, co mám ráda. Napřed si pokaždé zopakuji, co se mi v noci zdálo. Já ti mám někdy sny?
2: Ani mi je nevypravuj. Když slyším po ránu cizí sny, je mi z nich zase na usnutí.
3: Pak se rozhlédnu, jak je venku a co se tam děje zajímavého.
2: Ráno?
3: To bys koukala. Pojď sem, něco ti ukážu.
2: Co to provádíš?
3: Otvírám okno. No, pojď blíž.
2: Okno do poctivé ložnice vdané paní?
3: Z ložnice, ne do ložnice, to je rozdíl. A jiné okno v tu stranu stejně nevede. Dávej pozor. Krátké jsou ty noci v máji. Škoda spát, když třešně zrají. Pojď do mý zahrádky. Ochutnej, že jsou sladký.
2: Nech už toho, za chvíli začnou u svatého Valentina zvonit na raní.
3: Psst, slyšíš něco?
2: Co tak asi? Nedělej hlouposti, zavři a pojď.
3: Neozývá se, to je divné. Jinak vždycky touhle dobou. Ještě jednou.

0: Ochutnej, že jsou sladký.
1: Teď! Věděla jsem, že se dočkám.
2: Co je to? No, co to je?
0: Přece slyšíš, odpovídá mi.
2: Tam, z toho okna.
1: Kde pak z toho ne? Každý den zkouším uhodnout, z kterého, ale nejde to. Už od té doby, co se tohle jaro poprvé větralo.
2: Tamhle z toho, ne, vedle. No, počkej, tady se křesťané chystají na mši svatou a on místo toho napíšťalu jako nějaký pohan jeden. Styď se, paní Aleno.
1: Proč bych se já měla stydět?
2: Protože kdo ví, na co přitom myslí.
1: Viď, třeba na mne, představ si. Chvíle mi to zní smutně, až srdce usedá. Pak, jako by ho z ničeho nic popadla úplně ti zuřivá touha. Znáš to, člověku se tají dech a všecko. A nakonec se vždycky něco zlomí a jen tak něžně to zpívá.
2: Snad ho ještě ke všemu neznáš.
1: No, myslela jsem, že třeba ty. Znáš přece všecky kuchařky a hospodyně široko daleko a všecky klevety.
2: No dovol.
1: Nebo že by ses nenápadně kolem poptala?
2: I...
1: Ne, myslela jsem, že nebudeš chtít. A mě by to tak zajímalo. Určitě není starý. Ošklivý také, nespíš krásný. No kdo krásně hraje, musí být krásný, řekni. Možná syn šlechtice, chudý, poprvé sám v Praze, čeká, co ho tam potká. Nebo mladý kněz, smutný mladý kněz. A nebo aspoň student, nesmělý a plachý.
3: Obyčejný povaleč.
1: Povaleč by se touhle dobou ještě povaloval, ale když ráno otevřu okno, vždycky už je vzhůru.
3: Spíš bych řekla ještě. Vrátil se teprve z hospody, smrdí česnekem a chlastem.
2: Počkej, ještě najdu, nestydo. Píšťal ti přerazím.
1: Co děláš? Teď přestane. Víckrát ti nic neřeknu.
2: Jestli ho tak slyšel tvůj muž.
1: Tomáš přece nedoslýchá.
2: Zrovna, když neví, kde mu hlava stojí. Jouku bys nemohla pár dní počkat, než odjede do těch...
1: Než odjede do Antwerp.
2: Však povídám, do Antwerp. To je u moře, abys věděla. Až někde zaplzní.
3: Pak tu budeš 3 měsíce sama. A pro mě, za mě si dělej, co chceš.
1: To kdybych věděla, co chci, asi všecko. Ale co pak to člověk za jeden život stihne?
2: Slyšíš? Pospěš si, už zvoní na mši.
4: Tady od někud táhne. No, tady je vyložený průvan.
3: Dobře, dobře. Však 7 nezboří.
4: Zas musí být někde otevřené okno. Kde je Alena? Že se v něm ukazuje?
3: Komu tak asi? Kuchá rybu.
4: Co?
3: Rybu k obědu v kuchyni.
4: Nemusíš křičet, nejsem hluchý. Co má co kuchat? Kuchařka si ty. A cože je najednou tak tichá?
3: Vím já. Třeba je smutná, že ji odjedeš, pane Tomáši.
4: Ještě ráno jsem ji slyšel zpívat.
3: Tobě se taky zavděčit.
4: Co?
3: To se jen dělala veselou. Nechce ti stěžovat loučení. Už tak máš tvář celou ustaranou. I břicho ti opadá. Ruce se ti třesou.
4: Co říkáš?
3: Že se ti třesou ruce.
4: Já slyším. No jen v tomhle domě nikdo neumí pořádně mluvit. Ruce? Nesmysl. Kdo jak živ slyšel, že by se platnerskému mistrovi třásly ruce? Tyhle ruce náhodou ještě dovedou udělat drátěnou košili jako žádné jiné v Praze. Jednu u mne koupil i král Jan.
3: Hezky dávno a dodnes nezaplatil.
2: A třesou se ti?
4: Když tak, že mám starost o Alenu. Odcestovat a nechat doma mladou ženu? No to je zrovna jaro nejzrádnější čas.
3: Ono je to jedno, v zimě jsou zase dlouhé noci.
4: Cože se dělo v noci?
3: Nic. Říkám jen, že v zimě jsou zase na cestách vlci.
4: Až odjedu, za všechno mi ručíš ty.
3: Proč ne? Stejně budu první, na kom si vyliješ zlost.
4: Svět je plný pokušení a za pokušením vždycky v zápětí přikluše hřích. Tak budeš Alenu chránit už před tím pokušením. Na noc pokaždé zamkneš dům?
3: Jakoby to stejně nebylo na mě, to by byl rámus, kdybych se nestarala.
4: Klíč si necháš do rána pod polštářem, jak Alena vyjde z domu, půjdeš s ní každý krok.
3: Jak pak ne, k sousedkám na trh i do kostela.
4: Ovšemže i do kostela, každý den a to hned na raní. No co koukáš?
3: Říkáš, na raní?
4: Na raní. Ona, abys přímši usnula.
3: Paní, tu bude chutinka bez tebe opuštěná a na raní. Všichni chodí až před polednem, na hrubou. Aspoň by se trochu dostala mezi lidi.
4: Právě, že všichni. Každý hejsek mi má okukovat.
3: Ono jí neubude. Bral jsi si a to ti nevadilo, že je mladá a hezká. Co pak za to může slunce, že se za ním otáčejí slunečnice?
2: Co?
3: Co pak za to může voda, že se jí chce napít žíznivý?
4: Jaká voda zase?
3: Je to snad vina lučního zvonku, že do něho vnikne čmelák.
4: Co? Nemyslíš, že tě neslyším? Já ti dám luční zvonek. Já ti dám čmeláka, nestyš. Žádný čmelák nemá kam vnikat.
5: Musíš se na cestu pořádně nasnídat, Tomáši, vždyť je to naposledy. Přidej si ještě tu zapraženou polévku, je dobrá, věď? Kdy ti takovou zase někdo uvaří?
4: Tak už přestaň plakat, Aleno. Jak mi má přitom chutnat?
5: Taky si ještě ukroj kousek slaniny. V tom světě určitě nenajdeš tak pěkně prorostlou jako doma.
4: Taky mi bylo zloučení všelijak, abys věděla. A vidíš, teď odjíždím úplně klidný.
3: Já bych klidná nebyla. Kolem lípy na dvoře se proháněli netopíři celou noc.
4: Povídám klidný a taky moudřejší. Ze dvou věcí má člověk udělat vždycky tu, kterou pak už nemůže neudělat. Pořád jsem nevěděl, jak všechno zařídit, až budu pryč. Ale pak jsem se rozhodl a ulevil se mi. Jak je jednou rozhodnuto? Je rozhodnuto na věky. A k čemu ještě pláč?
3: Neříkej na věky. Běhá mi z toho slova po zádech mráz. Na věky je na člověka moc.
5: Já ti příliš nerozumím, Tomáši.
4: Nemusíš.
5: Ale opravdu se tady bojím zůstat sama. Trošičku se bojím.
4: Nesmysl. Čeho?
3: Netopíři jsou zlé znamení, drží se pekla.
4: Ještě ty, babo, stráž.
5: No, čeho? Večer třeba uslyším venku kroky.
4: Dům bude na zámek, tak co?
5: To právě nevím, co. Nebo se v noci probudím, do ložnice mi svítí měsíc.
4: Pověz přes okno šátek.
5: Jenže mě to pokaždé spíš láká, abych otevřela.
4: No, v nejhorším, když se ti těžko dýchá.
5: Takový neklid, víš?
4: Ložnici máš až u půdy, tak co se může stát?
5: Možná právě něco, co se už nemůže nestat, jak povídáš.
4: Tak zkrátka, neotevřeš. A je to. Noc je na spaní a na žádné strachy.
6: Divadlo pro vaše uši. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby.
7: S Danielou Kolářovou se dnes rozloučíme symbolicky ještě jednou, tak říkajíc s dopisem v ruce. Totiž pro audiopodobu korespondence Jana Vericha a Jiřího Voskovce jí připadla malá role Zdenky Verichové, která se v našem drobném archivním střípku teď na závěr potkává na stránkách dopisního papíru s Jiřím Voskovcem Josefa Abraháma. Dobré dny, přátelé.
8: 23.6.1975. Zdenka Verichová, Voskovcovi. Milý Jirko, zapomeňte na včerejší dopis. Ráno zvonil zvonek a já v domnění, že je to pošťák. Za dveřmi Jan v županu. Felčaři ho pustili domů skoro na celý den. Jan je ve výborné náladě. Jedl. Přišli jeho kámošové a zdá se skoro dobrý. A tak doufám, že se vše k lepšímu trvale obrátí. Zítra musí k očnímu lékaři a tak čekám na zprávy. Nezlobte se, že jsem vás vyděsila, ale on mi připadá jako babička černošická, která každou chvíli strašila, že umře a za pár chvil byla zase jako čečetka. Máme tu vlhká vedra, je hnusné počasí, jen u nás na zahrádce, kde vše kvete a je chládek, se dá vydržet. Držte palce, co nejdříve napíši. S pozdravy, vaše Zdenka.
9: Jo, někdy si říkám, chtěl bych se podívat domů. Letět někam do Evropy, tam si sednout na helikoptéru, vznést se a přistát na otočnici na Sázavě. Na té velké louce u řeky. Jmenuje se Otočnice, poněvadž se tam prej svatý Prokop otočil, když měl za přeženýho čerta do pluhu, než vyoral tu brázdu. Na jejímž okraji jsem se narodil. No tak tam takhle k večeru v létě přistát. Dojet si na kole k pekaři královi pro čerstvý bledý housky. Takový nikdo jinde nepeče. Dát si je s mlíkem a medem lesním. Pak si povídat s bráchou. Jít si za soumraku, zaplavat v řece. Pak se mírně s ním ošlehnout vínem nebo žitnou. A za svítání se zase v té helikoptéře vznést a pryč. Ale i tahle helikoptéra do Sázavy, to je jenom taková představa. Víte, nostalgie, to není stesk po místě. Nýbrž po čase, po mládí.